0: a postupně se vyjasní. Teploty až 23 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách dnes projedná vláda. Se změnou počítá novela školského zákona. Asistenti by se měli platit ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, ne podle doporučení pro konkrétního žáka jako teď. Cílem je, aby byli asistenti stabilní součástí školy. Důvody vysvětlil ministr školství za ANO Robert Plaga.
2: Ten současný systém chceme změnit tak, aby školy měly profesionální, kvalitní týmy asistentů pedagoga, které přinesou jednotlivým třídám a školám tolik potřebnou podporu nejenom pro inkludované žáky, ale zvýšení kvality výuky ve všech třídách.
0: Teď je asistent pedagoga jedním z takzvaných podpůrných opatření, která může mít žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základě vyšetření a doporučení poradny. Změna by měla začít platit od září příštího roku. Izrael si dnes v Jeruzalémě oficiálně připomene 3 roky od teroristického útoku Hamásu. Státní ceremonie se totiž řídí hebrejským kalendářem. Přeživší a rodiny obětí pořádají vzpomínkové akce až ve středu 7. října.
3: Ráno minutu před 6:30 spustí státní instituce vlajky na půl žerdi. Předpolednem začne obřad na Národním hřbitově na Herzlově hoře v Jeruzalémě. Účastnit se ho má izraelský prezident, premiér i ministr obrany. Odpoledne bude u památníku obětí teroru ceremonie pro rodiny 1200 obětí útoku palestinského teroristického hnutí Hamás a taky pro příbuzné izraelských vojáků padlých ve válce v pásmu Gazy. Teroristé Izrael napadli před 3 lety v den židovského svátku Simchat Torah. Od letošního roku se má oficiální ceremonie podle zákona konat vždy 2 dny po tomto svátku. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
0: Olomoucká arcidiecézní charita spustila další ročník tradičního projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci z Česka můžou jeho prostřednictvím poslat dárky dětem z dětských domovů a chudých rodin na Ukrajině. Organizátoři jich letos plánují do projektu zapojit rekordních 500.
4: Děti k obdarování si můžou zájemci vybírat na speciálním webu projektu, popisuje Kristina Goša z arcidiecézní charity Olomouc.
5: Ten dárek by měl mít třeba od 3 do 5 kilogramů, nesmí obsahovat cukrovinky skrz celní důvody, ty věci, co tam jsou, by měly být nové, nepoužité.
4: Dárcům, kteří se do projektu zapojí, patří poděkování, říká mluvčí charity Marek Navrátil.
6: Chtěl bych vzkázat, že pokud se někdo zapojuje do tohoto projektu nebo má v plánu se zapojit, že to je ohromná věc.
4: Nákladní auto z dárky charita na Ukrajinu plánuje vypravit v prosinci. Z Olomouce Josef Čermák, Radiožurnál.
1: Sport.
0: Česká fotbalová reprezentace přišla o dalšího hráče kvůli zranění. Jako poslední se od národního týmu odpojil obránce Slavie Štěpán Chaloupek. Den po porážce 1-3 ve Španělsku odletěli Češi do Anglie, kde je v úterý čeká další utkání Ligy národů. Pro reprezentaci to bude 4.
7: Tak 4 zápasy je hodně a třeba pro ty kluky, kteří odehrají třeba ty 4 zápasy nebo 3, tak je to strašně náročný a ještě proti takovejhle soupeřům, kde toho běhání je třeba o trochu víc, ale zase na druhou stranu my jsme strašně rádi, že proti takovejhle soupeřům můžeme hrát, můžeme se s nima měřit.
0: Duel fotbalové Ligy národů mezi Anglií a Českem začne v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport v úterý ve 20:45.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Komplikace v Liberci a nehoda v Praze. Na silnici 35 na výjezdu z Liberce do Turnova stojí porouchané osobní auto na úrovni Makra, 25. kilometru. Je to v omezení s průjezdným 1 pruhem v obou směrech. A aktuálně je v místě hustý provoz. V centru Prahy na křížení magistrály Sokolské ulice se Žitnou omezuje průjezd. Nehoda, je to srážka 2 osobních aut, podrobnosti z místa zatím nejsou. Na Pražském okruhu směr Hruzině je za sjezdem na Barrandov zavřený pravý pruh. Noční omezení je mezi kilometry 16 až 17 a proto komplikovaněji se najíždí na okruh směr Hruzině z ulice k Barrandovu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude zpočátku oblačno.

0: oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 15 stupňů a na Šumavě až 19. Tolik zprávy. Dál je s vámi noční radiožurnál a Jiří Štefl.
1: Zprávy měl Lukáš Pastejřík, ty další za necelou půl hodinu, anebo taky kdykoliv na irozhlas.cz v psané podobě. 6 minut po 2. hodině pondělí 5. října, zprávy tedy za námi, před námi telefonická soutěž, protože jsme na startu nového týdne, tak pro vás taky máme novou výhru v telefonické soutěži. Až do neděle budete soutěžit každý den o novou knihu švédského spisovatele, jednoho z nejúspěšnějších švédských autorů, Johana Theorina s názvem Lesní sny. Zavolejte si tedy o knižní novinku Lesní sny. Tady jsou telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Těším se na vás.
2: Noční radiožurnál
3: a Jiří Štefl.

0: Zpívala taky zpěvačka Anna K. 10 minut po 2. hodině teď už v dozvuku. Zavolejte si právě teď do telefonické soutěže nočního radiožurnálu o novou knihu švédského spisovatele Johanna Theorina Lesní sny. Ještě jednou telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Připomínám, že vyhrát můžete jednou za dva měsíce.
1: Ať se vaše sny nepromění v noční můru. Poznejte díky radiožurnálu osamělý kemp uprostřed švédských lesů, sledujte bouři, která se přežene nad krajinou a místo odřízne od okolí. Na povrch začne vyplouvat něco,

0: Teď v telefonické soutěži Lesní sny, novou knihu švédského spisovatele Johana Theorina. Je to tedy švédský příběh a proto se budu ptát taky na tuhle zemi. Ptám se, Michale, jaké barvy jsou na vlajce Švédska. Víme?
1: No je to modrá a žlutá.
0: Ano, takový ten ikonický kříž, tedy ten žlutý kříž tam je. No tak jo, nová kniha vaše. Budete číst vy?
1: Určitě.
0: A jsme na začátku nového týdne, tak co máte v plánu na tenhle týden?
1: No, zatím ještě nevím, asi budem někam venku nebo...
0: Ještě užívat trochu babí léto,
1: ano,
0: do středy.
1: Ale někam se podívat, no.
0: Dokud ještě můžeme nasávat ten přírodní vitamín D. Tak Michale, dobrá zpráva pro vás, kniha vaše. Doufám, že se bude dobře číst tahle nová detektivka, tenhle krimiromán. A ještě mi vydržte na telefonu, přeju hezké pondělí. Naslyšeno.
1: Ano, děkuji vám pěkně a přeji pěkný den, díky.
0: My moc děkujeme, díky, že nás posloucháte i takhle pozdě v noci. Teď 2 hodiny, skoro 13 minut a telefonická soutěž zítra už taky s Adamem Cardou opět po 2. hodině v noci.

0: Another Day in Paradise a taky Phil Collins ve vysílání pondělního ročního radiožurnálu. Za chvíli bude půl třetí. 9 kandidátů, každý na solo kandidátce a 9 míst v zastupitelstvu. Takhle vypadají komunální volby v Českých Lipchavách v Pardubickém kraji. Každý kandiduje sám za sebe a skoro to vypadá jako přímá volba starosty. Jenže není. Starostu nakonec zvolí zastupitelstvo a vůbec jim nemusí být ten, kdo dostane nejvíc hlasů. A České Lipchavy nejsou žádná rarita. Podobně se letos volí ve stovkách českých obcí.
1: České Lipchavy jsou docela bohatá obec, protože tady mají na svém katastru skládku odpadu. Takže tu mají velké hřiště, obecní hospodu, pěknou, roubenou, hasiči mají solidní výzbroj, velkoryse opravený obecní úřad na místě původní fary, všechno to je vyšparkované, solidní chodníky. Zkrátka peníze jsou v této malé obci poznat. A tady kandiduje každý sám individuálně na vlastní kandidátce.
2: Já si myslím, že to je dobrý, že toho kandidáta každý zná tak nějak osobně, jo? Že o něm ví úplně všechno.
1: Paní Anna stojí před kostelem svatého Víta.
2: To je naše katedrála.
1: Katedrála svatého Víta.
3: Jestli se chcete podívat dovnitř, můžete.
2: Jo. Každý je vítán, pojďte se podívat na našeho Víta.
1: Na vesnicích se samozřejmě znají všichni, to ale stejně nevysvětluje, proč tu kandiduje každý sám za sebe. Jasno do toho nevnáší ani starosta Petr Tomáš.
4: Že si pojem každý sám za sebe, protože my se tady všichni známe. A ta důvěra lidí tam potom je spíš taková víc osobní za mě. No?
1: Zastupitelé přitom uvažovali o změně systému. Nakonec se ale rozhodli pokračovat stejně jako ve třech předchozích volbách, každý sám za sebe.
4: Ty možnosti tady byly, ale nakonec jsme si dali každý sám takový nějaký čas na rozmyšlení a vyselektovalo se z toho, že půjdeme takhle každý sám za sebe.
1: Takže si každý založil kandidátku a sehnal nejméně 25 podpisů. Ani předvolební kampaň nikdo nedělal. Jen jednou se kandidáti sešli z voliči. To podle místostarosty Zdeňka Kacálka stačí.
5: Kampaně neděláme, tak já jsem tady starostou místních hasičů, takže my jsme vlastně vidět tím, že se po té obci pohybujeme a taková naše celoživotní nebo neustálá kampaň. No. Ne, kampaň neděláme.
6: Co, ty jsi z Prahy, viď? No tak to je jasný. Kamarád jste má, že jo? Vy jste za holkama.
7: Dobrý den.
8: Ale je psaný, všichni jsou psaný na jednom papíře.
7: Což je zvláštní, protože to trochu mate.
6: No jsou protože psaný... to je celá rodina.
8: Ne, Jirko.
7: Někteří možná...
6: Jak ty můžeš vědět, že z Prahy, jestli jsou příbuzní nebo ne?
8: Teď byl na obci, ne. U nás jsou na jednom formuláři a my z toho vybereme.
7: Takže vy se domníváte, že máte jednu společnou kandidátku, přitom to je 9 rozličných kandidátů.
8: Ano.
7: Takže vy vlastně nevíte, co děláte.
8: My si zvolíme toho nejlepšího. My to tak máme tady,
6: jo? Jo.
8: Tak s tím žijeme.
6: My tak máme zavedený.
7: Díky, Jirko.
6: Jak, Jirko?
8: To pití
6: já si to můžu pamatovat.
7: Protože jsem z rozhlasu, tak si to pamatuju.
6: Jo.
7: Čau, Jiří.
6: Čau, Luboši, pozdravuj Praze.
1: Z diskuse je patrné, že systém každý sám za sebe, ale na jednom volebním lístku, voliče docela mate. Navíc této obci žádnou volební výhodu nedává. Ani ten, kdo dostane nejvíc hlasů, se nestává automaticky starostou. Toho volí zastupitelstvo. Z Českých Lipchav v Pardubickém kraji Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Lighthouse Family ve vysílání nedělně pondělního ročního radiožurnálu. Začínáte s námi nový den, je 5. října. Máme pro vás další aktuální zprávy. No a Milan Glista přidá taky čerstvou zelenou vlnu. Dvě hodiny 30 minut. A u mikrofonu je taky Lukáš Pastejřík.
1: Ministerstva mají během příštího roku postupně propustit desetinu zaměstnanců. Jako první na to upozornil server Seznam zprávy. Vláda má plán propouštění projednat v příštích několika týdnech. V pořadu Poledne s Moravcem to řekl ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Ministři se podle něj zaměří na možné slučování a rušení neobsazených pozic. Odbory s propouštěním nesouhlasí. Jde podle nich o decimaci státní správy. Poslanec za motoristy Filip Turek se na Facebooku omluvil společnosti Seznam.cz, a to za tvrzení, že zaměstnanci společnosti nahlížejí do e-mailů uživatelů. Omluvu nařídil Turkovi městský soud v Praze. Podle něj jsou Turkovy výroky nepravdivé. Kromě toho musí poslanec taky zaplatit soudní náklady. Za poslední dobu je to už druhý podobný spor, který Turek prohrál. Jemenská vláda zahájila rozsáhlou vojenskou operaci proti povstaleckým Husíům. Ohlásila to s tím, že cílem ofenzivy je dostat pod kontrolu Husí kontrolované území. Jemenskou vládu v občanské válce podporuje Saudská Arábie. Ta v posledních týdnech čelí sílícím náletům Husíů, kteří útočí především na její ropnou infrastrukturu. A v Holešově na Kroměřížsku dnes večer uvede divadelní studio Viktorka hru Václava Havla Anděl strážný. Spolek Havlovu původní rozhlasovou jednoaktovku přenesl jako první v republice do plné divadelní podoby. Představení bude součástí oslav 90. výročí Havlova narození. Akce se koná v kavárně u Amose od 19 hodin. Sport. Tenistka Karolína Muchová postoupila na turnaj v Pekingu do osmifinále. Rusku Samsonovou porazila 2-1 na sety. Třetí kolo v Číně zvládly taky Linda Nosková a Nikola Bartuňková. Končí naopak Sára Bejlek. V Tokiu prošel mezi čtyři nejlepší Jiří Lehečka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavírka na dálnici D5 na 5. exitu a nehoda v Praze. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně v noci zavřeli exit 5 Rudná, sjezd i nájezd. Uzavírka kvůli stavbě obchvatů Drahelčic má trvat do konce října. Oběd se dá podél dálnice po silnici 101 a přes exit 10 Loděnice. V centru Prahy na křížení magistrály Sokolské ulice se Žitnou se srazila dvě osobní auta. Podle kamer auta stojí vpravo a kolem se jezdí. A v Praze je úplná uzavírka na městském okruhu. Údržba zavřela tunel Mrázovka směr Barandovský most. Omezení začalo před půlnocí a skončit by mělo v 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 15 stupňů a na Šumavě až 19. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál a Jiřího Štefla.
0: Včera jsme vysílali živě z Lánské zámecké zahrady u příležitosti dnešních nedožitých 90. Václava Havla. Na něj ve speciálním vysílání vzpomínali různé osobnosti. Jednou z nich byla i bývalá československá velvyslankyně v Rakousku a socioložka Magda Vášáriová. Její slova si připomeneme ve 3:15.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Volební průvodce Radiožurnálu.
1: Tradiční servis, který vás zorientuje v letošních volbách.
0: Co všechno musíte mít sebou do volební místnosti?
1: Jak správně upravit hlasovací lístek?
0: Kolik můžete rozdat preferenčních hlasů?
1: Volební průvodce Radiožurnálu.
0: Denně krátce po 10:30 dopoledne.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: Radioservis představuje
2: rodinný horor Terezy Verecké Hlubina.
3: Stalo se něco?
4: No ale nic, nemůžou najít kluka.
3: Hlavně klid, on se objeví.
2: Odhalte tajemství skryté pod hladinou.
4: Budou se tu rojit.
3: Kdo?
2: Martin Mišička, Anna Marie Mišičková, Václav Neužil a další.
5: A letos i konečně nakrmím já.
2: Hlubina. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Lukáš Pastejřík a zprávy.
7: Brazílie o novém prezidentovi rozhodne až v druhém kole voleb. Přes 10% středních škol ve Francii zůstane dnes kvůli protestům uzavřených. Hokejisté Třince vyhráli v Olomouci 9-0 a v extralize získali 3 body po 8. v řadě a počasí bude zpočátku oblačno, později začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Teploty až 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: O příštím prezidentovi Brazílie rozhodne až druhé kolo voleb 25. října. Postupují do něj pravicový kandidát Flávio Bolsonaro a současný prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Sečtená je naprostá většina hlasů. Bolsonaro podle nich v prvním kole získal 47%, Lula asi 45%. Ve Francii dnes kvůli hrozbě protestů zůstane zavřeno přes 10%, tedy asi 400 středních škol. Prokuratura zároveň vyšetřuje 2 nezletilé studenty kvůli pokusu o vraždu policisty během pátečního protestu ve východofrancouzském Belfortu.
8: 2 středoškoláci napadli policistu, který se snažil chytit jiného studenta. Když 59-letého muže schodili na zem, začali ho kopat do hlavy nebo do břicha. Státní zástupce Pierre-Édouard Laloire řekl, že policista ztratil vědomí a skončil v nemocnici. Podle státního zástupce je jednomu útočníkovi 15 let a pochází z Francie, druhému 17 a je to Bulhar. Studentské protesty začaly minulý týden na předměstí Paříže. Studenti si stěžují na časté rušení hodin, nedostatečnou přípravu před maturitami nebo špatný stav školních budov. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
7: Učitelé si zvykají na to, že v hodinách stále častěji využívají aplikace s umělou inteligencí. Ty jsou speciálně naprogramované pro školy, například vycházejí jen z předem naprogramovaných materiálů. Učitelé taky vidí, na co se děti AI ptají. Podle České školní inspekce už v roce 2024 využívalo AI 46% českých učitelů, doplňuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
9: Mezi učiteli, kteří AI používali, patřila k nejčastějším využitím tvorba plánů výuky nebo činností, pomoc žáků s procvičováním dovedností a pochopení či shrnutí tématu. AI byla méně často využívána přímo k hodnocení nebo známkování žákovských prací.
7: Jihočeští rybáři odložili nebo zrušili kvůli nedostatku vody některé výlovy. Například na Třeboňsku letos nesloví rybník Rožumberk nebo Spolský. Voda chybí v rybnících i v sádkách. Rybáři se s ní proto snaží maximálně šetřit. Informace doplňuje vedoucí chovu ryb rybářství Třeboň Zdeněk Eizert.
10: Sádky jsou omezený teď asi na 15% kapacity. Ženeme vodu zpátky na přítoky, aby jsme tu vodu co nejvíce ušetřili, protože sádkovací kapacita tady v třeboňských našich největších sádkách je teď maximálně na měsíc s poloviční kapacitou ryb.
0: Sport.
7: Hokejisté Třince vstoupili do sezóny Tip Sport Extraligy lépe než kterýkoliv jiný tým v historii. Po 8 kolech mají oceláři 8 vítězství v základní hrací době. Domácí Olomouc porazili 9-0. O jednoznačném výsledku i rekordu mluvil jeden ze střelců, třinecký obránce Marian Adámek.
11: Za to rádi samozřejmě a teď hlavně nepolevit, oni jsme měli taky skvělý start a potom byl rychlý sešup. Tak napadalo nám to tam a potom už se hraje líp, i na puku si člověk víc věří a bylo vidět, že na Olomouc padla deka už potom a je to trochu kruté pro Olomouc a někdy to tak je, někdy hokej dává, někdy bere a my jsme rádi, že nám dával.
7: Druhé za Třincem jsou v tabulce extraligy Pardubice. Východočeši ve šlágru kola vyhráli nad pražskou Spartou 6-4. Litvínov prohrál s Kladnem 2-3 v prodloužení. Hradec Králové naopak tímto poměrem přehrál Vítkovice. Karlovy Vary porazili Plzeň 4-1 a Mladá Boleslav podlehla 3-5 Liberci.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehody na silnici 6 na Lounsku a v Praze. Z dálnic teď nehody hlášeny nejsou. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů havarovala dodávka. Nehoda je mezi odbočkami na Petrohrad a Malměřice. Čekejte překážky, omezený průjezd, dodávka srazila zvěř. V centru Prahy na křížení magistrály Sokolské ulice se Žitnou policie šetří nehodu. Vše je vpravo a místo s opatrností průjezdné. A na pražském okruhu ve směru na Ruzyni za sjezdem na Barrandov je v noci zavřený pravý pruh. Omezení je mezi kilometry 16 až 17. Kolona se tam netvoří, pozor, v místě dejte hlavně na nájezdu na okruh směr Ruzyně z ulice k Barrandovu. Musí se přímo do levého jízdního pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15 stupňů a na Šumavě až 19. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál a Jiřího Štefla.
6: A přeju vám klidný start do nového dne a taky do nového týdne. Je pondělí 5. října, teď 6 minut po 3. hodině. LFR Benz hudby.

0: Co dělá s bydlením, když se města podřizují hlavně komerčním zájmům, třeba developerům nebo reklamám? I na tyhle otázky hledá odpověď český film Veřejně prospěšné práce, svými autory označovaný jako příručka městské neposlušnosti. V minulých dnech ho mohli vidět i diváci v Berlíně v uměleckém centru ZKU.
1: Ale prostě místo dnes jsme ještě nikdo nebyli. Kdo z vás tady byl?
2: Tenhle film provází zvuk rozbrusky, která likviduje třeba billboardy nebo zámky Airbnb, ale taky je v něm dost objevů, výprav do neznáma a nečekaných setkání.
1: Ta periferie, to centrum si myslí, že ta periferie jako neexistuje, ale ono by bez ní vlastně nemohlo být.
3: I think the film fits very well with our narratives and our conceptual lines.
2: Film Veřejně prospěšné práce tak skvěle zapadá do programu Berlínského centra pro umění a urbanistiku, říká jeho kurátorka Nerea Ferrerová. Centrum v prostorách bývalého nákladového nádraží už 14 let prozkoumává proměny města a podporuje tvůrce, kteří propojují umění a společnost. Promítání skončilo, v sálu je asi 20 diváků.
4: Ja, im Endeffekt hat mir das am besten gefallen, wie sie die Plakate, ich glaube von Wahlen, haben sie einfach abgerissen.
2: Inženýrce Aně se nejvíc líbilo, jak se ve filmu strhávaly politické reklamy a z nich se vytvářela nová umělecká díla. Veřejně prospěšné práce ji inspirovaly.
4: Wo ich jetzt häufig drüber nachgedacht habe, ist, dass man jetzt halt sehr oft wieder rechte Symbole sieht.
5: Člověk teď zas často vidí v Berlíně na ulici pravicové symboly a všimla jsem si, že někteří lidé je nejen přilepí a nebo zamalují, ale taky nějak upozorní, že na tom místě byl právě třeba hákový kříž. To bych taky možná ráda dělala. Přijde mi to důležité.
4: Mě sowas vorstellen, dass ich das eigentlich gerne auch machen würde, weil es eigentlich wichtig finde.
2: Film se líbil taky Eduardovi, který pochází z Peru, ale žije ve Španělsku a v Berlíně studuje architekturu.
6: Nowadays that people disagree about how we are designing, we are planning our future.
7: Architekti běžně plánují město ruku v ruce s developery, ale v současnosti třeba ve Španělsku vidíme, že lidé nesouhlasí s tím, jak to děláme, a tak se organizují, aby bránili některá místa, ať už s ohledem na klimatickou krizi a dopady na životní prostředí, anebo v souvislosti s krizí na trhu s bydlením. Pro nás je zajímavé sledovat třeba, jak se veřejnost organizuje, jak si vydobývá místo na slunci i jak si vytváří nový vztah k přírodě.
6: With wild nature and with new species that are also part of this world. So
2: režisér filmu Vladimír Turner si promítání v Berlíně cení, ale víc ho to prý baví poslední dobou mimo velkoměsto.
8: Ten první rok jsem s ním filmem vlastně často mimo

0: Ideál posloucháte vysílání Radiožurnálu a to pár minut po čtvrt na čtyři. Dobré jitro. V Olomoucké zoo, kam se právě teď vydáváme, vzniká největší mořské hlubinné akvárium u nás. Bude součástí nového vzdělávacího centra s názvem Loděnka. Stavba začala letos v březnu a má tvar inspirovaný živoucí fosilí, tedy mořským hlavonožcem loděnkou z rodu Nautilus.
1: Tak stavba je momentálně ve fázi, kdy máme hotový korpus mořského akvária a část jako akorát je nadzemní části.
2: Rozhlíží se po staveništi ředitel zoo Radomír Habáň v doprovodu Michala Válka ze zhotovitelské firmy.
3: To, co vidíme před sebou, tak v podstatě je ta nádrž, to akváriu samotné, což je vlastně dominanta této stavby.
2: Co trčí nahoru, to je to budoucí slavné hlubinné akvárium.
3: Přesně tak.
2: A kolem to budou ty budoucí učebny a tak dále.
3: Ano, budou to učebny a další zázemí.
2: Jaké je to stavět akvárium pro žraloky?
3: My jsme tuhle stavbu pojali velice prestižně, protože takovýchto zakázek opravdu není mnoho. A tahle stavba je jedinečná svým tvarem. Není zde opravdu mnoho pravouhlých, jak bych to řekl, konstrukcí. Všechno je to v nějaké obloukové míře a podobně.
2: Ano, je to tvar loděnky.
3: Je to tak, je to právě ta zmíněná loděnka, jakožto živočich.
2: Nádrž bude vysoká 9,3 metru. Objem bude mít zhruba 350 tisíc litrů. Plout v ní budou žraloci, rajnoci a řada dalších mořských ryb. Stavba bude mít jméno po loděnce hlubinné, což je druh mořského hlavonožce. Vedle akvária bude jednopodlažní vzdělávací centrum právě s půdorysem loděnky. Bude tam přednáškový sál a samostatné učebny. O vzdělávací aktivity Olomoucké zoo je podle Radomíra Habáně stále větší zájem. Navíc stavba loděnky je podle něj v Česku ojedinělá.
1: Tohle bude největší vůbec mořské akvárium v České republice. Spojení vzdělávacího centra a mořské akvárium, to je asi ojedinělá záležitost.
2: Stavba loděnky přijde na 72 milionů korun. Z toho až 28 milionů může pokrýt evropská dotace. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: Aneta Langerová, nevědomá dívka, po zprávách si taky poslechněte aktuální díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12. Teď je 15:30. A přehled zpráv má Lukáš Pastejřík.
1: Řidičské průkazy pro osobní auta by mohly nově platit 15 let místo současných 10. Změnu připravuje ministerstvo dopravy. Týkala by se jen nově vydaných dokladů. Pro řidiče nákladních aut a autobusů by se nic neměnilo. Stát chce změnou ulevit úřadům, které každý rok vydají nebo vymění asi 700 tisíc řidičských průkazů. Polští aktivisté spustili uzamykatelnou skřínku na potratové pilulky. Snaží se tím obejít téměř úplný zákaz potratů v zemi, informoval o tom britský Guardian. Varšavský abort omat, že nám umožňuje rychlý a anonymní přístup k práškům pomocí šestimístného kódu. Službu aktivisté navrhli pro ty, které nechtějí čekat na doručení balíku nebo se bojí nechat si zboží doručit domů. Dnes začne vyhlašování letošních Nobelových cen. 4 instituce ve Švédsku a Norsku tento týden oznámí jména lidí, kteří přinesli užitek v oblasti vědy, literatury a míru. Dnes předpolednem výbor z Karolinského institutu ve švédské Solně oznámí, kdo dostane Nobelovu cenu v oblasti fyziologie a medicíny. Předávání cen je pak každoročně v prosinci. A na dolní novomlýnské nádrži včera začal 10. ročník evropského šampionátu v lovu kaprů. Závod potrvá až do soboty 10. října. Letos se do něj zapojí 100 týmů po 2 až 3 členech. O celkovém pořadí rozhodne součet hmotností 3 nejtěžších kaprů každého týmu. Vítěz si odnese 30 tisíc eur. Sport. Anglický šipkař Luke Humphreys vyhrál World Grand Prix turnaj kategorie Major. Světová dvojka po obratu ve finále porazila Velšana Gervina Price 6-4 na sety. Humphreys tak získal svůj druhý titul z tohoto turnaje.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavírka na dálnici D5 u Prahy a nehoda na silnici 6. Na Lounsku. Na dálnicích teď plynulý provoz na D5 z Prahy do Plzně je zavřený exit 5 Rudná. Sjezd i nájezd. Uzavírka kvůli stavbě obchvatu Drahelčic má trvat do konce října. Objet se dá podél dálnice po silnici 605 a exit 10 Loděnice. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů srazila dodávka Zvěř. Je to mezi odbočkami na Petrohrad a Malměřice. Čekejte, omezený průjezd, kolona se v místě nehody netvoří. A v centru Prahy na křížení magistrály Sokolské ulice se Žitnou se srazila 2 osobní auta. Minimálně jedno z nich ještě stojí vpravo a kolem se jezdí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách pak kolem 15 a na Šumavě až 19 stupňů. Tolik zprávy. Teď už vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Havlovi by bylo 90. Jak světového dramatika číst? Jak na prvního českého prezidenta vzpomínat? Co říká Havel mladým lidem? A co by řekl on sám na dobu, ve které teď žijeme? Ptám se filozofky Alice Koubové z Filozofického ústavu Akademie věd, spoluautorky pořadu Promyslet Havla.
5: A nebuďte smutný.
4: Dnes je pondělí, 5. října.
5: Já nejsem smutný.
4: Ahoj, zdravíme do Paříže a díky moc krát, že jsi našla chvíli na Václava Havla a na Vinohradskou 12.
6: Děkuji moc za pozvání, zdravím všechny posluchače a díky Matěj.
5: Bože věde. Říkal jsem vám přece, že nejsem pivař.
4: Václavu Havlovi by dneska bylo 90 let. Jak jeho narozeniny nejlépe oslavit? Četbou nějaké aktovky?
5: Ale je pivař každý. Já vím.
6: Já myslím, že kdybychom chtěli udělat radost Václavu Havlovi, tak by to bylo neformální, bylo by to formou nějakého setkání, který není úplně příliš připravený v hodně lidech, s hudbou, s přáteli a napříč různýma životníma stylama. Myslím si, že pro něj je vlastně silnější gesto oslavy, když pošle dál do světa nějaký styl života, nežli upomínání sám na sebe.
4: Oni se totiž konají výstavy, diskuze, jsou nové rozhlasové pořady, speciální projekty. Havel je teď skutečně všude, bylo by mu to příjemné?
6: No jeden ten pořad je můj, že jo?
4: Promiň.
6: No ne, je to pravda, že je to takovej trochu hon na jeho výročí a zároveň je v zásadě potřeba říct, že za to Havel nemůže, takže by se to ideálně nemuselo projevit v tom, že budeme mít Havla plné zuby. Myslím si, že záleží na tom, jestli ho chceme oslavit a tím si opravdu něco připomenout, aktivovat nějakou část naší historické paměti, aktivovat nějaký typ našeho vlastního uvažování, nebo jestli to prostě máme v kalendáři a všechna média si chtějí udělat čárku, aby to stihli. Což by byl takový další námět na nějakou absurdní jednoaktovku, přesně, jak se zbavit Havla vyprázdněním, frázováním Havla. Ale myslím si, že trvalou a kvalitní práci ohledně Havlova myšlení a tvorby dělal tým kolem knihovny Václava Havla. Na to bych chtěla posluchače fakt explicitně upozornit, protože jednak její konec byl také takovou formou Havlovy absurdní hry a v mnohem zmotnil jeho myšlení a zároveň jejich práce nebyla ukončena a doufejme, že první prezidentská knihovna bude pokračovat v tom, že nejenom, že recyklují Havla, ale mluví o lidských právech, o aktuálních problémech, o knihách. Představují lidi, kteří vlastně nesou nějaký typ životního stylu, který mu byl vlastní a míří na různý věkový skupiny.
4: Havel byl pro mě jako devadesátkové dítě nejdřív prezident, vždycky nejdřív prezident a až pak dramatik. Myslím, že se to mění postupem let, tak jak ho víc čtu, tak jak ho víc poznávám, víc zkoumám. On by to nerad slyšel, teda, že ho primárně jsem vždycky považoval za prezidenta. Jak to má filozofka, jako ty, umíš k němu být i kritická, jak ho čteš?
6: No, jednak teda ten můj zážitek byl, že pro mě byl asi primárně člověkem, kterýho jsem mohla zahlídnout v listopadu 89 v té pozici disidenta, který se vlastně transformoval v prezidenta, protože mi bylo tehdy 15. Ale ten můj dojem z Havla byl spíš člověk nějakého životního postoje, který mu dovoluje integrovat protiklady jako strach a odvahu, introvertnost s nějakou občanskou aktivitou, schopnost se sám sebe upravovat a takto na sobě trvat, být avantgardní a zůstat v centru dění jako avantgardní a podobně. Být ochotný právě přijmout sociální roli vězně i prezidenta, nebo se nebát patosu a zároveň se tomu vysmát, nechat to stranu. A tohle pro mě bylo možná důležitější, než jestli je dramatik nebo prezident. A jak čtu Havla jako filozofka? Já ho čtu tak, že to je člověk, který nebyl sevřený vůbec žádným žánrem, nějakou jakoby ambicí dostat nějaký třeba akademický formě myšlení a tomu dovolilo užívat jazyk i formulovat věci, které nebyly jenom syntézou, analýzou společnosti, ale také byly vynalézavé. A to vlastně otvírá nějaký pohyb myšlení. Pro mě je to jeho myšlení hrozně otevírající, protože on v nich jako kdyby živě myslí v těch textech, tvoří a to v zásadě člověka nějakým způsobem vyprovokovává, aby s ním myslel nebo nad ním myslel, vedle ním myslel. A pak mě ještě přijde vlastně fascinující, jak moc on myslí divadelně, v tom smyslu, že on myslí vlastně vždycky v nějaký situaci. Prostě on není typický člověk, který jakoby chce myslet promyšlení nebo vytvářet vědění, aby věděl, ale on vlastně myslí, aby mohl jednat. Takže ta jeho forma myšlení je hrozně divadelní nebo jednající nebo situační, prostorová, vytváří různý konstelace, zápletky a to je hrozně inspirativní pro mě.
7: Mně se líbilo, když mluvíš o těch protikladech i ten paradox v tom absurdním rozvolnění i té nejenom jazykové formy, ale vůbec té příběhovosti všech těch jeho dramat, které ale zároveň tě ukotví v tom, že on sám vlastně o sobě pochyboval, podezříval sám sebe v tom, že není úplně dokonalý, že tu a tam v něčem vždycky má nějakou chybku. Říkám si, jestli ten svět ale pak nevnímal hrozně černobíle, že není nic mezi tím.
6: To je jakoby hezká úvaha a zároveň mám pocit, že já si myslím, že on měl jakoby jednu obsesi a to je, že si byl vědomý o pozorování sebe a svého okolí, že má člověk v sobě nějakou tendenci a možnost, jako kdyby zamknout se v sobě, zamknout život nebo umrtvit život během života sám v sobě. A on prostě jednak textama varuje proti téhle formě nějakého sebeumrtvení nebo sebevraždy za života, během života, který může mít i tu sociální podobu. A jednak tím, jak tvoří a jak píše, tak nejenom varuje, ale vlastně dělá i ten protipol a ukazuje, jak žít naopak různýma barvitýma formama. Kromě těch textů divadelních, který jsou vlastně hodně varovný a vedou do pocitu nesmyslnosti, absurdity, ale on tím chtěl vlastně lidi vyprovokovat k tomu, aby zaujali jinou pozici nějakého smysluplného odvíjení života, tak se ještě o něm ví, že v té sociální rovině, ve společenské rovině byl hrozně plný různých jako nápadů, barevných forem možného lidského setkávání. Hrál na všechno, co mu přišlo pod ruku, vařil, smál se.
8: Havel, tady Havel.
6: A to mám pocit, že vlastně trošku vystupuje z té duality, o které mluvíš.
8: Přečtu svou zatím poslední hru, kterou jsem napsal v září letošního roku, to je 87. Krátká napjatá pauza. Tajemník za scénou. Nazdar. První inspektor za scénou. Čau, Myšáku.
7: Havel miloval absurditu. Pro něj jsou ale důležité taky pojmy jako konformita, posttotalita a tak dále. Spoustu těch pojmů si sám vymýšlel, objevují se třeba v eseji Moc bezmocných. Kdyby ji psal dnes, před čím by varoval? Ty si o varováních mluvila. Před čím by varoval dnes? Co by se mu nelíbilo dnes?
6: Jako to fakt nevíme, protože on by byl někdo jiný dneska. Nedá se to z tohohle odvodit, ale to, co je zajímavé, je, že už v tom eseji Moc bezmocných on má takovou pasáž, ve který varuje před nástrahama západní demokracie. On říká, oč více je v západní demokracii ve srovnání s naším světem prostoru pro skutečné intence života, o to lépe jen před člověkem
9: krizovou situaci skrývá a o to hlouběji ho do ní ponořuje. Skutečně, nezdá se, že by tradiční parlamentní demokracie nabízely způsob, jak zásadně čelit samopohybu technické civilizace i industriální a konzumní společnosti. I oni jsou v jeho vleku a před ním bezradné. Jen způsob, jímž manipulují člověka, je nekonečně jemnější a rafinovanější než brutální způsob systému posttotalitního.
6: Čili to není jakoby varování, že bychom se měli bát demokracie víc než posttotality, ale to varování je, že pokud chceme žít svobodný život v demokracii, tak se nemůžeme spolehnout na to, že už jsme to jakoby dokázali, ale že nás čekají mnohem rafinovanější způsoby, jak sami sebe obelhávat, jak se jakoby uklidnit, že to máme v rukách a tím pádem vlastně ztratit kontakt s pravdou. A to je jakoby nadčasový varování, takže myslím, že ani nepotřebujeme vymýšlet novou Moc bezmocný, že to je skryté už v té, co napsal.
7: Já jsem zmiňoval ty pojmy, pravda je ten důležitý pojem, který mi vypadl, pravda a láska, pochopitelně. Ta pravda a láska, pravda jako taková žít v pravdě, jak žít v pravdě v dnešní době pod palbou informací, dezinformací, v době umělé inteligence, sociálních sítí, v době algoritmů a všeho toho, co se na nás valí.
6: Jasně, tak možná, že já bych začala tím, že v pravdě bylo vždycky těžký žít, že to jakoby není specificky těžší, že vždycky byl člověk pod palbou něčeho, jo, a že to, když Havel mluví o životu v pravdě, tak to právě znamená, že jsme ochotní si připustit, že pořád nějaká palba od někud přicházet bude a že život v pravdě je nějaký typ výkonu, který pendluje mezi sebe podezřením a podezřením, kam nás strhává naše okolí, že to není nějaký vlastnění pravdy, ale že to je vlastně tázání se po tom, čím platím za pocit vlastní nevinnosti, že já za nic nemůžu, že mám právo na klid. A tím vlastně participuju na tom, že pokračuje něco, co mě a moje blízký zároveň nějak umrtvuje nebo zabíjí. A v současnosti to platí opravdu jako velký varování, protože k tomu mám dvě myšlenky, jo? Že pokud válka na Ukrajině nebude naše věc a my budeme jaksi retoricky tvrdit jako náš premiér, že jsme jakože pro mír, i když není vůbec jasný, jak se dá retoricky zajistit mír, když je země brutálně napadená, tak prostě tu válku jakoby pocítíme jednou fyzicky. Pokud si budeme prostě zastírat, že existuje ekologická krize a prohlásíme s naším ministrem, že žádná není, tak budeme prostě brzy fyzicky čelit extrémnějším formám dopadů té krize. Pokud budeme trestat všechny oslabené členy naší společnosti, tak se bude hroutit úplně to nejcennější pro lidský přežití a to je důvěra. Takže vlastně život v pravdě je ochota vidět, že jakoby čelíme nějakým problémům a vlastně s nějakým způsobem odvahy jakoby do těch problémů jít, nevytěsňovat je. A zároveň existuje nějaká karikatura života v pravdě a to je život v pravdě jako kdyby permanentní generování konfliktu jakékoliv povahy, jakoby nesouhlasit za každou cenu a cítit se u toho jako emancipovaný hrdina. A tahle ta karikatura života v pravdě jako kdyby na nás čekala, jako kdyby na druhé straně, na rubu té retoriky o svobodě, jako nesouhlasu. A možná, že je důležitý pochopit, jak přispíváme k rozkladu toho, co nám umožňuje žít a nejenom k pokračování toho, co nás umrtvuje, jestli jsem srozumitelná.
7: Jo, rozumím tomu, no. Ale říkám si, jestli tomu takhle porozumí i mladí lidé, kteří třeba Havla objevují a teďka ho začínají načítat, co v něm najdou. Jestli i tyhle ty myšlenky, které v té tvorbě vidíš ty, jestli to objeví ve všech těch mocích bezmocných, fasanacích, zahradních slavnostech.
6: Já nevím, já mám obecně pocit, že to vlastně není vůbec o tom, kolik je člověku let. Ale možná, že to, co bych vlastně doporučila komukoliv, kdo Havlovy texty neznají a kdo neviděl jeho hry, tak aby se nenechali odradit právě tou celkem z pochopitelných důvodů takovou odpuzující alternativou, že buď je ten Havel jakoby ikona, nebo se jim opovrhuje. No. Protože v jeho práci se dají najít určitý nesmírně inspirativní snahy myslet právě to, v čem ten konkrétní člověk žil a aby dokázal skrze nějaký kritický a tvořivý uvažování vlastně udělat krok, za kterým se on stojí. A aby to nebyla sebeiluze. A myslím si, že tohle je opravdu hrozně důležitý gesto v jakýkoliv době a v jakýmkoliv věku. Nenechat se strhnout v zásadě jakýmkoliv proudem, ale zároveň být ochotný jakoby se přidat ke kolektivu, ale mít zatím nějakou řadu prostě vnitřní reflexe nebo meditace o té situaci, ve které jsem se ocitla. A to, co myslím si, že je druhá věc, která je hrozně zajímavá v jeho textech, tak je, že on je mistrem fakt jazyka a umí dobře ukázat, jak se dá s jazykem manipulovat a jak se třeba jazyk osvobozování a svobody vlastně dá použít pro obhajobu zotročování nějakých lidí, jak se třeba jazyk svobody fakt dá použít jako jazyk nenávisti vůči nějakým lidem. Jak se jazyk právě míru a klidu vlastně používá pro zbavení se odpovědnosti za něco, za co odpovídáme reálně. Nebo jak se jazyk nezávislosti, jak je vlastně neuvěřitelně konformní. Jo? A vlastně tohle rozklíčování těchto zvratů jazykových a toho nenechat se jakoby zmanipulovat jazykem samotným, tak to tam hrozně, na mnoha místech hrozně dobře ukazuje.
7: Ty používáš slovo použít, on dokonce řekl, že ho zajímá, jak se dá jazyk zneužít. Mluvil o tom přesně. Tak v dálkovém výslechu v rozhovoru s novinářem Karlem Hvíždělou, v rozhovoru, který proběhl tehdy za komunismu ještě přes železnou oponu. Možná právě to přemýšlení o jazyku, vůbec to jeho ptidepe, ta vyprázdněnost jazyková, kterou mnozí i leckdy používají, možná i v politice, tak to je takový odkaz, o kterém možná bychom i měli přemýšlet, když uvažujeme nad tím, co tady po sobě Václav Havel zanechal, nebo ne?
10: Vždycky mě jako nějak zvláštně bavilo psát takový repliky, proslovy, vyjádření. Které
6: určitě jako... jo, já mám hrozně ráda spoustu jeho myšlenek.
10: Žijeme ve světě fráze, ve světě, kde mnohdy důležitější je slovo, kterým nějaký čin označíme, než ten čin sám.
6: Myslím si, že i třeba v jednom textu Evropa jako úkol znovu ukazuje, že Evropa není něco, co můžeme jako hotové bránit, ale že je to nějaký region, ve kterým jsme ochotni zaujímat postoj ke světu, který právě sám sebe transformuje, že demokracie je něco, co je pořád před námi, ne něco, co obraňujeme vlastně proti okolnímu světu, a tahle ta ochota jakoby k otevřenosti do budoucna, která znamená jak typ možná rizika, tak ale i vlastně svobody, je pro něj typická na mnoha úrovních. V umění, právě v občanském životě, ale i třeba v mezilidských vztazích. A taky mně se třeba hrozně líbí, on má takovou jednu větu, která mě připomíná hrozně film od Monty Pythonu, a říká zároveň, že je to jedno jeho jako krédu, a to je prohlášení Fistuly z jeho hry Pokoušení, kdy ten Fistula říká: konkrétní rady nedávám a za nikoho nic nezařizuji, na nejvýš občas stimuluji. A myslím si, že jakoby Havel právě nechtěl nikdy, aby byl skameněn a oslavován, takže budeme po něm opakovat nějaký právě slogany nebo fráze, ale že se necháme stimulovat. No. A v těch Monty Pythonech ten hlavní hrdina řve na ten dav, jako buďte, myslete sami za sebe, a ten dav volá: mysleme sami za sebe. A to je právě ten způsob, jak se zbavit vlastně stimulující osobnosti a znovu spadnout do té pasti nesvobody.
7: Já mám rád z audience: si přece inteligent, pane Vaněk, a podobně. Já myslím, že to hodně mluví o té době, ve které Havel prostě žil a kterou popisoval.
11: Jsi přece inteligent, ne? Máš přece politický vzhled, ne?
7: Tak se tak trochu bojím, jestli některé právě ty jeho myšlenky nejsou tím svázané do jisté míry a jestli přežijí.
11: Kdo jiný má vědět, co vlastně chtěl vědět, než ty?
7: Jestli až jednou už číst knihy třeba nebudeme a už nikdo nebude žít, kdo by si ho přímo pamatoval, jestli mu nehrozí zapomenutí v nějakém ohledu. Toho se nebojíš?
6: Jemu právě hrozí spíš, že bude jakoby zmrazen do té ikony, a tím pádem, že na něj zapomeneme nějakým jeho přesvícením. Že vlastně nevlezeme do toho jeho světa, ve kterým kromě toho, že byl inspirativní, tak taky dělal objektivní chyby, zraňoval druhý lidi, někdy byl povrchní, prostě politicky byl příliš oddaný jedné interpretaci, ale toho prostě jakoby nedevaluje, že byl mnohem složitější, nedevaluje to jeho hluboký a pronikavý analýzy jeho vlastní doby. A zároveň to, že on nějakým způsobem je součástí historické paměti České republiky, tak nemůžeme jen tak zapomenout, protože on překračoval sám sebe a tudíž i svoji dobu, a tím pádem vytváří něco jako společenskou identitu, jestli něco takového existuje, českou. A tím pádem má vlastně interpretace jeho myšlení vliv nejenom na současnost, ale především na budoucnost. To je možná hrozně abstraktně řečený. Ale pokud si prostě například budeme o sobě říkat, že jsme slabí, že jsme prohráli, nebo si budeme říkat, že jsme zažili nějakou dočasnou fázi poroby a dokázali jsme ji překonat i díky nejenom Václavu Havlovi, ale právě spoustě lidem, kterým hrozí to zneviditelnění víc než jemu, tak naše jako budoucnost bude vypadat jinak. Že právě díky spoustě jakoby Čechů a Češek jsme dokázali obnovit demokracii v České republice. Demokracii, která je složitá, která má strašně moc chyb, ale furt je jakoby tisíckrát lepší vidět před náma lepší demokracii, než vidět před náma novou formu totality nebo brutální nadvlády oligarchů nebo jiných zemí.
7: Tak, udržme si naději a bojujme za ně, on by byl rád. Moc díky, že jsi vzpomínala a že jsi k tomu přidala pár svých velmi zajímavých myšlenek, inspirativních.
6: Díky taky moc za pozvání a všechny zdravím.
7: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska filozofka Alice Koubová, kterou můžete slyšet o Havlovi mluvit mimo jiné i v rámci, a ona to zmínila, v rámci jejího projektu podcastu pořadu Promyslet Havla, který vychází na Vltavě. Mluvili jsme spolu o Havlově výročí, o jeho knihách, o jeho myšlenkách a o jeho odkazu. A mimochodem zmínili jsme se taky o dálkovém výslechu. Český rozhlas Plus teď vydal rekonstrukci této knihy, rozdělenou do několika dílů. Je to skutečně moc zajímavý poslech a rozhodně ho doporučuji. Nový týden před námi, spousta témat k probrání. To další, to už chystáme a vy ho uslyšíte ve Vinohradské 12 už za pár hodin. Jsme v apkách, jsme na Radiožurnálu na Plusu, jsme na webu i rozhlas.cz, to samozřejmě dobře víte. Buďte tam všude s námi. Naslyšenou zítra.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 4 hodiny. Lukáš Pastejřík a zprávy.
3: Německý kancléř Merz slíbil Ukrajině pomoc a investice za 200 miliard korun. Při horolezeckém výstupu v rakouských Alpách zemřel 36-letý Čech. Na mistrovství světa v judu se představí první z Čechů Tereza Bodnárová a počasí bude zpočátku oblačno, později začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Teploty až 23 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Německo poskytne Ukrajině další peníze a investice v přepočtu za víc než 200 miliard korun. Při návštěvě Kyjeva to řekl německý kancléř Friedrich Merz. Do ukrajinské metropole přicestoval i přes pokračující ruské útoky na město.
4: Po zásadních jednáních s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se německý kancléř Friedrich Merz setkal také s premiérem Sergejem Koreckým. Ten potom na sociálních sítích napsal, že jedním z hlavních témat rozhovorů byla německá pomoc ukrajinské protivzdušné obraně, dále náprava energetiky silně poškozené ruskými útoky a také železnice. Ukrajina uvažuje o nákupu německých lokomotiv, které mají nahradit ty zničené Ruskem, uvedl ukrajinský premiér. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
3: Policisté při víkendovém nelegálním tuningovém srazu v Brně rozdali pokuty desítkám řidičů. Dva z nich kvůli závodění v běžném provozu přišli o auto. Policie na srazu zkontrolovala asi 700 aut, zjistila u nich přes 100 přestupků, především kvůli nevyhovujícímu technickému stavu vozidel. Pokuty řidiči dohromady vyšly na zhruba 200 tisíc korun. Podle policie se ale podařilo zajistit průběh akce bez větších incidentů a mimořádných událostí. V rakouských Alpách zemřel 36-letý Čech při výstupu na horu Grosse z Ochsenhorn. Podle agentury APA se snažil uvolnit cestu dvěma horolezcům, kteří z hory sestupovali. V zápětí se ale odlomil skalní blok, kterého se český horolezec držel a spadl do hluboké rokle. Jeho úmrtí potvrdil mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čerge.
5: Naši diplomaté ve Vídni jsou v kontaktu s rakouskou policií a jsou připraveni poskytnout pozůstalým veškerou potřebnou konzulární pomoc. Rodině a blízkým zesnulého vyjadřujeme upřímnou soustrast.
3: Středočeská policie varuje, že děti a mladiství jezdí na elektrokoloběžce bez řidičského oprávnění. To je nutné mít při používání zařízení jedoucí rychlostí nad 25 km v hodině a výkonem nad 250 W. Na základních školách na Benešovsku proto policie spustila preventivní akce, během kterých žáky na problém upozorňují, popisuje krajský koordinátor BESIPu Ondřej Žabenský.
6: Největší problém je, že děti jezdí na elektrokoloběžkách, které skutečně překračují rychlost 25 km v hodině a nejsou držiteli řidičského oprávnění ani skupiny AM, ani skupiny A1, takže nemohou na tom jezdit. Bohužel rodiče jim to umožňují, kupují jim tyto věci.
1: Sport.
3: Judistka Tereza Bodnárová se jako první z českých reprezentantů představí na mistrovství světa v Baku. Česká medailistka z Grand Slamu v Budapešti nastoupí krátce před 9 hodinou českého času proti Nizozemce Van Krevelové.
7: Tahle Holanďanka je hodně nepříjemná. Jednak je vyšší, ale je hlavně hodně silová. To její judo je opravdu silový. Já jsem s ní ještě neměla tu čest na závodech, ale na soustředění a upřímně doufám, že se první kolo bude vyvíjet líp než randory na soustředění, protože tam mě teda jako zmuchlala, takže budu si muset dostat do pohybu a na tom to bude všechno založený, no.
3: Fotbalisté Portugalska porazili v elitní divizi Ligy národů Norsko 2-1. Nizozemsko vyhrálo nad Srbskem taky 2-1. Wales podlehl Dánsku 0-1 a Řecko remizovalo s Německem 0-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na dálnici D8 na Ústecku a nehoda na trase Petrovice D8. Dálnice teď volné na D8 u hranice s Německem jsou jen z části průjezdné tunely mezi kilometry 83 až 87. Jezdí se tu busy na Prahu obousměrně. To omezení potrvá do zítřejší půlnoci. Na ústeckou silnici 248 trase Petrovice dálnice D8 v noci havarovalo nákladní auto. Čekejte, omezený průjezd podle policie nehoda, následky nehody mohou i blokovat průjezd. Naopak v Praze na křížení Sokolské s Žitnou už odklidili následky srážky dvou osobních aut. A v Praze je od včerejška úplná uzavírka na městském okruhu. Údržba zavřela tunel Mrázovka směr Barandovský most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 15 stupňů a na Šumavě až 19. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál a Jiří Štefl.
2: A přeju vám dobré ráno, je pondělí 5. října, teď 6 minut po 4. hodině, je před námi volební týden, chystáme pro vás tradičně obsáhlý volební servis, kdykoliv taky na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. No a doručovatelé finišují s roznosem hlasovacích lístků, i o tom uslyšíte ještě před 4:45. Teď skupina Coldplay, dobré ráno.
0: Radiožurnál
1: a Jiří Štefl.

0: Hlasovací lístky v modré obálce jste už doma ve své schránce pravděpodobně našli. Jestli ne, doručovatelé mají na jejich roznos poslední dny. Třeba v Jihlavě doručují lístky zapisovatelé volebních komisí a letos mají s obcházením domácností o něco víc práce. Ve městě se totiž změnil počet okrsků a každá komise má na starosti větší počet voličů.
1: Každý doručovatel volebních lístků musí v těchto dnech obejít stovky domácností a do schránek jim vložit obálku s hlasovacími archy.
2: Co nás dokáže hodně potrápit, jsou jakoby neuznačené budovy nebo špatně viditelná, čitelná čísla popisná. Další kapitolou samu pro sebe jsou přeplněné nebo malinkaté schránky.
1: Popisuje Barbora Rousová, která s manželem Petrem Rousem roznáší lístky v okolí jihlavského sídliště Březinova. Vedle plných schránek jsou podle nich problematické i ty nepopsané a nebo přísně střežené.
2: Nedávno jsem měla teda zážitek, kdy se rozběhl pořádně velký pejsek proti schránce, kterou jsem zrovna plnila a ta byla zrovna zevnitř a pejsek si mě teda jako podával docela slušně, takže z toho mi hezky nebylo.
1: Jinak je ale podle Barbory Rousové při roznášení lístků i řada příjemných setkání. Letos navíc často lidem radí, kam mají jít vůbec volit. V Jihlavě se totiž změnily okresky a jejich počet klesl z 58 na 35. I když musí Barbora Rousová s manželem obejít více lidí než obvykle, práce jí připadá snadná.
2: Jsou to vlastně hlasovací lístky, je to informační leták, informace magistrátu a jsou to modré doručovací obálky. Zabere nám to většinou 2 dopoledne až 3. Počítali jsme to tak na 12 hodin čistého času. Zapojí se rodina.
1: Nejvíce opozdilí doručovatelé mají čas do úterý. Pokračuje mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.
3: Nejpozději by měli dostat ze zákona 3 dny před začátkem voleb.

0: Tady je vysílání Radiožurnálu, přejeme dobré pondělní ráno. Naše vysílání teď bude o něco víc peprnější. Naše americká zpravodajka Jana Ciglerová se nedávno přestěhovala do Washingtonu, kde prakticky nikoho nezná. Když jí do schránky přišla pozvánka na sousedskou soutěž v Chili, začala zjišťovat, jak se vlastně tohle jídlo připravuje. Američané podobná setkání pořádají rádi, protože dobré vztahy s lidmi odvedle berou jako důležitou součást života. Jana proto tohle pozvání vzala jako příležitost poznat sousedy, kteří budou příští 4 roky tvořit její komunitu.
1: Já si tady čtu pozvánku, to jsme dostali od nějakých sousedů asi tady. 27. září ve 3:50 sousedské chili. Každý má přinést svoje chili a bude se soutěžit, čí je to nejlepší. Tak chili jsem teda nikdy nedělala. Tak vyrážím do obchodu, abych nakoupila ingredience na tohle chili con carne. Potřebuju hovězí maso, mletý, cibuli, potřebuju nějaký jalapeños, hovězí vývar. No, bude to takový asi spíš chili con carne, co dům dal, respektive chili con carne, co Janin dům dal. Orestuju cibulku, dám na toto mletý maso, zaleju vývarem, dám do toho nějaký český koření, který tady neznají, a to by bylo, aby jim to nechutnalo. Sešlo se tady asi tak 40 lidí ze sousedství. Je tady 7 těch pomalých hrnců a v každém je jedno chili. Některý jsou vegetariánský, asi tak 3. Já nemám vegetariánský, já mám s hovězím, ale zase tam nemám fazole, protože moje děti by to nejedly, takže to skoro vlastně není chili. Takže jsem se dozvěděla, že naše chili připomíná texaské chili. Já jsem se jim snažila říct, že to je české chili, a oni říkali, že ne, že to je texaské chili, protože nemá žádné fazole, a fazole nemá Texas proto, že v Texasu jenom chtějí hovězí a cokoliv, co by tam bylo jako navíc, tak zdržuje. Takže i třeba ta cibule, kterou tam nakraje, tak musí být ne tak drobno nakrajena, aby nebyla vidět, aby tam bylo dominantní to maso.
2: Texas is all about the meat. Very, very finely ground meat.
1: Vedle nás je 6 a to je víc taková Miami, bych řekla, tam je koriandr.
3: It's refreshing and you have to add the lime and it's delicious. So we first did it not too long after COVID, I think.
1: Tady organizující paní mi říká, že to už je vlastně jejich 4. ročník, že to založili po COVIDu, aby se tak dali zase jako sousedi dohromady, a že je to jedna z těch sousedských akcí, které tady pořádají, zase se lidi trošku víc zbližují. Ty chili jsou tady různé, jich tady 7, některé mají fazole, některé mají sýr, některé mají dokonce koriandr, dá se to posypat, takže lidi to ochutnávají a hlasují. Vyhrála 6. To je chili z Miami. Tak sousedské chili jsem sice nevyhrála, ale rozhodně to nebyl takový trapas, jaký jsem čekala. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.

0: Lékaři jim řekli, že už nemají moc času.
1: Teď chtějí jediné, dožít doma.
2: Cítím se tu velmi dobře.
3: Doma je doma.
2: Určitě, jsem ve svém prostředí, mezi známými blízkými lidmi.
0: S péčí pomáhají rodinám mobilní hospice.
1: Zdravotnice a zdravotníci za pacienty pravidelně dojíždějí domů.
3: Vy si sundáváte zdravotnický batoh.
4: Můžu změřit tlak teda?
5: Ano.
0: Jak situaci zvládají rodiny a jak mohou sami pomoci?
3: Nachystali jsme jí takovou specialitu virtuální brýle. Tam tancovala na gondole.
6: Manželka reagovala, že byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
1: Poslední přání.
0: Nový seriál Radiožurnálu o důstojném odcházení v domácím prostředí.
1: Každý všední den, krátce po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
7: Dobré jítro, 5:30. A zprávy už má Jana Utendorská.
8: Více než 20 milionů amerických seniorů dostane od státu jednorázově $90, tedy zhruba 2000 korun. Podle prezidenta Donalda Trumpa jim mají peníze pomoci zaplatit zdravotní pojištění. První lidé je dostanou už v říjnu, ostatní ještě před listopadovými volbami do kongresu. V Norsku skončilo pátrání po trojici pohřešovaných Čechů, se kterými se v září na západě země převrátila loď. Norská policie je považuje za mrtvé. Na palubě rybářské lodi byly v době nehody celkem 4 Češi. Tělo jednoho z nich našli záchranáři už před 2 týdny. Tehdy objevili taky poškozený člun. Co se stalo, stále není jasné. Ve vojenském újezdu Libavá na Olomoucku dnes začíná největší letošní cvičení mechanizované brigády České armády Moravian Lance. Víc než 1000 vojáků bude spolu s jednotkou Národní gardy z americké Nebrasky 2 týdny trénovat zásahy s těžkou pásovou technikou a robotickými prostředky a drony. A v polské Poznani dnes odhalí putovní výstavu fotografií Václava Havla. Jejich autorem je fotograf Ondřej Němec. Výstava je součástí Českých dnů v Poznani. Snímky zachycují Václava Havla v letech 1976 až 2011. A to nejen jako disidenta, umělce, politika a státníka, ale také v kruhu rodiny, přátel a spolupracovníků.
1: Sport.
8: Hokejisté Pardubic porazili v Tip Sport Extralize pražskou Spartu 6-4. Na prvním místě tabulky zůstává Třinec, který vyhrál v Olomouci 9-0 a po 8 kolech zůstává 100%. To je historicky nejlepší vstup do nejvyšší soutěže. Uspěli i Karlovy Vary, které přehrály Plzeň 4-1. Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5, Litvínov prohrál s Kladnem 2-3 v prodloužení a Hradec Králové zvítězil nad Vítkovicemi 3-2 v prodloužení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Uzavírka na dálnici D5 u Rudné a omezení na pražském okruhu. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně v noci zavřeli exit 5 Rudná, sjezd i nájezd. Uzavírka kvůli stavbě obchvatu Drahelčic by měla trvat do konce října. Objet se dá podél dálnice po silnici 605 a exit 10 Loděnice. V Praze skončila noční uzavírka tunelu Mrázovka směr Barandovský most a na pražském okruhu směr Hruzině za sjezdem na Barandov je od včera zavřený pravý pruh. Omezení je mezi kilometry 16 až 17, je tam hustší provoz, ale kolona se teď netvoří. Pozor v místě dejte hlavně na nájezdu na okruh směr Ruzině z ulice k Barandovu. Vyjíždí se do levého pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zpočátku bude oblačno, ráno místy mlhy, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Teploty dnes vystoupí na 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 15, na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál a Jiřího Štefla.
10: Tak ještě do středy babí léto a potom už citelnější ochlazení. Přeju vám dobré pondělní ráno, 4 minuty po 4:30.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 3:45, pondělí 5. října, tady je vysílání Radiožurnálu. Přejeme dobré pondělní ráno a taky dobrý vstup do nového týdne. Poslední československý a první český prezident Václav Havel by dnes oslavil 90. V Radiožurnálu jsme na něj vzpomínali už včera, kdy jsme vysílali speciální vzpomínkové vydání Hovorů z Lán. Libor Bouček a Jan Pokorný se ptali tehdejších moderátorů pořadu Evy Hulkové a Roberta Tamchyny.
1: To první pozvání bylo, já to opakuju často, protože to je pro mě legendární věta, že tam člověk šel tak jako nervózní, upnutý v té kravatě a ta tréma na mě asi byla vidět, takže tam seděl pan doktor Špaček a pan prezident říká, kouknou, řeknou mladýmu, jo, vy jsi u nás sundal sako, jo, to říkal pan doktora Špačka. A ta věta byla úžasná, jako ta úplně změnila tu atmosféru, to onikání a ten, takže sako šlo dolů a začaly se točit moje první hovory.
2: A ještě řekni, jak ti říkal, aby si víc žil a méně četl.
1: Ano, ale to nebylo při těch prvních, to nebylo při těch prvních hovorech, tak máme tady další moderátorku dnešního setkání. Protože potom v průběhu on říkal, nemusíte být vždycky tak jako nadupanej, připravenej, že? Musíte taky žít, no.
3: Ale vy jste byl shodou okolností, my zde ten záznam z prvních hovorů máme. Je to z 9. května roku 1993. A Václav Havel v nich mluvil o odpovědnosti politika.
4: K té politice opravdu patří schopnost mít trošku horší kůži. Kdyby člověk opravdu bral všechno úplně vážně, tak by musel myslet na sebevraždu nebo na rezignaci několikrát denně. Zdá se mi, že problém naší politické kultury zatím není v tom, že by nám hrozily sebevraždy přecitlivělých politiků, ale spíš v tom, že až příliš jakoby mnohým politikům bylo lecos jedno a přes lecos se až příliš snadno přenášeli.
5: Povídáme si s Evou Hulkovou a Robertem Tamchynou v parku Lánského zámku, kde si připomínáme výročí 90. narození Václava Havla. Evo, když takhle slyšíš ten nezaměnitelný hlas, a teď odhlédněme od toho, co říkal Václav Havel, jaké to je?
2: No, po té lidské stránce myslíš?
5: Po jakékoliv stránce.
2: Je to návrat v čase. Mně osobně, a já se za to jako nestydím, netajím se s tím, mě velice chybí. Čím jsem starší a čím víc času uběhlo od jeho odchodu, tím více mi chybí. Jako taková střelka prostě jednak v té politice a jednak já jsem nepoznala a že jsem potkala hodně politiku. Když jsem na Radiožurnálu dělala zpravodajství, tam jste ze mě dřeli mě z kůže, že ano.
5: A nepovedlo se nám to.
2: No zkrátka a dobře, nepoznala jsem politika, který by měl takový smysl pro humor. Uměl se tak huronsky smát. Čím hloupější vtip se mu řekla, tím více se smál. Byl neskutečně laskavý a také se netajil svými emocemi. Když byl smutný, tak to prostě klidně dal najevo. Když byl veselý, tak také. Dnes ti politici nosí masku, prostě nemůžu si pomoci.
0: Taky tohle vzpomínání jsme vám teď nabídli. Na natáčení Hovorů z Lán vzpomínali ve vysílání Radiožurnálu jejich moderátoři Eva Hulková a Robert Tamchyna. Celý velmi zajímavý rozhovor najdete v aplikaci Můj rozhlas.cz. No a dnes po 13. hodině uslyšíte taky exkluzivní vzpomínkový rozhovor k nedožitým 90. narozeninám Václava Havla. Naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová si povídala s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem. Poslouchejte tedy ve vysílání Radiožurnálu dnes po 13. hodině. Za chvíli ale teprve bude 5, konkrétně za 12 minut. Po 5. hodině už s vámi bude v pondělním ranním Radiožurnálu Petr Král. Těší se na vás. Jiří Štefl pro dnešek děkuje za pozornost. Přeju hezké pondělí.

Někdyž byla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Je Česko dobrá země? Určitě. Má potenciál být ještě mnohem lepší? Rozhodně. Proto na Forbes Lepší Česko spojujeme ty, kteří vzdělávají, ty, kteří otevírají dveře a vytvářejí příležitosti a ty, kteří něco skutečně budují. Stovky lidí, jedna země a dva dny o tom, kam ji můžeme společně posunout. 14. a 15. října Forbes Lepší Česko v Karlových Varech. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Dobré ráno, 5 hodin. Zprávy s Janou Tendorskou.
2: Vláda čeká další pravidelné zasedání, projedná mimo jiné novelu školského zákona. Volby v Bosně a Hercegovině měly nejnižší volební účast v historii, vyhráli nacionalisté. Fotbalista Chaloupek opustil kvůli zranění českou reprezentaci a zpočátku bude většinou oblačno, během dne se vyjasní teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda dnes projedná novelu školského zákona, týká se asistentů pedagoga na základních školách. Cílem je, aby byly stabilní součástí školy. Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce se tak asistenti pedagoga stanou plnohodnotnými zaměstnanci škol a získají určitou jistotu zaměstnání. A školy budou mít zase jasnou představu o tom, kolik asistentů mají k dispozici. Novela školského zákona zavádí podle Zajíce taky nový systém placení asistentů.
4: Je to úplně od základu změněno, protože předtím ten způsob financování záležel na poradnách a na tom, co se vykázalo ve výkazech, kdežto teď to bude financováno přímo státním rozpočtem.
2: Teď je asistent pedagoga jedním z takzvaných podpůrných opatření, která může mít žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základě vyšetření a doporučení poradny. Ve všeobecných volbách v Bosně a Hercegovině uspěly nacionalistické strany. Do etnicky smíšeného tříčleného předsednictva země se za Srby znovu dostala nacionalistka Željka Cvijanovičová. Chorvatské místo pak získala Darijana Filipovičová. Jediným umírněným členem předsednictva bude dosavadní zástupce Bosňáků Denis Bečirovič.
5: Obyvatelé Bosny a Hercegoviny volili taky zástupce do několika parlamentů. V bosensko-chorvatské části země zvítězili bosňáčtí nacionalisté a ve většinově srbské entitě vyhrála hlasování do všech institucí nacionalistická strana Milorada Dodika, která v regionu vládne posledních 20 let. K volbám přišlo necelých 42% voličů, to je nejnižší účast v historii země. Vůbec poprvé se při hlasování používaly skenery volebních lístků a čtečky otisků prstů k identifikaci voličů. S novými technologiemi byly na některých místech drobné problémy a proto zůstala část volebních místností otevřená déle. Václav Hojiný, Radiožurnál.
2: Nedožitých 90 let Václava Havla celý den připomíná i brněnské divadlo Husa na provázku. Na programu je čtení jeho esejů, debata o svobodě a večerní rozsvícení srdce. Herci pak vyrazí jako postavy z Havlových her i do speciální tramvaje, popisuje mluvčí divadla Kateřina Tajsigová.
6: Tramvaj nebo po brněnsku Šalina bude vyjíždět každou celou hodinu s tím, že potom pojedeme krátkou trasu přes historický střed města a místo stání potom zhruba půlhodinové bude na Malinovského náměstí.
2: Sport. Fotbalista Štěpán Chaloupek opustil český národní tým, na vině je zranění, které si obránce Slavie přivodil při včerejší prohře 1-3 v Lize národů ve Španělsku. Trenér Santi Denia tak v této reprezentační přestávce přišel už od 9. hráče.
7: Chaloupek patřil mezi opory nového kouče Deny, ten ho poslal do základní jedenáctky ve všech třech dosavadních duelech Ligy národů. České fotbalisty čeká už zítra poslední zápas v této reprezentační přestávce. Ve Wembley nastoupí proti domácí Anglii. V obrané řadě národního týmu je ale otazník. Vedle Chaloupka nemůže hrát ani kapitán Krejčí, který dostal ve Španělsku červenou kartu. Krajní obránce Coufal zase v posledních dvou utkáních chyběl kvůli zranění. Duel Česko-Anglie začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport zítra ve 20 hodin a 45 minut. Z Londýna Karel Schamberger, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na D5 u Rozvadova a hustý provoz na Pražském okruhu. Na dálnici D5 z Plzně do Německa se zásjezdem na Rozvadov vytvořila kolona. Začíná zhruba na kilometru 148 a končí až po 7 kilometrech u německé odpočívky Cengerhof. Na Pražském okruhu směr Ruzyně hustý provoz u sjezdů na Barrandov mezi kilometry 16 až 17 je kvůli opravám mostu průjezdný jen levý pruh a hůře se proto najíždí na okruh směr Ruzyně z ulice k Barrandovu, musí se do levého pruhu. A na Žďársku pozorně mezi Štěpánovem nad Svratkou a Újčovem v úseku. Policie šetří srážku auta se zvěří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zpočátku bude většinou oblačno, ráno a dopoledne místy mlhy. Během odpoledne se na většině území vyjasní. Teploty dnes vystoupí na 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 15, na Šumavě až 19 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
9: Dobré ráno, 5. října, jak jsme slyšeli, 90 let od narození Václava Havla. Dnešek je ale také světovým dnem úsměvů, tak si to teď na nečisto můžete nacvičit, ať vám to přes den jde.
10: Dobré jutro.

0: S vámi ranní radiožurnál, 5 hodin k tomu 9 minut. První stavební práce na rozšíření jaderné elektrárny Dukovany začnou za 3 roky. Ano, a nepřekvapí, že firmy Střebíčka o to mají opravdu eminentní zájem. Podle tamních okresních hospodářské komory komunikuje celkem 10 členských podniků s jihokorejskou KHNP, která vyhrála zakázku právě na dostavbu. Jsou mezi nimi technologické i stavební firmy.
1: Teď jsme v našem výrobním areálu ve městě Hrotovice. A to, co tady slyšíte, je čilý pracovní ruch.
2: Takové mraveniště.
1: Přesně tak.
2: Jednatel firmy V-Stav, Bronislav Vala, mě provází po dvoře. Společnost se zaměřuje na stavební výrobu a její sídlo je vzdálené od jaderné elektrárny Dukovany ani ne 10 kilometrů.
1: No, už teď se podílíme na přípravných pracech, například teď děláme nové propojení mezi elektrárnou Dukovany a rozvodnou Slavětice, nebo různé rozšiřování parkovacích ploch a nájezdů, takže to jsou práce související s připravovanou výstavbou. A na té se samozřejmě budeme chtít podílet, budeme se o to ucházet.
2: A připravujete se na to nějak speciálně?
1: Účastníme se konferencí s KHNP a s firmami, které se chtějí zapojit do toho procesu.
2: Zájem má i třebíčský podnik TES, který poskytuje inženýrské služby v jaderné energetice. Pokračuje vedoucí zahraničního obchodu Jan Frélich.
3: Určitě se na to chystáme, jednáme i s různými korejskými firmami. Pro nás určitě zase by to bylo seznámení s nějakou novou technologií, byla by to perspektiva prostě na desítky let, takže určitě firmě by to dalo jako ohromnou perspektivu do dalšího rozvoje.
2: Mluvčí KHNP Vojtěch Meravý řekl, že doposud korejská společnost uzavřela 16 smluv s českými firmami a ještě na podzim vyhlásí další výběrová řízení. Střebíčska, Veronika Bartes-Vohradíková.

0: Radiožurnál je 17:45. Poslanec za motoristy Filip Turek se na Facebooku omluvil společnosti Seznam.cz za tvrzení, že zaměstnanci společnosti nahlížejí do e-mailů uživatelů. Omluvu nařídil Turkovi městský soud v Praze. Podle něj jsou Turkovi výroky nepravdivé. Kromě toho musí poslanec také zaplatit soudní náklady. O příštím prezidentovi Brazílie rozhodne až druhé kolo voleb. Postupují do něj pravicový kandidát Flávio Bolsonaro a také současný prezident Luis Inácio Lula da Silva. Bolsonaro plánuje v případě vítězství navázat na politiku svého otce. Ten si od minulého roku odpykává 27-letý trest v domácím vězení za pokus o státní převrat.
1: Dnes nás čeká opět slunečný den s příjemnými teplotami. Zpočátku bude ještě většinou oblačno, teď po ránu i s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat, postupně se na většině našeho území nebe projasní úplně. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni. Na horách naměříte kolem 15, na Šumavě až kolem 19 stupňů. A povane k tomu jen slabý proměnlivý vítr. V noci na zítřek pak bude i nadále jasno nebo skoro jasno, ale opět po ránu pozor na mlhy, místy se mohou vytvořit přízemní mrazíky. A opět nás čeká slunečné počasí s teplotami zítra do 24 stupňů. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: S vámi ranní radiožurnál 5 hodin 18 minut. Hokejisté Pardubic vyhráli po páté v řadě v 8. kole Tipsport Extraligy, porazili velkého rivala ze Sparty 6-4. Zápas nabídl atraktivní souboje, nechyběly emoce, šarvátky ani bitka. No. Zatímco na Dynamu je vidět, jak se útočně rozjíždí a tým se sehrává, tak Sparta má minimálně v začátku té nové sezóny, nového ročníku mnohem více problémů. Aktuální 8. místo v tabulce tak rozhodně neodpovídá jim ambicím.
1: Pardubice byly v utkání o krok vpředu. Bylo na nich znát, že začátek sezóny zastihl v dobré pohodě a získávají víc a víc na jistotě. Pokračuje útočník Dynama Jiří Smejkal.
2: Vždycky je to velký zápas, oba týmy jsou kvalitní. Myslím si, že dobrý zápas pro diváka, padlo 10 gólů, bylo tam všechno a myslím si, že jsme byli lepší a zaslouženě jsme vyhráli. Po začátku jsme byli na koně, že jsme ten zápas od začátku do konce tak nějak kontrolovali, i když v nějakých momentech jsme si to malinko komplikovali sami.
1: Tři kanadské body zaznamenal v zápasu David Tomášek, který před svým odchodem do zahraničí právě za Spartu hrál. Když se vracel do Čech, dal přednost pardubické nabídce. V únoru k tomu Sparta zveřejnila neúplně ideální prohlášení. K tomu Tomášek po měsících říká.
3: Já jsem možná jedinou trošku motivaci měl za to jedno vyjádření v tom únoru během té olympiády, tak to bylo jediný trošku, kdy jsem to chtěl trošku využít pro svůj nějaký vnitřní motor.
1: O příčinách porážky měl jasno i hlavní trenér Sparty Patrik Augusta.
4: To utkání rozhodly osobní souboje a agresivita soupeře v předbrankových prostorech a kolem mantinelu. Jsme prostě neurávali ty souboje, soupeř byl jednoznačně lepší a za mě to byl klíč k tomu, že nás porazili.
1: Sparta má po 8 zápasech jen 10 bodů a to je na takový klub málo. Dá se čekat, že na to bude muset přijít nějaká reakce.
4: Teď už prostě mám dostatek času na to ty hráče poznat už teď v těch ostrých zápasech a určitě se rozlížíme. Mám v tom nějaký hlas, ale je to záležitost samozřejmě celého sportovního úseku a já si myslím, že se nám asi určitě něco nevyhne, pokud tam bude něco, co nám bude dávat smysl.
1: Řekl po další prohře hlavní trenér hokejistů pražské Sparty Patrik Augusta. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál s přehledem o tom, co se děje. Teď o cenách bytů, ty zdražují rychle, platy rostou pomalu. Rozdíly v cenách nemovitostí mezi různými částmi, například Moravskoslezského kraje, se přitom intenzivně zvětšují. Průměrná cena bytů v regionu mezi lety 2019 a 2025 stoupla o 120%.
1: V roce 2014 jsme koupili byt, stál nás 550 tisíc. Vlastně v roce 2025 jsme ho prodali za 2,5 milionu, zrekonstruovaný už.
2: Vzpomíná Leona Zhavířová. Teď se rozvádí a s platem asistentky pedagoga si může dovolit jen malou garsonku, která patří její kamarádce.
1: Nezvyšovala mi nájem. Novému nájemníkovi už by zvyšila.
2: Se službami teď v Havířově platí asi 7 tisíc korun. Pokud by si tam chtěla koupit byt 3 plus KK, stál by v průměru 2,8 milionů korun. V Ostravě už by to bylo 4,2 milionů.
3: Naprosto už nám neodpovídá růst cen nemovitostí s tím, jaké máme příjmy.
2: Říká Alexandr Nováček z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity.
3: Taková ta klasická ekonomická poučka, že trh to vyřeší, neexistuje tady.
2: Podle generálního sekretáře Asociace realitních kanceláří České republiky Jana Borůvky je vidět, že hlavně mladé rodiny přistupují ke kompromisům.
4: Kupují menší byty, svoje požadavky na lokalitu upravují ve prospěch levnějších oblastí. Stále častěji si byty pronajímají.
2: Zájem investorů o menší byty je proto větší a to zase znamená další nárůst cen.
4: Můj základní scénář pro nejbližší období je další nominální růst cen, ale zpomalování tempa proti roku 2025.
2: Dodává Jan Borůvka s tím, že právě cenově dostupnější byty budou pravděpodobně zdražovat rychleji. Z Moravskoslezského kraje František Kuča, Radiožurnál.

0: Volební průvodce Radiožurnálu.
1: Tradiční servis, který vás zorientuje v letošních volbách.
0: Co všechno musíte mít sebou do volební místnosti?
1: Jak správně upravit hlasovací lístek?
0: Kolik můžete rozdat preferenčních hlasů?
1: Volební průvodce Radiožurnálu.
0: Denně krátce po půl jedenácté dopoledne.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je půl šesté. Zprávy pro nás má Jana Utendorská.
3: Stát chce už v únoru spustit systém nouzového varování. Radiožurnálu to potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Takzvaný cell broadcast dokáže zprávu rozeslat všem telefonům v ohrožené oblasti, třeba při povodních, rozsáhlém požáru nebo výpadku elektřiny. Soud se dnes vrací ke korupční kauze Dozimetr. Případ se týká údajného ovlivňování veřejných zakázek pražského dopravního podniku a magistrátu. Obžalobě čelí 6 lidí a 2 firmy. Dnes by u soudu měla vypovídat bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová, která způsob zadávání zakázek kritizovala. Ve Francii dnes kvůli studentským protestům zůstane zavřených až 500 škol, oznámil to ministr školství Edouard Geffrey. Studenti už od minulého týdne protestují proti špatným podmínkám ve školách. Policie od minulého týdne zadržela přes 5000 lidí. A v okolí fakultní nemocnice v brněnských Bohunicích je ode dneška spoplatněné parkování v ulicích. Začaly tam fungovat modré zóny. Platí vždy od 17 hodin do 6 hodin ráno každý všední den. Prvních 60 minut parkování je zdarma. Každá další započatá hodina stojí 30 korun.
0: Sport.
3: Jan Kvěch se stal po 9 letech prvním českým vítězem plochodrážního závodu Zlatá přilba v Pardubicích. Triumfoval před druhým Lebeděvsem z Lotyšska. Český šampion z roku 2017 Václav Milík skončil 10.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D5 omezení u Rudné a kolona u Rozvadova. Na D5C za Prahou ode dneška až do konce října platí nová uzavírka. Konkrétně ve směru na Plzeň se na dálnici nedá najet od Rudné exitem 5. Stejně tak je v uvedeném směru uzavřený i sjezd na Rudnou. Jedete-li z Prahy, využijte souběžnou 605 z Chrášťan do Rudné, případně následující exit 10 Loděnice. Na dálnici D5 u Rozvadova směrem z Prahy ucpávají kamiony jedoucí do Německa. Za hranicemi trvají výraznější kontroly. Kolona začíná před Rozvadovskou odpočívkou okolo z tého 49. kilometru. D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy hodně plná, zatím z úrovně Avionu z prvního kilometru. Sunou se tam hlavně nákladní soupravy. A připomeneme uzavřený sjezd na D1 směr Ostrava. Jezdí se buď přes město a následně exitem 203 Svitavy, anebo okolo Modřic na Vídeňskou 52, tou pak na exit 194. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Aktuálně nad Českem převládá oblačno nebo skoro zataženo. Na západě a jihozápadě už se ale oblačnost začíná zmenšovat. Místy už je i polojasné nebe. Také si dávejte pozor na mlhu, a to hlavně na severozápadě našeho území. Teploty se pohybují mezi 7 a 12 stupni, ale v místech, kde nefoukal vítr, klesla teplota ke 4 stupňům Celsia. Nejtepleji je v Dukovanech. Tam neklesla teplota pod 12,5 stupně. Naopak nejchladněji v klasických šumavských mrazových lokalitách. Například na Březníku nebo na Rokické slati spadla teplota pod nulu, konkrétně k minus 2,5 stupňům. Přes den se ale můžeme i nadále těšit na příjemné počasí babího léta. Až se rozpustí mlhy, tak se bude nebe projasňovat, odpoledne už bude většinou jasno, s teplotami mezi 18 a 23 stupni. Na horách bude kolem 15, na Šumavě až kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a k mikrofonu se vrací Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Marcela Halová v počasí o babím létě. No a my za chvíli v ranním Radiožurnálu o blížící se zimě a zdražování energií, které momentálně způsobuje, že lidé si dělají zásoby paliv na zimu a kromě uhlí, jak jsme zjistili, kupují tady hlavně dřevo, pelety nebo dřevěné brikety. I o tom bude ranní Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 5.37 už teď myslíme na zimu. Topíte-li uhlím nebo dřevem, tak si letos proti loňsku připlatíte opět až 10%. Vyplývá to alespoň z cen, které uvedli oslovení prodejci. Metrický cen sypaného hnědého uhlí stojí přibližně 650 korun. Brikety zhruba 900. Majitele uhelných skladů zdražili i kvůli rostoucím nákladům na dopravu a také kvůli vyšším nákupním cenám.
1: Teď nakládám ořech 2 ledvice.
2: Libor Bučko, zaměstnanec uhelných skladů v Libiši. Stává se ti, že v zimě třeba někomu dojde uhlí?
1: To se stává velice často, protože lidi to nechávají na poslední chvíli.
2: Anna Bučková, majitelka uhelných skladů.
3: Kostka a ořech je to nějakých 670 korun za metrák. Briketky jsou za 900.
2: Když to srovnáme s loňskem.
3: Kostka, ořech dvojka, ta je teda dražší, ta dvojka, protože to jako je poptávka po dvojce do těch automatických kotlů. Jinak jsme tak nějak na stejno.
2: Zdražit uhelné sklady museli kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám. Prodejce uhlí Martin Procházka z firmy Kominík Otětov má všechny druhy sypaných uhlí za stejnou cenu.
4: A je 630 korun za metrák.
2: Když to srovnáme meziročně,
4: je zhruba o 3,5% dražší.
2: Brikety, jaká je ta cena briket meziročně?
4: Ta cena je prakticky stejná jak 769 korun za metrák.
2: Popojdeme o kus dál, tady jsou hromady dřeva.
4: Se nám podařilo meziročně naopak s cenou poklesnout. Na měkkém dřevu jsme klesli zhruba o 400 korun na kubíku a na tvrdém zhruba o 500 korun na kubíku.
2: Podle průzkumu Českého rozhlasu a srovnávačů cen se v Česku průměrná cena metru krychlového suchého sypaného tvrdého dřeva pohybuje od 1400 do 1900 korun. Měkké dřevo je levnější. A ještě zpět k uhlí. Dobrou zprávu má mluvčí severočeských dolů Lukáš Kopecký.
5: Ceny nyní držíme a do konce roku s nimi nebudeme hýbat.
2: Prodejci uhlí a dřeva také očekávají vyšší zájem o své produkty, protože lidé prý budou šetřit plynem. Ten v posledních dnech zdražuje. Ze Středočeského kraje Radek Duchoň, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 5. října 6.43. Dnešní 90. výročí narození prezidenta a dramatika Václava Havla slaví Pražský hrad čtyřměsíčním festivalem Havel Alive. Ten po nedávné světové premiéře v New Yorku přináší do Česka i Havlovo znovu nalezené dílo Varování.
1: Najednou řízením osudu k vám přijde jako rukopis Václava Havla, kde už jsou formalizovaný, ukončený jako jasný dialogy.
2: Říká umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka o ztracené hře, kterou nedávno dopsal.
1: Pro mě bylo jako fascinující to vidět jako náhled do mysli, kdy ten nápad na tuhle Vaňkovku se rodí, což bylo během toho vazebního věznění v Naruzini leden až květen 1977.
2: Českou premiéru v podání Ivana Trojana a Martina Mišičky bude mít inscenace 23. října.
1: Jako ten základní nápad je strašně dobrý, protože je o tom, že víceméně nějaký si pomyslný hrádeček za plot prostě přichází mladý nadějný estébák provést tedy výslech s Ferdinandem Vaňkem a Ferdinand Vaněk je překvapen, protože vždycky za ním chodí jiný. A on se ptá na důvody, proč teďka přišel on a je to vlastně takový, je to otočený ne jako audience, kdy vlastně žádá sám ten, kdo má donášet na to, aby si to sepisoval ty, to, co má donášet sám ten, na koho má donášet. Tady ta absurdita je v tom, že se trošku předhání v tom, kdo je zkušenější, kdo očekává ty metody, které STB přinese a vlastně si vzájemně tak začnou radit, jako v tom, jak by měl ten výslech pokračovat dál.
2: Festival nabídne také filmy, přednášky a debaty, doplňuje Veronika Wolf z Pražského hradu.
3: My jsme ty debaty vymýšleli nebo připravovali společně s filozofkou Alicí Koubovou. A právě budeme se dívat na různá témata, která hýbají dnešní společností, kdy si zveme zajímavé hosty a těšíme se na jejich diskuzi.
2: První z nich odvysílá 22. října stanice Vltava s jejich podcastem Promyslet Havla. V jízdárně Pražské hradu pak ve spolupráci s Design Blokem vzniká unikátní výstava.
3: Tam bude představena jak ta jeho legendární knihovna, která se nacházela v pracovně, takže člověk vlastně vstoupí do toho prostředí Václava Havla, ale budou třeba ukázány uniformy, které vytvořil Teodor Pištěk a nebo výtvory od designéra Božka Šípka.
2: Většina akcí festivalu Havel Alive na Pražském hradě bude přístupná zdarma. Kvůli omezené kapacitě je však nutná rezervace předem. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál ve 6:45. Aerolinky kvůli zdražujícímu se palivu omezují lety na podzimní a zimní sezónu. Týká se to například nízkonákladových evropských společností Ryanair a Wizz Air. Smartwings posunul spouštění nových spojů do Benátek a Bergenu až na březen. Další omezení se týká také letů do Španělska. Olomoucká arcidiecézní charita spustila další ročník tradičního projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci z Česka můžou jeho prostřednictvím poslat dárky dětem z dětských domovů a chudých rodin na Ukrajině. Organizátoři jich letos plánují do projektu zařadit rekordních 500.
4: Na D1 překážky za Přerovem a Ostrovačicemi, na dálnici D1 za Přerovem směrem do Okroměříže. Zpozorněte na úrovni Horní Moštěnice. Na kilometru 273 hlásíte omezení.
5: Odstavený dva kamiony jenom na blíkačkách, takže je tma, takže si dají pozor, protože řidiči kolem toho chodí. Ten jeden kamion je zřejmě porouchán.
4: A D1 ještě jednou, teď trasa z Brna do Prahy opatrně za Ostrovačicemi. Další překážku vidíte na kilometru 176. A ještě D5 u Rozvadová směrem z Prahy, dlouhá kolona kamionů před hranicemi. Na německé straně pokračují s výraznými kontrolami, brzdí se na kilometru 149. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
6: Přes střední Evropu, tedy i přes naše území, začíná přecházet tlaková výše směrem k jeho východu. Máme tedy před sebou i nadále krásné dny babího léta. Dnes bude zpočátku oblačno, teď po ránu místy hlavně na severozápadě s mlhami. Postupně se ale budou mlhy rozpouštět a také se bude nebe projasňovat. Odpoledne už nás čeká slunečno, jasno nebo skoro jasno a teploty budou velmi příjemné. Pohybovat se budou kolem 20, nejčastěji v rozmezí od 18 do 23 stupňů. Pokud míříte na hory, pak se připravte na teplotu kolem 15, na Šumavě dokonce kolem 19 stupňů. A vítr dnes jen slabý, proměnlivý. Krásné ráno.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál s vámi v pondělí 5 hodin 51 minut. Za 9 minut pro vás budeme mít další zprávy a teď bude řeč o jedné hrdince, která se jmenuje Tereza Bodnárová. Ta se totiž jako první z českých judistů postaví do zápasu světového šampionátu v azerbajdžánském Baku. Do turnaje navíc vstoupí jako čerstvá medailistka z Grand Slamu v Budapešti, kde se jí podařilo získat před 3 týdny bronz. My jsme byli u toho.
1: Myslím si, že jsem dobře naladěna i díky tomu uvidíme, jak to dopadne. No.
2: Mají se soupeřky bát?
1: Tak doufám, že už jsem tou medailí trošku i v těch nejlepších jako vzbudila to, že se mnou musí už malinko počítat.
2: Říká Tereza Bodnárová, která nedávno dokončila bakalářské studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu. I to jí pomáhá soustředit se aktuálně výhradně na judo a v trénincích dokáže porážet i ty největší světové hvězdy. S jednou z nich by se mohla střetnout i v Baku, pokud by totiž prošla přes první dvě soupeřky. Pravděpodobně by jí čekala olympijská vítězka Japonka Uta Abeová.
1: Bylo by to opravdu skvělý se utkat s Utou. Znamenalo by to vlastně vyhrát předtím 2 zápasy, ale určitě ten cíl jako poprat se s Utou, to by bylo nádherný.
2: Přála by si Tereza Bodnárová, které bude v hledišti držet palce i její kolegyně v reprezentaci, dvojnásobná mistryně Evropy Renata Zachová.
3: Je prostě hustá, jako má ten cit v sobě a prostě do toho dává všechno, co může a je fakt hustá.
1: Já jsem moc ráda a jsem vděčná za to, že můžu vůbec takhle po boku Renči startovat na takovýmhle turnaji, ještě s ní sdílet jeden pokoj. Jsem za tohle moc ráda, že jí mám takhle po boku tady.
2: Prací kompliment Renatě Zachové Tereza Bodnárová. Ta krátce před 9 hodinou českého času nastoupí v hmotnostní kategorii do 52 kg proti Nizozemce Van Krevelové. Přímý přenos nabídneme na Radiožurnálu Sport. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: S vámi ranní Radio Žurnál, status u nás doprovodili k dalším aktuálním zprávám, nejen o tom, co se děje na silnicích, ale i doma i ve světě. Budeme mluvit právě teď, přidáme počasí, no a pak budeme také vzpomínat 90. výročí narození Václava Havla i dnes v ranním Radio Žurnálu.
1: Antivirus.
2: Pořad Radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
1: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
2: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
1: Antivirus.
2: Pořad Radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
1: Antivirus.
2: Bezpečný průvodce v online světě.
1: V pondělí po 11:30 na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, v 6 hodin. Posloucháte zprávy s Janou Tendorskou.
3: Policie odložila případ dronu, který letos v Praze proletěl v blízkosti přistávajícího letadla. Brazílie o novém prezidentovi rozhodne až v druhém kole. Utkají se v něm pravicový Bolsonaro a současný prezident Lula. Hokejisté Třince vytvořili nový rekord. Tipsport Extraligy od startu ročníku nestratili ani bod. Na konci dálnice D5 směrem z Prahy do Německa popojíždí dlouhá kolona kamionů. A zpočátku bude většinou oblačno, během dne se vyjasní, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Policii se nepodařilo zjistit, kdo řídil dron, který v srpnu proletěl v blízkosti přistávajícího letadla. Radiožurnál to řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
4: Mohu potvrdit, že jsme se daným oznámením zabývali a v této věci jsme si také vyžádali veškeré informace od dotčených orgánů. Na základě provedeného šetření se nám nepodařilo vypátrat osobu, která se jednání dopustila. Z tohoto důvodu jsme věc odložili.
3: Událost se stala ve výšce více než kilometr nad pražskou čtvrtí Štěrboholi. Tam přitom můžou drony létat maximálně 120 metrů nad zemí. Dron viděli piloti skandinávské aerolinky SAS ve chvíli, kdy se na lince z Kodaně připravovali na přistání na pražské Ruzyni. Po incidentu řízení letového provozu varovalo piloty i dalších letadel. Vláda dnes projedná novou státní kulturní politiku. Dokument ministra kultury Otto Krampíře z motoristů popisuje, kam v příštích letech půjdou miliardy korun. Profesní asociace a odbory plán kritizují kvůli tomu, že vznikl bez zapojení odborníků. Šéf rezortu Krampíř po setkání s kulturními pracovníky slíbil, že dodatečné připomínky vypořádá. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla. Na posledního československého a prvního českého prezidenta vzpomínají i světové osobnosti. Jednou z nich je bývalý prezident Spojených států Bill Clinton. V exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál mluví o jejich přátelství i společných zážitcích.
5: My strongest memory of him always.
6: Moje nejsilnější vzpomínka na Václava Havla se určitě týká našich soukromých rozhovorů. On mi znovu a znovu opakoval, že musíme věřit svobodě, musíme věřit demokracii. Lidé často udělají nějaká rozhodnutí, se kterými nebudeme souhlasit. Někdy se věci posouvají k lepšímu, někdy k horšímu. Ale říkal, že pokud jsou lidé opravdu svobodní a pokud je tu systém, který umožňuje vládu většiny, ale zároveň respektuje práva menšin a zachovává svobody jednotlivce, tak věci nakonec dopadnou dobře. A tomu musíme věřit. On tomu věřil a já tomu věřím také.
3: A celý rozhovor s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem odvysílá Radiožurnál po 13. hodině. O příštím prezidentovi Brazílie rozhodne až druhé kolo voleb 25. října. Postupují do něj pravicový kandidát Flávio Bolsonaro a současný prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Sečtená je naprostá většina hlasů. Bolsonaro podle nich v prvním kole získal 47%, Lula asi 45%. Bolsonaro plánuje v případě výhry navázat na politiku svého otce, kontroverzního ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Ten se od minulého roku odpykává 27 let v domácím vězení za pokus o státní převrat.
2: Sport.
7: Hokejisté Třince vstoupili do sezony Tipsport Extraligy lépe než kterýkoliv jiný tým v historii. Po 8 kolech mají oceláři 8 vítězství bez ztráty bodu. Tentokrát deklasovali Olomouc na jejím ledě 9-0. Druhé za Třincem jsou v tabulce nejvyšší soutěže Pardubice. Východočeši vyhráli nad pražskou Spartou 6-4. V dalších zápasech Litvínov prohrál s Kladnem 2-3 v prodloužení, Hradec Králové přehrál Vítkovice 3-2 v prodloužení, Karlovy Vary porazili Plzeň 4-1 a Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5. A fotbalová reprezentace přišla o dalšího hráče kvůli zranění. Jako poslední se od národního týmu odpojil obránce Slávie Štěpán Chaloupek. Češi už jsou v Anglii, kde je zítra čeká další utkání Ligy národů. Duel odvysílají stanice Radiožurnál i Radiožurnál Sport v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D5 kolona u Rozvadova, na D1 u Holubic. Dálnici D5 u Rozvadova směrem z Prahy stále plní kamiony. V dlouhé šňůře se sunou přibližně z kilometru 148 až do Německa. Za hranicemi dnes ráno pokračují s výraznými kontrolami vozidel. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova houstne provoz tradičně mezi Holubicemi a Rohlenkou. D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy se ucpává už z úrovně Modřice ze 3. kilometru. V regionu už se zaplnila i silnice 43 ze Svitav do Brna, a to v úseku mezi Milonicemi a odbočkou na Kuřim. Na cestě strávíte okolo 20 minut. A na silnici 38 směrem z České Lípy do Mladé Boleslavy spozorněte na konci obchvatu Bělé pod Bezdězem. Kamion tam srazil lesní zvěř.
9: Je označený po nehodě, má rozbitý předek.
8: A okolo se jede o něco pomaleji, kolony se zatím netvoří. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zpočátku bude většinou oblačno, ráno a dopoledne místy mlhy. Během odpoledne se na většině území vyjasní. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 15, na Šumavě až 19 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte ranní Radiožurnál, je s vámi Petr Král.
0: Dobré ráno, 6 minut po 6. skončily zprávy. Další týden začíná tato společnosti ranního Radiožurnálu a další informace ty na sebe nenechají dlouho čekat. Dobré jitro.

0: 10 minut po 6. I nevyžádané zprávy někdy bývají důležité. Může je poslat systém varování v nouzových situacích, takzvaný cell broadcast. Ten má začít fungovat od února příštího roku. Přímo na displeje telefonů by měl zaslat varování a rady, co v takových nouzových situacích máme dělat.
1: Povodně, výpadek elektřiny, ale i třeba dronový útok. V takových situacích má přijít varování přímo do mobilů. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z ANO je teď nutné systém do detailu vyladit.
2: Protože bude sloužit k ochraně životů, zdraví a bezpečnosti obyvatel. Dokáže poslat zprávy plošně do celé republiky, ale také do konkrétní obce.
1: Varování se na telefonu zobrazí i na zamknuté obrazovce. Příprava systému začala už za bývalého ministra vnitra Víta Rakušana ze STAN.
3: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili.
1: Kabinet chce teď také zvýšit bezpečnost kritické infrastruktury tím, že nad jejími objekty umožní likvidaci neznámých dronů. Návrh zákona by měla během října podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD posoudit vláda.
4: Můj předpoklad je takový, že v půlce roku 2027 by ta legislativa měla být živá a platná. Ty, které budou zasahovat, jsou vlastně policisté a v případě, že se tady něco zemele, tak už pak až armáda.
1: Metnar také s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD navíc připravuje komplexní revizi kritické legislativy. Daniela Brichtová, Radio.

0: Tady je Radiožurnál ve 6:45. Základní školy by mohly mít jistější peníze na asistenty pedagoga. Změnu ve financování dnes projedná vláda. Nově by školy dostávaly peníze podle počtu žáků a toho, kolik dětí pomoc asistentů potřebuje. Teď se peníze přidělují hlavně na konkrétní žáky podle doporučení porady. Ukrajina svými útoky údajně ochromila už polovinu ruských zařízení, která zpracovávají ropu. Týká se to hlavně rafinérií. Tvrdí to ukrajinské ministerstvo obrany. Kyjev chce v útocích pokračovat a ještě je zesílit. Rusko celkový rozsah poškození svých ropných zařízení zatím nezveřejnilo.
1: Na D5 kolona u Rozvadova, na silnici 34 nehoda v Humpolci. Na D5 trvá silný provoz u Rozvadova směrem do Německa, popojíždí kamiony už z kilometru 148. Příčinou zdržení jsou výrazné kontroly za hranicemi. Na hlavním průtahu Humpolcem na silnici 34, tedy na přivaděči, kde je jedničce z Bystřete v okružní ulici, za posledním kruhovým objezdem zasahují u srážky nákladního a osobního vozidla. Výrazněji se nezdržíte. A na silnici 38 z České Lípy do Boleslavy stále opatrněji na konci obchvatu Bělé pod Bezdězem. U krajnice stojí kamion po srážce s lesní zvěří, zasahuje do pruhu a tvoří se fronta. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Pořád jedeme na vlně babího léta a k žádným velkým změnám v počasí nedojde ani v první polovině tohoto týdne. Stále nás čeká slunečno s teplotami nejčastěji kolem 20. Místy může být dokonce až 25 stupňů. Ke změně dlouhodobě stabilního téměř letního počasí dojde podle posledních informací Českého hydrometeorologického ústavu ve čtvrtek. To by měla přes naše území přejít studená fronta, která k nám po delší době přinese výraznější srážky a také dojde k následnému ochlazení. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Čeští fotbalisté se v Londýně chystají na poslední zápas aktuálního programu Ligy národů. O první body v elitní skupině zabojují zítra proti Anglii, které před týdnem podlehly v Edenu 0-2. Reprezentační kouč Denia musí řešit absence v obraně, od týmu se totiž kvůli zranění nově odpojil Štěpán Chaloupek. Podrobnosti Martin Charván ze sportovní redakce, vítej.
1: Hezký den.
0: Jak citelná je to pro český tým ztráta?
1: Výrazná. Stoper Slavie byl ve všech předešlých zápasech v základní sestavě, odehrál je celé a patřil k nejlepším českým fotbalistům. V sobotním duelu ve Španělsku nastoupil Chaloupek ve středu obrany s Krejčím, kapitána národního týmu, ale v závěru rozhodčí vyloučil a ani s ním tak trenéři pro utkání v Anglii počítat nemůžu.
0: A s kým Češi ve Wembley na stoperech nastoupí?
1: No, nabízí se hlavně tři jména. V domácích zápasech s Chorvatskem a Anglií byl vedle Krejčího v sestavě Robin Hranáč, v kádru je i Martin Vitík, který zatím dostal šanci jen v posledních minutách duelu ve Španělsku, a ve středu obrany může hrát taky nováček Ondřej Krčfaluši. Ten na debut v reprezentačním Ačku stále čeká. Připomínáme, že už před srazem a krátce po něm vypadli z nominace jiní dva stopeři Slávisté, David Zima a Tomáš Vlček.
0: No a nejbližší program českých fotbalistů?
1: Dnes večer mají ve Wembley předzápasový trénink a zítra je čeká samotné utkání Anglie-Česko, které začne ve 20 hodin a 45 minut v našem přímém přenosu, tedy na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport.
0: Martin Harvát, sportovní redakce, díky, naslyšenou.
1: Hezký den.

Ranní radiožurnál s vámi 5 minut před 6:30. Dálnice D11, voláte nám konkrétně ze směru z Prahy do Hradce Králové, omezení na 39. kilometru. Nebezpečné místo, momentálně tam překážejí po nehodě dvě auta, tak s tím počítejte. A dobře dojete, když třeba o něco později. Zelená vlna 800 553 553.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Mrtvá z Rohanského ostrova. Byla vražda krásné podnikatelky rituální zločin? Ivan Trojan v kriminálním seriálu Vraždy v kruhu. ČT 2. Péro jako zbraň, slovo jako pochodeň, láska jako cesta. Životopisný film Havel. A ČT Art uvede dvě slavné aktovky Václava Havla v nastudování divadla na Vinohradech. Motýl na anténě a audience. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Azurit, prádlo ňavé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
3: Azurit a jeho vůně.
4: Radiožurnál je půl sedmé. Jana Utendorská se zprávami.
5: Základní školy by mohly mít jistější peníze na asistenty pedagoga. Změnu ve financování dnes projedná vláda. Nově by školy dostávaly peníze podle počtu žáků a toho, kolik dětí pomoc asistentů potřebuje. Teď se peníze přidělují hlavně na konkrétní žáky podle doporučení poradny. Aerolinky omezují lety na podzimní a zimní sezónu. Důvodem je dražší palivo. Týká se to například nízkonákladových evropských společností Ryanair a Wizz Air. Smartwings posunul spuštění nových spojů do Benátek a Bergenu až na březen. Další omezení se týká letů do Španělska. Až do března nebude létat do Valencie a do Málagy zamíří jen jeden spoj denně. Začíná vyhlašování letošních Nobelových cen. Švédský Karolínský institut dnes oznámí letošní držitele Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství. První z prestižních ocenění by letos podle webu The Scientist mohli získat vědci třeba za pokrok při léčbě nádorových onemocnění, genovou úpravu nebo výzkum spánku. A poslanec za motoristy Filip Turek se na Facebooku omluvil společnosti Seznam.cz, a to za tvrzení, že zaměstnanci nahlížejí do e-mailů uživatelů. Omluvu nařídil Turkovi Městský soud v Praze. Poslanec musí taky zaplatit soudní náklady. Jde o druhý podobný spor, který Turek prohrál. Omluvit se musí i ekologickému hnutí Duha.
6: Sport.
5: Hokejový brankář Lukáš Dostál vychytal v NHL výhru Anaheimu nad Floridou 3-2 v prodloužení. Připsal si 29 zákroků. Naopak gólman Karel Vejmelka nezabránil porážce Utahu na ledě New York Rangers 2-4. Obránce Vancouveru Filip Hronek si připsal asistenci, jeho tým ale podlehl Vegas 2-3.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 zdržení za Rousínovem, na D11 nehoda u Poděbrad. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova panuje silný provoz úseku mezi Rousínovem a Rohlenkou. Aktuálně se zpomaluje přibližně na 215 kilometru. Do zúžení u D2 se jede v osobním autě hodně přes půl hodiny. A plní se i 50 od Hradiště, nejprve na celém obchvatu Slavkova, poté i v kopci před D1. D2 z Bratislavy do Brna ucpaná jako obvykle od Modřice ze 3. kilometru. 43 ze Svitav do Brna a bezmála půlhodinová kolona mezi Lažony a odbočkou na Kuřim. Na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce Králové zbystřete těsně za sjezdem na Poděbrady. Hlásíte nehodu.
8: Na 39. kilometru v omezení je v pravém pruhu ťukanec dvou osobních aut, takže se projíždí jenom jedním pruhem. Kamiony projedou. Ono je to hnedka v nájezdu, tam asi najel kamion před nějaký osobák, ten přibrzdil a ten další už to do něj zapálil.
7: A ještě silnice 38 z Boleslavy do České Lípy před nehodou na obchvatu Bělé pod Bezdězem už se sunou v obou směrech fronty na 10 až 15 minut. Po srážce kamionu s lesní zvěří se projíždí Kyvadlově jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Do středy babí léto, ve čtvrtek studená fronta a ochlazení. Do středy bude počasí u nás ovlivňovat tlaková výše, která postupuje ze střední nad jihovýchodní Evropu, a kolem ní k nám bude proudit teplý vzduch od jihu a bude pokračovat počasí babího léta. V první polovině tohoto týdne bude tedy převládat jasná obloha, jen ve středu může být přechodně i oblačno. K ránu se budou ojediněle vytvářet mlhy nebo nízká oblačnost. Noci budou chladnější, většinou s teplotami mezi 10 a 5 stupni, v údolích kolem 3 stupňů, a to i s přízemními mrazíky. Odpoledne ale bude teplo, tak jako dnes, s teplotami v rozmezí od 18 do 23, místy až do 24 stupňů. Už ve středu vliv tlakové výše nad jihovýchodní Evropou bude slábnout a ve čtvrtek přes naše území přejde k východu výrazná studená fronta, za kterou v dalších dnech nám bude proudit studený a vlhký vzduch od severozápadu, postupně od západu. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
4: Dobré ráno. Česko i svět si připomíná 90 let od narození Václava Havla. Na posledního československého a prvního českého prezidenta vzpomínají i světové osobnosti. No a jednou z nich je také americký prezident Bill Clinton. V exkluzivním rozhovoru pro radiožurnál na to zavzpomínal také, jak mám za chvíli povíme, jak se takový rozhovor plánuje a natáčí. Naším hostem bude už za chvíli naše zpravodajka ve Spojených státech.
6: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 638 oba spojovala politika, ale postupně mezi nimi vzniklo i osobní přátelství. Bývalý americký prezident Bill Clinton v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál vzpomíná na Václava Havla, který se narodil přesně před 90 lety. Mluví o světových událostech, které spolu zažili, ale taky o jejich osobních rozhovorech mimo televizní kamery. Clinton mimo jiné říká, že na Havla dodnes často myslí a že právě v současném světě podle něj jeho hlas chybí. K narozeninám mu proto poslal i jedno překvapení. Jaké? No tak to už nám za chvíli prozradí naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak vůbec takový rozhovor s někdejším nejmocnějším mužem planety vznikne? Bylo těžké ho získat?
1: Bylo to velmi těžké. Je zatím neúnavná práce vedoucí naší zahraniční redakce Olgy Bakové, která se o to snažila několik měsíců, až se jí to nakonec podařilo. A když jsme dostali zprávu, že Bill Clinton s tím rozhovorem souhlasí, tak jsme zase začali připravovat otázky, na které se ho budu ptát. A i to je samozřejmě kolektivní práce, jako všechno v rozhlase, takže já jsem ty otázky navrhla, ale společně jsme potom s Olgou Bakovou, šéfredaktorkou Julií Stejskalovou a ředitelem Ondřejem Suchanem prošli. Měli jsme jich nakonec přece na 3 hodiny, to ti je jasné, ale celý ten rozhovor netrval ani 30 minut, takže na většinu z nich nedošlo. Přesto je fantastický.
0: A co byl Clinton o Havlovi říkal a na co nejvíc vzpomínal?
1: Z toho rozhovoru bylo na několika místech cítit, že ho měl lidsky strašně rád a i přesně na tohle jsem se ho ptala, na co vlastně vzpomíná nejvíc a on mi říkal, že ty nejsilnější vzpomínky jsou na ty osobní rozhovory, kde třeba ty kamery televizní vůbec nebyly, ale pak taky zmínil a dokonce několikrát, že Václav Havel mu připravil jednu z nejvíc nezapomenutelných nocí v jeho životě a to bylo, když ho tehdy vzal do jazz klubu Reduta, tam mu dal saxofon, ještě byl české výroby, ten saxofon, a pak ho vyzval, ať na něj zahraje. Clinton byl ještě teď nadšený a říkal, že ten saxofon potom vystavil na čestné místě ve své prezidentské knihovně.
0: A jaké je to překvapení, kterému k narozeninám nachystal?
1: No, tak tuší správně, že to bude mít něco společného s tím saxofonem, právě protože ta hra a celý ten nástroj byl tak velkým okamžikem v jejich vztahu. Tak prezident Clinton vzal saxofon kvůli Václavu Havlovi do rukou znovu a zahrál mu na něj přání k narozeninám. Poslechněme si ho.

0: Bylo Clintonovi, připomenu, bylo letos 80, ale pořád mu to Petře hraje, co říkáš?
1: Nádherné. Jana Ciglerová, Jano, děkujeme moc, těšíme se na rozhovor, ať se ti daří a naslyšenou.
0: Pěkné ráno.
1: A my celý ten rozhovor Jany Ciglerové, Bela Clintona odvysíláme na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus už dnes po 13. hodině. No abyste nečekali tak dlouho, tak tady je alespoň kratší ukázka. Bill Clinton mluvil třeba o tom, jak se s Václavem Havlem naposledy setkal před 16 lety v New Yorku.
2: Nevím o nikom jiném v politice, s kým jsem si ten společný čas tolik užíval. Byli jsme přátelé.
3: Vzpomínal Clinton na společné konverzace s Havlem, které se podle něj vždy stočily k významu svobody.
2: Na jeho 90. narozeniny by si měli lidi pamatovat, že nikdy netvrdil, že zná všechny odpovědi, ale věděl, jakou cestou jít, nikdy se nenechal odradit, když lidé přijímali rozhodnutí, se kterými nesouhlasil.
3: Clinton zmínil taky společnou lásku k hudbě. I to, kde má uložený saxofon, který od Václava Havla dostal jako dárek v pražském klubu Reduta. Celý rozhovor s americkým ex-prezidentem uslyšíte dnes po 13. hodině na Radiožurnálu a Českém rozhlasu Plus. Jiří Kordík, Radiožurnál.

0: Radio Žurnál, no a další vzpomínky na skromného, ironického a se smyslem pro humor fungujícího vrcholného politika Václava Havla. Od jehož narození dnes uplyne 90 let. Přidáme už za chvíli. Dobré ráno, je 6:45. Největší letošní cvičení mechanizované brigády České armády Moravian Lance začíná dnes ve vojenském újezdu Libavá na Olomoucku. Více než tisícovka vojáků bude spolu s jednotkou Národní gardy z americké Nebrasky 2 týdny trénovat zásahy s těžkou pásovou technikou, robotickými prostředky a také z drony. Soud pro Prahu 9 pokračuje po několika týdenní pauze v hlavním líčení kauzy Dozimetr. Svědčit bude bývalá radní hlavního města Hana Kordová-Marvanová. V kauze se jedná o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města Prahy. Obžalovaných je celkem 6 lidí a také 2 firmy.
1: Na D1 nehoda za Chocerady, na D5 zdržení od Rudné. Na D1 z Brna do Prahy teď čerstvá nehoda kousek za Chocerady. Na 28. kilometru hlásíte několik nabouraných vozidel v levém pruhu. Kolona zatím z 29. na 10 minut, ale pozor, brzdí se v mlze, velmi opatrně dojíždějte. D5 z Plzně do Prahy se plní už před Rudnou ze 7. kilometru na okruh ke Stodůlkám, je to na 30 minut. Na silnici 27 na konci obchvatu Klatov směrem do Plzně hlásíte potíže.
2: Bouračka, už tam je policie a se začíná stosovat. Jsou tam 2 auta zezadu v sobě.
1: A 20 z Českých Budějovic do Písku a komplikace u kruhového objezdu a odbočky na Hlubokou po havárii nákladního vozidla, hodně stížený průjezd ze všech směrů, dlouhé kolony od Dasného, Hluboké i Budějovic. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Babí léto se na našem území zdrží ještě do středy. Ve čtvrtek bude postupně od západu přibývat oblačnosti a přidají se přehánky i déšť. Odpolední teploty se budou pohybovat ve velkém intervalu od 14 stupňů na západě a severozápadě Čech až po 23 na východě a jihovýchodě Moravy. V dalších dnech až do konce víkendu bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy s přehánkami, na horách četnějšími. V pátek může dokonce na hřebenech Krkonoš padat sníh a teploty se budou držet jen mezi 10 a 15 stupni. Hezký den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Takhle zpívá Sam Fender v ranním radiožurnálu. Pozor, dálnice D1 na Prahu, 28. kilometr, hromadná nehoda. A teď vzpomínka. Dramatik, disident a taky prezident. Václav Havel, který se narodil přesně před 90 lety, o něm bude řeč. Jeho nedožité kulatiny si v neděli připomněl i radiožurnál skoro 8-hodinovým speciálním vysíláním přímo ze zahrady v Lánech. Na Havlův smysl pro humor vzpomínali kolegové i spolupracovníci.
1: Naše země byla na výsluní slávy v Evropě, a to díky Václavu Havlovi, který měl obrovskou autoritu. Tento muž nevelkého vzrůstu a tichého hlasu mezi všemi těmi politickými matadory prostě vynikal, všichni ho zbožňovali. Tady si státní návštěvy podávali dveře, protože všichni chtěli vidět živého Václava Havla.
2: Řekl ve včerejším speciálním vysílání bývalý mluvčí Václava Havla Ladislav Špaček. Pro Martina Vidláka, který bývalému prezidentovi mimo jiné editoval projevy a později pracoval jako jeho tajemník, byl Havel pokorným člověkem.
3: Netrpěl tím, jak chutná moc, jo, a že fakt byl jako civilním člověkem. A tak, jak jsem znal i některé jeho reakce na to, když byl nesmírně chválen nebo obdivován, tak to teda neprožíval tím, že by mu to dělalo dobře, ale vždycky vlastně v tom jsem cítil určitý rozpaky.
2: Na Václava Havla ve speciálním vysílání vzpomínala taky bývalá velvyslankyně v Rakousku Magda Vašáriová. Na zámecké zahradě v Lánech mimo jiné přiznala, že jí Havel provázel téměř celým životem.
4: Pamätám si ho, že jsem ho prvýkrát viděla v divadle na Zábradlí, keď ještě nosil ty kulisy. A okrem toho, keď jsem si zobrala za muža Milana Lasicu, který byl jeho prekladatelem jeho hier do slovenčiny. Takže oni se velmi dobře poznali, boli kamaráti. Takže Václav Havel tak jako si stále existoval pre mňa.
2: Havlovi nedožité devadesátiny připomene taky festival Havel Live na Pražském hradě. Začátkem listopadu tam ožije i jedna z jeho nedokončených her s názvem Varování. Režisér Jiří Havelka vysvětluje, jak i s kolegy zpracoval do scénického čtení.
5: Dali jsme to dohromady podle samozřejmě nějakých jako vzorů, které nám zanechal v audienci, v protestu a především taky podle toho deníku, který si psal ve svém prvním vězení právě po publikování Charty 77, ale je to pořád nedokončené a my se k tomu přiznáváme třeba tím, že jsme tam nechali tři konce, které on naznačuje jenom ve dvou větách.
2: Celý záznam speciálního vysílání radiožurnálu k 90. výročí narození Václava Havla je k dispozici na webu můjrozhlas.cz. Jan Duchoslav, Radiožurnál.

0: si pište.
1: Azurit a jeho vůně.
2: Dobré ráno v 7 hodin. Zprávy Radiožurnálu Jana Utendorfská.
3: Stát chce v únoru spustit systém nouzových varování. V Izraeli jsou vlajky na polužerdi, země si připomíná oběti útoku Hamásu před 3 lety. Hokejisté Třince vytvořili v úvodu sezóny extraligový rekord. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna popojíždí kolona k nehodě na 28. kilometru. A zpočátku bude většinou oblačno, během dne se vyjasní, teploty do 23 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Systém nouzových varování přímo do mobilních telefonů chce stát spustit v únoru. Takzvaný cell broadcast upozorní na kritické situace, jako jsou povodně, výpadek elektřiny nebo dronové útoky. Teď je v testovacím provozu.
5: Varování nepřijde jako SMS zpráva. Na telefonu se zobrazí i přes zamknutou obrazovku a vydá zvukový signál i přes vypnutá zvonění. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
6: Dokáže poslat zprávy plošně do celé republiky, ale také do konkrétní obce.
5: Příprava systému začala už za bývalého ministra vnitra Víta Rakušana ze STAN.
7: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili.
5: Stát připravuje také větší ochranu objektů kritické infrastruktury před neznámými drony. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Izrael si dnes v Jeruzalémě oficiálně připomíná 3 roky od teroristického útoku Hamásu. Státní ceremonie se totiž řídí hebrejským kalendářem. Přeživší a rodiny 1200 obětí pořádají vzpomínkové akce až ve středu 7. října. Minutu před 6:30 spustili státní instituce vlajky na polžerdi. Před polednem začne obřad na Národním hřbitově na Herzlově hoře v Jeruzalémě. Účastnit se ho má izraelský prezident, premiér i ministr obrany. Poslednímu československému a prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi by dnes bylo 90 let. V exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál na něj zavzpomínal i bývalý americký prezident Bill Clinton. Mluvil třeba o jejich společné návštěvě pražského jazzového klubu Reduta v roce 1994. We still have our home in Washington.
8: Stále máme dům ve Washingtonu a kdybyste nás tam navštívili, viděli byste po celém domě fotografie s lidmi, na kterých mi záleželo. Na čestném místě je tam samozřejmě fotka z toho jazzového klubu z Reduty z Prahy. Já na ten večer nikdy nezapomenu. Když mi Václav Havel dal saxofon, já jsem začal hrát a on hrál na tu svoji malou tamburinku, tak tam přišel další člověk a začal hrát se mnou. A byl mnohem lepší než já, byl skvělý. Byl to český účetní z Milwaukee. A on mi řekl, že přijel, protože ho teď jeho domovina potřebuje víc než Amerika.
3: Celý rozhovor s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem nabídne Radiožurnál po zprávách ve 13 hodin. Výslechy svědků pokračuje soud v kauze druhé větve takzvané kutnohorské sekty. Případ se týká smrti Jiřího H. po rituálech v lesích u českého Štenberka. Žalobce viní 6 lidí. Všichni vinu popírají. Podle informací Radiožurnálu si soud pozval k výslechu například muže, který se také účastnil lesních rituálů. A napokyn vůdce sekty Richarda Šifra si uřízl malíčky na nohách. Jeho čeští rybáři odložili nebo zrušili kvůli nedostatku vody některé výlovy. Například na Třeboňsku letos nesloví rybník Rožmberk nebo Spolský. Voda chybí v rybnících i v sádkách, říká vedoucí chovu ryb Zdeněk Eisert.
9: Sádky jsou omezený teď asi na 15% kapacity. Ženeme vodu zpátky na přítoky, aby jsme tu vodu co nejvíce ušetřili, protože sádkovací kapacita tady v třeboňských našich největších sádkách je teď maximálně na měsíc s poloviční kapacitou ryb.
2: Sport. Hokejisté Třince vytvořili nový rekord české nejvyšší soutěže. Od začátku extraligy vyhráli 8x v řadě bez ztráty bodů, což se nikomu před nimi nepodařilo. Naposledy porazili Olomouc venku 9-0. V kabině ani v realizačním týmu to ale před zápasem velké téma nebylo, jak doplňuje asistent trenéra Jiří Raška.
10: Ne, že bychom se tím nezobírali. Myslím si, že zatím fungují věci, které chceme dělat, a protože oni na sebe vytvoří takový tlak a myslím si, že tady toto je důvod.
2: V dalších zápasech Pardubice porazili Spartu 6-5, Karlovy Vary vyhráli nad Plzní 4-1, Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5, Litvínov prohrál s Kladnem 2-3 v prodloužení a Hradec Králové naopak 3-2 v prodloužení zvítězil doma nad Vítkovicemi. 8. extraligové kolo uzavře dnešní utkání České Budějovice Brno. Hrát se začne v 17:30.
4: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Na D1 nehoda u Chocerata, zdržení od Rousínova. Na D1 z Brna do Prahy se v mlze dojíždí do kolony už za sjezdem na Sázavu okolo 30. kilometru. Čtvrt hodiny zabere trasa k nehodě za Chocerady. Na 28. bloku jí levý pruh, na místo už dorazila i policie. D1 na příjezdu do Brna zůstává plná za Rousínovem. Nejvýraznější téměř půlhodinové zdržení naberete mezi 214. a 210. kilometrem. Dál k Brnu už se pak jede v celku plynule. Na D7 před Prahou směrem ze Slaného popojíždí kolona od sjezdu na Kladno ze 7. kilometru. Příčinou je kolize před Tuchoměřicemi na 3. a Pultem. V levém pruhu 3 osobní auta, zdržení 10 až 15 minut. Na plzeňské D5 se brzdí před Rudnou na 7. kilometru směr Praha. Ve všech pruzích se jede chvílemi jen krokem, a to až k okruhu. I na něm silný provoz se směrem k D1, úsek za Ořech na 18. kilometr je na 40 minut. A 20 z Českých Budějovic do Písku a trvající velké potíže u odbočky na Hlubokou. Po havárii nákladního vozidla je tam hodně stížený průjezd a ze všech směrů se sunou dlouhé kolony. Od Dasného, Hluboké i Budějovic naberete minimálně 20 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Počátku bude většinou oblačno, ráno a dopoledne místy mlhy, během odpoledne se na většině území vyjasní. Teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi ranní radiožurnál a Petr Král.
11: Dobré ráno, 6 minut po 7 hodině, i dnes jsme tady pro váš ranní informační přehled. Tak už víte, co se děje třeba na D1, 28. kilometr na Prahu, hromadná nehoda. Víme, co se děje v Kyjevě, tam dorazil německý kancléř Friedrich Merz, i o tom bude ještě řeč. A také o tom, že právě tento týden skončí volbami. Podrobnosti za pár minut.

0: Tradičně pondělí 5. do začátku komunálních voleb zbývají 4 dny. Třetina obvodů si bude vybírat i senátory. Většina z vás by už měla mít doma hlasovací lístky. Posledních pár dnů máte taky na zařízení případného voličského průkazu. Těch termínů je spousta. My vám teď shrneme s Markem Sedláčkem z domácí redakce. Hezké ráno, Marku.
1: Hezké ráno. Do schránek by voličům měly lístky dorazit nejpozději zítra. Každému přijde velký šedivý arch pro komunální volby, případně pak i sada žlutých pro senát. No a kdyby náhodou nedorazili, lidi je najdou přímo ve volební místnosti.
0: A můžou tedy volit i jinde než ve svém okrsku?
1: V komunálních volbách ne, a i v těch senátních je možnost volit takzvaně na průkaz omezená, jak říká Tomáš Jirovec z Ministerstva kultury. Vnitra.
2: Já jsem byl z Domažlicka, ale jsem v nějakém zdravotnickém zařízení na dlouhodobou rehabilitaci na druhém konci republiky. Prostě na tom zařízení já neodhlasuji, protože tohle ten institut platí pouze na území toho daného senátního volebního obvodu.
1: No a žádat o voličský průkaz už se dá jenom osobně na úřadech a čas je do středy. Všechno podstatné se dozvíte ve volebním průvodci Radiožurnálu, který jsem pro vás připravil s kolegyní Anou Millerovou a vysíláme ho každý den v 10.40.
0: Marek Sedláček, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a o volbách budeme mluvit také přímo už citovaným ředitelem odboru voleb ministerstva vnitra Tomášem Jirovcem. Stane se tak v ranním interview Radiožurnálu v 7:50. No a na čas voleb pro vás chystáme samozřejmě i naše speciální volební vysílání. Volební místnosti se otvírají ve 14 hodin v pátek, zavřou se ve 14 hodin v sobotu a my budeme samozřejmě u toho.

0: Obyvatelů. Omluvu nařídil Turkovi městský soud v Praze. Podle něj jsou Turkovy výroky nepravdivé. Krom toho musí poslanec také zaplatit soudní náklady. Základní školy by mohly mít jistější peníze na asistenty pedagoga. Změnu ve financování dnes projedná vláda. Nově by školy dostávaly peníze podle počtu žáků a podle toho, kolik dětí pomoc asistentů skutečně potřebuje. Teď se peníze přidělují hlavně na konkrétní žáky podle doporučení poradny.
1: Na D1 nehoda u Chocerata, zdržení už před Rousínovem. Na D1 z Brna do Prahy narůstá kolona před nehodou u Chocerat. V husté mlze se zpomaluje už kousek před sjezdem na Sázavu na 34. kilometru a více než 20 minut se popojíždí na 28. Tam stále v levém pruhu překáží následky střetu několika vozidel, s nimi na místě i policejní hlídka se zapnutými majáky. Před nájezdem na D1 u Mirošovic na silnici 3 od Benešova naberete až půl hodiny navíc v koloně, a to od sjezdu na Čtyřkoly. Provoz pomaluje i omezení před Senohraby. A zpět na D1, teď se zaměříme na jih Moravy. Z Vyškova k Brnu trvá hodně silný provoz od Rousínova. Kolona narostla až na kilometr 217 a přibližně půl hodiny se následně posouvá až k Ruhlence na 207. 50, ta je totálně ucpaná, téměř od Slavkova k D1, silnice 430 v úseku mezi Rousínovem a Rohlenkou. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Dnes nás opět čeká slunečný den s příjemnými teplotami. Zpočátku bude ještě většinou oblačno, teď po ránu i s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat, postupně se na většině našeho území nebe projasní úplně. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni. Na horách naměříte kolem 15, na Šumavě až kolem 19 stupňů. A povane k tomu jen slabý proměnlivý vítr. V noci na zítřek pak bude i nadále jasno nebo skoro jasno, ale opět po ránu pozor na mlhy. Místy se mohou vytvořit i přízemní mrazíky. Opět nás ale čeká slunečné počasí, zítra s teplotami do 24 stupňů. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál v pondělí v 7.20. Ukrajina a Německo se dohodly na další pomoci zbrojní, energetické i diplomatické a také politické. Při své návštěvě Kyjeva to potvrdil spolkový kancléř Friedrich Merz. V hlavním ukrajinském městě zažil i vzdušné poplachy a ruský útok na jeden z mostů přes řeku Dněpr. Na Ukrajině dál také zůstává náš zpravodaj Martin Dorazín. Martine, vítej.
1: Dobrý den.
0: Jakou konkrétní pomoc slíbil Ukrajině německý kancléř?
1: Ty konkrétní věci potom Friedrich Merz, spolkový kancléř, projednal s premiérem Ukrajiny Sergiem Koreckým. Tam už mluvili o zcela jasných věcech, které Ukrajina teď potřebuje a které Německo je schopné poskytnout. To znamená nákupy německého zařízení pro obnovu a modernizaci ukrajinské energetiky, těžce tedy zasažené těmi ruskými útoky, které zcela jistě budou pokračovat. No a dál také například lokomotivy, německé lokomotivy, protože ukrajinská železnice ztratila za těch necelých 5 let konfliktu hodně toho vozového parku. Lokomotivy jsou častým cílem právě těch ruských útoků, takže tam je ta spolupráce naprosto konkrétní. V celkovém objemu přes 8 miliard eur, přes 200 miliard korun, tedy v přepočtu. Konkrétně teď Ukrajina bezprostředně dostane 1 300 000 000 eur od Německa, to na zimní přípravy, to znamená především energetiku, no a ta 1 000 000 000 eur, tedy asi 24,5 miliardy korun v přepočtu, by mělo jít právě na pomoc protivzdušné obraně před proudovými ruskými drony, před těmi, který jejich útoku byl svědkem právě i německý kancléř v Kyjevě.
0: Ruskou víkendu znovu vyzvalo diplomaty a cizince, aby ve vlastním zájmu Kyjev opustili. Dá se ta Merzova návštěva chápat jako vzkaz Moskvy, že se Německo podobným výhruškám nebude nějak věnovat a nenechá se odradit?
1: Takové návštěvy na této úrovni se plánují dlouhodobě a opravdu to není záležitost několika dní to zorganizovat, takže to bezprostředně úplně s tou ruskou hrozbou nesouvisí, protože ta přišla opravdu před několika dny, ale dá se říci, že německý kancléř potvrdil svou podporu Ukrajině a také německé velvyslanectví oznámilo, že se nenechá zastrašit těmi ruskými výhruškami a zůstane v ukrajinské metropoli.
0: Friedrich Merz na Ukrajině, kde je také náš zpravodaj Martin Dorazín. Díky, naslyšenou.
1: Hezký den.

0: vámi radiožurnál Jeden nápad z Olomouce. Na nádvoří Olomoucké univerzitní knihovny z Brodnice právě dnes od 12 do 17 se můžete zúčastnit náboru dárců kostní dřeně. Těm by mělo být mezi 18 a 35 lety, tak pokud máte čas, cestu a chuť pomoct, vaše místo je právě tam.
1: Azurit, prádlo hněvé a hebké, azurit, prádlo mě koučké, si pište.
2: Azurit a jeho vůně.
0: Dobré ráno, je 7:30. A teď Jan Altendorská zprávy.
3: Nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách dnes projedná vláda. Se změnou počítá novela školského zákona. Asistenti by se měli platit ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, ne podle doporučení pro konkrétního žáka jako teď. Cílem podle ministra Roberta Plagy za ANO je, aby byli asistenti stabilní součástí školy. Ve Francii dnes zůstanou kvůli protestům studentů zavřené stovky středních škol. Informoval o tom ministr školství Edouard Jeffré, který obvinil stoupence krajní levice z podněcování násilí během protestů. Policie od minulého týdne při demonstracích zadržela přes 5 000 lidí. Ukrajina svými útoky údajně ochromila už polovinu ruských zařízení, která zpracovávají ropu. Týká se to hlavně rafinérií. Tvrdí to ukrajinské ministerstvo obrany. Rusko celkový rozsah poškození svých ropných zařízení nezveřejnilo. A největší letošní cvičení mechanizované brigády české armády Moravian Lance ode dneška hostí vojenský újezd Libavá na Olomoucku. Více než 1000 vojáků bude spolu s jednotkou Národní gardy z americké Nebrasky 2 týdny trénovat zásahy s těžkou pásovou technikou a robotickými prostředky a drony.
4: Sport.
3: Z kádru české fotbalové reprezentace vypadl Štěpán Chaloupek. Obránce Slávie se o týmu odpojil po zranění v sobotním utkání Ligy národů ve Španělsku. Čechy čeká další duel zítra ve Wembley proti domácí Anglii. Hrát se bude v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 45 minut.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 z Brna do Prahy před sjezdem na Sázavu vzniká kolona už na 34. kilometru. Dojíždí se v husté mlze a velmi pomalu přes 20 minut se pokračuje až k nehodě na 28. V levém pruhu odklízejí následky střetu několika vozidel, projíždí se pravým a odstavným. Na trojce z Benešova do Prahy trvá zdržení od sjezdu na 4 koly, odtud přes omezení u Senohrab se k D1 jede téměř půl hodiny. Na D7 ze Slaného do Prahy čekejte kolonu od sjezdu na Kladno ze 7. kilometru. Čtvrt hodiny zabere cesta k nehodě u Tuchoměřic na 3.5. Stále se tam nedá projet levým pruhem. D5 na příjezdu do metropole od Plzně a fronta před Rudnou ze 7. kilometru na okruh za Ořech pojedete přes 40 minut. A silnice 20 z Písku do Budějovic a velké komplikace na příjezdu do města.
6: Kruháči těsně před Budějovicema je dopravní nehoda, kamion tam naboural do těch svodidel toho mini kruhového objezdu, snaží se ho teďku vyprostit.
5: A zdržení hlásíte více než půlhodinové, jak od Písku, tak na silnici 105 od Hluboké a zaplnil se i výjezd z Budějovic, kolona se sune z úrovně Globusu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Aktuálně nad Českem převládá oblačno nebo skoro zataženo. Na západě a jihozápadě už se ale oblačnost začíná zmenšovat. Místy už je i polojasné nebe. Dávejte si ale pozor na mlhu, a to hlavně na severozápadě našeho území. Teploty se pohybují mezi 7 a 12 stupni, ale v místech, kde nefoukal vítr, klesla teplota ke 4 stupňům. Nejtepleji zůstalo v Dukovanech. Tam neklesla teplota pod 12,5 stupně, naopak nejchladněji v klasických šumavských mrazových lokalitách. Například na Březníku nebo na Rokické Slati spadla teplota pod nulu, konkrétně k -2,5 stupňům. Přes den se ale můžeme i nadále těšit na příjemné počasí babího léta. Až se rozpustí mlhy, tak se bude nebe projasňovat. Odpoledne už bude většinou jasno s teplotami mezi 18 a 23 stupni. Na horách bude kolem 15, na Šumavě až kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, 8:30. Co vláda, to jiná státní kulturní politika. Tak se dá shrnout dosavadní postup ministra kultury o ty klempíře za motoristy. Plán určuje, kam půjdou v příštích letech desítky miliard korun v kultuře. Dnes o jeho nové podobě bude jednat vláda a víc nám k tomu poví Marek Sedláček z domácí redakce. Vítej.
8: Pěkné ráno. Loni v říjnu schválila státní kulturní politiku vláda Petra Fialy z ODS, a to po dlouhé přípravě a za účasti lidí z oboru. Ministr Klempíř původně chtěl tento plán zavést, pak ale označil strategii za neufinancovatelnou a předložil v létě vlastní dokument. Profesní asociace i odbory vyzvali vládu, aby nový plán odmítla. Vadilo jim, že vznikl bez jejich zapojení. Kabinet ho proto po kritice stáhl. Premiér Andrej Babiš z ANO slíbil, že do příprav akčního plánu už lidi zapojí, a některé požadavky ale neprošly. Třeba přejmenování státní kulturní politiky na vládní kulturní politiku nebo propojení s analytickou částí z předchozí kulturní politiky.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 7.38 Radiožurnál. Své 90. narozeniny by dnes oslavil poslední československý a první český prezident Václav Havel. Jako na blízkého přítele na něj vzpomíná i bývalý šéf Bílého domu Bill Clinton. O Havlovi promluvil v exkluzivním rozhovoru s naší zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciglerovou. Víc k tomu teď Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Clinton v rozhovoru mluvil třeba o svém prvním dojmu z Václava Havla, odpověděl taky na otázku, v čem se spolu i přes přátelství neshodli a mimo jiné zmínil i současnou situaci na Ukrajině.
0: K Havlovým nedožitým narozeninám Clinton pro Radiožurnál taky natočil krátké video, co v něm je.
1: Bývalý americký prezident v něm říká, že je vděčný, že měl příležitost na počátku 90. let podporovat rozkvétající českou demokracii. Říká taky, že byl Václav Havel jedním z nejinspirativnějších lídrů, se kterými kdy pracoval, a mluví třeba i o tom, jak na přátelství s někdejším českým prezidentem doteď myslí.
2: Myslím na něj pořád, na to, jak byl laskavý i na všechno, co jsme spolu zažili. Byl to výjimečný člověk ve výjimečné době a jsem rád, že můžu uctít jeho narozeniny.
1: Po celou dobu videa má Clinton na klíně saxofon a na závěr na něj pro Havla zahraje píseň Happy Birthday, tedy hodně štěstí, zdraví.

0: právě saxofon dostal Bill Clinton od Václava Havla při návštěvě Prahy v lednu 1994. Konkrétně to byl tenor saxofon české firmy Amaty a bylo na něm vyryto Billovi od Václava. Havel mu ho předal v pražském jazzovém klubu Reduta, kde si pak Clinton, známý svou láskou k jazzu, zahrál s místními muzikanty a přidal se i Havel, který ho chvíli doprovázel na perkuse. Taky na tenhle večer Clinton vzpomíná právě v rozhovoru s Janou Cíglerovou. Celý ho na Radiožurnálu uslyšíte dnes po 13. hodině.
1: Vzpomněl a připomněl Dominik Tesár. Díky, naslyšenou.
0: Hezké ráno.
1: Radiožurnál 7 hodin 40 minut. Dobré pondělní ráno přejeme.

0: S vámi ranní Radiožurnál, začínáte s námi další týden, který bude mimo jiné ještě stále připomínat babí léto, alespoň ve své části, tak tomu zkuste uspůsobit své plány, protože koncem týdne by měl už ten podzim opravdu dorazit. No a také nás koncem týdne čekají další volby. Už za pouhé 4 dny budeme rozhodovat o novém vedení obcí, měst a zároveň i třetiny Senátu. Je to téma pro zřejmě každého z nás a také pro ranní interview Radiožurnálu 7.50.
1: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
2: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
3: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
4: Se tady snaží na každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
1: Nezapomínejme na pravidla zipování.
3: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
1: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
3: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
3: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, je 7:45. Aerolinky kvůli zdražujícímu se palivu omezují lety na podzimní a zimní sezónu. Týká se to například nízkonákladových evropských společností Ryanair a Wizz Air. Smartwings posunul spouštění nových spojů do Benátek a Bergenu až na březen. Další omezení se týká letů do Španělska. Začíná týden Nobelových cen. Jako první dnes ve Švédsku oznámí držitele prestižní ceny za fyziologii a lékařství. Tu loni získala trojice vědců za objevy v regulaci imunitního systému. V dalších dnech přijdou pak na řadu ceny za fyziku, chemii, literaturu, mír a ekonomii. Laureáti si ocenění převezmou v prosinci.
5: Na dálnici D35 směrem z Vysokého Mýta do Hradce za sjezdem na Bíště hlásíte nebezpečnou překážku na kilometru 135,5.
6: V úseku asi 500 metrů se válí roztraná pneumatika, musí se kličkovat.
5: Dálnice D1 na trase z Brna do Prahy a potíže za chodce rady na 28. kilometru. Stále tam řeší nehodu v levém pruhu, na místě policie i záchranáři, průjezdný pravý a odstavný pruh. Zpomaluje se v husté mlze u sjezdu na Sázavu na 34. kilometru. Jedete-li k D1 po silnici 3 od Benešova, připravte se na až půlhodinové popojíždění od sjezdu na Čtyřkoly. Pojedete přes dvě omezení před a za Senohraby. Silnice 20 před Budějovicemi od Písku na kruhovém objezdu právě vyprošťuje havarovaný kamion. Velmi dlouhé kolony se vlečou od Dasného 105 od Hluboké. Tam ztratíte více než půl hodiny a plný stále i výjezd z Budějovic od Globusu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Přes střední Evropu, tedy i přes naše území, začíná přecházet tlaková výše směrem k jihovýchodu. Máme tedy před sebou i nadále krásné dny babího léta. Dnes bude zpočátku oblačno, teď po ránu místy, hlavně na severozápadě, s mlhami. Postupně se ale budou mlhy rozpouštět a také se bude nebe projasňovat. Odpoledne už nás čeká slunečno, jasno nebo skoro jasno a teploty budou velmi příjemné. Pohybovat se budou kolem 20, nejčastěji v rozmezí od 18 do 23 stupňů. Pokud míříte na hory, pak se připravte na teplotu kolem 15, na Šumavě dokonce kolem 19 stupňů a vítr dnes jen slabý, proměnlivý. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: vámi Radiožurnál 751. Do voleb v Česku zbývají 4 dny. Možná už jste se rozhodli, koho si na svůj obecní úřad nebo radnici zvolíte, nebo možná ještě přemýšlíte. Volby rozhodnou také o složení třetiny Senátu. Svůj hlas může odevzdat každý dospělý s platným občanským průkazem anebo cestovním pasem. Volební místnosti se po celé republice otevřou v pátek odpoledne. Organizaci voleb má každý rok na starosti ministerstvo vnitra. A právě ředitel odboru voleb Tomáš Jirovec je teď naším hostem. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Je už na volby z té vaší strany vše připraveno?
1: Tak komunální volby z naší strany jsou zejména o tom, že máme zajišťovat vlastně výrobu a tisk a distribuci hlasovacích lístků a samozřejmě nějakým způsobem metodicky vést volební orgány. Takže z hlediska ministerstva vnitra distribuce na přebírací místa byla ukončena už zhruba před 10 dny. Obce tedy mají dostatečno, měly už dostatek prostoru začít distribuci hlasovacích lístků přímo voličům a předpokládám, nebo ověřil jsem si, že ve většině republiky už by řada voličů měla hlasovací lístky mít ve svých poštovních schránkách. Nicméně ta lhůta pro obecní úřady končí teprve zítra, takže ještě do zítra je možno to, tu zákonnou povinnost splnit. A z hlediska metodické role, myslím si, že ta činnost v minulých měsících a týdnech, zejména v rámci i registračního řízení, jako určitá podpora pověřených obecních úřadů, byla z naší strany poměrně velká, takže věřím, že to proběhlo poměrně hladce.
0: Takže třeba se zajištěním volebních komisí a místností a doručováním lístků nebyl žádný problém?
1: Letos opravdu jsme nezaznamenali žádný podnět ze strany některých starostů nebo starostek o tom, že by neměli dostatek lidí do komisí. Ono tam se spojuje několik vlivů. Jeden je ten, že jsou to komunální volby, to znamená na té lokální úrovni, kdy právě volební strany typicky mají to právo delegovat své zástupce do okrskových volebních komisí a z logiky věci tak oproti třeba jiným volbám je jasné, že ten zájem asi je intenzivnější mít v té komisi své zástupce, protože prostě se to sčítá pro tu danou obec a mají na tom ty volební strany jako větší zájem než třeba celorepublikově, když jsou to volby do poslanecké sněmovny. A druhým faktorem je určitě navýšení odměn, které od 1.1.26 se podařilo ministerstvu vnitra prosadit, takže i ta poměrně významná vyšší odměna členům komisí zapříčinila to, že ten počet lidí, kteří mají zájem o členství, je asi velký.
0: No a platí pořád to, že když lístky nemáme ve schránce, dostaneme ve volební místnosti?
1: To samozřejmě platí, ministerstvo vnitra, obecně státní rozpočet na to vynakládá ty prostředky taky tak, aby bylo vždy zajištěn nějaká zhruba třetina té porce do okrskových volebních komisí přímo, protože samozřejmě se stává, že z různých důvodů někteří voliči si nepřinesou ty hlasovací lístky do volební místnosti, takže je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
0: Už jsme zmiňovali, že je potřeba mít sebou doklad, cestovní pas nebo občanský průkaz. Stačí se prokázat občankou v aplikaci e-doklady, nebo jste doporučil mít sebou radši klasickou plastovou kartičku, je třeba kvůli výpadkům aplikace v předchozích volbách, byť se tedy letos ta aplikace znovu testovala?
1: Tak já věřím, že digitální informační agentura, my jsme s ní v tom nějakém intenzivní komunikaci a spolupráci se poučila i technologicky z toho výpadku a činila opatření, které by ta rizika měla minimalizovat. Ale na druhou stranu vždycky je to technologie. Když já jdu ráno ke svému autu, taky nemám 100% jistotu, že ho vždycky nastartuji, že jo? Takže i když jsem udělal maximum, takže samozřejmě plastový platný, samozřejmě ideálně platný doklad totožnosti v té plastové podobě je v tomto ohledu jako jistotou v zásadě 100%. Nicméně ten e-doklad, jak jste řekl, je plnohodnotnou náhradou občanského průkazu a právní úprava se nezměnila od loňského roku, takže i v těchto volbách lze prokázat svou totožnost tím e-dokladem. Okrskové volební komise na to jsou vybaveny a i metodická podpora jim byla poskytnuta, aby tedy věděli, jak mají ten e-doklad obsloužit. Musíme si taky uvědomit, že to nejsou úředníci, ale prostě členové komisí z různých povolání dělají to jednou za rok, takže by bylo třeba poskytnout je metodickou podporu a ta dispozice.
0: Ještě jedna otázka, protože krom komunální voleb se ještě obměňuje třetina Senátu a letošní novinkou jsou QR kódy právě na senátních lístcích. K čemu budou sloužit?
1: No to bude asi ta jedna z mála, možná jediná vizuální novinka těchto voleb pro voliče, protože jinak to zůstává v zásadě stejné sada hlasovacích lístků, která bude barevně odlišena od těch komunálních lístků a samozřejmě i ta žlutá úřední jední obálka, do které se to bude vkládat. A ten QR kód je tam umístěn na základě červnové novely volebních předpisů, je umístěn jak na přední straně, tak na zadní straně toho hlasovacího lístku, protože logicky to slouží pro osoby s nějakým zrakovým postižením a ti tedy nemusí vědět, jakou tou stranou to mají ke svému zařízení natočeno, takže je to na obou dvou stranách. Vlastně ta osoba se zrakovým postižením si může pomocí nějakého telefonu, tabletu načíst ten QR kód a zobrazí se mu vlastně ten digitální náhled toho konkrétního lístku, který v té ruce drží. Tady je třeba doplnit, že to neslouží k hlasování. Je to jenom opravdu proto, aby mu třeba sluchátka to přečetlo, co na tom hlasovacím lístku je.
0: Volby tedy v pátek a v sobotu na starosti je má ministerstvo vnitra a na starosti je má ještě o trochu víc ředitel odboru vole Tomáš Jírovec, který byl teď hostem ranního interview Radiožurnálu. Děkujeme za to, ať se vše povede. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: Radiožurnál za 4 minuty 8 hodin.

0: Budiš světlo na design bloku. 28. ročník největšího středoevropského festivalu designu a módy představí od 7. do 11. října na 300 českých i zahraničních designérů, studií a značek po celé Praze. Chybět nebudou výstavy, přehlídky, workshopy, diskuze a program pro děti. Více informací najdete na designblog.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 8 hodin. Další zprávy a Jana Utendorská.
2: Policie odložila případ dronu, který letos v Praze proletěl v blízkosti přistávajícího letadla. 40 českých šéfredaktorů vyzývá politiky ke slušné komunikaci a odmítání násilí. Hokejisté Pardubic porazili v extralize Spartu, tabulku vede 100% Třinec. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy popojíždí kolona od sjezdu na Sázavu k nehodě na 28. kilometru. A zpočátku bude většinou oblačno, během dne se vyjasní, teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Policii se nepodařilo zjistit, kdo řídil dron, který v srpnu proletěl v blízkosti přistávajícího letadla. Radiožurnál to řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
4: Mohu potvrdit, že jsme se daným oznámením zabývali a v této věci jsme si také vyžádali veškeré informace od dotčených orgánů. Na základě provedeného šetření se nám nepodařilo vypátrat osobu, která se jednání dopustila. Z tohoto důvodu jsme věc odložili.
2: Událost se stala ve výšce více než kilometr nad pražskou čtvrtí Štěrboholy. Tam přitom můžou drony létat maximálně 120 metrů nad zemí. Dron viděli piloti skandinávské aerolinky SAS ve chvíli, kdy se na lince z Kodaně připravovali na přistání na pražské Ruzyni. Řízení letového provozu pak varovalo piloty dalších letadel. 40 šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. Dopis adresují všem, bez ohledu na funkci a politickou příslušnost.
5: Zástupci 40 médií upozorňují, že novináři ani politici nesmí podněcovat násilí. Žádají politiky, aby se takového chování zdrželi i na sociálních sítích. Taky poukazují na omezování informací, podle nich je nepřípustné. Z prohlášení citujeme.
6: Média i političtí představitelé mají plné právo rozhodnout o tom, s kým a jak chtějí komunikovat. Úřady a veřejné instituce ovšem nejsou majetkem těch, kdo je řídí. Proto trváme na tom, aby oficiální informační výstupy vám svěřených úřadů byly k dispozici všem bez rozdílu.
5: Podpis pod výzvu připojili například zástupci Hospodářských novin, serveru iDnes.cz nebo deníku N. Podepsali ji i šéfredaktoři Českého rozhlasu, České televize a ČTK. Lucie Špetová, Radiožurnál.
2: Pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Svědčit dnes bude bývalá radní hlavního města Hana Kordová-Marvanová. V kauze jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města.
7: Právě Hana Kordová-Marvanová kritizovala opakovaně přidělování zakázek v podnicích hlavního města nebo třeba výběr Matěje Augustína na podzim 2019 do představenstva pražského dopravního podniku. Obžalobě teď v kauze čelí 6 lidí a 2 firmy. Podle státního zástupce fungovaly jako organizovaná skupina od roku 2018. V jejím čele měli stát tehdejší náměstek primátora Petr Hlubuček a taky zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Tím měli do vedení pražského dopravního podniku dosazovat své lidi a díky nim si potom říkat o úplatky firmám, kterým podle toho přiřazovali zakázky. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: Brazilci si nového prezidenta zvolí až ve druhém kole 25. října. Postupují do něj pravicový kandidát Flávio Bolsonaro a současný prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Oba jen těsně nedosáhli na 50% hranici pro vítězství. Bolsonaro plánuje v případě úspěchu navázat na politiku svého otce, kontroverzního ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Ten si od minulého roku odpykává 27 let v domácím vězení za pokus o státní převrat.
1: Sport. Hokejisté Pardubic vyhráli v Tipsport Extralize po páté v řadě. Pražskou Spartu porazili na svém ledě 6-4. Tři kanadské body si proti bývalému klubu připsal útočník David Tomášek.
8: Myslím, že zábavný pro diváky, hodně gólů, trošku možná škoda od nás. My jsme polevili, trošku nechali jsme se dostat na rozstřel, ale 3 body.
1: Pardubice jsou v tabulce druhé za Třincem. Ten jako první tým v historii vstoupil do extraligy 8 zápasy bez ztráty bodu v řadě. Slezané zvítězili v Olomouci 9-0. V dalších zápasech Karlovy Vary porazili Plzeň 4-1, Liberec vyhrál v Mladé Boleslavi 5-3, Hradec Králové zvítězil nad Vítkovicemi 3-2 v prodloužení a Kladno vyhrálo na ledě Litvínova 3-2 v prodloužení. A tenistka Karolína Muchová postoupila na turnaji v Pekingu do osmifinále. Rusku Samsonovovou porazila 2-1 na sety. Do stejné fáze se může dostat i Marie Bousková, která nastoupí za pár minut proti Číňance Cheng.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 nehoda u Chocerad a kolona před Rousínovem. Na D1 z Brna do Prahy trvá zdržení od sjezdu na Sázavu z 34. kilometru. Prudce se brzdí v husté mlze a přibližně 20 minut se jede k nehodě na 28. Blokovaný tam zůstává levý pruh, projíždí se pravým a odstavným. D1 před Brnem směrem z Vyškova zaplněná už před Rousínovem. V obou pruzích se brzdí okolo 218. kilometru. Krohlence na 207. je to na půl hodiny. Na severu Moravy potíže na dálnici D56 směrem z Ostravy do Frýdku Místku. Před sjezdem na Paskov na 44. kilometru havarovala dvě osobní auta. Jedno je...
10: Nabourané vlezem pruhu na blíkačkách, akorát je to zatáčce a je tam mlha.
9: A druhé stojí v odstavném pruhu o kousek dál. Na D7 ze Slaného do Prahy čekejte zdržení od sjezdu na Kladno ze 7. kilometru. Okolo čtvrt hodiny zabere trasa k nehodě u Tuchoměřic na 3.5. Stále se tam nedá projet levým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zpočátku bude většinou oblačno, ráno a dopoledne místy mlhy, později se na většině území vyjasní. Teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem.
1: Dobré ráno, ranní radiožurnál i dnes při pondělí o všem důležitém a podstatném, o tom, co se děje i co se dělo, tudíž i o vzpomínkách na Václava Havla, který by se dnes dožil 90 let.

0: si, že tém. Václav Havel by se dnes dožil 90 let. V celém Česku dnes budou při té příležitosti akce, které Václav Havla připomenou. Pozve na ně teď Marek Sedláček z domácí redakce. Vítej.
1: Pěkné ráno. Třeba skauti v Chocni dnes v 9 hodin otevřou Havlovo zelinářství. Ve třech blocích nabídnou diskuze i umělecká vystoupení, třeba na motivy Havlovy audience i moci bezmocných. V krajině Vysočiny v Havlíčkově v knihovně, v krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě otevře výstava Každý může změnit svět, kde se hlavně školáci dozvědí o nejen Havlově boji za lidská práva. Pardubičtí filharmonici večer v Sukově síni odehrají koncert Čajkovský pro Havla.
0: Pražský hrad pořádá několikaměsíční festival Havel Alive. Na co se můžeme těšit?
1: Už pozítří odstartuje výstava Design pro Václava Havla. Ta představuje prvního polistopadového prezidenta prostřednictvím předmětů, kterými se obklopoval a které vznikaly pro Pražský hrad během jeho úřadu. Třeba nábytek Božka Šípka nebo uniformy Teodora Pištěka.
0: No a my k Havlovým narozeninám chystáme i jeden výjimečný rozhovor.
1: Přesně tak, naše americká zpravodajka Jana Ciglerová mluvila s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem. Jeho část vám nabídneme po 8:30 a celý rozhovor pak uslyšíte po zprávách ve 13 hodin.
0: Marek Sedláček nás pozval na akce, které se dnes budou dít v souvislosti s nedožitými devadesátinami Václava Havla. Marku, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Tady je Radiožurnál ve 4:15. Základní školy by mohly mít jistější peníze na asistenty pedagoga. Změnové financování dnes projedná vláda. Nově by školy dostávaly peníze podle počtu žáků.

0: tu několika vozidel, jede se pravým a odstavným pruhem. D5 od Plzně směrem k Praze ucpaná od Rudné ze 7. kilometru. Na okruh za Ořech na 18. se budete sunout bezmála 50 minut. A na D56 z Ostravy do Frýdku Místku stále velmi pozorně, kousek před sjezdem na Paskov. Na 44. kilometru hlásíte nehodu dvou osobních aut. Jedno překáží v levém pruhu, druhé je v odstavném. Je to sice bez kolony, náš zpravodaj ale hlásil dojezd ve velmi husté mlze. Pozor na to. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Pořád jedeme na vlně babího léta a k žádným velkým změnám v počasí nedojde ani v první polovině tohoto týdne. Stále nás čeká slunečno s teplotami nejčastěji kolem 20, místy může být dokonce až 25 stupňů. Ke změně dlouhodobě stabilního téměř letního počasí dojde podle posledních informací Českého hydrometeorologického ústavu ve čtvrtek. To by měla přes naše území přejít studená fronta, která k nám po delší době přinese výraznější srážky a také dojde k následnému citelnému ochlazení. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 8.25. října je čas se objednat na přezutí na zimní pneumatiky a také čas se ptát, jak to bude letos s vánočními kapry. Víme, že v rybnících i nasádkách na jihu Čech stále chybí voda, je jí málo v rybnících i řekách. Některé plánované výloby proto rybáři buď už zrušili, nebo je odložili až na přelom listopadu a prosince. Letos budou kvůli extrémnímu počasí také menší výnosy. Některé rybářské podniky proto nevylučují, že letos ryby zdraží.
1: Sama vidíte, že z 20 sádek máme napuštěné pouze 3 sádky.
2: Na sádkách rybářství Nové Hrady na Českobudějovicku právě stojím se sádeckou Kamilou Roškovou.
1: Ten průtok je opravdu velice nízký. Trvá to 2 až 3 dny, než naplníme všechny 3 sádky. Za normální situace bychom tu sádku jednu napustili zhruba tak za 2 hodiny.
2: V omezeném režimu jedou i sádky.

0: Zahrádky rybářství Třeboň doplňuje vedoucí chovu ryb Zdeněk Ajzert.
1: Nejvíce využívané jsou sádky na Třeboň a na Šalouně, které jsou omezené teď asi na 15% kapacity. Ženeme vodu zpátky na přítoky, aby jsme tu vodu co nejvíce ušetřili, protože sádkovací kapacita tady je teď maximálně na měsíc s poloviční kapacitou ryb.
0: Podle ředitele rybářství Nové Hrady Lubomíra Zvonaře bude kvůli suchu letos výjimečný i plán výlovu.
2: Lovíme pouze v současné době na zakázky, ostatní rybníky budeme lovit potom v pozdější době. Přelovujeme rybníky menší, kde máme násadové ryby, které dáváme do větších rybníků, kde nějakou vodu máme.
0: Rybáři v Nových Hradech letos odloví i méně ryb.
2: Jsme nemohli tolik přikrmovat, samozřejmě bylo i méně přirozené potravy, takže ty přírůstky budou nižší. Proti normálním výlovům slovíme letos zhruba o třetinu ryb méně.
0: Třebončí rybáři museli kvůli nedostatku vody odložit i výlovy některých velkých rybníků, říká Zdeněk Ajzert.
1: Kromě zmíněného Rožumberka nebudeme lovit, už víme, rybník z Polský. Může být těch rybníků 10 až 15 důsledků extrémních teplot. Jsme ty rybníky museli už některé dříve lovit a samozřejmě o některé obsádky jsme přišli.
0: Proto rybářství Třeboň zvažuje i navýšení cen ryb.
1: O kolik a pokud se vůbec bude zvyšovat, budeme vědět až ke konci listopadu.
0: Pokud to počasí dovolí, budou rybáři lovit až do začátku prosince. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.

0: pište.
1: Azurit a jeho vůně.
2: Radiožurnál půl deváté. A teď se zprávami Jana Utendorská.
3: Varovný systém pro mobilní telefony, takzvaný Cell Broadcast, má v Česku začít fungovat od února. Radiožurnál to potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Zpráva s upozorněním na konkrétní kritickou situaci, jako jsou třeba povodně, rozsáhlé požáry, ale i dronové útoky, má přijít na všechny mobilní telefony v oblasti. Systém je teď podle Metnara ve zkušebním provozu. Výslechy svědků pokračuje soud v kauze druhé větve takzvané kutnohorské sekty. Případ se týká smrti Jiřího H. po rituálech v lesích u českého Šternberka. Žalobce viní 6 lidí, všichni vinu popírají. Spojené státy stáhly všechny bombardéry svého letectva z letecké základny Fairford na západě Anglie. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na ministerstvo obrany, podle kterého jsou letouny zpátky na domovské základně ve Spojených státech. Stalo se tak po incidentu, který vyšetřují britské úřady. Koncem září policie poblíže základny zadržela 5 mužů kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. Základnu Spojené státy využívají k útokům na cíle v Iránu. A uhlí meziročně podražilo proti loňsku zhruba o 5-10%. Vyplývá to z cen námi oslovených prodejců. Metrický cent sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900 korun. Majitelé uhelných skladů zdražili kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám. Palivové dřevo stojí zhruba stejně jako loni.
4: Sport.
3: V azerbajdžánském Baku začíná mistrovství světa judistů. Za necelou půl hodinu do něj vstoupí první z celkem 6 českých zástupců. V kategorii do 52 kg se představí Tereza Bodnárová. Dvojnásobný olympijský šampion Lukáš Krpálek se bude prát až v neděli.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 zdržení od Sázavy směr Praha, směr Brno, překážka za chodce rady. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Sázavu přetrvává zdržení v pomalu jedoucí koloně. Brzdí se v Mlze, kousek za exitem 34 a k nehodě na 28. kilometru se popojíždí 15 až 20 minut. Neprůjezdný tam zůstává levý pruh. Na D1 v opačném směru, tedy z Prahy do Brna, za sjezdem na chodce rady nohu z plynu na 31. kilometru. A kvůli husté mlze kamiony vybočují až na poslední chvíli. D1 a jih Moravy, trasa z Vyškova k Brnu, hodně zaplněná, stále v úseku mezi Rousínovem a Rohlenkou. V úseku mezi kilometry 215 a 207 pojedete něco okolo 20 minut. D1 už těsně před Brnem směrem z Vyškova nabíráte kratší zdržení od Slatiny z 201. kilometru až ke zúžení u D2. A pojďme k Praze. Na D7 před Tuchoměřicemi na kilometru 3,5 řeší v levém pruhu kolizi. Fronta vzniká za sjezdem na Kladno na 7. A příjezd do metropole D1 od Brna na 1. kilometru, dodávka a osobní auto v pravém pruhu po nehodě, nesouvislá fronta od Průhonic z 6. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Do středy bude počasí u nás ovlivňovat tlaková výše, která postupuje ze střední nad jihovýchodní Evropu a kolem ní k nám bude proudit teplý vzduch od jihu a bude pokračovat počasí babího léta. V první polovině tohoto týdne tedy bude převládat jasná obloha, jen ve středu může být přechodně i oblačno. K ránu se budou ojediněle vytvářet mlhy nebo nízká oblačnost. Noci budou chladnější, tak jako dnes, většinou s teplotami mezi 10 a 5 stupni v údolích kolem 3 stupňů. A to i zemními mrazíky. Odpoledne bude teplo, nejčastěji 18 až 24 stupňů. Už ve středu vliv tlakové výše nad jihovýchodní Evropou bude slábnout a ve čtvrtek přes naše území přejde k východu výrazná studená fronta, za kterou k nám v dalších dnech bude proudit studený a vlhký vzduch od severozápadu, postupně od západu. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, teď 4,5 minuty po půl deváté se s námi i dnes, tedy v pondělí. A budeme vzpomínat na návštěvu v pražském jazzovém klubu Reduta a saxofon od Václava Havla. Ano, tak to je jedna z vůbec nejsilnějších vzpomínek bývalého šéfa Bílého domu Billa Clintona na českého prezidenta. No a právě dnes, v den Havlových nedožitých 90. narozenin, na něj zazpomínal také v exkluzivním rozhovoru pro radiožurnál. Pozveme nás na něj už za chvíli.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Mluvili spolu o světovém dění, o svobodě, demokracii a taky spolu v Praze zašli na pivo i do jazzového klubu. Na Václava Havla, kterému by dnes bylo 90, zavzpomínal bývalý americký prezident Bill Clinton v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál. Ptala se ho ve Spojených státech naše zpravodajka Jana Ciglerová.
1: Když se Čechům řekne Clinton, Havel, tak první, co si představí, je, vy jak hrajete na saxofon v Redutě a vy potom, jak jdete na pivo s Václavem Havlem, normálně, jak kdyby se nic nedělo, do restaurace u Zlatého Tygra, do naší ikonické historické hospody.
2: A...
3: Ano, přesně tak. To oboje se stalo. Pamatuju si to moc dobře, když jsme šli do toho jazzového klubu, do Reduty. A jedna z věcí, kterou Václav Havel tehdy dělal, bylo, že se snažil najít způsoby, jak urychlit to, aby se Česká republika znovu byla schopna stát úspěšnou, otevřenou ekonomikou ve světě. A z mé perspektivy Československo mělo velké štěstí, protože tady se vyráběly saxofony. A Václav Havel se v podstatě dokázal dostat k téhle firmě, která vyráběla saxofony, a jeden mi pořídil. Byl s jeho podpisem, s jeho logem srdce a přímo v tom klubu na místě mi ho dal. A řekl mi, ať si na něj zkusím zahrát. A musím říct, že to byl fantastický nápad, krásný dárek od něj. A ten saxofon byl opravdu velmi kvalitní, je úžasný. A dneska je na čestném místě v mé prezidentské knihovně. Ano, každý, kdo přijde na návštěvu mé prezidentské knihovny, tak ho vidí. Je tam na čestném místě saxofon od Václava Havla. A je potřeba říct, to známé klišé, že hudba prostě lidi svádí dohromady, a tohle Václav Havel chápal.

0: Radiožurnál 8.43. V průběhu tohoto týdne se budeme dozvídat jména laureátu Nobelovy ceny. Konkrétně dnes předpolednem vyhlásí tedy švédský Karolinský institut cenu za fyziologii a medicínu. Možná se potvrdí odhady novinářů a možná to bude překvapení.
1: GLP-1 is a hormone.
2: Co když získají Nobelovu cenu za medicínu objevitelé hormonu GLP-1? Poputuje Nobelova cena za fyziku do oblasti abstraktní teoretické vědy, nebo komise ocení nějaký praktický technologický vynález? Třeba OLED obrazovky? Jména příštích laureátů Nobelových cen odhadují vědci, ale třeba i umělá inteligence. Jsou to ale do poslední chvíle jen dohady a dlouho se nedozvíme ani to, z jakých jmen členové vybírali.
3: Je tam dlouhá doba utajení, 50 let.
2: Říká Erling Norby, švédský vědec, který v minulosti zasedal ve třech vědeckých nobelovských výborech. Podle Nobelovy nadace je utajení hlavně kvůli ochraně osobnosti. Z minulosti víme, že někteří laureáti cenu nezískali na poprvé.
4: Pane profesore Hejrovský.
2: Jaroslav Hejrovský převzal cenu v roce 1959. Archiv ale později ukázal, že ho různí vědci navrhovali i o 25 let dříve. V Českém rozhlase na něj před lety vzpomínal jeho syn Michal Hejrovský.
5: To byl asi osud více laureátů Nobelových cen, že museli delší dobu čekat, až se svět přesvědčí o významu jejich práce.
2: Zajímavé je také srovnání, jaká další ocenění získali jednotliví laureáti. Například některé vědecké ceny odborníci považují za jakýsi předstupeň Nobelových cen. Mezi takové patří i Evropská cena za fyziku, kterou letos získali dva čeští vědci. Martin Srp, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, je 8:45. A 40 šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby společně s novináři odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. V dopise se také ohrazují proti omezování přístupu k informacím. Podepsaní zástupci médií trvají na tom, aby úřady a veřejné instituce byly dostupné všem redakcím bez rozdílu. Celý text výzvy najdete už teď také na serveru irozhlas.cz. Nadace Vize 97 letos udělí in memoriam cenu Václavu Havlovi. Celkově 28. ocenění je podle nadace symbolicky věnované právě prvnímu českému prezidentovi. Ocenění jeho jménem převezme Dagmar Havlová.
6: Na D1 překážka za chodce Radia v Praze, nehoda ve Strahovském tunelu. Na D1 z Prahy do Brna stále velice opatrně za chodce Rady. Na 31. kilometru blokuje stoupací pruh nepojízdná dodávka, v místě hustá mlha vybočuje se na poslední chvíli. D1 opačný směr z Brna do Prahy, kolona od sjezdu na Sázavu se začíná dávat do pohybu. Následky nehody za chodce Rady na 28. kilometru už se podařilo odklidit. Na D1 dál směrem k metropoli budete brzdit u Průhonic, hustý provoz mezi 6. a 1. kilometrem. I tam se bude zdržení krátit, havarovaná dodávka a osobní auto na úrovni Chodova odklizené. Přímo v Praze řada tradičních kolon, mimo jiné z konce Cínovecké se sune 40-minutová celou Libereckou až k Blance, plnější i Kbelská dolů do Hloubětína. A čerstvá potíž teď i ve Strahovském tunelu ve směru z Břevnova dolů na Smíchov. V levém pruhu bourala dodávka s osobním autem, počítejte se zdržením, regulují vjezdy do tunelů. Další zelená vlna za čtvrt hodiny.
7: Babí léto se slunečným počasím s teplotami kolem 20 se na našem území zdrží ještě do středy. Ve čtvrtek bude postupně od západu přibývat oblačnosti a přidají se přehánky a déšť. Odpolední teploty, řeči o čtvrtku, se budou pohybovat ve velkém intervalu od 14 stupňů na západě a severozápadě Čech až po 23 na východě a jihovýchodě Moravy. V dalších dnech až do konce víkendu bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy s přehánkami, na horách četnějšími. V pátek může dokonce na hřebenech Krkonoš padat i sníh a teploty se budou držet jen mezi 10 a 15 stupni. A to je ode mě pro dnešek všechno, přeji vám krásné pondělí.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 8.50. Doma je doma. Nevyléčitelně nemocný Vlastimil z Kolína je rád, že po dlouhých pobytech v nemocnici může být díky zdravotníkům mobilního hospicu ve svém. O službě, která pomáhá lidem dožít v domácím prostředí, je nový seriál Radiožurnálu pojmenovaný Poslední přání. Souvisí s říjnovou kampaní Fóra mobilních hospiců. V Česku loni zemřelo přes 110 000 lidí. Doma s podporou mobilní hospicové péče to byl každý 12.
1: Péči mobilního hospice využívá v Kolíně rodina 59-letého Vlastimila. Vy jste středoškolský učitel, učil jste na gymnáziu.
2: Ano, dojížděl jsem do Prahy na gymnázium všeobecné a tam jsem učil fyziku.
1: Už je tady. Teď zazvonila vaše pečovatelka, je to zdravotní sestřička, takže ona vám pravděpodobně změří tlak, dá vám tlumící léky?
2: Ano, při těch provozních záležitostech se domlouváme průběžně, jak je potřeba.
1: Pan Vlastimil je ležící a zdravotní sestřičku přivítá jeho manželka Alena, která pečuje o manžela doma.
3: Je to někdy těžký, ale my jsme za to vděční, že můžeme být takhle spolu, že ta možnost je prostě. No.
1: Vy jste museli uspůsobit i ten pokoj, v kterém teď stojíme. Jste trošku přesouvala nábytek?
3: No ano, protože v nemocnici nám řekli, že manžela budou pouštět a že už bude potřebovat tuhle polohovací postel. No a v našem malém bytě opravdu dvou pokojáčku, tak se musel udělat přesuny. Prostě se to dalo.
1: Už mám jde zdravotní sestřička. Jmenuje se Kristýna Doubková a je z mobilního hospice Srdcem.
4: Dobrý den.
3: Tady ho máme.
4: Jaké pánovi? Dobrý den.
2: Dobrý den, zdraví pěkně.
4: Jak se daří?
2: No, teďka už je to dobrý, ale ráno to bylo trošku napínavé, takže nakonec jsme bolesti dořešili, překonali a teď už je to klidnější.
1: Vy si sundáváte zdravotnický batoh.
4: Ano. Tam mám všechno, co vlastně můžu potřebovat u pacientů. Teď asi tlakoměr budu potřebovat, saturační čidlo. Můžu změřit tlak teda?
2: Ano.
4: V pořádku. Jo, ještě vám navlíknu na prst. Čidlo.
1: Tak jste pod dohledem vlastně, milé.
2: Je to v pořádku, to na tohle už jsem zvyklý.
4: Když to musí být, že?
1: Ano. A sestřička bude s manželkou řešit i dávky léku, které máte na bolest. Užíváte pravidelně.
2: Z pravidla se to vždycky v nějakém čase vyřeší a jdeme zase dál.
1: Vy jste v domácím prostředí, teď ležíte, máte tady čaj, nějaký kompot.
2: Ano.
1: Tablet, máte tady mobilní telefon a dva počítačové monitory.
2: Komunikuji s lidmi. Dcera nám posílá fotky vnoučka, píšu maily.
1: Vidím, že tamhle máte Bible, hned ano. Několik, vy jste věřící.
2: Ano.
3: A máme ohromnou podporu lidí, co nás mají rádi. Jo. A dostáváme takhle sílu, no.
1: A já vím, že vám manželka večer čte pohádky.
2: No, je to takový pěkný závěr dne. Člověk nemusí příliš moc přemýšlet, ponoří se tak trošku do dětské fantazie. Manželka mi čte ať už o Křemílkovi a Vochomůrkovi nebo o Rákosníčkovi a hvězdách. Cítím se jako v dětství.
3: Mluvili jsme, že by došlo i na Cipíska a na Runcajze. Máme tady ještě ty původní staré knížky. Říkáme, že si užíváme tu naše teď, dokud trvá. A za to jsme fakt rádi díky tomu hospicu, že bez toho by to možný nebylo.
1: Vy jste strávil v té nemocnici už měsíce. Doma je doma?
2: Určitě. Jsem ve svém prostředí, jsem mezi známými blízkými lidmi. Stará se o mě milující, pečující manželka. Cítím se tu velmi dobře.
1: Říká 59-letý Vlastimil. O mobilní hospicové péči vysíláme celý týden. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Azurit, prádlo ňavé a hebké. Azurit, prádlo mě koučké. Si pište.
3: Azurit a jeho vůně.
4: Radiožurnál je 9 hodin. Další zprávy, Jana Utendorská.
5: Vláda projedná nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách. Izrael si dnes oficiálně připomíná oběti útoku Hamásu před 3 lety. Pardubickou zlatou přilbu vyhrál po 9 letech český plochodrážník. Na dálnici D5 před Prahou popojíždí kolona od Rudné ze 4. kilometru. A zpočátku bude většinou oblačno, během dne se vyjasní, teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách dnes projedná vláda. Se změnou počítá novela školského zákona. Asistenti by se měli platit ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, ne podle doporučení pro konkrétního žáka jako teď. Cílem je, aby byli asistenti stabilní součástí školy, říká ministr školství Robert Plaga za ANO.
6: Ten současný systém chceme změnit tak, aby školy měly profesionální, kvalitní týmy asistentů pedagoga, které přinesou jednotlivým třídám a školám tolik potřebnou podporu nejenom pro inkludované žáky, ale zvýšení kvality výuky ve všech třídách.
5: Změna by měla platit od příštího školního roku. Aerolinky omezují lety na podzimní a zimní sezónu. Důvodem je dražší palivo. Týká se to například nízkonákladových evropských společností Ryanair a Wizz Air. Smartwings posunul spuštění nových spojů do Benátek a Bergenu až na březen. Další omezení se týká letů do Španělska.
7: Smartwings nebude až do března létat do Valencie a do Malagy zamíří jen jeden spoj denně. Cestovním kancelářím se na omezení spojů daří reagovat, říká Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.
8: Co se týká letů zrušených po Evropě, tam se nám většinou daří dostat ty klienty do jiných letů.
7: Dražší letecké palivo se zatím výrazně nepromítlo do cen letenek z Česka v podzimním a zimním období, říká mluvčí portálu Kivikom Daniela Chovancová.
9: Aktuálně vychází na 210 eur, což představuje meziroční růst o 3,2%.
7: Zájem Čechů o podzimní a zimní zájezdy je podle Asociace cestovních kanceláří vyšší než loni. Vít Andrle, Radiožurnál.
5: Izrael si v Jeruzalémě oficiálně připomíná 3 roky od teroristického útoku Hamásu. Státní ceremonie se totiž řídí hebrejským kalendářem. Přeživší a rodiny obětí pořádají vzpomínkové akce až ve středu.
10: Ráno minutu před 6:30 spustili státní instituce vlajky na půl žerdi. Předpolednem začne obřad na Národním hřbitově na Herzlově hoře v Jeruzalémě. Účastnit se ho má izraelský prezident, premiér i ministr obrany. Odpoledne bude u památníku obětí teroru ceremonie pro rodiny 1200 obětí útoku palestinského teroristického hnutí Hamás a taky pro příbuzné izraelských vojáků padlých ve válce v pásmu Gazy. Teroristé Izrael napadli před 3 lety v den židovského svátku Simchat Tóra. Od letošního roku se má oficiální ceremonie podle zákona konat vždy 2 dny po tomto svátku. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
5: Před 90 lety se narodil Václav Havel. Posledního československého a prvního českého prezidenta připomínají akce po celé republice. V Senátu třeba odhalí pamětní desku. V první prezidentské knihovně začne týden kulturních a debatních akcí. Na Havla vzpomínají i světové osobnosti. Jednou z nich je bývalý americký prezident Bill Clinton. Exkluzivní rozhovor Radiožurnál nabídne po zprávách ve 13 hodin.
0: Sport.
4: Hokejový Třinec má nový rekord Tip Sport Extraligy. Slezané totiž vyhráli za plný počet bodů všech 8 úvodních zápasů sezony, naposledy v Olomouci 9-0. V dalších zápasech Pardubice zdolali Spartu 6-4, Karlovy Vary zvítězili 4-1 nad Plzní, Litvínov podlehl Kladnu 2-3 v prodloužení, Mladá Boleslav prohrála s Libercem 3-5 a Hradec Králové porazil 3-2 v prodloužení Vítkovice. A závod motocyklu Zlatá přilba ovládl v Pardubicích Jan Kvěch, nejstarší plochodrážník drážní podnik na světě má českého vítěze po 9 letech.
11: Vyhrát zlatou přilbu ještě doma je, jak říkal tenkrát, že jsem dojel, jsem se s ním bavil, že si to ocení jako titulu mistra světa, takže ten titul mistra světa by byl ještě jeden z mých cílů a samozřejmě proto to děláme. Jsem strašně rád, připravovali jsme se na to celou sezónu, takže jsem rád, že to vyšlo.
4: Před Květchem slavil domácí jezdec naposledy v roce 2017, kdy se to povedlo Václavu Milíkovi, ten letos obsadil 10. místo.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na D11 překážka u Jirena, na D7 nehoda za Tuchoměřicemi. Na dálnici D11 směrem z Hradce do Prahy čekejte zdržení zhruba z 10. kilometru. Varujete před překážkou v omezení těsně před exitem 8 Úvaly.
13: V pravém jízdním pruhu je osobní automobil s prasklým kolem. Je to v té oblasti zúžení, takže zúžení už je jenom jeden pruh.
12: Na D7 z Prahy do Slaného čerstvá kolize za sjezdem na Tuchoměřice. Na 3,5 kilometru se srazilo nákladní vozidlo s osobním, blokovaný jeden pruh. Na místě zasahují záchranáři a kolona ze 3. je na 4 hodiny. A D5 na příjezdu do metropole stále plná, kolona už se ale výrazně zkrátila. Teď se dojíždí u Rudné na 4. kilometru a odtud na okruh za Ořech na 18. kilometr. Je to zhruba na půl hodiny. Na silnici 35 z Moravské Třebové do Vysokého Mýta počítejte se silným provozem, nejprve na příjezdu do Litomyšle, pak i dál za městem, respektive od Řídkého. Příčinou je nehoda.
14: Před Hrušovou, jak se staví nový most dálniční, tak se tam srazily dva osobáky lehce, je to docela čerstvý a popojíždí se z obou stran takových 15 minut.
12: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Počátku bude většinou oblačno, ještě dopoledne místy mlhy, později se na většině území vyjasní, teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Teď už se na Radiožurnálu vrátíme ke včerejšímu speciálnímu vysílání Hovoru z Lán. Slovo má Libor Bouček.
15: My se nacházíme v parku kousek od zámku v Lánech, kde tradičně svůj čas trávili českoslovenští i čeští prezidenti. My zde připomínáme nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Děkujeme mnohokrát za to, že jste přijala pozvání Českého rozhlasu a mluvím směrem k bývalé československé velvyslankyni v Rakousku a slovenské velvyslankyni v Polsku a mluvím směrem k socioložce Magdě Vašáriové. Přeji vám dobré dopoledne.
16: Dobré ráno vám.
15: Co s vámi dělá ten výhled? Být zde, pozorovat, jak ten park postupně ožívá, jak sem přichází ty návštěvníci a jak zde ten odkaz Václava Havla je vlastně cítit pochopitelně směrem k Zítřku, je to jasné, ale on je tady vždycky.
16: Aby som vám pravdu povedala, mne sa Lány nespájajú len s Václavom Havlom.
15: Pochopitelne.
16: Pretože ja som mala 16 rokov, keď som v obore Lánskej obore točila Markétu Lazarovú. Asi, čo ja viem, aj 4-5 mesiacov som tu bola. Takže občas ma priviezli aj sem, aby som sa tu poprechádzala a tak ďalej. Takže pre mňa Lány sú vlastne takou dávnou spomienkou, to ste ešte neboli ani v pláne. Hej? Takže ja už som tu chodila.
15: Vy jste Václavu Havlovi říkala Vašku. Kdy jste mu tak začala říkat?
16: Myslím, že takto. Já jsem ho registrovala. Hej, od tých svojich 16 rokov, keď som prišla do Prahy, ja som začala byť ako veľmi taká známa, aj v tých divadelných, nielen filmových kruhoch, naše Markétka sa tomu hovorilo. A pamätám si ho, že som ho prvýkrát videla v divadle na Zábradlí, keď ešte nosil tie kulisy. Taký útlý, milý pán, proste chlapec vlastne, sa na mňa usmieval a tak. Takže, a okrem toho, keď som si zobrala za muža Milana Lasicu, ktorý bol jeho prekladateľom jeho hier do slovenčiny. Takže oni sa veľmi dobre poznali, boli kamaráti, takže Václav Havel tak ako si stále existoval pre mňa, hej, okolo.
15: Ale ten Vašek. Vlastne.
16: Ale bol to pán Václav, ako proste to v žiadnom prípade. Ešte keď som preberala poverovacie listiny na Pražskom hrade, tak som povedala: pán prezident, ja vás ale musím veľmi skritizovať. Ja som bola druhá, ktorá odchádzala vôbec po tých zmenách, ktorá odchádzala von v marci, začiatkom marca 90. Ja som hovorila, musím vás veľmi skritizovať, pretože vy ste predsa v dramatik. Vy píšete scenáre, píšete hry a ja tu teraz stojím pred vami, vy mi dávate nejaký papier do ruky, posielate ma do cudziny, ale nedávate mi žiaden scenár. Lebo aj ľavá strana, čo by som mala robiť, ako je to v scenári, tam nie je nič. Na pravej strane, kde by mohlo byť napísané, čo mám hovoriť, tam tiež nič nie je. Ale samozrejme Havel mal veľký zmysel pre humor. Takže ten sa hneď rehotal, smial sa, tak sa potom hneď aj ako všetci ostatní začali smiať. A on sa otočil na tých ľudí a hovorí, no Magda má svoj zmysel pro humor. Takže tak.
1: Host Radiožurnálu.

0: si pište.
1: Azurit a jeho vůně.
2: Radiožurnál je 9:30. Vysíláme aktuální zprávy. Španělský premiér Pedro Sánchez dnes ráno vyhlásil předčasné volby, budou se konat v neděli 29. listopadu. V krátkém prohlášení řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která vládla ve Španělsku v posledních letech. Ministerstvo průmyslu dalo mezi lety 2021 až 2025 na podporu startupů přes 900 milionů korun. Šlo o peníze ze státního rozpočtu i evropských zdrojů. Podle nejvyššího kontrolního úřadu, ale u většiny projektů rezort nesledoval, jestli se společnostem podařilo cíle naplnit. Poslanec za motoristy Filip Turek se podle společnosti Seznam stále řádně neomluvil za tvrzení, že její zaměstnanci nahlížejí do e-mailů uživatelů. Turek na sociální síti Facebook večer napsal, že výrok byl nepravdivý a omlouvá se. Firma to ale nepovažuje za naplnění povinnosti dané soudem a čeká na doručení písemné omluvy. Pokud se tak nestane, je firma připravená věc řešit exekuční cestou. Uvedla to mluvčí Aneta Kaputová. Pucianová. A babí léto vydrží v Česku zřejmě do čtvrtka, bude až 24 stupňů Celsia. Pátek se pak ale výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů a také o víkendu budou teplotní maxima pod 20. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Sport. Lukáš Dostál vychytal hokejistům Anaheimu vítězství 3-2 v prodloužení nad Floridou. V severoamerické NHL si připsal 29 zákroků. Karel Vejmelka inkasoval 3 góly z 21 střel. S Utahem prohrál na ledě New Yorku Rangers 2-4. Filip Hronek asistoval u jednoho gólu Vancouveru, který ale doma prohrál s Vegas 2-3. A judistka Tereza Bodnárová postoupila na mistrovství světa do druhého kola. To ji ve váhové kategorii do 52 kg čeká zhruba za hodinu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 nehoda za Rousínovem a následně trvá zdržení od Slavkova. Na D1 z Vyškova do Brna za Rousínovem teď hodně čerstvá nehoda na kilometru 212,5. V levém pruhu se srazila dvě osobní auta, okolo se jede pravým v celku plynule bez zdržení. Na D1 dál k Brnu už se zdržení výrazně zkrátilo, aktuálně už spíše nesouvislá fronta popojíždí mezi sjezdy na Slavkov a D2, tedy mezi kilometry 210 a 196. V uvedeném úseku strávíte okolo půl hodiny. D1 před Prahou od Brna plnější už jen v okolí Průhonic mezi 7. a 5. kilometrem. Pokud z D1 na 10. kilometru pokračujete na okruh směr letiště, počítejte se zdržením už ve sjezdu z dálnice. Provoz zpomaluje omezení mezi Jesenicí a Vestcem. Za Modleticemi navíc chvíli blokovalo jízdní pruh porouchané vozidlo. A z D7 na výjezdu z Prahy směrem na Slaný informujete o komplikacích za Tuchoměřicemi na 4. kilometru.
5: Nad Robin Oilem je v levém pruhu nehoda. Jsou tam už policisté, asi se to tam nějakým způsobem řeší.
4: A kolona z odbočky na Horoměřice popojíždí 20 minut. Další zelená vlna za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zpočátku bude většinou oblačno, ještě dopoledne místy mlhy, později se na většině území vyjasní. Teploty dnes vystoupí na 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 15, na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu se teď vracíme ke včerejšímu speciálnímu vysílání Hovoru zlán. Slovo má Jan Pokorný.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
7: No a naším dalším hostem je Michal Žantovský, někdejší tiskový mluvčí, šéf tiskového odboru, velvyslanec, politik, spisovatel. Dobrý den, Michale.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Jestli chcete strávit téměř 24 hodin s Václavem Havlem, puste si audioknihu Michala Žantovského Havel. Přesně, to má asi 23 hodin 50 minut, ta audiokniha.
8: No tak dá se to rozložit i na delší období a číst knižně, ale nedá se to moc dobře číst před spaním, protože ta kniha je tak tlustá, že kdyby vám spadla na nos, tak vám přerazí nosní přepážku.
7: Michali, co se musí stát, aby dlouholetý spolupracovník Václava Havla napsal takovou knihu?
8: No na to je jednoduchá, ale trochu smutná odpověď. Ten člověk musí umřít. Jo? Václav Havel umřel v prosinci 2011 a já jsem se z toho nemohl několik týdnů, nějak jsem se s tím špatně vyrovnával a nakonec měl jsem pocit obrovského dluhu a nakonec mě došlo, že když ho chci aspoň trošku splatit, tak bych měl o něm něco napsat. A další dva roky jsem potom teda psal tu knihu, takže takhle no.
7: Jaké to bylo pro tebe jako pro blízkého Havlova spolupracovníka v těch posledních měsících života Václava Havla, kdy vlastně jeho blízké okolí vědělo, že se ten konec zřejmě blíží?
8: No, nebylo to lehké, on už tak vůči hledě slábnul a také si byl vědom, že ten konec přichází a byl s tím nějak smířený. 1. října 2011 slavil své 75. narozeniny v Muzeu moderního umění DOX, tak tam jsme ještě se viděli naposledy. Já jsem byl v té době v Londýně jako velvyslanec, takže jsem na to přijel. Přijel se mnou Tom Stoppard, jeho anglický kamarád a dramatik, bylo tam vlastně všichni jeho blízcí a přátelé, ale bylo cítit, že on se takým nějakým způsobem loučí. Mě řekl svým nenapodobitelným způsobem: Majku, já jsem troska, a nechal to přitom. No.
7: Já vím, že jsi u toho nebyl, ale on si přál, Václav Havel, aby přijel ještě jednou Dalaj Lama?
8: To vím. Po jeho smrti jsem s Dalajlámou v Londýně měl delší rozhovor a on mě tam právě vyprávěl o tom posledním setkání a o tom, že vlastně víceméně svého přítele Václava Havla jakoby vypravoval na tu poslední jaksi cestu. Bylo to 9 dní, tuším, předtím, než Václav Havel umřel. A i to byl jaksi krásný vztah, který spolu měli. Tak samozřejmě se mi evakovalo ta návštěva svatého Dalajlámy v České republice v těch prvních měsících a já jsem ho dokonce doprovázel tady do Lán, kde Václav Havel si přál a toužil potom s ním meditovat a to nebylo tak jednoduché vyjednat, protože Dalaj Lama je učitel. Jo? Takže, aby s ním někdo meditoval, tak tomu ho musí ten učitel pozvat, nemůže si o to říct. Takže díky našemu společnému kolegovi a příteli Sašovi Neumannovi,
7: což byl tajemník Václava Havla v tom prvním období,
8: Havla a buddhista, tak se podařilo jak si sjednat i tu meditaci a bylo to hrozně pěkný, já jsem teda zůstal venku, ale pak oni vyšli ven a oba se hrozně smáli. Jo. A já jsem, když jsem pak dělal ten rozhovor po smrti Václava Havla s Dalajlámou, tak jsem se toho Dalajlámy ptal, ale čemu jste se pořád tak jako smáli? A Dalajláma říká, no on ten váš pan prezident, on mluvil o duchovní čistotě a toužil po duchovní čistotě. Ale on pořád kouřil. Říkám, jako Dalaj Lama má dobrý smysl pro humor.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 směrem z Brna do Prahy teď velmi nebezpečná situace za sjezdem na Benešov. Na 19. kilometru u středových svodidel mění v levém pruhu řidič u osobního auta prasklou pneumatiku. Je to v zatáčce, navíc v mlze. Dejte tam nohu z plynu. D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Benešov, 19. kilometr v zatáčce v levém pruhu, porouchané osobní auto a řidič v komunikaci. Další zelená vlna nejpozději za 20 minut.
3: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Povídáme si s Michalem Žantovským. Když jsi byl u Václava Havla ne jako úplně nejbližší, ale hodně blízko, vlastně už v době před listopadem 89, jak jsi sledoval proměnu dramatika umělce v politika? Jak na to Havel šel?
1: Já jsem Václava Havla poznal, samozřejmě znal jsem ho nebo věděl jsem od něm od 14 let, když jsem poprvé viděl na zábradlí zahradní slavnost a on tam o přestávkách občas jako nakukoval, jestli se to těm divákům líbí, ale jako 14letý kluk jsem pochopitelně neměl odvahu ho pozdravit nebo se nějak představovat. Takže jsem ho vlastně osobně poznal až po jeho propuštění z vězení v roce 1983, když po 4,5 letech skoro na smrt nemocný vyšel z vězení a pak jsme těch následujících 6 let se vídali čím dál tím častěji, byli si, troufám si říct, opravdu blízko. A já jsem jeden z lidí, možná jsem málo pozorný, ale já jsem tu změnu toho člověka, toho politika nezaznamenal, protože pro mě Václav Havel byl jeden z mála lidí, který se choval v každé situaci stejně přirozeně, stejně skromně, stejně ohleduplně a neměl vůbec takovej ten instinkt politika, že v okamžiku, kdy jsem v té funkci, tak se musím jaksi chovat, jak se k tomu sluší a patří. Takže Václav Havel byl stejný, když jednal s nějakým monarchou, který navštěvoval Prahu, jako když jsme seděli někde v hospůdce. A tomu já říkám skutečná autentičnost. Jo? Hmm. On byl jeden z nejautentičtějších lidí, jaké jsem v životě poznal, byl opravdu tím, kým byl vnitřně a tím byl i navenek.
0: Vidíš jeho autentičnost i v tom, co mu ostatní, spíš mu to ostatní připisují, než že by to tak bylo de facto, že byl zastánce takzvané nepolitické politiky? A nebo to je jedno z klišé, které se s Václavem Havlem nese?
1: Je a není. Václav Havel si uvědomoval a v Moci bezmocných o tom, jak si rozsáhle píše, jak se z politiky právě působením těch stranických aparátů a tak dále stává takový ten mechanismus moci a to je něco, čemu on se bránil a považoval za jeden z těch asi negativnějších aspektů moci, ale zároveň si uvědomoval, a v tom je to klišé tedy, zároveň si uvědomoval, že bez toho systému politických stran, zastupitelských orgánů a volené demokracie vlastně se nedá demokracie jako systém zorganizovat a také to několikrát říkal mezi jiným také a já jsem, musím to tady říct, já jsem hrozně rád, že se tenhle ten pořad jste nazvali Hovory z Lán, protože to byl můj projekt. Jo? To jsem vlastně s tou myšlenkou za Václavem Havlem přišel hned na začátku v roce 1990. Já nebyl to samozřejmě taky úplně původní projekt, protože jsem věděl o prezidentu Rooseveltovi a jeho hovorech u krbu pro americké občany, ale v těch českých podmínkách to byl první takový vlastně talk show nebo takový podcast prezidentský a 2 roky vlastně, co jsem působil s Václavem Havlem, tak to fungovalo, myslím, dobře. No.
0: Co bylo cílem toho projektu?
1: Cílem toho projektu bylo přiblížit toho prezidenta občanům země, již je prezidentem bez nějakých zprostředkovacích mechanismů tiskových konferencí nebo tiskových mluvčí nebo něčeho takového, nechat ho mluvit přímo k občanům a on tak většinou rozprávěl o tom, co vlastně ten týden dělal, co ho ten týden napadalo, jaké problémy prostě vidí v té nejbližší budoucnosti a Dneska už by to asi byl formát trošičku možná zastaralý, nevím, jo, ale...
0: No dneska by to dělal na Facebooku, ne? Nebo na jiných sociálních sítích, že by se třeba v neděli dopoledne ohlédl za tím, co dělal uplynulý týden.
1: No já nevím, dneska by to musel asi dělat na Instagramu a musel bys tady koupat v tom jezírku, jo, ale... Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Povídáme si s Michalem Žantovským. Jak těžké bylo být tiskovým mluvčím Václava Havla, když Václav Havel kromě jiného byl člověk spontánní, který občas co na srdci, to na jazyku?
1: Václav Havel si o tu jaksi podporu toho, aby za něj někdo mluvil, on si o ní tak trochu říkal. On neměl úplně v oblibě veřejné vystupování před kamerami, uvědomoval si, že má vadu řeči, neměl ten řečnický gryf toho pořád se koukat do těch kamer, protože se 5 let učil ve vězení nekoukat se tomu vyšetřovateli do očí. Jo. A takže to někdy nebylo úplně jednoduché a pokud se rozhodl něco říct a řekl, tohle říct musím, protože jaksi jsem o tom přesvědčení a nemohu jinak, tak s ním nebylo hnutí a někdy to bylo možná politicky i k jeho vlastní škodě, ale my jsme o tomhle věděli, respektovali jsme to a nakonec on vždycky řekl, že to bych asi nebyl já, kdybych řekl něco jiného.
0: Ty jsi pracoval s Václavem Havlem v období, kdy vlastně na české politické scéně byly další výrazné osobnosti. Byl tu Václav Klaus, byl tu Miloš Zeman. Zpětně viděno, jak on se mezi nimi cítil?
1: Tak v tom období, kdy já jsem byl mluvčí pro Václava Havla, to znamená do voleb vlastně v roku 1992 v létě, tak Miloš Zeman byl jednou z takových těch figurek 17. listopadu, ale nebyl jaksi prominentní. Na rozdíl od Václava Klause, který prominentní byl a který se vyprofiloval jako vlastní, jako takový protipol a v některých ohledech i protivník jaksi Václava Havla, a ta komunikace mezi nimi někdy nebyla jednoduchá, někdy jsme jaksi se snažili trochu moderovat ze strany Václava Klause. Josef Želenec byl ten člověk, který s námi komunikoval s Hradem a nějakým způsobem se to nevymklo z nějakých mantinelů ve srovnání s tím, co probíhá v té veřejné komunikaci dneska. To byla úplná selanka, jo. A taky je pravda, a já třeba v té knize o tom píšu a nijak nezastírám ty naprosto protichůdné názory, které měly na spoustu věcí, ale v takových těch hlavních věcech toho národního zájmu, jako ta evropská orientace, euroatlantická orientace, privatizace a restituce, jo, tam se nakonec přes všechny drobné rozdíly v pohledu shodli a drželi vlastně společné stanovisko a to, myslím, ze zpětného hlediska je daleko důležitější, než jsme si v té chvíli byli schopni představit.
0: Jedním ze sousloví, která se táhnou a vztahují k Václavu Havlovi, je pravda a láska. Zvítězí nad lží a nenávistí. Z toho vzniklo oslovení pejorativní pravdoláskaři, anebo je i pozitivní?
1: To je něco, co se s Václavem Havlem bude táhnout ještě 500 let po jeho smrti, protože k tomu došlo tak trošku nedopatřením během toho jednoho vystoupení slavného na balkonu na Václavském náměstí v prosinci 1989, tuším 10. prosince, a Václav Havel měl poznámky, body, které chce říct a říkal, no ale nakonec bych měl říct snad něco vzletného. No. A když se dospěl ke konci toho projevu, tak řekl, pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. A to byla zkratka, protože on si dobře uvědomoval, že sama o sobě pravda a láska nad lží a nenávistí nezvítězí, že k tomu se musí toho spoustu udělat a ti, kdo to budou muset udělat, budou lidé, jo. A o tom pak často v soukromí, jak si mluvil, říkal, no já jsem to měl nějak jako rozvést, jo. ale on na tom náměstí nebyl prostor pro nějakých hozvádění, tak to řekl takhle. No.
0: Hostem Radiožurnálu při speciálním projektu věnovanému narozeninám Václava Havla, 90. narozeninám, byl Michal Žantovský. Michale, děkujeme, pevné zdraví a všechno dobré.
1: I já děkuju vám i posluchačům.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 10 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
3: 40 českých šéfredaktorů vyzývají politiky k odmítání násilí. Španělský premiér Sanchez vyhlásil předčasné volby. Fotbalista Štěpán Chaloupek opustil kvůli zranění českou reprezentaci. Pozor na nehodu na dálnici D1 směrem z Vyškova do Brna na kilometru 212,5. A zpočátku bude většinou oblačno, během dne se vyjasní, teploty do 23 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: 40 šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby společně s novináři odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. V dopise se taky ohrazují proti omezování přístupu k informacím a trvají na tom, aby úřady a veřejné instituce byly dostupné všem redakcím bez rozdílu. Šéfredaktoři taky žádají politiky na všech úrovních, aby nepodněcovali násilí, a to i na sociálních sítích. Výzvu najdete například na serveru irozhlas.cz. Varovný systém pro mobilní telefony, takzvaný Cell Broadcast, má začít v Česku fungovat od února. Radiožurnál to potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Zpráva s upozorněním na konkrétní kritickou situaci, jako jsou třeba povodně, rozsáhlé požáry, ale i dronové útoky, má přijít na všechny mobilní telefony v oblasti. Systém je teď podle Metnara ve zkušebním provozu.
4: Toto vyrozumění bude chodit bez ohledu zamčený, nezamčený telefon. Prostě do daného teritoria bude tato zpráva a ta zpráva o tom, jak se mají lidé zachovat, chodit na všechny přihlášené mobilní přístroje kompatibilní v tom daném teritoriu.
3: Cell Broadcast začal připravovat už Metnarův předchůdce Vít Rakušan z hnutí STAN. Podle něj je dobře, že spuštění nenabírá žádné velké zpoždění s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci. Španělský premiér Pedro Sánchez vyhlásil předčasné volby, budou 29. listopadu. V krátkém projevu z vládního paláce řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která ve Španělsku v posledních letech vládla. Předčasné volby vyhlásil poté, co v pátek španělský parlament odmítl vládní návrhy na řešení bytové krize. Ta v zemi vyvolala rozsáhlé protesty. Ukrajina svými útoky údajně ochromila už polovinu ruských zařízení, která zpracovávají ropu. Týká se to hlavně rafinérií, tvrdí to ukrajinské ministerstvo obrany.
5: Ukrajinské ministerstvo obrany na svém telegramovém účtu napsalo, že 51% ruských kapacit na zpracování ropy bylo vyřazeno z provozu, a to díky promyšleným, dlouhodobým a systematickým operacím. Hloubkové údery vracejí válku do Ruska. Systematicky zbavujeme nepřítele zdrojů provedení války, konstatovalo ministerstvo obrany a připomnělo poslední zásahy rafinérií v Moskvě, Jaroslavli, Saratově, Syzrani a dalších městech. Rusko celkový rozsah poškození svých ropných zařízení nezveřejnilo. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Začíná vyhlašování letošních Nobelových cen. 4 instituce ve Švédsku a Norsku tento týden oznámí jména lidí, kteří přinesli užitek v oblasti vědy, literatury a míru.
6: Dnes předpolednem výbor z Karolinského institutu ve švédské Solně oznámí, kdo dostane Nobelovu cenu v oblasti fyziologie nebo medicíny. V loňském roce si ocenění rozdělila trojice vědců za objevy v regulaci imunitního systému. Objev takzvané periferní imunitní tolerance. V úterý se pak Nobelovské vyhlašování přesune na půdu Švédské královské akademie věd, která oznámí cenu za fyziku. Martin Srb, Radiožurnál.
2: Sport. Fotbalista Štěpán Chaloupek opustil český národní tým. Důvodem je zranění ze sobotního zápasu Ligy národů ve Španělsku. Trenér Santi Denia tak v této reprezentační přestávce přišel už o 9. hráče.
7: Chaloupek patřil mezi opory nového kouče Deny, ten ho poslal do základní jedenáctky ve všech třech dosavadních duelech Ligy národů. České fotbalisty čeká už zítra poslední zápas v této reprezentační přestávce. Ve Wembley nastoupí proti domácí Anglii. V obrané řadě národního týmu je ale otazník. Vedle Chaloupka nemůže hrát ani kapitán Krejčí, který dostal ve Španělsku červenou kartu. Krajní obránce Coufal zase v posledních dvou utkáních chyběl kvůli zranění. Duel Česko-Anglie začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport zítra ve 20 hodin a 45 minut. Z Londýna Karel Schamberger, Radiožurnál.
2: Útočník Patrik Šik po druhé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu sezony. Výsledky jubilejního 30. ročníku ankety vyhlásil Klub sportovních novinářů.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: V Praze nehoda na jižní spojce, další pak na D1 za Rousínovem. V metropoli na jižní spojce ve směru z Černého na Barandovský most za sjezdem na Pankrác máme naši motohlídku Jakuba Vodičku.
9: U sjezdu na čerpací stanici OMV se srazila dodávka s osobním autem, blokují prostřední pruh, provoz ale zeslábl, zdržíte už se jen krátce.
8: Na D1 z Vyškova do Brna spozorněte za Rousínovem, na 212,5 km stále blokují levý pruh následky střetu dvou osobních aut. Provoz už není nijak silný, zdržení nenaberete. Na D1 pak dál směrem k Brnu od sjezdu na Slavkov z kilometru 210 popojíždí hlavně kamiony, sunou se pravým pruhem až do zúžení u D2 na kilometr 196. Osobní vozidla už jedou v celku svižně. Na dálnici D11 směrem z Hradce do Prahy budete brzdit za Lysou okolo 13. kilometru. Více než 20 minut se pak jede do omezení u Jiren na 8. kilometr, tam navíc stále v pravém pruhu překáží porouchané vozidlo. A na D7 z Prahy do Slaného mezi sjezdy na Tuchoměřice a Středokluky na 4. kilometru už došetřili kolizi. Opět se jede oběma pruhy. Kolona se rozjela. Další zelená vlna za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Počátku bude většinou oblačno, ještě dopoledne místy mlhy, později se na většině území vyjasní. Teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
10: A na Václava Havla zavzpomínáme i v dopoledním Radiožurnálu, a to s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem. V exkluzivním rozhovoru mluvil o vzpomínkách na jeho hodnoty a postoje a taky o společné návštěvě hospody nebo jazzového klubu. A než ho po 13. hodině uslyšíte celý, brzy vám nabídneme alespoň něco.
1: Dopolední Radiožurnál
0: a Jiří Chum.

0: 10 minut po 10. hodině, jste tu správně, tady je dopolední radiožurnál, vítejte. Americký prezident, ex-prezident o československém a českém ex-prezidentovi. Tak by se dal popsat exkluzivní rozhovor s Billem Clintonem, který natočila naše americká zpravodajka Jana Ciglerová u příležitosti 90. výročí narození Václava Havla. Nejen to, co někdejší prezident Spojených států prozradil o svém přátelství s Havlem, uslyšíte na radiožurnálu dnes po 13. hodině. Teď alespoň něco z rozhovoru s Billem Clintonem prozradíme s Dominikem Tesárem ze zahraniční redakce. Dominiku, pěkné dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Jaká témata Jana Ciglerová s Billem Clintonem v rozhovoru probírají a na co se můžou posluchači po 13. těšit?
1: Clinton, který byl prezidentem Spojených států mezi roky 1993 a 2001, takže většinu času Havlova českého prezidentství, samozřejmě v rozhovoru vzpomíná na Václava Havla, na jeho postoje i na osobní setkání s ním. Zároveň ale Bill Clinton mluví třeba o rozšiřování NATO v 90. letech, kdy do obranné aliance vstupovala střední Evropa, včetně Česka, anebo s Janou diskutují i o současné válce, kterou vede Rusko proti Ukrajině. Ta podle něj musí dostat bezpodmínečnou podporu a dostatek zbraní, aby se ubránila.
0: Jak Clinton na Havla vzpomíná?
1: Mluví o něm jako o příteli, o výjimečném a inspirativním člověku. Havel podle amerického ex-prezidenta vždy věděl, co říct v ten správný čas. Clinton taky řekl, že by si přál, aby byl dnes Havel stále naživu a spekuloval, co by dnešní situaci ve světě říkal.
2: No myslím, že by řekl, že ten aktuální posun k vyššímu autoritářství na světě, kdy se země vzájemně od sebe spíše oddalují, že to není správná cesta, protože demokracie je nejlepší systém. Ne protože je perfektní, ale z toho důvodu, že když máte skutečnou demokracii, tak dokážeme nahradit svoje slabé stránky. Můžeme diskutovat, můžeme se snažit najít nejlepší řešení.
1: V rozhovoru taky uslyšíte Clintonovy vzpomínky na setkání s Havlem v Praze v lednu 1994, kdy ho český prezident vzal do jazzového baru Reduta a obdaroval ho saxofonem české značky Amaty. Clinton pak s jazzovými hudebníky v klubu zahrál několik písní. Podle někdejšího šéfa Bílého domu Havel chápal, že hudba lidi svádí dohromady.
3: Happy birthday, friend.
1: A na saxofon došlo i tentokrát. Clinton po rozhovoru natočil pro Český rozhlas video, ve kterém Havlovi zahrál Hodně štěstí zdraví, jak právě můžete slyšet.
0: Celý rozhovor nabídne radiožurnál po 13. hodině. Dominik Tesár ze zahraniční redakce, díky.
1: Hezké dopoledne.

Letecké společnosti v Evropě omezují spoje na podzimní a zimní sezónu. Částečně jde o běžnou reakci na menší poptávku, ale zároveň je to i důsledek.

0: Dopolední radiožurnál, 10 hodin a 20 minut. Konflikt na Blízkém východě znovu doléhá na letecké společnosti. Ty totiž kvůli drahému palivu upravují své letové plány na podzimní a zimní sezónu. Týká se to i evropských aerolinek, včetně českých Smartwings, které třeba kvůli tomu odkládají spuštění spojů do italských Benátek a norského Bergenu až na březen. Detaily proberu s redaktorem Dominikem Hronem. Dominiku, pěkné dopoledne.
1: Pěkný den.
0: Jak ještě Smartwings omezí lety na podzim a v zimě?
1: Například úplně přeruší lety do Valencie, do Malágy poletí jen jednou denně a do Barcelony na místo každodenního spojení 4x až 6x týdně. Důvodem je podle společnosti, kromě zdražujícího leteckého paliva, taky reakce na aktuální poptávku po letenkách. Podle experta na leteckou dopravu ze společnosti Deloitte Alana Noumana jde o běžný postup.
2: Redukce letů v zimním letovém řádu nejsou ničím neobvyklým, zejména v kontextu evropského trhu. Zimní sezóna je pro evropské aerolinky již tradičně slabší než ta letní a na některých trzích ta poptávka prostě přirozeně klesá, například na dovolenkových trasách do Středomoří nebo mnoha transatlantických linkách.
1: Omezení letů po Evropě se týká taky společností Ryanair nebo Wizz Air. Ta třeba na zimu snížila kapacitu svých spojů o 5%. Pro cestovní kanceláře to ale zatím neznamená žádný problém. Podle Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří se jim na změny daří reagovat.
3: Co se týká letů zrušených po Evropě, tam se nám většinou daří dostat ty klienty do jiných letů. Většinou jsou ty letenky v tu chvíli dražší, ale někdy nám v tom pomůžou klienti, někdy se nám zadaří ty lety získat za podobnou cenu, ale je to samozřejmě práce navíc.
1: Cena leteckého paliva podle platformy Trading Economics v září přesáhla 4,5 dolarů za galon. Před americko-izraelskými údery v Iránu byla cena poloviční. A už to dopadlo na hospodaření některých společností. V červenci například EasyJetu klesl čtvrtletní zisk o 70% a Ryanairu o třetinu.
0: Zdražují kvůli vysokým cenám paliva i letenky?
1: Zatím ne. Podle Alana Noumana z Deloitte si totiž aerolinky ve smlouvách na dodávky paliva zpravidla fixují ceny na několik měsíců dopředu, takže zdražení se projeví až se zpožděním. To potvrzují i data portálu Kiwi.com. Podle jeho mluvčí Daniely Chovancové se ceny na následující měsíce zvýšily jen mírně.
4: Celková průměrná cena za letenku na cestujícího pro zimní období aktuálně vychází na 210 eur, což představuje meziroční růst o 3,2%.
1: Podle Josefa Trejbala z webu letuška.cz zatím letenky z Česka plošně nezdražují i díky tomu, že na trhu je výrazná konkurence a zájem Čechů o podzimní a zimní zájezdy je podle Asociace cestovních kanceláří dokonce vyšší než v předchozích letech.

0: někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Šapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na laputika.cz. Už na to koukáte. A teď Okamžik. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
1: Radiožurnál 10.30. Zprávy a Eliška Zábrocká.
2: Policii se nepodařilo zjistit, kdo řídil dron, který v srpnu proletěl v blízkosti přistávajícího letadla. Radiožurnálu to řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Událost se stala ve výšce víc než kilometr nad pražskou čtvrtí Štěrboholy. Tam přitom můžou drony létat maximálně 120 metrů nad zemí. Dron viděli piloti z kanadské aerolinky SAS ve chvíli, kdy se na lince z Kodaně připravovali na přistání na pražské Ruzyni. Po incidentu řízení letového provozu varovalo piloty dalších letadel. Novinář Českého rozhlasu Jan Kaliba získal cenu Ondřeje Sekory v kategorii audio. Klub sportovních novinářů ho ocenil za sérii reportáží z letošního fotbalového mistrovství světa. Během něj Kaliba objel řadu pořadatelských měst po celé Americe a natáčel o společenském i politickém rozměru šampionátu. I v předchozích dvou ročnících cen Ondřeje Sekory ovládli kategorii audio reportéři Radiožurnálu Pavel Petr a Jan Suchan. Ve Spojených státech zatkli ženu obviněnou ze špehování syna tajvanského prezidenta na příkaz Číny. Informoval o tom americký federální úřad pro vyšetřování. 34-letou ženu z Kalifornie zadrželi na mezinárodním letišti v Los Angeles před plánovaným odletem do Číny. Podle FBI jako neregistrovaná agentka sledovala syna tajvanského prezidenta Lai Ching-tea. Tajvanská prezidentská kancelář to označila za případ nadnárodní represe a poděkovala americké vládě za ochranu tajvanských občanů. Čína se k incidentu zatím nevyjádřila. A jeho čeští rybáři odložili nebo zrušili kvůli nedostatku vody některé výlovy. Například na Třeboňsku letos neslový rybník Rožmberk nebo Spolský. Voda chybí v rybnících i v sádkách. Rybáři se s ní proto snaží maximálně šetřit. Sport. Hokejisté Třince vytvořili nový rekord Tipsport Extraligy. Od začátku sezóny vyhráli 8krát v řadě bez ztráty bodu, naposledy v Olomouci 9-0. V dalších zápasech Pardubice porazili Spartu 6-4, Karlovy Vary vyhráli nad Plzní 4-1, Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5, Litvínov prohrál s Kladnem 2-3 v prodloužení a Hradec Králové naopak 3-2 v prodloužení zvítězil doma nad Vítkovicemi. Osmé extraligové kolo uzavře dnešní utkání České Budějovice Brno. Hrát se začne v 17:30.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jižní spojka v Krči opět plně průjezdná na D1, nehoda za Rousínovem. V Praze na jižní spojce ve směru z Černého na Barandovský most u sjezdu na Pankrác sleduje situaci okolo kolize naše motohlídka Jakub Vodička.
5: Před několika minutami havarovaná auta odjela na přilehlou čerpací stanici. V tuto chvíli už nic nebrání provozu.
4: Na D1 z Vyškova do Brna za Rousínovem stále opatrně na kilometru 212,5. K nehodě v levém pruhu dorazila světelná šipka, projíždí se pouze pravým, ovšem plynule bez zdržení. Na silnici 35 na hlavním průtahu Libercem ve směru z Turnova do Chrastavy čekejte kolonu od Dlouhého mostu. Zpomaluje se okolo 25. kilometru a příčinou 10-minutového zdržení je nehoda se zraněním těsně za sjezdem na Doubí. Na 23. kilometru projedete pouze jedním pruhem. A silnice 18 na příjezdu do Sedlčan od Příbramy, přesněji na začátku obchvatu města, srážka dvou osobních aut, vážnější nehoda se zraněním. Projíždí se Kyvadlovi, kratší zdržení a další zelená vlna za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zpočátku bude většinou oblačno a místy čekáme mlhy, později se vyjasní. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: 5. října 1936. To je datum narození u bývalého prezidenta Václava Havla. A tak na něj vzpomínáme, jak dnes, kdyby oslavil 90. narozeniny, tak jsme tak činili i o víkendu. Hodnocení polistopadového působení Václava Havla a českou veřejnosti se od počátku tisíciletí zvolna zlepšuje. Proč ho ale lépe hodnotí spíš mladí lidé a co dotázaní na Havlovi nejvíce oceňují? Tát se budeme v dnešních 20 minutách Radiožurnálu Jitky Uhrové s analytickou vědeckého ústavu STEM, který Havlovu oblíbenost opakovaně zjišťuje.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Posloucháte Radiožurnál, je 5. října, už pátek a sobotu znovu otevřou volební místnosti. Co je úkolem obecních zastupitelstev, která budeme volit? Jak to funguje v Praze a dalších velkých městech? A kde je o výsledku jasno už teď? Probereme za chvíli.

0: Guns N' Roses v dopoledním radiožurnálu. V Česku je víc než 6 tisíc obcí a každá má své vlastní zastupitelstvo. To rozhoduje o věcech, které ovlivňují každodenní život místních, od sekání trávy až třeba pro postavbu nové cyklostezky. Jak výběr obecních zastupitelů vůbec funguje? Nejen to vám teď vysvětlíme v prvním díle našeho volebního průvodce.
1: Obecní zastupitelstva by se dala přirovnat k poslanecké sněmovně. Můžou v nich vznikat koalice a opozice. Ze svých řad si zastupitelé vybírají starostu nebo primátora. Zvolit si můžou i svou malou vládu, přesněji obecní nebo městskou radu.
2: Pomocí vyhlášek rozhodují třeba o tom, kolik bude v obci míst ve školách. Ve větších městech můžou ovlivnit i to, kudy budou jezdit tramvaje. Každá obec má přitom zastupitelstvo jinak velké, vysvětluje mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
3: Obecní zastupitelstva mohou mít minimálně 5 a maximálně 55 členů. Počet členů zastupitelstva hlavního města Prahy může být od 55 do 70 členů. Konkrétní počet pro každou obec určuje stávající zastupitelstvo před volbami.
1: Volit může každý Čech starší 18 let v obci, kde má trvalý pobyt. Hlasovat můžou i občani dalších zemí Evropské unie, pokud proto splní podmínky. Víc práce budou mít voliči i komise ve velkých městech.
2: Tam totiž lidi vybírají zastupitelstva 2. Týká se to Prahy, Brna, Ostravy, Ústí nad Labem, Plzně, Pardubic a částečně taky Liberce a Opavy, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Tam voliči mohou hlasovat i do zastupitelstev městských částí hlavně města Prahy, případně městských částí nebo městských obvodů právě těch územně členěných statutárních měst.
1: Stejně jako u voličů může být kandidátem Čech starší 18 let, ale i občan jiné země EU, který je v dané obci přihlášený. Největší výběr z kandidujících uskupení mají tradičně lidi v Praze. Do velkého zastupitelstva si můžou vybrat z 630 kandidátek.
2: Opačný problém má každá šestá obec v Česku, říká Eva Krumpová z Českého statistického úřadu.
5: V 1066 obcích je celkový počet kandidátů shodný s počtem volených zastupitelů a ve 13 obcích je kandidátů dokonce méně než počet volených zastupitelů. V těchto obcích je již nyní jasno o složení voleného zastupitelstva.
1: Kandidátům je podle statistiků v průměru zhruba 48 let, nejstaršímu je 99.
2: Roste taky množství kandidujících žen, letos je jich 35%. Komunální volby budou už v pátek a v sobotu. Anna Millerová a Marek Sedláček, Radiožurnál.
6: You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Justin Bieber, 10:49, tady je dopolední radiožurnál. Čeští fotbalisté se budou muset v utkání Ligy národů obejít bez obránců Krejčího a Chaloupka. Pojďme to probrat.
1: Desítka Pavla Horváta.
0: Čeští fotbalisté už jsou v Anglii, kde se připravují na poslední říjnový zápas Ligy národů. Proti domácí reprezentaci nastoupí v londýnském Wembley zítra ve 20:45 v přímém přenosu radiožurnálu i radiožurnálu Sport. Nebudou u toho členové základní sestavy Ladislav Krejčí se Štěpánem Chaloupkem. I to teď proberu s naším expertem, bývalým reprezentantem Pavlem Horvátem. Pavle, pěkné dopoledne.
2: Dobrý den.
0: Kapitán Krejčí dostal červenou kartu. Další střední obránce Chaloupek se zranil. Nemáš, Pavle, trochu obavy, jak to Češi v defenzivě zvládnou, když Angličani naposledy v Chorvatsku vyhráli vysoko 7-0?
3: No tak začnu tím výsledkem, ten je pro nás strašidelný, protože samozřejmě Chorvati, nevím, jestli někdy takhle dostali 7 gólů a doma od Anglie, která nás čeká, ty naši obránci, samozřejmě je to nepříjemný, myslím si, že trenér Denia, který převzal reprezentaci, úplně není příznivcem nějaký velký rotace, ale teďka to bude muset udělat. Myslím si, že Robin Hranáč, který hrál první zápas, tak nehrál vůbec špatně, Krič Faluši třeba ještě nenastoupil, takže si myslím, že tyhle ty hráči dostanou šanci, ale protože samozřejmě dvojice Krejčí Chaloupek odehrála dobrý zápas a myslím si, že snesli určitou kvalitu, takže nebude jednoduchý je nahradit, ale máme tam další hráče, který se o to pokusí.
0: Chaloupek je právě dalším hráčem, který opustil národní tým zraněný. Není tedy ten současný reprezentační program se 4 zápasy během 11 dnů až moc náročný?
3: To určitě je, ale samozřejmě by se k tomu mělo malinko přihlížet. Myslím si, že Štěpán Chaloupek odehrál všechny ty zápasy a on tenhle ten pohárový rytmus je náročný a i to cestování samozřejmě se k tomu přidá. Myslím si, že ve Slávi s tou velkou radost nemají, protože Chaloupek měl výbornou formu.
0: Kde trenéři české reprezentace na rozdíl od obrany problémy nemají? To je post Goldmana. Během posledních 3 utkání se v brance protočili Lukáš Horníček, Matěj Kovář a Antonín Kinský a ani jeden z nich nesklamal. Koho bys teď ty vybral a proč?
3: Trošku jsem se bál tohohle tématu, ale já si myslím, že klidně Tonda Kinský by mohl vydržet v té bráně. Myslím si, že ve Španělsku mi ukázal zase, že je sebevědomý, že se mu daří. Tam určitě nemáme jako žádný problém. Já bych si tipnul Tondu Kinskýho.
0: Tak nestačí, než si na to počkat. Děkuju za návštěvu v dopoledním radiožurnálu, fotbalový expert radiožurnálu Sport, bývalý reprezentant Pavel Horvát.
3: Hezký den.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Havlovi by bylo 90. Jak ho číst, jak na něj vzpomínat, co říká mladým lidem a co by řekl on sám na dobu, ve které teď žijeme.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny.

0: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu.
1: České fotbalisty čeká poslední zápas v aktuálním reprezentačním programu. O první body v elitní skupině ligy národů zabojují v londýnském Wembley proti Anglii, které v Edenu podlehly 0-2. Výběr kouče Tuchla se na duel s Českem naladil výhrou 7-0 v Chorvatsku.
2: Zase další skvělý test a ještě ve Wembley, takže strašně se na to těším, ale myslím, že jsme si ukázali, že můžeme hrát i s takovýma týmama. Jdeme si to s nima rozdát a uvidíme, na co to bude stačit.
1: Utkání českých fotbalistů v Anglii začne v úterý ve 20:45 našeho času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
3: Radiožurnál, 11 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
4: Začíná jednání vlády, kabinet bude řešit třeba novelu školského zákona. O novém prezidentovi v Brazílii rozhodne druhé kolo voleb. Tenistu Lehečku čeká semifinále turnaje v Tokiu. Silnice 43 ze Svitav do Brna je v Lipůvce kvůli vážné nehodě v obou směrech uzavřená. A čekáme polojasno až jasno, nejvyšší teploty do 22 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
4: Vláda projedná novelu školského zákona. Týká se asistentů pedagoga na základních školách. Cílem je, aby byly stabilní součástí školy. Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce se tak asistenti pedagoga stanou plnohodnotnými zaměstnanci škol a získají určitou jistotu zaměstnání. A školy budou mít zase jasnou představu o tom, kolik asistentů mají k dispozici. Novela školského zákona zavádí podle Zajíce taky nový systém placení asistentů.
5: Je to úplně od základu změně. No, protože předtím ten způsob financování záležel na poradnách a na tom, co se vykázalo ve výkazech, kdežto teď to bude financováno přímo státním rozpočtem.
4: Bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová dnes ve svědecké výpovědi v kauze Dozimetr řekla, že za hlasování v radě čelila šikaně a bossingu. Měla neschody s více lidmi ve vedení Prahy, největší s dnes obžalovaným bývalým radním Petrem Hlubučkem. Později se snažila vyhýbat jakýmkoliv společným jednáním. Obvodní soud pro Prahu 9 pokračuje v hlavním líčení kauzy. Jde v ní o údajné ovlivňování zakázek na magistrátu hlavního města a pražském dopravním podniku. Obžalobě aktuálně čelí 6 lidí a dvě firmy. Všichni vinu odmítají. 4 lidi uzavřeli dohodu o vině a trestu. Brazilci si nového prezidenta zvolí až ve druhém kole voleb 25. října. Postupuje do něj pravicový kandidát Flávio Bolsonaro a současný prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Oba 50% hranici pro vítězství minuli jen těsně.
6: Brazílie potřebuje změnu, už nemůže dál snášet tolik utrpení, tak vysoké daně, tolik zabitých žen a tolik politického pronásledování.
7: Řekl na začátek nedělních voleb Flávio Bolsonaro. Pravicový kandidát plánuje v případě výhry navázat na politiku svého otce, kontroverzního ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Ten si od loňska odpykává trest 27 let v domácím vězení. Odsouzený je za pokus o státní převrat. Podle současného brazilského prezidenta Lula si země volí mezi demokracií a barbarstvím a mezi rozvojem a zaostalostí. Karolína Lásková, Radiožurnál.
4: Česko si dnes připomíná 90 let od narození svého prvního prezidenta Václava Havla. V Senátu teď odhalují jeho pamětní desku a je u toho i náš reportér Jakub Vik.
8: Odhalení desky uvedl předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Připomněl Václava Havla jako spisovatele, disidenta a státníka a prezidenta věrného svobodě, pravdě a spravedlnosti. Pamětní deska nese citát z Havlova projevu při jeho první návštěvě tady v Senátu v roce 1997. Část z něj jsme tu před chvílí slyšeli. V něm Havel zdůraznil roli Senátu jako respektovaného fóra pro dlouhodobé zájmy státu. Z Valštejnské zahrady Jakub Vik, Radiožurnál.
4: V exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál vzpomíná na Havla taky bývalý americký prezident Bill Clinton. Ten na jeho počest zahrál i na saxofon. Video najdete už teď na webu i rozhlas a na sociálních sítích Radiožurnálu.
3: Sport. Tenista Jiří Lehečka nastoupí během několika desítek minut do semifinále turnaje ATP 500 v Tokiu. Jeho soupeřem bude Monačan Vašero. O finále hrají také dva Španělé Alcaraz a Munar. Bývalá světová jednička Alcaraz prohrává 0-1 na sety. A do judistce Tereze Bodnárové se dál daří na mistrovství světa. Její výkony ve váhové kategorii do 52 kg sleduje přímo v azerbajdžánském Baku reportér Petr Kadeřábek.
9: Tereza Bodnárová se bude prát o čtvrtfinále. Po vítězství nad Van Krevelovou z Nizozemska prošla na Ipony přes Pulku Kaletovou. Teď jí čeká souboj s šestinásobnou mistrní světa Ute Abeovou z Japonska.
10: Myslím si, že tady není kvalitnější soupeřky než je ona, takže mám chuť do toho zápasu a nechám tam všechno.
9: Zápas odvysílá zhruba za půl hodiny Radiožurnál Sport. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Na D11 zdržení před Jirny a uzavřená 43 v Lipůvce. Na dálnici D11 směrem z Hradce do Prahy vzniká kolona za sjezdem na Lysou. Zpomaluje se okolo 14. kilometru a přibližně čtvrt hodiny se popojíždí před exit 8 Jirny. Tam stále pravý pruh blokuje porouchané osobní auto. D1 z Vyškova do Brna a silný transitní provoz za Rousínovem. Nákladní soupravy brzdí na 216. kilometru a v roztrhané koloně se posouvají chvílemi jen krokem až do zúžení UD2 na kilometr 196. Na jihu Moravy teď panují velké komplikace na trase ze Svitav do Brna. Silnice 43 v Lipůvce po těžké nehodě v obou směrech neprůjezdná. Na místě zasahoval i vrtulník letecké záchranné služby. Z obou stran narůstá zdržení v kolonách. Z úrovně Kuřimi od Brna od Svitav zastavíte za Lažany. Objízdná trasa vede po silnici 379 na Čebín a Kuřim. A 38 z Kolína do Nymburka a zdržení na obchvatu Poděbrad. Kvůli nehodě se tam jede kyvadlově, brzdí se už těsně za dálnicí D11, z druhé strany pak za odbočkou na Kovanice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zpočátku bude většinou oblačno a místy mlhy, později se vyjasní. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte dopolední Radiožurnál a Jiřího Chuma.
12: Dobré pondělní dopoledne, dnes je 5. října 2026. Bývalý československý a český prezident Václav Havel by se dnes dožil 90 let. Na významného dramatika, disidenta a osobnost vzpomínají lidé po celé republice. Tradičně taky na Hradečku u Trutnova, kde měl chalupu, anebo v Brně. Na obě místa se v dopoledním Radiožurnálu podíváme už za chvíli.

0: Lidé po celém Česku vzpomínají na bývalého prezidenta Václava Havla. Právě dnes by se dožil 90 let. Na Hrádečku u Trutnova, kde dramatik a disident na konci roku 2011 zemřel, je reportérka Kateřina Kohoutová. Tak zdravíme, pěkné dopoledne.
1: Pěkné dopoledne, tak lidé sem přijíždí a přichází od rána. Já už jsem tady několik hodin, zapalují tady svíčky, zastavují se a vzpomínají. Na plotě je tu velké červené srdce ze dřeva s číslem 90 a fotkou Václava Havla. Spousta lidí ho symbolicky hladí a děkuje mu. Někdo dokonce přinesl i velkou fotografii z Trutnovského festivalu. Přibyly tady desítky nejrůznějších vzkazů, náramky. Lidé přinesli také čerstvé květiny. Před chvílí se tu zastavili dva cyklisté z Trutnova, otec se synem, kteří prý sem jezdívají pravidelně a pokaždé si tu dělají fotku. S těmi lidmi, co jsem mluvila, tak ti se shodují v tom, že Havel byl nejlepším prezidentem, člověkem a stále chybí a zřejmě také chybět bude. Setkávají se tady hloučky lidí, kteří právě vzpomínají na dobu a hlavně na rok 1989, čili na dobu revoluce a vzpomínají, jaká ta doba byla a co nám přinesla.
0: To byla reportérka Kateřina Kohoutová, díky. Václava Havla si jako jednu z nejvýraznějších osobností novodobé historie připomínají lidé třeba taky v Ostravě, Plzni anebo v Hradci Králové. A celý den na něj budou vzpomínat i v Brně, odkud se teď ještě hlásí reportérka Kristýna Sedláčková. Taky zdravíme.
2: Dobrý den, já právě stojím na brněnském Malinovského náměstí, odkud před chvílí vyjela takzvaná Havlova šalina. Ta z této zastávky vyjíždí v každou celou hodinu a dál jede 15-minutovou okružní jízdu přes centrum města. Cestující, když do ní vstoupí, se stanou součástí divadelní improvizace podle Havlovy hry Odcházení. Herci z divadla Husa na provázku tam stvární například kancléře Riegra, jeho dceru nebo bulvárního novináře. Na takový malý výlet a trochu chaotický se lidé mohou vydat až do 17 hodin. Lístek není potřeba, protože jízdu mají všichni cestující zdarma a mohou vystupovat a nastupovat podle libosti. V divadle Husa na provázku pak pokračuje vzpomínkový program například debatou o svobodě nebo rozsvícením srdce Václava Havla.
0: Reportérka Kristýna Sedláčková, taky děkujeme. No a na Václava Havla vzpomínal v Americe i bývalý tamní prezident Bill Clinton v exkluzivním rozhovoru s naší americkou zpravodajkou. Vysíláme ho dnes po 13. hodině. No a na Havlovu počest zahrál taky na saxofon. Video můžete najít na našich sociálních sítích anebo taky na zpravodajském serveru Českého rozhlasu, tedy i rozhlas.cz. Za 3 minuty 11:45, pondělní dopolední Radiožurnál a George Ezra.

Jakou roli budou hrát unijní dotace a regulace v rozhodování voličů před komunálními volbami? A uvědomují si lidé v Česku, kam všude proudí fondy Evropské unie? O tom je nový díl podcastu Bruselské chlebíčky a ještě ukázku pro vás budu mít do 11:30 v dalším vysílání pondělního dopoledního radiožurnálu. Prožíváme 5. říjen roku 2026, no a teď ve 11:15 nabízíme i Ozzyho Osborna pro vás. S přáním dobrého dopoledne.

0: Školy, dětské skupiny, kanalizace nebo cyklostezky. To vše financují obce v Česku často s velkou pomocí unijních fondů. Evropská unie se tak významně odráží i v komunální politice a roli může hrát i v nadcházejících komunálních volbách v Česku. Podle výzkumné pracovnice Institutu Europeum Kláry Votavové si Česko na unijních fondech vybudovalo závislost. V novém díle podcastu Bruselské chlebíčky říká, že mnoho obecních projektů by bez dotací vůbec nevzniklo.
1: Myslím si, že Česko si prostě vybudovalo docela velkou závislost na těch evropských fondech od té doby, co je vlastně pobírá. A potom ty věci některé, které si typicky západoevropské země prostě platí sami, klidně to může být třeba předškolní vzdělávání nebo různé sociální programy, tak vlastně to visí na těch, na těch evropských fondech. A samozřejmě, jako jak se očekává, že se ta kohezní politika bude pro Česko minimálně určitě jako osekávat, tak hrozí, že samozřejmě tahle závislost se nám vymstí a že by možná teda Česko mohlo trochu víc přemýšlet o tom, jako kde ty peníze teda jinde vybírat, když už se nebude moc spolíhat na ty evropské fondy, protože ano, ta závislost zatím prostě existuje a bude tu problém.
2: Česko má v tom současném období, v tom současném víceletém rozpočtu Evropské unie, tedy na roky 2021 až 2027, k dispozici přes 21 miliard eur napříč několika unijními programy. To je spousta peněz. Uvědomují si to běžní obyvatelé?
1: Jo, ty fondy u nás jsou vlastně spíš jakoby známá věc, takže to si lidé asi uvědomují. Asi musíme podotknout, že Česko do Evropské unie nějaký peníze odvádí, asi většinou 60 až 70 miliard ročně. Pořád jsme v plusu, jo, pořád třeba ministerstvo financí loni říkalo, že jsme byli v plusu 31 miliard. Ale myslím si, že je hodně těžký si ty peníze představovat, nebo velká čísla obecně jsou pro nás těžký si představovat. A možná větší smysl má třeba porovnávat třeba ten rozpočet konkrétní obce, který už může být v desítkách milionů, třeba s výškou nějaký konkrétní dotace, kterou ta obec dostala.
0: Říká expertka Institutu Europeum Klára Votavová v rozhovoru s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Celý díl bruselských chlebíčků najdete na webech Radiožurnálu a i rozhlasu, anebo v podcastových aplikacích.

0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Užijte si s Radiožurnálem nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy. Zažijte jedinečnou atmosféru 136. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou. Podpořte své favority z české dostihové špičky i ze zahraničí. V neděli 11. října na dostihovém závodišti v Pardubicích. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 11:30. Zprávy a Eliška Zábrocká.
2: Rusko propustilo Čecha, kterého soud v září poslal na 13 dní do vězení, informoval o tom mluvčí české diplomacie Adam Čerge. Muž dostal trest vězení za to, že protestoval na Rudém náměstí v Moskvě s transparentem v angličtině. Podle soudu se nápisem snažil zdiskreditovat ruskou armádu. Kromě vězení muž dostal i dvě pokuty. Celkem zaplatil 60 tisíc rublů, tedy asi 15 tisíc korun. Podle ministerstva zahraničí už Čech ruské území úspěšně opustil. Stát chce už v únoru spustit systém nouzového varování. Radiožurnálu to potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Takzvaný cell broadcasting dokáže zprávu rozeslat všem telefonům v ohrožené oblasti, třeba při povodních, rozsáhlém požáru nebo výpadku elektřiny. Ve Francii je dnes kvůli protestům studentů zavřeno nebo částečně zavřeno přes 10% středních škol. Informoval o tom ministr školství Edouard Geffré, který obvinil stoupence krajní levice z podněcování násilí během protestů. Policie od minulého týdne při demonstracích zadržela přes 5000 lidí. Zejména studenti maturitních ročníků si stěžují na nedostatek učitelů a špatnou přípravu před závěrečnými zkouškami. A nadace Vize 97 letos udělí in memoriam cenu Václavu Havlovi. Celkově 28. ocenění je podle nadace symbolicky věnované právě prvnímu českému prezidentovi. Ocenění jeho jménem převezme Dagmar Havlová. Součástí slavnostního odpoledne bude taky výstava snímků hradního fotografa Jiřího Jíru. Sport. Tenistka Maria Bousková vypadla ze třetího kola turnaje v Pekingu. Ve třech setech podlehla Číňance Cheng. A Alex Scott kvůli zranění stehna chybí v nominaci anglických fotbalistů na zítřejší utkání s Českem. 23-letý záložník má problémy se stehenním svalem a podle televize BBC bude mimo hru 6 až 8 týdnů.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 kamiony před Rousínovem a 43 uzavřená v Lipůvce. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna přetrvává velmi silný transitní provoz. Nákladní soupravy poprvé brzdí už před Rousínovem na 218. kilometru. V hodně roztrhané koloně pak pokračují až do zúžení u sjezdu na D2 na kilometr 196. Osobní auta jen chvílemi zpomalují mezi Holubicemi a Rohlenkou. 43 ze Svitav do Brna v Lipůvce stále obousměrně uzavřená. Na průtahu obcí likvidují následky těžkého střetu nákladního vozidla s osobním. Kolony narůstají, z jihu se vlečou téměř od České. Z druhé strany se zastavuje na příjezdu do Lažan od Milonic. Objízdná trasa vede po silnici 379 přes Čebín a Kuřim. Na D46 z Vyškova do Olomouce zpozorněte kousek před Olšany. Na 32. kilometru stojí na úzké krajnici nepojízdné osobní auto, zasahuje i do pravého pruhu, jede se tak pouze levým, ale bez výraznějšího zdržení. A silnice 68 ze Slovenska do Třince na úrovni mostu u Jablunkova frézují vozovku průjezd dost komplikovaný. Z obou stran dlouhé kolony od Jablunkova i ze Slovenska od Svrčinovce. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zpočátku bude většinou oblačno a místy mlhy, později se vyjasní, teploty 18 až 22 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. Po nich dál posloucháte dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: A my se za několik dalších minut vrátíme k tématu, které už jsme ve vysílání Radiožurnálu otevřeli. SMSka za stovku týdně. Jak funguje podvod s prémiovými zprávami? O tom za chvíli v dnešním vydání pořadu Antivirus.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Antivirus.
1: O stovky korun měsíčně přicházejí oběti podvodů s prémiovými SMS-kami. Platí za údajné služby, o kterých ani neví, že si je objednali, peníze jim strhává z vyúčtování jejich mobilní operátor. O co jde a jak se bránit? To je téma pro dnešní Antivirus s Janou Magdoňovou a Honzou Cibulkou. Vítám vás.
2: Hezké dopoledne.
3: Dobrý den.
1: O placených zprávách se v médiích mluví poslední týden. Vysvětleme na úvod, o co jde.
4: Téma aktuálně otevřel na svém YouTubeovém kanálu Janek Rubeš, který popisuje, jak jeho máma pravidelně přicházela o peníze právě kvůli prémiovým SMS zprávám.
2: Prémiové SMSky jsou takové, za které vám váš mobilní operátor strhává peníze přímo z vyúčtování. Používají se na placení parkování, jako SMS jízdenky v hromadné dopravě, nebo třeba pro hlasování v nejrůznějších soutěžích.
1: Takové SMSky známe, kde je ten podvod?
4: Jenže existuje i možnost pravidelných předplacených přes SMS zprávy, které pachatelé využívají v tomto případě. Hledají cesty, jak uživatele přimět, aby jim předal telefonní číslo a následně poslal potvrzovací SMS zprávu. K tomu můžou sloužit třeba samolepky s QR kódem, které se tváří, že slouží k placení parkovného nebo zaplacení za mytí auta v automyčce.
2: Člověk v tu chvíli předpokládá, že platí za službu na místě a neuvědomí si, že ve skutečnosti potvrzuje pravidelné strhávání peněz z účtu za telefon. Jelikož jde o částky pod 100 korun, tak si toho následně na výpisu nemusí všimnout. Třeba právě proto, že SMS-kami pravidelně platí za parkování.
1: Jak je možné, že něco takového mobilní operátor dovolí, tedy že peníze lidem strhává?
4: Prémiové SMS tohoto typu se na zběžný první pohled tváří jako skutečná služba. Lidem třeba pravidelně chodí odkazy na volně dostupná videa nebo hry na internetu.
2: Lidé to typicky považují za nevyžádané marketingové SMSky a bez většího zkoumání je mažou. Nespojí si to s tím, že jim z vyúčtování odchází další peníze, typicky 99 korun týdně.
4: Operátoři se hájí tím, že nejde o jejich službu, oni pouze zprostředkovávají platbu. Nicméně po mediální kritice slibují, že problémové služby od SMS plateb odstaví.
1: Takže těchto podvodů se už bát nemusíme?
2: To by bylo hezké, ale ze zkušenosti bychom byli opatrní. Problémy s platbami přes SMS se v médiích řešily loni, předloni, v roce 2023, v roce 2021, 19, 12, dokonce v roce 2010.
4: Po mediální kritice mobilní operátoři zpravidla část problematických služeb zablokují. Po čase se ale objeví další a problém se opakuje. Pachatelé sází na to, že kvůli 100-korunovým částkám si mnoho lidí stěžovat nebude. Přitom v součtu jde o značné peníze.
2: A operátoři mají ze SMS plateb provize.
1: No a jak se tedy můžu bránit?
4: Nejjednodušší je prémiové SMS zprávy u svého čísla úplně zablokovat. Typicky se to provádí v online samoobsluze nebo mobilní aplikaci vašeho operátora. V tu chvíli vám ale nebudou fungovat žádné z těchto služeb. Parkování nebo jízdenky v hromadné dopravě, tak budete muset platit jinak.
2: Alternativně si můžete koupit předplacenou SIM kartu. Většina dnešních telefonů vám umožní si do telefonu nahrát víc SIM karet. Většinou v elektronické podobě. U vašeho tarifu si pak prémiové SMS zablokujete a platit za služby budete předplacenou kartou, u níž si podvodníci nestrhnou více, než kolik je nabitý kredit.
4: Zároveň je vhodné vyúčtování za telefon čas od času pečlivě zkontrolovat. Pokud zjistíte, že vám odchází peníze bez vašeho vědomí, požádejte o pomoc mobilního operátora, stěžovat si pak můžete i u Českého telekomunikačního úřadu.
1: Honza Cibulka, Jana Magdoňová, Antivirus, díky za ní.
2: Naslyšenou.
4: Naschledanou.
0: Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa.

Callum Scott, Whitney Houston, 11:45 a pondělní dopolední radiožurnál. Ceny bytů v Moravskoslezském kraji rostou rychleji než průměrná mzda. Lidé tak hledají menší byty nebo se stěhují tam, kde jsou prostě levnější. To zase tlačí cenu dostupnějších bytů nahoru. Téma, které ještě otevřeme za chvíli.

0: Meredith Brooks, 4 minuty po 11:45, tady je dopolední Radiožurnál, je 5. října. Byty zdražují rychle a platy rostou pomalu. Rozdíly v cenách nemovitostí mezi různými částmi Moravskoslezského kraje se přitom zvětšují a lidé proto často volí levnější bydlení mimo Ostravu a za prací raději dojíždějí. Průměrná cena bytů v regionu mezi lety 2019 a 2025 stoupla dokonce o 120%.
1: V roce 2014 jsme koupili byt, stál nás 550 tisíc, vlastně v roce 2025 jsme ho prodali za 2,5 milionu, zrekonstruovaný už.
2: Vzpomíná Leona z Havířova, teď se rozvádí a s platem asistentky pedagoga si může dovolit jen malou garsonku, která patří její kamarádce.
1: Nezvyšovala mi nájem, novému nájemníkovi už by zvyšila.
2: Se službami teď v Havířově platí asi 7 tisíc korun. Pokud by si tam chtěla koupit byt 3+ KK, stál by v průměru 2,8 milionů korun. V Ostravě už by to bylo 4,2 milionů.
3: Naprosto už nám neodpovídá růst cen nemovitostí s tím, jaké máme příjmy.
2: Říká Alexandr Nováček z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity.
3: Taková ta klasická ekonomická poučka, že trh to vyřeší, neexistuje tady.
2: Podle generálního sekretáře Asociace realitních kanceláří České republiky Jana Borůvky je vidět, že hlavně mladé rodiny přistupují ke kompromisům.
4: Kupují menší byty, svoje požadavky na lokalitu upravují ve prospěch levnějších oblastí. Stále častěji si byty pronajímají.
2: Zájem investorů o menší byty je proto větší a to zase znamená další nárůst cen.
4: Můj základní scénář pro nejbližší období je další nominální růst cen, ale zpomalování tempa proti roku 2025.
2: Dodává Jan Borůvka s tím, že právě cenově dostupnější byty budou pravděpodobně zdražovat rychleji. Z Moravskoslezského kraje František Kuča, Radiožurnál. Take my hand.

0: Posloucháte pondělní dopolední radiožurnál a právě pondělí přináší v novém týdnu nová témata, ale vlastně jedno z nich nebude až tak nové, ale připadá na dnešek. Tak teď bys to měla si objasnit, Věra Štechrová.
1: Je to tak, už jsme to říkali, Václav Havel by dnes oslavil svoje 90. narozeniny, i my si je připomeneme v publicistice, a to s badatelem Ústavu pro studium totalitních režimů a bývalým undergroundovým disidentem Františkem Stárkem. Já se budu ptát třeba na to, jak došlo ke zblížení tehdejšího undergroundu právě s tím intelektuálním disentem. 40 českých šéfredaktorů českých médií podepsalo výzvu politikům, aby společně odmítali násilí, dodržovali základní principy slušné komunikace a ctili svobodný přístup k informacím. Budu se ptát na to a budeme mluvit o tom, proč byla taková výzva potřeba, jak se změnil vztah mezi médii a politiky v poslední době. No a Spojené státy stáhly všechny bombardéry svého letectva, které byly umístěny na letecké základně Fairford na západě Anglie. A bylo to údajně hodně narychlo. A když tomu ještě připomenu to nedávné zatčení pětice mužů v kuklách nedaleko letiště a tři dodávky plné benzínu, které se tam našly. Mimochodem celé to oznámila farmářka, která bydlí nedaleko, tak já si myslím, že v té publicistice bude určitě o čem mluvit.
0: I v hlavních zprávách za 5,5 minuty ve 12, ve 12.10 Věra Štechrová bude zpátky. Díky.
1: Naslyšenou. Budu

0: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu.
1: České fotbalisty čeká poslední zápas v aktuálním reprezentačním programu. O první body v elitní skupině Ligy národů zabojují v londýnském Wembley proti Anglii, které v Edenu podlehly 0-2. Výběr kouče Tuchla se na duel s Českem naladil výhrou 7-0 v Chorvatsku.
2: Zase další skvělý test ještě ve Wembley, takže strašně se na to těšíme, ale myslím, že jsme si ukázali, že můžeme hrát i s takovýma týmama. Jdeme si to s nima rozdat a uvidíme, na co to bude stačit.
1: Utkání českých fotbalistů v Anglii začne v úterý ve 20:45 našeho času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Radiožurnál.
3: Fandíme s vámi.
4: Naše srdce bije pro Janáčka. 10. ročník festivalu Janáček Brno otevírá své brány. Kompletní cyklus 9 oper v podání nejlepších orchestrů, světoví umělci a jedinečná energie. Buďte u toho i vy. Od 13. října v Brně. Více na janáček-brno.cz.
5: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
6: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
7: 40 šéfů českých médií se spojilo a vyzvali politiky ke slušné komunikaci. Letecké společnosti omezují spoje na zimní sezónu kvůli drahému palivu. Patrik Šik podruhé vyhrál anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezóny. Na silnici 43 ze Svitav do Brna popojíždí v obou směrech dlouhé kolony k nehodě v Lipůvce. A čekáme polojasno až jasno, nejvyšší teploty do 23 stupňů. Je pondělí 5. října. Pěkné poledne přeje u hlavních zpráv Eliška Zábrocká.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: 40 šéfredaktorek a šéfredaktorů českých médií vyzývá politiky, aby odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. Text je adresovaný všem bez ohledu na funkci a politickou příslušnost.
8: Zástupci 40 médií upozorňují, že novináři ani politici nesmí podněcovat násilí. Žádají politiky, aby se takového chování zdrželi i na sociálních sítích. Taky poukazují na omezování informací, podle nich je nepřípustné. Z prohlášení citujeme.
9: Média i političtí představitelé mají plné právo rozhodnout o tom, s kým a jak chtějí komunikovat. Úřady a veřejné instituce ovšem nejsou majetkem těch, kdo je řídí. Proto trváme na tom, aby oficiální informační výstupy vám svěřených úřadů byly k dispozici všem bez rozdílu.
8: Podpis pod výzvu připojili například zástupci Hospodářských novin, serveru iDnes.cz nebo Deníku N. Podepsali ji i šéfredaktoři Českého rozhlasu, České televize a ČTK. Lucie Špetová, Radiožurnál.
7: Někteří politici už na výzvu reagovali. S podrobnostmi je ve studiu reportérka Jana Čermáková.
10: Jedním z nich je ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga. Ten při příchodu na jednání vlády řekl, že výzvu zaznamenal, ale detailně se s ní zatím neseznámil.
11: Za sebe musím říct, že se tak snažím chovat, takže v tom nevidím problém.
10: S výzvou souhlasí předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Žádný demokraticky smýšlející politik a veřejný činitel nemůže mít podle něj problém s kritickou kontrolou médií.
12: Já myslím, že ty důvody, které jsou popsány v té výzvě, tak jsou dostatečně vypovídající a jsou alarmující.
10: Podle ministra zemědělství za SPD Martina Šebestiána je nutné komunikovat slušně a transparentně na obou stranách, na straně politiků i novinářů. Jana Čermáková, Radiožurnál.
7: Vláda jedná v těchto chvílích. Řešit by měla změnu financování asistentů pedagoga na základních školách nebo škrtání pracovních míst úředníků. Aerolinky kvůli stále dražšímu palivu omezují lety na podzimní a zimní sezónu. Týká se to například nízkonákladových evropských společností Ryanair a Wizz Air. Smartwings posunul spouštění nových spojů do Benátek a Bergenu až na březen. Další omezení se týká letů do Španělska.
13: Smartwings nebude až do března létat do Valencie a do Malagy zamíří jen jeden spoj denně. Cestovním kancelářím se na omezení spojů daří reagovat, říká Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.
14: Co se týká letů zrušených po Evropě, tam se nám většinou daří dostat ty klienty do jiných letů.
13: Dražší letecké palivo se zatím výrazně nepromítlo do cen letenek z Česka v podzimním a zimním období, říká mluvčí portálu Kivikom Daniela Chovancová.
15: Aktuálně vychází na 210 eur, což představuje meziroční růst o 3,2%.
13: Zájem Čechů o podzimní a zimní zájezdy je podle Asociace cestovních kanceláří vyšší než loni. Vít Andrle, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
7: Německé zpravodajské služby si nemyslí, že by Rusko momentálně plánovalo rozsáhlejší útok na území Severoatlantické aliance. Zaznělo to na jejich veřejném slyšení ve spolkovém sněmu.
16: Russland führt einen Schattenkrieg.
17: Šéf zahraniční rozvědky Martin Jäger řekl při veřejném slyšení před parlamentním kontrolním grémiem, že Rusko vede proti Německu skrytou válku, ve které jsou reálné i další útoky, jako byl například ten zářijový na letišti v Lipsku. Nepodporovat Ukrajinu by sebou podle Jägera ale neslo mnohem větší náklady. V Bundestagu mluví prezidenti všech tří německých zpravodajských služeb.
16: Zu befürchten sind.
17: Šéf vnitřní kontrarozvědky Zinan Zelen například zmínil obavy z úniku dat, pokud by se v Německu rozšířily čínské automobily. Všichni prezidenti argumentují pro rozšíření pravomocí zpravodajských služeb. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
7: Španělský premiér Pedro Sánchez vyhlásil předčasné volby 9 měsíců před koncem volebního období. Mají být 29. listopadu. Premiér o konci vlády rozhodl poté, co v pátek parlament odmítl vládní návrh na zvýšený ochraně nájemníků.
18: Podle Sáncheze Španělé ve volbách určí, jestli bude v zemi pokračovat progresivní vláda.
19: Musíte se rozhodnout, jestli se chcete připojit ke krajně pravicové vlně, nebo chcete, aby Španělsko zůstalo baštou otevřenosti, sociální spravedlnosti a odpovědnosti vůči životnímu prostředí.
18: Vyzval Sánchez během projevu z vládního paláce. V proslovu taky uznal komplikovanou situaci v parlamentu. Od vlády se totiž distancovala katalánská strana Junts, která původně umožnila její vznik. Kabinetu tak v dolní komoře chybí hlasy na prosazování svých návrhů, včetně vyšší ochrany nájemníků. Bytová krize v zemi poslední dobou vyvolala rozsáhlé protesty. Podle Sáncheze teď vláda potřebuje obnovit podporu veřejnosti. Gabriela Muňozová, Radiožurnál.
7: Nobelovu cenu za medicínu dostala trojice vědců Karl Deisseroth, Peter Hegemann a Georg Nagl. Nobelův výbor ocenil jejich zásluhy ve výzkumu řízení jontových kanálů a optogenetiky. Němci Hegemann a Nagl objevili v jednobuněčné řase nový protein. Američan Deisseroth ho dokázal proměnit ve světlem ovládaný spínač pro nervové buňky. Optogenetika umožňuje ukázat, jak nervové buňky formují vzpomínky, pocity a chování v živém mozku. Laureáti podle webu Nobelovy ceny vybírají nové možnosti léčení neurologických onemocnění. Nejen Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla. Novou pamětní desku na jeho počest má Senát. Pražský hrad startuje multižánrový festival Havel Alive a do brněnských ulic vyjela tramvaj s postavami Havlovy hry Odcházení. Na prvního českého prezidenta vzpomíná v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál i bývalý prezident Spojených států Bill Clinton.
20: You know, I'm really honored to join with people all across the Czech Republic.
21: Je mi ctí, že se můžu přidat k lidem v celé České republice a po celém světě při připomínce 90 let od narození mého přítele Václava Havla. Byl to jeden z nejinspirativnějších lídrů, se kterými jsem kdy pracoval. Byl to výjimečný člověk ve výjimečné době. Jsem rád, že teď můžu udělat to, co umím, abych uctil jeho narozeniny. Všechno nejlepší, příteli.

0: Celý rozhovor s Billem Clintonem odvysílá Radiožurnál i stanice Plus po 13. hodině a najdete ho taky na webu i rozhlas.
1: Sport. Patrik Šik vyhrál podruhé v kariéře anketu Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu sezony. Výsledky ankety vyhlásil Klub sportovních novinářů. Po letním mistrovství světa Šik ukončil reprezentační kariéru a rozhodnutí zatím nezměnil ani po příchodu nového trenéra Santiho Denny.
2: Těžko říct. Každopádně měli jsme několik rozhovorů s panem trenérem, který je velice sympatický, hodně jsme se nasmáli a on mi vysvětloval jeho pohled a ty změny jsou vidět hned od prvních zápasů, takže to je něco, což je hrozně pozitivní. Věci se mění, z toho mám rozhodně taky radost, protože klukům fandím, mám tam kamarády.
1: Judistka Tereza Bodnárová nepostoupila do čtvrtfinále mistrovství světa ve váhové kategorii do 52 kg, prohrála s Japonkou Abeovou. A hokejisté Českých Budějovic a Brna uzavřou 8. kolo Tip Sport Extraligy. Jejich utkání začne v 17:30 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Najdete ho také třeba na serveru irozhlas.cz.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na zdržení na D1 před Rousínovem a opět průjezdná silnice 43 v Lipůvce. Na D1 z Vyškova do Brna dlouhá roztrhaná fronta kamionů před Rousínovem už z 219. kilometru. 43 ze Svitav do Brna v Lipůvce po těžké nehodě už opět plně průjezdná. Kolony ale narostly velmi dlouhé, stále zhruba 20-minutové se vlečou jak od České, tak od Milonic. Silnice 68 ze Slovenska do Třince na úrovni mostu se kvůli frézování vozovky jede kyvadlově, i tam v obou směrech naberete až půl hodiny navíc. A na 35 na hlavním průtahu Libercem z Turnova do Chrastavy trvá zdržení od dlouhého mostu z 25. kilometru. Čtvrt hodiny zabere trasa k nehodě na 23. Jede se tam pouze levým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, ještě teď ale počítejte v nížinách Čech s mlhami, teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A na ně navazuje publicistika s Věrou Štechrovou.
5: Václav Havel by dnes oslavil své 90. narozeniny. Jak se za totality zblížil budoucí prezident s máničkami z undergroundu? Proč zástupci 40 českých médií podepsali výzvu českým politikům? A co hrozilo americkým bombardérům na anglické základně Fairford? O tom všem budeme mluvit. 5.10. oslavil narozeniny Ferdinand Vaněk z Malého Hrádku. Za jeho namáhavou práci, kterou ve svém životě vykonává, mu děkuji. A do dalších let hodně zdraví a pracovních úspěchů přejí jeho spolupracovníci a přátelé. Tak zněl inzerát, který se před sametovou revolucí objevil v novinách Rudé právo, a to i s fotkou mezi dalšími přáními. Disidentům se tak podařilo vytrolit tehdejší režim a dostat do komunistických novin přání k narozeninám pro Václava Havla. Ferdinand Vaněk je totiž jméno z jeho hry Audience. Netrvalo ani 3 měsíce a spisovatel a dramatik se stal prezidentem. Je znovu 5.10. a Václav Havel by se dnes dožil 90 let. Ve vysílání teď vítám českého publicistu a historického badatele Ústavu pro studium totalitních režimů Františka Čuňase Stárka, který je také bývalým disidentem, který se po roce 1989 podílel na budování nových zpravodajských služeb. Dobrý den.
6: Dobré poledne vám i posluchačům.
5: Můžeme nejdřív připomenout, jak se propojil ten undergroundový disident, ve kterým jste byl vy, a pražský intelektuální disent, kde působil Václav Havel?
6: No, Václav Havel nám samozřejmě velice pomohl v roce 76, když jsme byli ve vězení. Ale já si myslím, že i pro něho to byl docela přelomový rok, protože jeho teorie o nepolitické politice dostala najednou pro něho něco jako praktické potvrzení, protože se setkal s lidma, kteří byli schopni svobodně žít v svobodné zemi. A jak on sám říkal v tom kroužku těch disentních spisovatelů, který byl ohraničen vlastně estébáckým ohrádkou, tak se necítil dobře. A právě ten český underground mu do jisté míry pomohl z tohohle toho kruhu vystoupit a dostat vlastně širší pole působnosti.
5: V čem vy jste se s Václavem Havlem shodli a na co jste měli třeba odlišný pohled?
6: No, já jsem s ním měl někdy odlišný pohledy na jeho i jiné umělecká díla. Například jsme kriticky jsem diskutoval s ním jeho hru Largo Desolato, tam jsme se vůbec neshodli a musím říct, že uměl v takových případech svoje hry, který považoval vlastně za svoje děti, tak je uměl hájit jak steklej pes.
5: Na to jsem se chtěla zeptat, jak přijímal Václav Havel kritiku a jak se s ním vůbec diskutovalo? Byly to náročné disputace?
6: No nebylo to nějak selanka, jako jo, to on Havel měl taky růžky, jo, hodnej Havel vypadá zvenku.
5: A jak vypadal Havel s růžkami?
6: Taky je vystrkoval, no. Ale tak já mám daleko víc s ním příjemných vzpomínek, jo, a veselých vzpomínek, který jsme, protože jeho humor byl velice nákažlivý a naše debaty a setkání se nesly právě spíš na té rovině takového lehkého humoru.
5: Václav Havel vás po revoluci už jako prezident požádal, abyste pomohl s reformou kontrarozvědky. Vy jste nakonec zůstal 17 let. Tak jak moc vás tehdy překvapila ta jeho žádost a dalo se vůbec Václavu Havlovi odmítnout?
6: Začal bych odzadu. Když bylo po revoluci, tak jsem považoval Václava Havla jako kapitána na můstku, takže tam se diskuze nebyla žádná. To jsem cítil, že on dobře ví, co je potřeba. Takže když jsme tenhle tu nabídku s Honzou Rumlem a dalšíma dostali, tak jsem prostě srazil paty a šel do toho. To se nedalo nic dělat. Ale rozporoval bych to, co jste říkala, že šlo o reformu. To nebyla žádná reforma. Tam se muselo stavět úplně na zelený louce, protože po STB jsme nechtěli, aby zůstalo nic.
5: Vy jste si kdysi posteskl, že v Česku vám schází vize, že je nenabízejí ani filozofové, pro které je vše negativní a že vám tu chybí blázni, že bláznů je málo. Tak byl Václav Havel takovým bláznem z vizí?
6: No, z vizí určitě, jestli blázen, to bych neuměl hodnotit.
5: Dobrém slova smyslu.
6: Ale rozhodně byl ten, který umožňoval, aby ti blázni dostali slovo. A to je, si myslím, že je důležitý.
5: Nebylo svým způsobem bláznovství v té době totality psát otevřené výzvy českým politikům a doufat, že se něco změní?
6: No, nemyslím si, že by to bylo nesmyslný, protože i když to ty politici nechápali jako něco, co by je ohrozilo, nebo něco, čím by se měli zabývat, tak to mělo svůj význam pro ty ostatní, kteří najednou viděli, že tu je někdo, kdo má jiný názor, kdo prostě může za jistých okolností převzít to kormidlo.
5: A kdo je ochoten jít za něj i do vězení? Kdybyste
6: To byla ta druhá stránka té věci.
5: Kdybyste si v těchto časech mohl s Václavem Havlem o něčem promluvit, tak co by to bylo?
6: To je těžká otázka. Asi o tom, jestli 40 let na poušti po totalitách fašistický a komunistický není málo. Jestli nebudeme potřebovat ještě víc.
5: Myslíte, že příliš rychle zapomínáme?
6: Přesně.
5: O Václavu Havlovi jsme mluvili s Františkem Čuňasem Stárkem, publicistou a historickým badatelem. Ústr, děkuji vám za to. Naslyšenou.
6: Naschledanou.
5: A Václavu Havlovi k jeho nedožitým 90 nám popřál mimo jiné i bývalý americký prezident Bill Clinton a vzal si u toho do ruky svůj saxofon. Happy

0: Celý rozhovor s Billem Clintonem o Václavu Havlovi si můžete poslechnout po 13. hodině. Základní hranice, tak se jmenuje výzva veřejným činitelům, kterou podepsali šéfredaktorky a šéfredaktoři 40 českých médií, a to od Českého rozhlasu, České televize a ČTK přes Radio Impuls, Reflex, Blesk, iDnes, Ekonom až po televizi Nova. Politiky napříč spektrem a na všech úrovních žádají, aby společně s nimi odmítali násilí, dodržovali základní principy slušné komunikace a ctili svobodný přístup k informacím. My jsme teď ve spojení s mediální analytičkou Marinou Urbánikovou z Masarykovy univerzity a také z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
1: Dobrý den vám a posluchačům.
0: Signatáři výzvy píšou, a teď cituju, i přes rozdílné zaměření jednotlivých subjektů na české mediální scéně nacházíme společné prvky základního fungování, a to nejen na trhu, ale i ve vztahu k politické scéně a veřejné moci.

0: propuštěny na kauci. Ve třech jejich dodávkách se našlo množství benzínu. Policie později v Londýně zadržela muže s britským a iránským občanstvím. A teď do Londýna zdravím spolupracovníka Českého rozhlasu Ivana Kytku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co tedy zatím víme o tom odletu amerických bombardérů z britské základny, jak náhlý byl a už se k tomu britská vláda vyjádřila?
1: Tak jak jste naznačili, byl velice spěšný. Vlastně k té evakuaci, můžeme říct, došlo v neděli během několika hodin. Britská vláda ten krok zatím nekomentovalo. Britské ministerstvo obrany, které bylo požádáno o vyjádření, tak ho vlastně ponechalo na americké straně s tím, že z různých britských vládních zdrojů vyšlo najevo, že z americké strany mělo se jednat o přísně jaksi opatření nebo rozhodnutí amerického vojenského letectva, že se nejednalo v žádném případě o nějaké politické nebo spolitizované rozhodnutí, například kterým by Spojené státy na té politické úrovni chtěly vyjádřit nedůvěru Spojenému království.
0: A jaké úkoly ty americké strategické bombardéry B-1 a B-52 ze základny Fairford plnili? Můžeme to připomenout?
1: Tak oni měli během té vojenské bombardovací kampaně proti Iránu poměrně klíčovou roli. Vzlétali vlastně den co den, dokonce několikrát z té základny k akcím, byť se mělo jednat o přísně obrané akce podle britské vlády nad iránským územím, a vlastně byly jediné nebo těm cílům nejbližší, které k takové misi byly předurčeny. Jednalo se asi o 20 strojů, bombardéry typu B1, B2, B52, a byly velice často v akci. Vlastně ta evakuace trochu nenahrává tomu, o čem se jinak debatuje, pokud jde o ten pokračující americko-iránský konflikt, že totiž americký prezident by mohl po těch volbách uprostřed nebo koncem listopadu znovu obnovit kampaň proti Iránu a vrátit se k bombardování a iránských cílů. Pokud k ním zlétnou ze Spojených států, tak to bude daleko nákladnější a daleko náročnější operace, než tomu bývala tady odsud z Anglie.
0: On to není první rozruch v poslední době kolem té letecké základny. Můžeme si říct, kam se dostalo to vyšetření incidentu z 27. září, kde bylo dokonce podezření z teroristického útoku u té základny Fairford?
1: Tak to šetření zatím pokračuje, ale tak, jak vyplývají na povrch další a další podrobnosti, tak se stává, řekněme, zamotanějším, a nejsem si úplně jist, zda všechny zúčastněné strany poskytují novinářům a poskytují veřejnosti všechny dostupné informace. Především bylo velice překvapivé ten fakt, že všech pět podezřelých a vlastně i ten šestý zatčený později byli během 24 nebo maximálně 48 hodin propuštění vlastně na kauci, byť jsou tedy dále vyšetřování na svobodě. Bylo to překvapivé, protože britské zákony nebo zákony platné v Anglii a ve Walesu dávají policii pravomoc, pokud se jedná o podezření z teroristického činu, držet vlastně ty podezřelé až 2 týdny, 14 dní ve vazbě bez toho, že by potřebovalo to rozhodnutí soudní přezkum, a tady vlastně nevyužili policisté ani tu zákonnou lhůtu těch 48 hodin, byť zdůrazňují policisté, že jak si to šetření pokračuje a všichni podezřelí jsou stále jaksi pod policejním dohledem, tak skutečně den po dní vyplouvá na povrch více a více okolností, které jaksi nevzbuzují dvakrát velkou důvěru.
0: Britský premiér Andy Burnham ve středu prohlásil, že ten incident mohl souviset s Iránem. Tento ostře odmítl a dokonce si kvůli tomu předvolal britského velvyslance. Mohlo by tohle vést třeba až k tomu, že by britská vláda nějak přehodnotila to povolení Američanům využívat základny v Británii právě k útokům na Irán?
1: Já myslím, že to určitě ne, protože Britům velmi záleží, ať už na té politické linii nebo na té vojenské, na udržování dobrých vztahů se Spojenými státy, a to samotné opatření tehdy jaksi s povolením vzletů z té anglické vojenské základny bylo tak trochu kontroverzní. Americký prezident si na něj velice, velice stěžoval. Tehdy byl premiérem Keir Starmer, prohlásil, že Starmer není žádný Winston Churchill, a jak současná britská vláda, tak i britská opozice má zájem na tom, aby zůstaly ty vojenské politické vztahy zachovány a zcela jistě nepodnikne Británie žádné kroky, nebo britská vláda žádné kroky, které by ty vztahy oslabily.
0: Říká Ivan Kytka, spolupracovník Českého rozhlasu v Londýně. Děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den.
0: To bylo vše z dnešní polední publicistiky. V 18 hodin 10 minut nabídneme v publicistice první ze série předvolebních debat, které jsou věnované Praze. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem. Věra Štechrová přeje příjemné odpoledne. Poslechněte si aktuální zprávy.
2: Radiožurnál Půl jedné. Zprávy a Eliška Zábrocká.
3: Poslanec za motoristy Filip Turek se podle společnosti Seznam stále řádně neomluvil za tvrzení, že zaměstnanci firmy nahlížejí do e-mailů uživatelů. Turek na Facebooku včera večer napsal, že výrok byl nepravdivý a omlouvá se. Dodal ale, že se zasadil o to, aby média Seznamu přišla o státní peníze za inzerci. Firmě navíc doteď nedorazil omluvný dopis s jeho podpisem. Seznam teď proto podle mluvčí firmy Anety Kapuciánové čeká na nabytí právní moci rozsudku a pak případně bude věc řešit exekucí. Ruský útok na Charkov v noci zabil jednoho člověka a několik jich zranil. Poškodil taky bytové domy. Oznámil to starosta města Ihor Terechov. Rozsáhlý nálet dronů zasáhl i oděskou oblast na jihu Ukrajiny. Vypukly tam rozsáhlé požáry. Rusko v noci vyslalo proti Ukrajině 205 dronů. Podle ukrajinského letectva se 172 z nich podařilo zneškodnit. Ruské úřady oznámily, že ukrajinský dron v Bryanské oblasti na západě Ruska zabil řidiče kamionu. Další dron těžce zranil řidiče cisterny s benzínem v Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska. Nový autobusový terminál na pražském Smíchově vyjde hlavní město na 6 miliard 200 milionů korun bez DPH. Radní dnes schválili, že projekt postaví sdružení vedené společností SMP Construction. Terminál má vzniknout na střeše Smíchovského nádraží nad vlakovými nástupišti. Jezdit tam budou například autobusové linky, které teď končí na zastávce na Knížecí. Moderní dopravní uzel propojí metro, vlaky, autobusy i tramvaje. Součástí zakázky má být taky výstavba parkovacího domu. A největší letošní cvičení mechanizované brigády České armády Moravian Lance je ode dneška ve vojenském újezdu Libavá na Olomoucku. Víc než tisícovka vojáků bude spolu s jednotkou Národní gardy z americké Nebrasky 2 týdny trénovat zásahy s těžkou pásovou technikou a robotickými prostředky a drony. Sport. Lukáš Dostál vychytal hokejistům Anaheimu vítězství 3-2 v prodloužení nad Floridou. V severoamerické NHL měl 29 zákroků. Karlu Vejmelkovi nestačilo 21 zásahů, s Utahem prohrál na ledě New York Rangers 2-4. Filip Hronek asistoval u jednoho gólu Vancouveru, který ale doma padl s Vegas 2-3.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 zdržení za Vyškovem a překážka za Holubicemi. Na D1 z Kroměříže do Brna dlouhá kolona převážně nákladních souprav už kousek za Vyškovem.
6: 221. kilometr kamiony zastavujou, pak se to roztrhá, kolem Rozínova je to volný a přes Rohlenkou to zase začíná housnout do kolony. Ale je to kvůli tomu, že na 209. kilometru stojí porouchaný kamion napůl v odstavným pruhu, napůl v pravým pruhu a má tam jenom trojúhelník, není u něho žádná šipka, nic.
5: Na silnici 43 ze Svitav do Brna se jen velmi pomalu rozjíždí kolony před dřívější nehodou v Lipůvce. Tam už je sice více než půl hodiny obnovený provoz, zdržení ještě nějakou chvíli potrvá. Z jihu stále se brzdí za Českou, z druhé strany za Lažany. 68 ze Slovenska do Třince na úrovni mostu u Jablunkova kvůli frézování vozovky průjezd pouze Kyvadlově, fronty od Jablunkova i ze slovenské strany od Svrčinovce na bezmála půl hodiny. A v Praze na magistrále z D1 do centra na úrovni Rostyl se plní sjezd na jižní spojku ve směru na Barandovský most. Přímo ve sjezdu bourala dvě osobní auta, blokují jeden pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, ještě teď ale počítejte v nížinách Čech s mlhami. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte teď už odpolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
2: Dobré pondělní odpoledne. Možná jste někdy hráli oblíbenou deskovou hru Dostihy a sázky a tak znáte jméno koně z oranžové stáje Phantom. To byl úplně první vítěz Velké Pardubické v roce 1874 a právě o začátcích slavného dostihu uslyšíte za chvíli víc v soutěžní odpolední reportáži. No a ceny? Dá se říci, navazují jak vstupenky na Velkou Pardubickou nebo dárkový poukaz na domácí potřeby. Zůstaňte u nás, soutěžíme za chvíli. Dobré odpoledne.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Největší český dostihový svátek se blíží. Už v neděli se poběží 136. ročník Velké Pardubické. Poprvé se konala v roce 1874, kdy vyhrál francouzský kůň Phantom s britským žokejem Georgem Sayersem. Počátky slavného dostihu sahají ale ještě o několik desítek let zpátky.
1: Jednalo se o parforzní hony, což zjednodušeně řečeno byla v podstatě štvanice na jelena. Byla to velmi významná společenská a sportovní událost té doby a do Pardubic přijížděly mnohé významné osobnosti evropské šlechty.
2: Povídal odborník na historii Velké Pardubické Martin Šabata při výročí 140 let od prvního ročníku. Jeden z nejtěžších překážkových dostihů na světě si ale musel svůj věhlas vybojovat postupem času.
1: Ta první Velká Pardubická toho roku 1874 se jela v neobvyklý den. Byl to čtvrtek, startovalo v ní 14 koní a bylo to ve 13 hodin 30 minut. A bylo to vlastně proto, že v době Rakouska-Uherska se na území tehdejšího Rakouska jel významný dostih a ta Pardubická neměla v podstatě v té době žádný význam.
2: Během jednoho a půl století ale Velká Pardubická prošla mnoha významnými změnami. Jednou z nich byla úprava některých překážek, včetně slavného taxisu. Ten sice je bezpečnější a hlavně příkop za živým plotem není tolik hluboký, ale i tak teď musí kuň předvést zhruba 9-metrový skok a několikrát se měnil i kurz téměř 7-kilometrového dostihu.
1: Původní Velká Pardubická předválečná se běhala nejen v tom prostoru, jak jsou diváci zvyklí dnes, to znamená před tribunami, ale běhala se i v zadní části směrem k letišti. Takže diváci na těch původních dřevěných tribunách vlastně přecházeli z jedné strany tribuny na druhou.
2: A jediným dokladem toho, že se dřív závodilo i v místech současného pedoku, kde si dnes fanoušci před závody prohlížejí koně, je původní Poplerův skok. Po pádu na této nemoc těžké překážce zemřel vítěz Velké Pardubické a dvojnásobný účastník olympijských her v parkouru Rudolf Popler.
1: Kapitán Popler je jedinou obětí, musíme říkat, závodiště a té dlouhé historie, nikoli Velké Pardubické, protože ta jeho tragická smrt nastala v dostihu následném po Velké Pardubické.
2: Popisoval Martin Šabata. Současný Poplerův skok, který koně zdolávají při Velké Pardubické, tak není ten, který byl v roce 1932 osudným pro Rudolfa Poplera. Jakub Marek, Radiožurnál.
0: Tady je Radiožurnál a taky možnost dovolat se k nám do studia pro dnešní odpolední soutěž 221 552 255. Čekáme na vás. Hodně štěstí.

0: Ariem bude 12:45. Zdravím Michala z Hradce Králové. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Michale, dnes budeme mluvit o Velké Pardubické, tedy doufám, že spíš vy ve správných odpovědích. Třikrát stačí, aby se vám to povedlo správně a máte hlavní cenu, dárek od české firmy Tescoma, poukaz v hodnotě 2,5 tisíce korun. Pokud jednou klopítnete, jako se to občas na Velké Pardubické stává, vstupenky právě na Velkou Pardubickou se Slávy a pojišťovnou, která se jede tuto neděli 11. října na dostihovém závodišti v Pardubicích. To je kousek. To by šlo.
1: Ano, je to pravda, ano.
0: A jste fanoušek do koňských závodů?
1: Abych se přiznal, moc ne, ale jednou jsem na Velké Pardubické byl, ale abych se přiznal, až tolik to nesleduji.
0: Dobře. Ještě k těm vstupenkám, případně, že by tedy vstupenky připadly vám, je tady knížka Dávat koním křídla o Václavu Chaloupkovi, kterou dáme k tomu. Samozřejmě za jednu správnou odpověď, jedna cena útěchy od Radiožurnálu. Tak Michale, pojďme se do toho pustit. Doufám, že vám Velká Pardubická přinese štěstí. Můžeme začít?
1: Ano, můžeme.
0: Tak tedy, dostihy, a tedy i Velká Pardubická, mají historické kořeny v parforsních honech. Ty se konaly v 19. století i na Pardubicku. A zaznamenal jste, Michale, v té reportáži, jakou zvěř tam koně naháněli?
1: Ano, byla to štvanice na jelena.
0: Je to tak. Tuhle tradici přivezl hrabě Oktavián Kinský do Čech z Anglie. Otázka druhá. V jakém roce se běžel první ročník Velké Pardubické? A dám vám toleranci 20 let.
1: Bylo to v roce 1874.
0: Přesně. V neděli se poběží 136. ročník slavného dostihu. No a do třetice, jak se jmenuje nejznámější překážka Velké Pardubické, která se skáče jen jednou za rok a koně při ní musí překonat živý plot a za ním i hluboký příkop?
1: Měl by od taxisův příkop.
0: Je to taxisův příkop. Jak jste reportáže nebo jste možná předešlé návštěvy, jste si zapamatoval maximum. Michale, gratuluju, hlavní cena je vaše.
1: Děkuji vám.
0: Mějte se krásně, zdravíme na východ Čech, naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Absurdní dialogy, filozofické diskuze i legendární design v nových kulisách. Dnešní 90. výročí narození prvního prezidenta a dramatika Václava Havla slaví Pražský hrad čtyřměsíčním festivalem Havel Alive. Ten po nedávné světové premiéře v New Yorku přináší do Česka i Havlovo znovu nalezené dílo s názvem Varování.
1: Najednou řízením osudu k vám přijde jako rukopis Václava Havla, kde už jsou formalizovaný, ukončený jako jasný dialogy.
2: Říká umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka o ztracené hře, kterou nedávno dopsal.
1: Pro mě bylo jako fascinující to vidět jako náhled do mysli, kdy ten nápad na tuhle vaňkovku se rodí, což bylo během toho vazebního věznění v Naruzini leden až květen 1977.
2: Českou premiéru v podání Ivana Trojana a Martina Mišičky bude mít inscenace 23. října.
1: Jako ten základní nápad je strašně dobrý, protože je o tom, že víceméně nějaký si pomyslný hrádeček za plot prostě přichází mladý nadějný estébák provést tedy výslech s Ferdinandem Vaňkem a Ferdinand Vaněk je překvapen, protože vždycky za ním chodí jiný. A on se ptá na důvody, proč teďka přišel on a je to vlastně takový, je to otočený ne jako audience, kdy vlastně žádá sám ten, kdo má donášet na to, aby si to sepisoval ty, to, co má donášet sám ten, na koho má donášet. Tady ta absurdita je v tom, že se trošku předhání v tom, kdo je zkušenější, kdo očekává ty metody, které STB přinese a vlastně si vzájemně tak začnou radit, jako v tom, jak by měl ten výslech pokračovat dál.
2: Festival nabídne také filmy, přednášky a debaty, doplňuje Veronika Wolf z Pražského hradu.
3: My jsme ty debaty vymýšleli nebo připravovali společně s filozofkou Alicí Koubovou. A právě budeme se dívat na různá témata, která hýbají dnešní společností, kdy si zveme zajímavé hosty a těšíme se na jejich diskuze.
2: První z nich odvysílá 22. října stanice Vltava s jejich podcastem Promyslet Havla. V jízdárně Pražské hradu pak ve spolupráci s Design Blokem vzniká unikátní výstava.
3: Tam bude představena jak ta jeho legendární knihovna, která se nacházela v pracovně, takže člověk vlastně vstoupí do toho prostředí Václava Havla, ale budou třeba ukázány uniformy, které vytvořil Teodor Pištěk a nebo výtvory od designéra Božka Šípka.
2: Většina akcí festivalu Havel Alive na Pražském hradě bude přístupná zdarma. Kvůli omezené kapacitě je však nutná rezervace předem. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
0: A na Václava Havla budeme vzpomínat i po dalších zprávách. Uslyšíte exkluzivní rozhovor s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem, který o Václavu Havlovi mluví jako o jednom z nejinspirativnějších lidí, které kdy vůbec poznal. 13 hodin za chvíli a zprávy.
4: Máš to ctí známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit,

jak malá piha skrytá pohledu.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
1: Stát chce spustit systém nouzového varování v únoru příštího roku. Jeho čeští rybáři omezili provoz některých sádek, chybí jim voda. Soud zahájil insolvenční řízení s fotbalovými Českými Budějovicemi. Kolony se tvoří na silnici 68 před omezením u mostů u Jablunkova a čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Systém nouzového varování přímo do mobilních telefonů chce stát spustit v únoru příštího roku. Takzvaný cell broadcast, upozornění na kritické situace, jako jsou povodně, výpadek elektřiny nebo dronové útoky. Teď je v testovacím provozu.
3: Varování nepřijde jako SMS zpráva. Na telefonu se zobrazí i přes zamknutou obrazovku a vydá zvukový signál i přes vypnutá zvonění. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
4: Dokáže poslat zprávy plošně do celé republiky, ale také do konkrétní obce.
3: Příprava systému začala už za bývalého ministra vnitra Víta Rakušana ze STAN.
5: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili.
3: Stát připravuje také větší ochranu objektů kritické infrastruktury před neznámými drony. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Startupy dostaly od Ministerstva průmyslu a obchodu mezi lety 2021 až 2025 přes 900 milionů korun. Peníze na jejich podporu byly ze státního rozpočtu i od Evropské unie. Nejvyšší kontrolní úřad ale podle své mluvčí Hany Kadečkové zjistil, že rezort důsledky podpory řádně nesledoval.
6: Ministerstvo většinou monitorovalo pouze počet podpořených subjektů, tedy ukazatel, který o efektech podpory nic nevypovídá, nebo se spokojilo s neúplnými údaji. NKÚ upozorňuje, že bez následného monitoringu není možné průkazně ověřit hospodárnost, efektivnost ani účelnost vynaložených prostředků.
1: Agentura CzechInvest navíc nevyužila možnosti vymáhat od startupů povinná data, a to i přesto, že mohla udělovat sankce. Podle kontrolního úřadu tak některé projekty své povinnosti neplnily bez jakéhokoliv postihu. Ministerstvo uvedlo, že nedostatky se týkaly předešlého vedení rezortu v minulém volebním období. Spojené státy stáhly všechny bombardéry svého letectva ze základny Fairford na západě Anglie. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na ministerstvo obrany, podle kterého jsou letouny zpátky na domovské základně ve Spojených státech. Stalo se tak po incidentu, který vyšetřují britské úřady. Koncem září policie poblíž základny zadržela 5 mužů kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. Základnu Spojené státy využívají k útokům na cíle v Iránu. Jihočeští rybáři odložili nebo zrušili kvůli nedostatku vody některé výlovy. Například na Třeboňsku letos nesloví rybník Rožmberk nebo Spolský. Voda chybí v rybnících i v sádkách. Rybáři se s ní proto snaží maximálně šetřit. Pokračuje vedoucí chovu ryb rybářství Třeboň Zdeněk Eisert.
7: Sádky jsou omezený teď asi na 15% kapacity. Ženeme vodu zpátky na přítoky, aby jsme tu vodu co nejvíce ušetřili, protože sádkovací kapacita tady v třeboňských našich největších sádkách je teď maximálně na měsíc s poloviční kapacitou ryb.
8: Sport. Krajský soud dnes zahájil insolvenční řízení s fotbalovým klubem Dynamo České Budějovice. Podle návrhu dluží třetiligový oddíl třem subjektům dohromady asi 850 tisíc korun. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. A judistka Tereza Bodnárová vybojovala na mistrovství světa dělené 9. místo. Češka prošla v hmotnostní kategorii do 52 kg přes dvě soupeřky a nestačila až na obhájkyni titulu Japonku Abeovou.
9: Ještě mi na ní dost scházelo, no, ještě mám co potrénovat na ní. Ale zápas jsem si fakt užila, ale mrzí mě to, jak to dopadlo. No. Jo, já si myslím, že zpětně se i na to budu dívat ještě jinak, protože za ty dva zápasy jsem opravdu ráda. Byly to těžký zápasy, byly to vlastně obě holky. Holanďanka světová 18, Polka světová 21 a opravdu těžký zápasy a samozřejmě za to jsem strašně ráda. No.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 se před Brnem, zdržení i na D7 před Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova se tvoří dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu. Už za Rousínovem začíná na 215. kilometru, je místy roztrhaná až do zúžení u D2. Na D7 na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova čekejte kolonu od sjezdu na Kněževez ze 3. kilometru před odbočku k letišti. Je tam zdržení kolem 5 minut. Na D55 na výjezdu z Olomouce směr Přerov opatrně za Holicí hned na 0. kilometru. Po dřívější srážce auta s motorkou je tam kvůli úklidu ještě zabraný levý pruh. Kolem se jede plynule. Na tahu 68 z Třince na Slovensko do Čadci, to je bývalá silnice 11, je ode dneška série nových omezení mezi Jablunkovem a Mosty. Jezdí se kivadlově, čekejte dlouhé kolony v obou směrech, začínají za Jablunkovem, z druhé strany už ve Slovenském Svrčenovci. A na silnici 16 z Nové Paky na Mladou Boleslav opatrně na obchvatu Jičína za sjezdem do města a na Popovice za pravotočivou zatáčkou musí větší vozidla jezdit kivadlově. Brzdí se tam před porouchaným kamionem.
11: Na Mostě na 123. kilometru je kamion s kládami, má sklopenou kabinu.
10: Další zelená vlna nejpozději za 60 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, ještě teď ale počítejte v nížinách Čech s mlhami, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte odpolední radiožurnál a teď už taky Hanku Schánilovou.
12: Dobré odpoledne vám přeji z radiožurnálu, je 6 minut po 13. hodině, přeji vám hezký den.
2: Odpolední radiožurnál
13: a Hanka Schánilová.
12: Dnes je speciální den. Připomínáme si 90 let od narození posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla. Vzpomíná na něj řada osobností a my pro vás teď máme jeden exkluzivní rozhovor. Natočila ho naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cieglerová, se kterou si právě o Havlovi povídal bývalý americký prezident Bill Clinton. Rozhovor simultánně tlumočí Karel Janů.
14: Hi, hello, good morning. Thank you so much for making the time for us.
15: Well, thank you for giving me a chance to.
16: Já děkuji za příležitost, že si můžu znovu připomenout svůj vztah s jedním z těch vůbec nejzajímavějších lidí, které jsem za svůj život potkal.
14: Já jsem si úplně jistá, že by byl nesmírně pyšný, kdyby věděl, že jeho blízký přítel a obdivovaný politik si vyhradil čas, a já vím, že jste velmi zaneprázdněný, aby o něm promluvil v den takhle velkého výročí.
16: Víte, já bych si přál, aby tu mohl být s námi. Opravdu by se nám dneska hodil, to vám můžu říct.
14: Tak pojďme o tom mluvit. Co si myslíte, že by byl dneska jeho vzkaz? Co si myslíte, že by říkal na to, co se dneska děje?
16: No myslím, že by řekl, že ten aktuální posun k vyššímu autoritářství na světě, kdy se země vzájemně od sebe spíše oddalují, že to není správná cesta, protože demokracie je nejlepší systém. Ne protože je perfektní, ale z toho důvodu, že když máte skutečnou demokracii, tak dokážeme nahradit svoje slabé stránky. Můžeme diskutovat, můžeme se snažit najít nejlepší řešení. A my máme program s prezidentem Bushem. A jen abych uvedl krátký příklad. To, co děláme společně, tak každý nominujeme 30 lidí, oni se potom sejdou v našich prezidentských knihovnách, studují různá témata a potom je vyzveme k tomu, aby si vybrali nějakou oblast, něco, co by rádi vylepšili, aby to společně prodebatovali. Oni se rozdělí do skupin, které jsou rovnoměrně rozdělené, půl lidí ode mě, půl lidí od prezidenta Bushe, a v 80% případů ti lidé se shodnou. Proč? Protože když se na začátku sejdou, tak mají společný cíl. Oni chtějí, aby se něco zlepšilo. A když tohle lidé chtějí, tak se to povede. Bohužel my dnes žijeme ve světě, ve kterém ten mediální ekosystém je tak roztříštěný, že lidé mají problém dostat se k pravdě. A je mnohem jednodušší někoho naštvat, než někoho přinutit k tomu, aby se zamyslel. A tohle Václav Havel chápal instinktivně. A on vždycky si myslel, že kdybychom jen dokázali udržet svobodu slova, svobodu přemýšlení, svobodu pohybu, že to dobře dopadne. A já tomu pořád věřím.
14: Věřil v to tak silně, že byl ochotný obětovat i svůj pohodlí svého života, jít kvůli tomu do vězení. Věřil v tyto ideály opravdu velmi silně.
16: Kéž by si každý mohl přečíst jeho dopisy o lze, dopisy z vězení, opravdu je to velmi silné.
14: To byla první knížka od něj, kterou jste četl?
16: Ano, to byla první kniha.
14: Protože vy jste se poprvé setkali v roce 1991, ale tou dobou vy už jste o něm dávno věděl a znal jste ho. Jak na vás tehdy zapůsobil, když jste se s ním konečně setkal?
16: No ze všeho nejdřív jsem si pomyslel, že opravdu to, co jsem od něj četl, velmi přesně reprezentuje to, co jsem viděl. Byl to opravdový člověk. My jsme se seznámili díky Madeleine Albrightové, naší společné přítelkyni, a on byl opravdu velmi pohodový člověk. Velmi jsme si to první setkání užili. A moje další, třetí reakce byla, že s tímhle člověkem se chci stýkat dál, protože se toho od něj opravdu hodně můžu naučit, jenom tím, že ho budu pozorovat. On měl takovou vlastnost, že vždycky dokázal vědět, co říct a v ten správný čas. Pamatuju si, že americký tisk se snažil ho nějakým způsobem vlákat do diskuzí ohledně toho, jestli republikáni dělali dobře nebo špatně v roce 1998, když po mně šli. A Václav Havel řekl, víte, já mám rád Ameriku. Moc mám rád Ameriku. Ale existují prostě věci, kterým nerozumím. A když něčemu nerozumím, tak se k tomu raději nevyjadřuju. Byla to absolutně perfektní odpověď. Každý na celém světě moc dobře věděl, co tím myslel, co on si myslí, ale přitom on to neřekl. Neporušil protokoly.
14: A také vám tím ukázal své přátelství. On se za vás tehdy postavil a stál na vaší straně.
16: Ano, přesně tak. Bylo to velmi zajímavé. Já jsem velmi dobře poznal dva ze tří lidí, kteří pomohli vyvolat demokratické revoluce bez toho, aniž by byl vystřelen jediný výstřel. Gandhi, který zemřel předtím, než jsem se dostal do velké politiky. Pak tu byl Nelson Mandela a Václav Havel. Oba, Mandela i Havel, přijeli do Ameriky, aby mi vyjádřili podporu. A já na to nikdy nezapomenu.
14: Když se Čechům řekne Clinton, Havel, tak první, co si představí, je vy, jak hrajete na saxofon v Redutě, a vy potom, jak jdete na pivo s Václavem Havlem, normálně, jak kdyby se nic nedělo, do restaurace u Zlatého Tygra, do naší ikonické historické hospody. A...
16: ano, přesně tak. To oboje se stalo. Pamatuju si to moc dobře, když jsme šli do toho jazzového klubu, do Reduty. A jedna z věcí, kterou Václav Havel tehdy dělal, bylo, že se snažil najít způsoby, jak urychlit to, aby se Česká republika znovu byla schopna stát úspěšnou, otevřenou ekonomikou ve světě. V průběhu studené války došlo samozřejmě ke znárodnění společností a Sovětský svaz se rozhodl centralizovat různé úkoly ve střední a východní Evropě. No a třeba hudební nástroje byly vyráběny centrálně pro armádní orchestry. A z mé perspektivy Československo mělo velké štěstí, protože tady se vyráběly saxofony. A Václav Havel se v podstatě dokázal dostat k téhle firmě, která vyráběla saxofony, a jeden mi pořídil. Byl s jeho podpisem, s jeho logem srdce a přímo v tom klubu na místě mi ho dal. A
17: řekl mi, ať si na něj zkusím zahrát. A musím říct, že to byl fantastický nápad, krásný dárek od něj a ten saxofon byl opravdu velmi kvalitní, je úžasný. A dneska je na čestném místě v mé prezidentské knihovně. Ano, každý, kdo přijde na návštěvu mé prezidentské knihovny, tak ho vidí. Je tam na čestném místě saxofon od Václava Havla. Protože jsem si říkal, že to je opravdu perfektní představa toho, o co jsme se snažili. Byl to nádherný den a opravdu je mi líto, že na něj nemůžu hrát. A teď už mám vlastně dva saxofony z České republiky, mám taky saxofon od vlastně vynálezce tohohle nástroje, Belgičana Adolfa Saxe. A je potřeba říct, to známé klišé, že hudba prostě lidi svádí dohromady. A tohle Václav Havel chápal. Bylo to opravdu pro něj důležité.
14: Myslím, že tehdy spousta Čechů vůbec neměla ponětí o tom, že za A hrajete na saxofon a za B, že na něj hrajete tak dobře. Já jsem taky hrála na saxofon, ale hrála jsem na altku, takže dobře vím, že tenor, na který hrajete vy, že to je ten opravdický saxofon, to je úplně jiný level. Hrajete ještě dneska někdy?
17: Víte, je to hodně zajímavé. Myslím, že by mě Václav Havel pochválil. Asi si umíte představit, Amerika prochází nelehkým obdobím a já jsem se vrátil naplno do práce, což znamenalo, že jsem skoro na 3 roky přestal hrát na saxofon, ale nedávno jsem byl znovu požádán o to, abych zahrál. Jen jako při příležitosti toho, že jeden můj kolega odcházel z práce do důchodu a byl tam jeden mladý saxofonista, který je profesionál v Miami. Za ženu si vzal profesionální trumpetistku a on se tam u mě zastavil a začal hrát se mnou. A já říkám, jsem nehrál opravdu 3 roky. A po hodině toho, co jsme hráli spolu, mi řekl, no vy jste kdysi musel být hodně dobrý. A já jsem říkal, no jo. A víte, co mi řekl? Řekl mi, že ve vašem věku nemůžete na 3 roky přestat hrát na hudební nástroj. Teď, když je vám přes 75, musíte hrát, to vám prodlouží život. No a já se toho držím. Zase znovu hraju. Hodinu sem, hodinu tam, zrovna tenhle týden jsem hrál.
18: Wow, that's great. Now, if this is the strongest memory of you,
14: jestli Čechům se vybaví vy a saxofon a Havel, tak co je vaše nejsilnější vzpomínka na Václava Havla?
17: Pro mě nejsilnější vzpomínka na Václava Havla se určitě a vždycky týká našich soukromých rozhovorů. Protože on mi pořád znovu a znovu opakoval, že musíme věřit svobodě, musíme věřit demokracii. Lidi často udělají nějaká rozhodnutí a my s tím budeme nesouhlasit. Někdy se věci posouvají k lepšímu, někdy k horšímu. Ale říkal, že pokud lidé jsou svobodní, opravdu svobodní, pokud tu máme systém, který umožňuje vládu většiny, ale zároveň respektuje práva menšin a který uchovává svobody jednotlivce, tak věci nakonec dopadnou dobře. A tomu musíme věřit. On tomu věřil a já tomu taky věřím. Proto vidíte, že ty vlády, které jsou autoritářské, a musím říct, že bohužel, včetně občas té současné americké, se snaží prostě umlčet kohokoliv, kdo si myslí cokoliv jiného. Zatímco demokratické vlády mají rády jiné nástroje. Oni chtějí, aby lidé říkali to, co si myslí. A věří v to, že v tom nedokonalém světě, ve kterém žijeme, rozmanití lidé, rozmanité skupiny se dokážou lépe rozhodnout, než když tu bude jen jedna skupina, která říká to stejné. A rozhodně se dokážou rozhodnout lépe než diktátoři.
18: What did you two have had in common when it comes
14: to? Na spoustu věcí jste měli podobné názory, ale v čem jste se lišili? Na co jste měli jiný názor?
18: Where would you differ in your

0: Takže my jsme se sešli v Madridu. Tam jsme hlasovali pro to, aby se do aliance připojila Česká republika, Polsko a Maďarsko. A pak jsme to udělali, odhlasovali jsme to a otevřeli jsme dveře dalším 44 zemím, které byly v našem partnerství pro mír. A potom, co jsem odešel z úřadu, tak prezident Bush tuhle cestu podporoval. Podporoval další rozšíření NATO. A Spojené státy americké povětšinou velmi podporovali taky Ukrajinu v jejich konfliktu s Ruskem. Trumpova administrativa teď více váhá v téhle otázce, protože současný prezident má sklon mít v oblibě autoritativní osobnosti, ale já si nemyslím, že by takoví lidé činili lepší rozhodnutí. Pan prezident Putin rozhodně je chytrý muž, tomu nejde upřít, ale když se víc zabýváte tím, abyste si udrželi moc, tím, abyste se obohatili, tak nakonec je jasné, že nějaké lidi musíte z toho rozhodovacího procesu vyškrtnout, že je prostě musíte nechat za sebou.
1: Byl to Václav Havel, který vás přiměl k tomu, abyste chtěl rozšířit NATO, protože i vy jste čelil určité opozici, a to dokonce i ve vaší vlastní administrativě.
0: To máte pravdu. Ale neřekl bych, že to byl on. Madeleine Albrightová s tím měla hodně co dočinění. Protože já, když jsem kandidoval na prezidenta Spojených států amerických, tak já jsem se s ním už předtím potkal jednou, ale to bylo předtím, dlouho předtím, než jsme spolu začali pracovat. Tak já jsem už tenkrát byl pro rozšiřování NATO. A vím, že jsem tenkrát cestoval někde po středu Spojených států amerických, asi v Milwaukee to bylo. Bylo tam hodně lidí původem z střední a východní Evropy. A říkal jsem, prostě tohle musíme udělat, musíme těm lidem dát šanci, aby byli součástí svobodné společnosti. A to nejde bez nějakého bezpečnostního rámce. Bylo by naivní si myslet, že něco takového můžeme udělat, že ty země můžou prostě vzejít z rozpadlého Varšavského paktu, připojit se k nám, aniž by měli jakékoliv bezpečnostní záruky. A věděli jsme, že tyhle země nejsou v té době připravené pro to, aby se k NATO připojili, že by nedokázali dostát závazkům z toho vyplývajícím v různých jiných oblastech bezpečnosti. Ale právě proto začalo to partnerství pro mír. Pracovali jsme, měli jsme samozřejmě dlouholetou spolupráci. Někdy to trvalo roky. A potom, co jsem opustil úřad, tak jsem měl velkou radost z toho, že pan prezident Bush a kongres v tom pokračovali, že se na to rozšiřovalo. A myslím, že vlastně na tomhle byla úplná shoda napříč oběma stranami v Americe až tedy do nedávna, až do posledních pár let. Takže myslím, že musíme prostě na tomhle tvrdě pracovat dál, nesmíme polevovat. A myslím si, co už jsem říkal, rozmanitost, diverzita funguje výrazně lépe, než když někdo opakuje jednu stejnou věc, a rozhodně lépe než diktatury. V to prostě věřím. A myslím si, že proto jsou taky jasné důkazy.
1: Václav Havel také řekl, že nebýt Spojených států, tak Česká republika by se nepřipojila k NATO. Ale když se na to díváme dneska, s tím, co se v Evropě děje, s tím, co se děje s válkou na Ukrajině, bylo rozšíření NATO podle vás ta správná varianta?
0: No jednoznačně ano. My jsme samozřejmě tenkrát nevěděli. V okamžiku, kdy jsem opustil úřad, tak jsme nemohli tušit, co se bude dít s Ukrajinou. Ale bylo zřejmé, že oni se považují za nezávislou zemi. Ale víte, pozice Vladimíra Putina byla taková, že on tvrdil, že Chruščev osvobodil Ukrajinu, když to tak řekneme, jeho slovy, jen proto, že ji považoval za nedílnou součást Sovětského svazu. To byla pozice Vladimíra Putina. A já si pamatuju, když jsem s ním mluvil, to bylo v roce 2010. Myslím, že to bylo naposledy, když jsem byl v Davosu.

0: Marsu. A on byl vlastně ve svém prvním období, kdy byl prezidentem, tenkrát byl ještě mnohem, řekněme, umírněnější, ale řekl to jasně. Vyjadřoval se úplně zřetelně a já jsem se vrátil zpátky do Spojených států amerických a tedy měl jsem schůzku s ministryní zahraničních věcí, což byla tehdy moje žena. A říkal jsem, že Vladimír Putin v tomhle rozhodně neblafuje, že si půjde pro Ukrajinu. A netrvalo to dlouho, Rusko obsadilo Krym a potom o 4 roky později zaútočilo Rusko na zbytek Ukrajiny.
1: Kdybyste byl dneska prezidentem vy, co byste udělal s Ukrajinou jinak?
0: Jednoznačně bych jasně řekl, že já a mí partneři v NATO budeme podporovat Ukrajinu bezpodmínečně. A snažil bych se zajistit, že Ukrajině nedojdou zbraně. Samozřejmě, že válka se změnila. Drony jsou aktuálně velmi důležité, ale Ukrajinci jsou v tom aktuálně velmi dobří. Oni používají svoje vlastní technologie. Takže myslím, že mají dobrou šanci uspět. Problém ovšem je, že oni si nemůžou dovolit bojovat proti Rusku sami. A já si myslím, že prostě je máme bezpodmínečně podporovat do konce tohohle konfliktu. A pokud oni se rozhodnou, že už té války bylo dost, tak dobře, ale to musí být jejich rozhodnutí. My do té doby asi bychom měli říct, že ať oni se rozhodnou jakkoliv, tak je musíme podporovat. Tohle se týká samozřejmě i evropských zemí. Víte, je tu hodně kontroverzí, pochopitelně, ohledně téhle otázky, protože jeho východ Ukrajiny, to je oblast, která je nesmírně bohatá na nerostné suroviny. A tady je potřeba si uvědomit, že všechny velké země na světě samozřejmě by je rády dostali, protože potřebují jich čím dál tím více. Žijeme v době, kdy informační technologie, umělá inteligence a všechny tyhle věci chtějí víc a víc našich zdrojů. Ale já si opravdu myslím, že Ukrajinci jsou skvělí, že jsou neuvěřitelně stateční a že tu dál máme být s nimi.
1: Když jste se naposledy setkal s Václavem Havlem osobně, to bylo v roce 2010, pamatujete si, o čem jste se bavili?
0: Ano. V roce 2010 ze všeho nejdřív musím říct, že jsem netušil tenkrát, že už dlouho nebude naživu. Já jsem věděl samozřejmě, že léta bojoval s rakovinou, to je pravda, ale mluvili jsme hodně o tom, čemu Česká republika aktuálně čelila. A já si pamatuju, že jsem ho silně podporoval v tom, když dohlížel na mírové rozdělení Československa, na Českou republiku a Slovensko. On si opravdu myslel, že to je správné řešení, že to Slováci chtěli a on jim nechtěl stát v cestě. Že to byli prostě lidé, kteří měli svoje právo na svůj stát, tak jak on ho chtěl pro Čechy. A on byl toho názoru, že v obou dvou státech je opravdu dost skvělých lidí na to, aby obě dvě země mohly být úspěšné, i když politicky tam byly rozdíly. Takže v podstatě jsme tohle znovu procházeli a potom jsme mluvili o tom, co se bude dít v budoucnu. A museli jsme přiznat, že jsme nevěděli, jak to vypadá dál. Ale víte, co řekl? Řekl, musíte být ochotni zaplatit svým časem, svojí energií, svým odhodláním, boj za demokracii, protože ztratit demokracii není těžké, ale je extrémně těžké se jí potom znovu snažit navrátit. A o tom jsme mluvili především. A jako vždycky jsme si to užili, bylo to velmi příjemné. Jako vždycky s ním ostatně. Já si pamatuju, že jednou jsem večeřel jen s Václavem Havlem a byla tam moje dcera ve třech. Pamatuju si, že jednou jsem s Václavem Havlem večeřel sám, jenom my dva a na to nikdy nezapomenu. A hodně často jsme se setkávali u Madeleine Albrightové, u její rodiny. A vždycky to byly nesmírně příjemné večery, na které často vzpomínám. A opravdu upřímně můžu říct, že asi neexistuje nikdo, rozhodně ne z politického světa, jehož společnost bych si užíval víc. Byli jsme přátelé, já jsem si byl hodně blízký taky s Helmutem Kohlem, což je třeba zajímavé, protože politicky jsme často měli odlišné názory. Byl jsem si hodně blízký s Nelsonem Mandelou. Ale všechno to vlastně byli lidé, kteří věřili ve svobodu. A kteří si taky nemysleli, že by ve své funkci měli zůstat do konce života. Byli to lidé, kteří věřili, že je tu nějaký čas, který chtějí věnovat službě a potom, že mají pokračovat dál ve svých životech. A myslím, že k tomu bychom se měli vrátit.
1: Myslíte na Václava Havla často?
0: No samozřejmě. To víte, že ano. Vzpomínám na něj často. My pořád máme dům ve Washingtonu a kdybyste nás navštívila tam, tak po celém domě jsou na zdech fotografie našich setkání s lidmi, na kterých mi záleželo, se kterými jsme třeba spolupracovali. No a jsou tam samozřejmě na čestné místě, je tam fotka z toho jazzového klubu, z Reduty z Prahy. Já na ten večer nikdy nezapomenu. Když jsem začal hrát, Václav Havel mi dal ten saxofon a on hrál na tu svoji malou tamburínku, tak tam vešel jenom další člověk a začal hrát se mnou. A on byl opravdu mnohem, mnohem lepší než já, byl skvělý. A byl to účetní, český účetní z Milwaukee, ze Spojených států. Já jsem říkal, proč jste tady? Co tu děláte? A on říkal, prostě protože můj domov, země, kde jsem se narodil, mě potřebuje víc než Amerika. Když chcete budovat demokracii, tak samozřejmě účetní jsou důležití, potřebujete mít peníze v pořádku. A ten chlap byl neuvěřitelný. Byl to úžasný hudebník. A já jsem potom poslouchal tu nahrávku, která ten večer vznikla. A myslím, že vyšla v České republice. Ostatně myslím, že je dostupná, tak když si ji pustíte, tak tam uslyšíte, jak on je dobrý. A ano, to víte, že si na něj vzpomenu často, na Václava Havla a na to, co reprezentoval. Na to, jak důležitá pro něj byla svoboda. A tenhle muž, který měl dobrý život ve Spojených státech amerických, ale v souladu s tím, co říkal Václav Havel, když jeho země ho potřebovala, tak se vrátil do České republiky. A tohle potřebujete. Potřebujete lidi, kteří, když je to potřeba, tak se objeví, ukážou se a začnou pracovat. Vždycky je tu dobrý způsob říct, víte, já jsem nemohl udělat tohle, protože. Ale tenhle člověk to neudělal. Ten člověk prostě přišel. On si našel svůj čas, kromě své denní práce, přišel do Reduty večer a hrál. Hrál jazz. A já myslím, že když si připomínáme 90. narozeniny Václava Havla, tak lidi by si měli pamatovat Václava Havla jako člověka, který nikdy neříkal, že zná všechny odpovědi, ale jako člověka, který vždycky věděl, jakým způsobem se má pracovat. A když někdo se rozhodl nějakým způsobem, se kterým on nesouhlasil, tak on pracoval dál. Pracoval tvrdě dál. A myslím, že takové lidi rozhodně potřebujeme i dnes. Potřebujeme, aby třeba i navzdory nějakému zklamání nebo neúspěchu tvrdě pracovali dál na zlepšování světa. Ne všechno se ve světě daří, to je jasné. Ale nemůže to být jen tak, že lidi si řeknou, víte, já jsem hlasoval pro demokracii a nemám se zas tak moc líp. Něco se mi nelíbí, ekonomika není pořád úžasná. Já jsem hlasoval pro demokracii, ale přál bych si, abychom tu neměli tolik imigrantů. Je to opravdu směšné, obzvlášť ve Spojených státech amerických, protože nikdo není postavený tak na příchodu lidí ze zahraničí, jako Spojené státy americké. A my teď máme nižší porodnost než spousta evropských zemí. Je to strašně zajímavé. Poslední věc, kterou vám chci říct, je, já jsem nedávno viděl informaci, která, myslím, by Václava Havla potěšila a podpořila by ten jeho argument. Četl jsem v tisku ve Spojených státech amerických, kde se psalo, Amerika má za sebou dobrý měsíc. Vytvořili jsme 60 tisíc nových pracovních míst. Průměr za mého prezidentství bylo 220 tisíc. Průměr za těch 8 let. A my jsme přivítávali imigranty, lidi, kteří přicházeli z jiných zemí. A samozřejmě, že jsme je nepřijímali všechny, bezpodmínečně. Pořád tady byly kontroly. Spoustu lidí jsme poslali zpátky, odkud přišli. Ale lidi věděli, že průměrně v celku chceme, aby Spojené státy americké byly úže navázány na další země. Nejenom, že chceme brát jejich peníze a že jim chceme brát moc. Já si pořád myslím, že je to takhle jednoduché. Ten vzorec je snadný. Prostě přičítat je lepší, než odečítat. Násobení je lepší, než dělení. Je to prostě lepší. A k tomu se musíme vrátit. A já bych si jen přál, aby tady Václav Havel s námi ještě pořád byl. Aby mohl napsat další dopisy, aby mohl přednést další projevy. Aby mohl lidi rozesmát. Protože on chápal velmi dobře, myslím, že lidi, když je rozlobíte, tak s nimi nepohnete. Že je to jasné, že se brání. Ale když je dokážete uvolnit, když je dokážete rozesmát, tak třeba dokážou naslouchat.
1: Vás taky dokázali rozesmát?
0: Ano, samozřejmě. Vždycky, pořád. Pokaždé mě rozesmál. Pamatuju si, víte, velmi zřetelně tolik našich rozhovorů. Vždycky to s ním bylo potěšení pro mě s ním mluvit. I když měl problémy se zdravím, tak se smál dál. Myslím, že byl vděčný za každý nový den, za to, že ráno vyšlo slunce. Myslím, že když ho viděl, tak oslavoval každý den, který byl na světě.
2: Říká o Václavu Havlovi bývalý americký prezident Bill Clinton. Uslyšíte ho za chvíli ještě jednou, protože speciálně pro Václava Havla zahrál na saxofon. My se ale spojíme i s naší zpravodajkou ve Washingtonu Janou Ciglerovou.

0: Posloucháte odpolední radiožurnál. Potkali se mnohokrát, ale jedna noc pro něj zůstává naprosto nezapomenutelná. Bývalý americký prezident Bill Clinton popsal v rozhovoru pro radiožurnál, jak moc pro něj znamenalo, když ho Václav Havel navzdory volání ochranky vzal do jazzového klubu, kde mu daroval saxofon a společně si tam zahráli. Ten saxofon má dnes speciální místo nejenom v Clintonových vzpomínkách, ale visí také v jeho prezidentské knihovně. Jaký byl Clinton v rozhovoru a jak se dělá takový rozhovor? To už probereme s naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou, která s ním mluvila. Dobré odpoledne, Jano.
1: Dobrý den.
0: Jak se ti to povedlo? Bylo těžké získat rozhovor s někdejším americkým prezidentem Billem Clintonem?
1: Bylo to těžké, samozřejmě půl planety by takový rozhovor chtělo, ale největší podíl má na tom naše vedoucí zahraniční redakce Olga Baková, která ho dlouhé měsíce domlouvala. Nicméně i ona říká, že nebýt toho, že Bill Clinton o Václavu Havlovi mluvit chtěl, tak bychom se mohli snažit, jak bychom chtěli, a tohle bylo rozhodující. Ten vztah, který Havel a Clinton měli, i v tom rozhovoru ho Bill Clinton popisuje. On říká, že měl za svoji kariéru tři politiky, kteří dokázali provést demokratickou revoluci bez jediného výstřelu. A to byli Gandhi, Mandela a Havel. A když o tom mluvil, tak bylo vidět, že na tuhle úroveň on Václava Havla politicky řadí mezi takovéhle velké světové lídry. Nicméně, on říká, žádného politika neměl tak rád jako jeho. A tam už vyvstává Havel jako člověk, jako lidská bytost. Tam už končí ta politika, tam už je jen to zbývá vlastně, jaký ten člověk byl. A pro Billa Clintona byl nezapomenutelný a jak i říká, nenahraditelný.
0: Jano, pojďme k tomu popsanému večeru. Proč pro něj ta noc v Redutě tolik znamenala?
1: To byla kombinace všeho, co oni vlastně mezi sebou měli a víc. On říká, že i tím, že ten saxofon, který mu Václav Havel dal, byl české výroby. A to byl pro něj takový symbol změn, které s Havlem chtěli nastolit v České republice. Podpořit výrobu, vyvést zemi z toho komunistického, socialistického zřízení ke kapitalismu, k volné, otevřené ekonomice. Zároveň, ale mu tam Havel zahrál na strunu člověka, hudebníka, kterým Bill Clinton byl i tu mimo politickou scénu. A na tohle se v něm, podle toho, co Bill Clinton říká, Havel tím darem navázal. No a pak ještě ten jazz klub, to, že si zahráli, to, že tam mohl hrát, to, že mohl ukázat, co umí mimo politiku, že je taky hudebníkem, že je dokáže být velmi neformální. I s tím, Hanko, co všechno vím o protokolu, o přísném dodržování toho, jak se v Americe musí věci dělat, když jsou podle řádu, tak tady porušili úplně všechno. A pro Billa Clintona to musel být naprosto nezapomenutelný zážitek, úplně jak z jiného vesmíru. To by se mu nikde jinde stát nemohlo. Určitě ne v Americe a velmi pravděpodobně ani v žádné jiné zemi, protože je málo zemí, které jsou tak bezpečné jako Česko. Takže tohle byl pro něj naprosto nezapomenutelný večer.
0: Jak se stalo, že Bill Clinton zahrál k dnešním nerožitým narozeninám Václava Havla, a to nejenom na strunu člověka, ale opravdu zahrál? Byl to jeho nápad?
1: Byl to jeho nápad, přesně tak. Ten saxofon je symbol toho všeho, co on k Havlovi cítil a co s Havlem měli společného. A když se podíváte na to video, tak tam je vidět, že i on je vlastně dojatý. A já jsem byla dojatá, když jsem to viděla. Prostě to byl takový moment kamarád kamarádovi, teď už teda tam nahoru do nebe, a ten kamarád byl shodou okolností náš Václav Havel. Prostě opravdu výjimečný moment.
0: Jana Ciglerová, naše zpravodajka. Jano, přejeme ti ten úžasný zážitek a děkujeme za jeho zprostředkování. Naslyšenou.
1: Taky moc děkuju, naslyšenou.
0: A teď si to poslechněte i vy. Bill Clinton po rozhovoru s Janou Ciglerovou ještě natočil krátkou video vzpomínku na svého přítele, kterou najdete i na zpravodajském serveru iRozhlas.cz nebo na sociálních sítích radiožurnálu.
2: You know, I'm really honored.
3: Je mi ctí, že se můžu přidat k lidem v celé České republice a po celém světě při připomínce 90 let od narození mého přítele Václava Havla. Byl to jeden z nejinspirativnějších lídrů, se kterými jsem kdy pracoval. Vždycky budu vděčný, že jsem měl příležitost podporovat Českou republiku a její pučící demokracii a pak i její vedoucí roli v rozšíření NATO. Nikdy nezapomenu na tu noc před více než 32 lety, kdy mne Havel vzal do jazzového klubu v Praze. Po 30 letech jsem se tam vrátil. Pořád na něj myslím. Na to, jaký byl laskavý. Na všechno, co jsme spolu udělali. Byl to výjimečný člověk ve výjimečné době. Jsem rád, že teď můžu udělat to, co umím, abych uctil jeho narozeniny. Všechno nejlepší, příteli.

Přejeme z Radiožurnálu stále krásné odpoledne. Český tenista Jiří Lehečka postoupil do finále tenisového turnaje v Tokiu. Valentána Vašerota porazil 6-4, 6-2 a tím pádem si zahraje o třetí titul na okruhu ATP. Tentokrát s Carlosem Alcarazem.

0: někdo potřetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Šapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na laputika.cz. Už na to koukáte. A teď okamžik. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Zločin je jednoduchý. Vyrůstá pořád ze stejných zákonitostí. Dokázala by si zjistit, jak a proč?
3: Pravdu je to bestiální čin.
2: Skoro jako rituál.
4: Vysílá tím signál, že by se mu mělo věnovat víc pozornosti.
5: Budu dělat s tebou. Major Holina je rizikový faktor.
6: Vyšetřujeme vraždu.
2: Dvě vraždy a v obou hrajete nějakou roli.
7: Kriminální seriál.
2: Nezapomeňte na polehčující okolnosti.
7: Vraždy v kruhu. Dnes večer na ČT1 a v i vysílání.
8: Radiožurnál je 14 hodin. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
9: 40 českých šéfredaktorů vyzývají politiky k odmítání násilí. Španělský premiér vyhlásil předčasné volby, budou koncem listopadu. Čeští fotbalisté se zatrénují ve Wembley před zápasem Ligy národů s domácí Anglií. Nehoda brzdí provoz na dálnici D1 z Brna na Vyškov u Rohlenky. A čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
10: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: 40 šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby společně s novináři odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. V dopise se taky ohrazují proti omezování přístupu k informacím. Podepsaní zástupci médií trvají na tom, aby úřady a veřejné instituce byly dostupné všem redakcím bez rozdílu. Šéfredaktoři taky žádají politiky na všech úrovních, aby nepodněcovali k násilí, a to i na sociálních sítích. Výzvu najdete třeba na serveru i rozhlas. Policii se nepodařilo zjistit, kdo řídil dron, který v srpnu proletěl v blízkosti přistávajícího letadla. Radiožurnálu to řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Událost se stala ve výšce víc než kilometr nad pražskou čtvrtí Štěrboholi. Tam přitom můžou drony létat maximálně 120 metrů nad zemí, říká Kropáčová.
11: Mohu potvrdit, že jsme se daným oznámením zabývali a v této věci jsme si také vyžádali veškeré informace od dotčených orgánů. Na základě provedeného šetření se nám nepodařilo vypátrat osobu, která se jednání dopustila. Z tohoto důvodu jsme věc odložili.
9: Dron viděli piloti skandinávské aerolinky SAS ve chvíli, když se na lince z Kodaně připravovali na přistání na pražské Ruzyni. Po incidentu řízení letového provozu varovalo piloty dalších letadel, dron se tak s žádným nesrazil. Španělský premiér Pedro Sánchez vyhlásil předčasné volby, budou 29. listopadu. V krátkém projevu z vládního paláce řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která ve Španělsku v posledních letech vládla. Předčasné volby vyhlásil poté, co v pátek španělský parlament odmítl vládní návrhy na řešení bytové krize. Navrhované dekrety měly zvýšit ochranu nájemníků. Kabinet, vedený socialisty a dalšími menšími levicovými stranami, ale neměl dostatečnou sílu na prosazení opatření. Bytová krize v zemi vyvolala rozsáhlé protesty. Na Pražském hradě začal festival Havel Live, a to k výročí 90 let od narození prvního českého prezidenta a dramatika. Uvede mimo jiné inscenaci Varování podle nedávno nalezeného a nedokončeného textu Václava Havla.
12: Pro mě bylo jako fascinující to vidět jako náhled do mysli, kdy ten nápad na tuhle vaňkovku se rodí, což bylo během toho vazebního věznění na Ruzyni leden až květen 1977.
8: Říká umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka o ztracené hře, kterou nedávno dopsal. Českou premiéru v podání Ivana Trojana a Martina Mišičky bude mít 23. října. Festival nabídne také filmy, přednášky a debaty, doplňuje Veronika Wolf z Pražského hradu.
13: Budeme se dívat na různá témata, která hýbají dnešní společnost. Kdy si zveme zajímavé hosty a těšíme se na jejich diskuzi.
8: První z nich odvysílá 23. října stanice Vltava s jejich podcastem Promyslet Havla. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
10: Sport.
14: České fotbalisty večer čeká trénink ve Wembley před zítřejším zápasem Ligy národů s domácí Anglií. Té před týdnem v Edenu Češi podlehli 0-2. I proto zatím výběr trenéra Denis zůstává v elitní skupině bez bodu. Naposledy prohrál 1-3 ve Španělsku, zatímco Angličané deklasovali v Rijece Chorvaty 7-0. Pokračuje reprezentační obránce Michal Sáček.
15: Zase další skvělý test a ještě ve Wembley, takže strašně se na to těšíme, ale myslím, že jsme si ukázali, že můžeme hrát i s takovýhlema týmama. Jdeme si to s nima rozdát a uvidíme, na co to bude stačit.
14: Utkání Anglie Česko začne v úterý ve 20 hodin a 45 minut v našem přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A tenista Jiří Lehečka postoupil do finále turnaje v Tokiu. Monačana Vašerota porazil ve dvou setech. O titul si zahraje s bývalou světovou jedničkou Španělem Alcarazem.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Na D1 nehoda u Rohlenky a kolona i u Rousínova. Na D1 z Brna na Vyškov počítejte s kolonou za Slatinou. Od nájezdu z Ostravské z kilometru 203,5 sune se kolem 20 minut před Rohlenku. Na kilometru 206,5 je po srážce 3 aut blokovaný levý pruh. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova vzniká kolona kamionů. Před omezením u D2 je roztrhaná od exitu 216 Rousínov a kolem Rohlenky se jede pomalu i levým pruhem, jak se přihlíží u zmíněné nehody v opačném směru. Na výjezdu z Olomouce dálnicí D55 směr Přerov opatrně za Holicí na 0. kilometru je po dopolední nehodě auta a motorky ještě zabraný levý pruh, je to bez kolony. Z Olomouce přímo hlásíte čerstvě nehodu taky v Dobrovského směrem k soudu. V kruhovém objezdu na Střelnici Studentská srazila se opět motorka s autem.
17: Projet to nějak jde do té doby, než tam přijede autobus nebo něco většího, který už neprojede.
16: Na silnici 68 bývalá 11 Střince na Slovensko do Čadci se obousměrně tvoří kolony kvůli sérii omezení s kyvadlovým provozem v okolí mostu u Jablunkova. Fronty jsou od Jablunkova i ze slovenského Svrčinovce zdržení minimálně půl hodiny. A 50 z Trenčína na Uherské Hradiště za hranicí kolona o kousek dál u parkoviště kamionů před starým Hrozenkovem nehoda. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte odpolední Radiožurnál a Hanku Schánělovou.
18: Dobré odpoledne vám přeji. Optogenetika a buněčné vypínače, tak to je téma letošní Nobelovy ceny za lékařství. Objev letos oceněných vědců se pokusíme vysvětlit také u nás v odpoledním Radiožurnálu. Hezký den vám přeji.
10: Odpolední Radiožurnál
19: a Hanka Schánilová.

0: Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství si letos rozdělí tři vědci, kteří vynalezli buněčné vypínače ovládané světlem. Jejich jména dnes předpolednem oznámil tajemník švédského Karolinského institutu Thomas Perlman.
1: Nobelpriset i fysiologi eller medicin Karl Deisseroff, Peter Hegemann och Georg Nagel.
0: A s podrobnostmi k ocenění je ve studiu náš vědecký reportér Martin Srb. Martine, vítám tě, hezké odpoledne.
2: Dobrý den. Já ještě upřesním, že oceněný Karl Deisseroth je ze Spojených států a další dva laureáti, Peter Hegemann a Georg Nagel, jsou z Německa.
0: Jak si můžeme představit takové buněčné vypínače?
2: Třeba jako dálkový ovladač, který možná máte doma. Takový chytrý dálkový ovladač. Dá se s ním zapnout rádio, zvýšit hlasitost nebo třeba také zapnout osvětlení, větrání. No a s podobným vypínačem vědci můžou zapínat a vypínat různé skupiny buněk v mozku, jak uvedl při vyhlašování cen Abdel El Manira z Nobelova výboru. Neurovědcům se podle něj splnil sen. Můžou přesně zjišťovat, co se stane, když se tahle oblast mozku vypne nebo jiná zapne. Představte si potkana, který má do hlavy zavedené optické vlákno, a právě takovým způsobem odborníci zmapovali, jak funguje u potkanů třeba rodičovské chování, žízeň nebo strach, a to je podle nich teprve začátek.
0: Jak ocenění vědci přišli na takový chytrý vypínač?
2: Našli ho v přírodě. Jednobuněčná zelená řasa, česky zvaná pláštěnka nebo také koulenka, je schopná se rychle otočit za světlem, mnohem rychleji než lidské oko. Petr Hegemann společně s Georgem Nagelem objevili, že má v buňce speciální molekuly, které přímo převádějí světlo na elektrické pulzy. Jedna součástka, žádné složitosti. A Karl Deisseroth tenhle vypínač geneticky okopíroval a přemístil ho do nervových buněk.
0: Mohly by buněčné vypínače posloužit přímo i nám, lidem?
2: Možná ano, pod vědců se dělají experimenty na lidech s postižením oční sítnice a podle výsledku jim to možná částečně vrátí zrak. No a ty experimenty se zvířaty, třeba s těmi potkany, jsou užitečné jako modely lidských nemocí. A vědci doufají, že si optogeneticky posvítí třeba na deprese, schizofrenii nebo demenci.
0: Takže zelená řasa pláštěnka je vlastně takový vypínač.
2: Má vypínač v buňce.
0: Martin Srb z naší vědecké redakce přiblížil objev oceněný letošní Nobelovou cenou za fyziologii a lékařství a zítra už se dozvíme, kdo dostane cenu za fyziku. Díky, Martine.
2: Naslyšenou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Svoje rozhodnutí skončit ve fotbalové reprezentaci zatím nemění. Pokud ale bude útočník Patrik Schick zdravý a domluví se s trenérem Santim Deniou, mohl by ještě o národním týmu uvažovat. Schick to připustil poté, co vyhrál anketu Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu sezóny. Vy ho uslyšíte za pár minut.

0: To byla Eva Farná, vy jste ji poslouchali v odpoledním radiožurnálu. Patrik Šik podruhé v kariéře získal zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu sezóny. Trofej od pořadatele ankety Klubu sportovních novinářů si osobně převzal dopoledne v Praze.
1: Jednoznačně si toho moc vážím, je to rozhodně velký ocenění.
0: Říkal útočník bundesligového Leverkusenu. Šik má teď v reprezentační pauze volnější dny. Po mistrovství světa totiž oznámil konec v národním týmu. A právě o tom mluvil i na předávání českého zlatého míče. Byl u toho náš sportovní reportér Mirko Vasič, pěkně v košili. Hezké odpoledne přeji.
2: Dobrý den.
0: Patrik Šik znovu zopakoval, že po 10 letech v národním týmu cítil i psychickou únavu, že dlouhodobě nebyla z jeho pohledu až na výjimky úplně pozitivní atmosféra kolem reprezentace a že nad rozhodnutím přemýšlel delší dobu. Může tedy ještě přehodnotit svůj konec v národním týmu?
2: Nový trenér české fotbalové reprezentace Španěl Santi Denia i manažer Pavel Nedvěd kontaktovali Patrika Šika a vyměňovali si své pohledy na fungování národního týmu.
1: Měli jsme několik rozhovorů s panem trenérem, který je velice sympatický, hodně

0: Nebyl bych si úplně jistý, jestli bych byl nějakým velkým přínosem.
1: Patrik Schick se ale v úvodu sezóny v Leverkusenu skutečně rozjel. 4 bundesligové zápasy, 4 góly. Jak sám vnímá tenhle povedený začátek?
2: Tak z osobního hlediska Patrika Schicka potěšil, i když řekl, že by mohl být ještě lepší. Schick soupeří mezi střelci s velkými jmény, třeba s borci z Bayernu Mnichov, jakými jsou Harry Kane nebo Michael Olise.
0: Je to nepříjemný. Bayern Mnichov střílí 100 gólů pravidelně každou sezonu, takže to není úplně jednoduchý s nima držet krok.
2: Ale Schick se cítí dobře a věří zase ve střelecky dobrý ročník. A já jen připomenu, že nejvíc gólů dal Patrik Schick v Bundeslize za jednu sezónu 24.
1: A já už jenom připomínám, že právě s Patrikem Schickem mluvil Mirko Vasič z naší sportovní redakce. Mirko, díky moc a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Teď je 14 hodin, téměř 22 minut, posloucháte nás v odpoledním radiožurnálu a jestli máte rádi Briana Adamse, tady je.

0: Radiožurnál je 14:30. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
1: Maximální povolená cena nafty zítra mírně klesne. Jeden litr můžou čerpací stanice prodávat nejvýš za 48 korun a 38 haléřů. To je o 16 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu zůstane zítra stejný jako dnes, 45 korun a 97 haléřů. Ministerstvo bude maximální možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. Základní školy by mohly mít jistější peníze na asistenty pedagoga. Změnu ve financování projednává vláda. Nově by školy dostávaly peníze podle počtu žáků a toho, kolik dětí pomoc asistentů potřebuje. Teď se peníze přidělují hlavně na konkrétní žáky podle doporučení poradny. Ministerstvo školství chce, aby školy mohly s asistenty počítat dlouhodobě. Při pokusu přeplout Lamaňský průliv z Francie do Británie zemřeli dva muži, informovala o tom agentura AFP. Místní list La Voix du Nord napsal, že v neděli večer jihozápadně od města Calais vyplouval člun se zhruba 120 migranty mířícími do Británie. Asi 20 lidí se na palubu nevešlo a zůstalo ve vodě. Dva muži zemřeli a dvě ženy poleptal benzín, který se dostal do vody. A ministerstvo kultury vyhlásilo nové výběrové řízení na ředitele Národní galerie Praha. Zájemci se můžou hlásit do 5. listopadu. Zároveň mají předložit koncepci rozvoje galerie na příštích 6 let. O vyhlášení konkurzu informoval rezort na svém Facebooku. Jde už o druhý letošní pokus ministerstva vybrat nové vedení. Sport. Hokejisté Českých Budějovic se v dohrávce 8. kola Tipsport Extraligy utkají s Brnem. Je to repríza před kola minulého play-off, ze kterého postoupila Kometa. Hrát se v jižních Čechách začne v 17:30, přímý přenos nabídne Radiožurnál Sport a najdete ho taky v aplikaci Můj rozhlas nebo na zpravodajském serveru i rozhlas.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D1 u Rohlenky a taky Slatiny. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směrem na Vyškov se za Slatinou kolem 202. kilometru dojíždí do kolony, ta se potom vleče asi 25 minut osobní auta před Rohlenku, na kilometru 206,5 v levém pruhu vyšetřují srážku 3 aut. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova teď roztrhná kolona kamionů, v pravém pruhu má svou první část kolem exitu 216 Trousínov. Potom před Rohlenkou se zpomaluje i v levém pruhu kvůli přihlížení u nehody, zmíněné nehody v protisměru a o kus dál směr Brno, respektive už Praha, teď od exitu 201 Slatina hlásíte čerstvou nehodu.
4: Připojová tým pro stojí osoba, pravým stojí kamion, cyklisté, takže se to objíždí levým.
3: Silnice 68, někdejší 11, Střince na Slovensko zůstává ucpaná kvůli sérii nových omezení kolem mostu u Jablunkova. Jezdí se tam kyvadlově. Kolony od Jablunkova a ze slovenského Svrčenovce i navíc jak půl hodiny. A v Olomouci po dvou nehodách vždy osobního auta a motorky čekejte na výjezdu z města dálnicí D55 na Přerov na 0. kilometru za holicí zabraný levý pruh, tam je to bez kolony. A v Dobrovského směrem k soudu kratší kolona je před kruhovým objezdem u kasáren, tam se bouralo. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. Dál posloucháte odpolední Radiožurnál s Hankou Schánělovou.
0: Krásné odpoledne. Zítra začíná v Brně mezinárodní strojírenský veletrh. Kdybyste snad náhodou chtěli vstupenky, tak pro vás mám dobrou zprávu. Během dnešního odpoledne vás čeká jedna blesková soutěž po e-mailu právě o vstupenky, tak si na ní počkejte. Pokud to máte daleko, tak od zítřka budeme z brněnského strojírenského veletrhu vysílat. Budete u toho i tak.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Rusko se v zimě pokusí zlomit ukrajinský odpor a taky se bude snažit narušit západní vojenské dodávky i politickou podporu. Ve spolkovém sněmu v Berlíně to dnes řekli šéfové tří německých zpravodajských služeb. Právě tomu se budeme věnovat za chvíli v odpoledním radiožurnálu s naším zpravodajem.

0: Důkazy o tom, že Rusko připravuje konvenční útok na území Severoatlantické aliance, zatím sice nejsou. Německo se ale musí bránit ruským útokům už teď. V Berlíně to řekli společně šéfové tří německých zpravodajských služeb. Jejich vystoupení v německém Bundestagu sledoval náš zpravodaj Tomáš Havlín. Tomáši, dobré odpoledne.
1: Dobrý den, pěkné odpoledne.
0: Jak německé zpravodajské služby hodnotí současné vztahy s Ruskem?
1: No moc dobře ne, a podle šéfa zahraniční rozvědky německé služby BND Martina Jägera je Rusko momentálně tou zemí, od které se má Německo nejvíc co obávat.
2: Aktuell sehen wir keine Hinweise auf einen groß angelegten Russlands.
1: Podle Martina Jägera tedy teď sice nejsou žádné náznaky plánovaného velkého útoku ze strany Ruska na území Severoatlantické aliance, ale to je vlastně možná tak jediné pozitivní, co v tomto smyslu dokázal říct, protože Rusko teď podle Martina Jägera bude v zimě chtít zlomit ukrajinský odpor, zároveň omezit západní vojenské dodávky ve prospěch Ukrajiny a taky narušit nějakou západní politickou podporu Ukrajiny ze strany západu. A zatím vlastně v tom to kontextu není vyloučená další eskalace. Podle tedy prezidenta německé zahraniční rozvědky Martina Jägera to můžou být třeba nějaké vojenské operace nižší intenzity v Pobaltí, anebo třeba i další podobné pokusy nebo útoky, jako byl ten zářijový na letišti v Lipsku, kromě toho samozřejmě další kybernetické útoky nebo sabotáže. Cílem Ruska prý je, aby v evropských centrech prostě nebyla přijímána rozhodnutí, která se příčí zájmu Moskvy.
0: Co proti tomu můžou dělat zpravodajské služby?
1: To vlastně názorně shrnula prezidentka jedné z těch zpravodajských služeb vojenské kontrarozvědky Martina Rosenbergová.
3: Das MAD-Gesetz stammte aus dem Jahre 2004. Das erste iPhone kam im Jahr 2007 auf den Markt.
1: Ona připomněla, že ta zpravodajská služba, víš, je ona sama vedení, se řídila zákonem z roku 2004, zatímco první iPhone byl uveden na trh o 3 roky později, a tím vlastně poukazovala na to, do jaké míry ten legislativní rámec, ve kterém se německé zpravodajské služby pohybují, pokulhává za technologickým vývojem a nezohledňuje takové fenomény, jako je třeba umělá inteligence. S tím by teď měla něco dělat reforma zpravodajských služeb v Německu, kterou schválila už německá vláda, v tuto chvíli prošla minulý měsíc prvním čtením spolkovým sněmem, ale není úplně, řekněme, přijímaná bezrozporně, protože německé zpravodajské služby by tam měly získat i, řekněme, možnost zasahovat, neměly už by plnit funkci jenom jakéhosi sběratele informací, ale měly by víc intervenovat, což je funkce, která v Německu budí určité obavy.
0: Mluvili dnes prezidenti německých zpravodajských služeb v Bundestagu ještě o jiných rizicích, krom tedy Ruska?
1: Vlastně jenom v omezeném rozsahu, pokud bychom mluvili o nějaké domácí půdě, tedy samotnému území Německa, tak šéf domácí kontrarozvědky Sinan Zelen zmiňoval takové riziko stále mladších a násilí ochotných aktérů, ať už se jedná o islamismus a nebo o skupiny, které jsou nepřátelské vůči queer lidem. Ale pokud jde o zahraničí, tak tam vlastně to Rusko dominovalo jako další téma. Už se potom vyskytovala jenom Čína, ale to spíš zprostředkovaně jako podporovatel, bez kterého by Rusko tu válku na Ukrajině vést nemohlo. A potom taky vlastně s ohledem na ochranu dat Němců padl tam takový dotaz, jestli rozšíření čínských automobilů v Německu může představovat riziko, a právě šéf domácí kontrarozvědky Sinan Zelen zmínil, že ano, že to je nebezpečí pro německou datovou suverenitu.
0: Ve spolkovém sněmu v Berlíně dnes tedy mluvili šéfové tří německých zpravodajských služeb. Tomáš Havlíny poslouchal, náš zpravodaj v Německu. Díky a naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.

0: But you're just a boy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 za Divišovem. Pozorní buďte na dálnici D1 cestou z Prahy na Brno. Kus za sjezdem na Divišov na kilometru 45,5 stojí ve stoupacím pruhu vpravo porouchané osobní auto. Označené zatím jenom brnkry, kolem se pohybuje řidič D1 směr Brno, kilometr 45,5. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Letos si asi připlatíme za uhlí, tedy ten, kdo ho ještě používá. Proti loňsku stouply ceny zhruba o 5 až 10%. Vyplývá to z odpovědí prodejců, které jsme oslovili. Metrický cent sypaného hnědého uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900. Majitelé uhelných skladů zdražili kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám.
4: Teď nakládám ořech 2 ledvice.
5: Libor Bučko, zaměstnanec uhelných skladů v Libiši. Stává se ti, že v zimě třeba někomu dojde uhlí?
4: To se stává velice často, protože lidi to nechávají na poslední chvíli.
5: Anna Bučková, majitelka uhelných skladů.
6: Kostka a ořech je to nějakých 670 korun za metrák. Briketky jsou za 900.
5: Když to srovnáme s loňskem.
6: Kostka, ořech, ořech dvojka, ta je teda dražší, ta dvojka, protože to jako je poptávka po dvojce do těch automatických kotlů. Jinak jsme tak nějak na stejno.
5: Zdražit uhelné sklady museli kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám. Prodejce uhlí Martin Procházka z firmy Kominík Tětov má všechny druhy sypaných uhlí za stejnou cenu.
7: A je 630 korun za metrák.
5: Když to srovnáme meziročně,
7: je zhruba o 3,5% dražší.
5: Brikety, jaká je ta cena briket meziročně?
7: Ta cena je prakticky stejná jak 769 korun za metrák.
5: Popojdeme o kus dál, tady jsou hromady dřeva.
7: Se nám podařilo meziročně naopak s cenou poklesnout. Na měkkém dřevu jsme klesli zhruba o 400 korun na kubíku a na tvrdém zhruba o 500 korun na kubíku.
5: Podle průzkumu Českého rozhlasu a srovnávačů cen se v Česku průměrná cena metru krychlového suchého sypaného tvrdého dřeva pohybuje od 1400 do 1900 korun. Měkké dřevo je levnější. A ještě zpět k uhlí. Dobrou zprávu má mluvčí severočeských dolů Lukáš Kopecký.
8: Ceny nyní držíme a do konce roku s nimi nebudeme hýbat.
5: Prodejci uhlí a dřeva také očekávají vyšší zájem o své produkty, protože lidé prý budou šetřit plynem. Ten v posledních dnech zdražuje. Ze středočeského kraje Radek Duchoň, Radiožurnál.

0: Budiš světlo na design bloku. 28. ročník největšího středoevropského festivalu designu a módy představí od 7. do 11. října na 300 českých i zahraničních designérů, studií a značek po celé Praze. Chybět nebudou výstavy, přehlídky, workshopy, diskuze a program pro děti. Více informací najdete na designblog.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
2: V Újezdu nad Lesy se salmonelózou nakazilo skoro 500 lidí, potvrdili to hygienici. Slovenská vláda schválila návrh státního rozpočtu, veřejný schodek stoupne. Českým fotbalistům bude v zítřejším zápase Ligy národů v Anglii chybět zraněný Lukáš Červ. Nehoda komplikuje provoz na dálnici D1 v Brně směr Praha u Slatiny. A zítra bude převážně slunečno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Salmonelózou se v Újezdu nad Lesy v Praze nakazilo skoro 500 dětí a dospělých. Data dnes zpřesnili hygienici. Nákaza se rozšířila poté, co zaměstnanci tamní jídelny použili prošlá vejce. Laboratorní testy potvrdily výskyt nemoci u 219 lidí, vysvětluje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batouk.
4: Tento nárůst neznamená nová onemocnění ani další šíření infekce. Jde o výsledek zpětného zpracování dotazníků od rodičů a dohledání dřívějších případů od lékařů a z laboratoří. V nemocnicích tuto chvíli zůstává 20 pacientů.
2: Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví z nedbalosti. Rusko propustilo Čecha, kterého soud v září poslal na 13 dní do vězení. Informoval o tom mluvčí české diplomacie Adam Čerge. Muž dostal trest vězení za to, že protestoval na Rudém náměstí v Moskvě s transparentem v angličtině. Podle soudu se nápisem snažil zdiskreditovat ruskou armádu. Kromě vězení muž dostal i dvě pokuty. Celkem zaplatil 60 tisíc rublů, tedy asi 15 tisíc korun. Podle ministerstva zahraničí už Čech ruské území úspěšně opustil. Slovenská vláda schválila návrh rozpočtu na příští rok. Schodek veřejných financí má vzrůst téměř na 5% HDP. Kabinet Roberta Fica přitom v posledních letech přijal 3 konsolidační balíčky, které měly schodek snižovat. Po nástupu do vlády chtěl Fico deficit do roku 2027 stáhnout na 3%. Zaměstnavatelé návrh kritizují. Podle nich stát málo šetří na vlastním fungování.
5: Premiér Robert Fico návrh označil za rozpočet dobrých zpráv.
6: Žiadne nové dane, žiadne vyššie dane, žiadne nové odvody, žiadne vyššie odvody.
5: Schodek slovenského státního rozpočtu má příští rok dosáhnout téměř 8 miliard eur, zhruba o polovinu víc, než vláda plánovala letos. V přepočtu je to asi 190 miliard korun. Víc peněz má jít například na obranu, ale stát chce dál lidem pomáhat i s cenami energií. Návrh ještě musí schválit parlament, kde se Ficova koalice opírá o těsnou většinu. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Olomoucká arcidiecézní charita spustila další ročník tradičního projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci můžou jeho prostřednictvím poslat dárky dětem z dětských domovů a chudých rodin na Ukrajině. Organizátoři jich letos plánují do projektu zapojit rekordních 500.
7: Děti k obdarování si můžou zájemci vybírat na speciálním webu projektu, popisuje Kristina Goša z arcidiecézní charity Olomouc.
8: Ten dárek by měl mít třeba od 3 do 5 kilogramů, nesmí obsahovat cukrovinky skrz celní důvody, ty věci, co tam jsou, by měly být nové, nepoužité.
7: Dárcům, kteří se do projektu zapojí, patří poděkování, říká mluvčí charity Marek Navrátil.
9: Chtěl bych vzkázat, že pokud se někdo zapojuje do tohoto projektu nebo má v plánu se zapojit, že to je ohromná věc.
7: Nákladní auto z dárky charita na Ukrajinu plánuje vypravit v prosinci. Z Olomouce Josef Čermák, Radiožurnál.
10: Sport. Česká fotbalová reprezentace se musí v úterním utkání Ligy národů v Anglii obejít bez Lukáše Červa. Záložník kvůli zranění do zápasu nezasáhne. Český reprezentant v běhu na lyžích Jiří Tuš nebude startovat na Tour desky. Pátý muž z olympijského sprintu se vedle seniorského mistrovství světa ve Falunu zaměří taky na lednový světový šampionát do 23 let. Kvůli věku je to jeho poslední šance získat na tomto šampionátu medaili.
11: Myslím si, že pro mě bude lepší se připravit na vysokou nadmořském kempu, pak odzávodit nějaký FESA Cup, kde je například třeba ta konkurence podobnější tomu mistrovství světa do 23 let. Takže to je ten plán a jako na 90% si myslím, že tam závodit nebudu. Bude skateboardu ještě hodněkrát, věřím tomu. Mistrovství světa do 23 let mám poslední šanci.
10: Tour de Ski se pojede od 1. do 10. ledna a tradičně vyvrcholí závěrečným výjezdem na sjezdovku Alpe Cermis.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Zdržení na D1 kolem Brna, taky na 68 u mostů. Na dálnici D1 z Vyškova na Brno vzniká kolona kamionů, roztrhaná, začíná stále kolem exitu Rousínov, teď už někde na 217. kilometru a sune se až do Brna k D2. Tam za sjezdem na Svitavy se teď rozjíždí kratší fronta před exitem 201 Slatina i v levém pruhu, kde poslední minuty řešili dvě nehody, všechna auta už ale s policií odjela pryč. Na D1 na výjezdu z Brna na Vyškov se teď rozjíždí kolona za Slatinou kolem 203. kilometru. To zdržení se krátí, už je to jenom na pár minut, protože auta po nehodě před Rohlenkou na 206,5 kilometru už z levého pruhu přesunuli do odstavného. Na silnici 68 Třinec Čadca vznikají dlouhé kolony před novou sérií omezení u mostů u Jablunkova. Provoz tam řídí kyvadlově pracovníci stavby a hlásíte zdržení i přes hodinu v kolonách od Jablunkova, respektive ze Slovenska ze Svrčinovce.
13: Už to začíná na Slovensku seštosovat jenom z hranic k Jablunkovu, to je přes hodinu.
12: A taky na příjezdu do Česka ze Slovenska silnicí 50 od Trenčína nejdřív kratší fronta hned za hranicí, došetřují tam nehodu u parkoviště kamionů. Další kratší kolona je před omezením u Starého Hrozenkova a nakonec to nejvíc vázne před Uherským Brodem.
14: Kolona až na Bánovský kopec, je to jenom hustým provozem.
12: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Po nich dál posloucháte odpolední radiožurnál a taky Hanku Schánělovou.
1: Hezké odpoledne vám přeji. 40 českých šéfredaktorů vyzývají veřejné činitele a politiky k odmítání násilí. V dopise se také ohrazují proti omezování přístupu k informacím. A reakce některých politiků shrneme za chvíli v odpoledním radiožurnálu.
3: Odpolední radiožurnál
15: a Hanka Schánělová.

0: 40 šéfredaktorek a šéfredaktorů českých médií vyzývá veřejné činitele a politiky, aby společně s novináři odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. V dopise se také ohrazují proti omezování přístupu k informacím. Podepsaní zástupci médií trvají na tom, aby úřady a veřejné instituce byly dostupné všem redakcím bez rozdílu. Šéfredaktoři také žádají politiky na všech úrovních, aby nepodněcovali násilí, a to i na sociálních sítích. Výzvu najdete například na našem serveru iRozhlas.cz. Na výzvu už reagovali někteří politici a jejich komentáře teď shrne reportérka Jana Čermáková, která už je se mnou ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Jedním z politiků, kteří výzvu komentovali mezi prvními, je ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga. Při příchodu na jednání vlády řekl, že ji zaznamenal.
2: Za sebe musím říct, že se tak snažím chovat, takže v tom nevidím problém.
1: Podle ministra zemědělství za SPD Martina Šebestiána je nutné komunikovat slušně a transparentně na obou stranách. Na straně politiků i novinářů.
3: Bohužel v některých případech i mně se často stává, že moje vystoupení je nějakým způsobem sestříháno a myslím si, že bych si zasloužil, abych dostal tu možnost říct si to v plném rozsahu.
1: Řekl svou představu ministr zemědělství. A předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura zatím na žádost o komentář nereagoval.
0: Jak reagovali opoziční politici?
1: S výzvou souhlasí předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Žádný demokraticky smýšlející politik a veřejný činitel nemůže mít podle něj problém s kritickou kontrolou médií. Důvody, které k sepsání výzvy vedly, jsou podle něj dostatečně vypovídající a alarmující.
4: Je to důležité a chtěl bych apelovat na všechny politiky a ty, kteří jsou tedy osloveni v té výzvě, aby svobodu slova, informovanost médií v naší společnosti, v našem státě ctili jako jednu z těch velkých pojistek svobody vůbec v naší zemi.
1: Výzvu podporuje i předseda opoziční ODS Martin Kupka.
5: Média jsou nedílnou součástí demokratického uspořádání země. Jsou důležitou kontrolou toho, co dělají ti, kteří v tuhle chvíli drží moc. A je určitě na místě, aby se měnila retorika té vlády a aby prostor pro otevřené informování, aby prostor pro nezávislou práci novinářů naopak posiloval.
1: Pod výzvou jsou podepsaní například šéfredaktoři televize Nova, České televize Blesku, Seznam zpráv, Českého rozhlasu nebo serveru sport.cz.
0: Tak to byly informace od Jany Čermákové. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: dnešním odpoledním biznesu budeme mluvit o takzvané srovnávací reklamě. Více o tom uslyšíte za chvíli, teď aktuální Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pozor na překážku na D1 u Klimkovic. Konkrétně cestou po D1 z Ostravy na Brno zbystřete za tunelem Klimkovice na kilometru 345,5 a hlásíte zakládací klín z kamionu leží v pravém pruhu. Brzdí se tam a vybočuje D1 z Ostravy na Brno za tunelem Klimkovice kilometr 345,5 pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Možná, že i ve vaší poštovní schránce jste našli obchodní leták, kde jsou u jednoho produktu dvě různé ceny od dvou různých obchodních řetězců. Tuhle marketingovou strategii už nějakou dobu používá obchodní řetězec Lidl. Na svém letáku srovnává ceny za jednu věc ve svých prodejnách s vyššími cenami od konkurence. Ve studiu už je Tereza Chlubná z naší ekonomické redakce. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Můžeš ten leták popsat o něco podrobněji?
1: Jde o typický reklamní leták s produkty, kde na jedné stránce je vedle sebe produkt od Lidlu a hned vedle na stejné stránce ten stejný od jiného řetězce, ale za vyšší cenu. Tuto marketingovou strategii Lidl použil v minulosti proti řetězci Penny, teď v nedávné době proti Albertu. Drobné písmo dole pak uvádí konkrétní prodejnu, datum ceny a podmínku, že srovnávané zboží má stejné parametry a vlastnosti.
0: Proč se Lidl pustil právě do takové marketingové kampaně?

0: divákům nechtěl vyjadřovat a Penny ten spochybňuje způsob srovnání a tvrdí, že Lidl bez svolení používá jeho značku, říká vedoucí strategického marketingu Penny Vít Vojtěch.
1: Lidl používá naše brandové prostředky bez jakéhokoliv našeho svolení a to jsou věci, na kterými se pozastavujeme a určitě je řešíme, protože chceme, když už někdo něco takového dělá, tak aby se u toho dodržovaly platní pravidla.
0: Vojtěch doplnil, že Lidl podle nich vytváří kolem běžných cen jakousi zbytečně složitou marketingovou konstrukci.
2: No a je ta kampaň v pořádku z právního hlediska?
0: Podle vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test Lenky Zdráhalové obecně tato srovnávací reklama zakázaná není, má ale zákonem jasně daná pravidla, třeba že nesmí být klamavá.
3: Současně platí, že pokud se takhle něco srovnává, tak by měly být srovnávány vlastnosti, u kterých to srovnání je možné učinit objektivně.
0: Tedy třeba složení, ale ne chuť. No a Asociace českých reklamních agentur mi napsala, že taková kampaň je na hraně etiky, protože Lidl vybírá jeden produkt, jeden den srovnání a jednu konkurenční prodejnu a dopředu v podstatě aranžuje souboj, ze kterého vždy vyjde líp.
2: O srovnávací reklamě jsme mluvili společně s Terezou Chlubnou. Díky moc.
0: Já taky, hezký den.

0: Lidem s nemocí motýlých křídel se na těle neustále dělají puchýře a když se zahojí, hned se udělají nové. Jejich realitou je neustále ošetřování, bolest a řada omezení. Aby mohli žít trochu jako ostatní, potřebují naší pomoc. Proto vás zveme na virtuální charitativní běh na dotek. Od 9. do 18. října může běžet doslova každý a úplně kdekoliv. Proměňte svůj běh nebo procházku na účinnou pomoc. Více informací na debra.cz. Hlavním mediálním partnerem běhu na dotek je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je 15:30. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
2: Státní zástupce označil poslance motoristů Filipa Turka za hlavního viníka červencové dopravní nehody v centru Prahy. Vyplývá to z usnesení, které získal server i rozhlas. Turek se tehdy střetl se zdravotnickým vozem, jeho řidič se zranil. Podle státního zástupce Kamila Švece poslanec nejel podle předpisů a před vjezdem do křižovatky ulic Sokolská a Ječna dostatečně nespomalil. Trestnímu stíhání se vyhnul díky tomu, že zranění druhého řidiče nebyla vážná. Policie už minulý týden oznámila, že chyboval i druhý šofér. Ten měl sice právo přednostní jízdy, ale do křižovatky vjel neopatrně. Stejně jako Turek je podezřelý z přestupku. Ve Spojených státech zatkli ženu obviněnou ze špehování syna tajvanského prezidenta na příkaz Číny. Informoval o tom americký federální úřad pro vyšetřování. 34-letou ženu z Kalifornie zadrželi na mezinárodním letišti v Los Angeles před plánovaným odletem do Číny. Podle FBI jako neregistrovaná agentka sledovala syna tajvanského prezidenta Lai Ching-tea. Tajvanská prezidentská kancelář to označila za případ nadnárodní represe a poděkovala americké vládě za ochranu tajvanských občanů. Čína se k incidentu zatím nevyjádřila. V Česku bude tento týden pokračovat babí léto. Meteorologové očekávají teploty až kolem 24 stupňů Celsia. Rána ale budou chladnější, místy se objeví mlhy nebo přízemní mrazíky. Počasí se má změnit koncem týdne. Během čtvrtka začne přibývat mraků i srážek a v pátek se výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů. Teploty zůstanou pod 20 stupni i o víkendu. A novinář Českého rozhlasu Jan Kaliba získal cenu Ondřeje Sekory v kategorii audio. Klub sportovních novinářů ho ocenil za sérii reportáží z letošního fotbalového mistrovství světa. Během něj Kaliba objel řadu pořadatelských měst po celé Americe a natáčel o společenském i politickém rozměru šampionátu. I v předchozích dvou ročnících cen Ondřeje Sekory ovládli kategorii audio reportéři Radiožurnálu Pavel Petr a Jan Suchan. Sport. Česká fotbalová reprezentace se musí v zítřejším utkání Ligy národů v Anglii obejít bez Lukáše Červa. Záložník Plzně s týmem odcestoval do Londýna. Reprezentace ale dnes na svém webu oznámila, že kvůli zdravotním problémům nenastoupí. Trenérovi Satimu Deniovi bude chybět taky zraněný Štěpán Chaloupek a vykartovaný kapitán Ladislav Krejčí. Češi se po třech porážkách pokusí ve Wembley získat první body. Zápas začne zítra ve 20 hodin a 45 minut.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 před Brnem a překážka na pražském okruhu v tunelu Lochov. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Ostravy se kamiony poprvé řadí v pravém pruhu už za Vyškolem kolem. Za Vyškovem kolem 224. kilometru. Kolona je roztrhaná, sune se do omezení u D2. V Brně potom je pak silný provoz i v levém pruhu od exitu 201 Slatina ke sjezdu na Bratislavu. Je to důsledek už dořešených nehod. Na D1 za Brnem směrem na Vyškov a Ostravu čekejte pomalou jízdu za Slatinou z 203. kilometru Krohlence. Tam na kilometru 206,5 došetřují nehodu už jenom v odstavném pruhu. Je to na pár minut. Provoz slabne. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště ve druhém lochkovském tunelu respektujte světelné značení. Uzavřený je pravý pruh, v něm v tunelu stojí porouchaný kamion. A za tunelem počítejte s kolonou. Do omezení u připojení od Barandova je to zhruba na 10 minut. A na silnici 68 z Třince na Slovensko do Čadci jsou stále dlouhé kolony před novými omezeními u mostů u Jablunkova, kde se jezdí kivadlově. Zdržení jsou i přes hodinu. Kolony začínají u Jablunkova, respektive ve slovenském Svrčinovci. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Po nich dál posloucháte odpolední radiožurnál a taky Hanku Schánilovou.
1: Hezké odpoledne. Zítra začíná v Brně mezinárodní strojírenský veletrh a jestli chcete od nás volné vstupenky, napište si o ně. Do mailové zprávy nám napište chci na veletrh a pošlete ji na adresu vstupenky@rozhlas.cz a právě teď. Každý desátý e-mail vyhrává až do rozdání všech volných lístků. Veletrh začíná zítra a už zítra z něj budeme živě vysílat dopolední radiožurnál.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Spojené státy šokoval případ hromadného znásilnění na prestižní Cornellské univerzitě, za které byli někteří násilníci potrestáni vypracováním esejí. Školními tresty to ale nemusí skončit, tak podrobnosti k tomu za chvíli uslyšíte.

light. I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: Na amerických sociálních sítích se v posledních dnech šíří příspěvky, ve kterých se ženy označují jako Jane Doe. Vyjadřují tím solidaritu se studentkou prestižní Cornellské univerzity, která se údajně stala obětí hromadného znásilnění. Případ starý 2 roky vyvolal pobouření po celých Spojených státech i z toho důvodu, že násilníci z něj vyvázli pouze se školními tresty, aniž by proti ním prokuratura vznesla jakékoliv obvinění. A to se teď začíná měnit. Ve studiu už je Pavlína Nečásková z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Můžeš nám nejprve popsat, co se v roce 2024 stalo právě na Cornellské univerzitě?
1: Já na začátku řeknu, že všechno se to odehrávalo v prostředí univerzitního spolku. To jsou taková ta tradiční univerzitní bratrstva, že jich se členy se studenti na prestižních amerických univerzitách stávají. No a vše se to stalo během studentského večírku, kdy podle obžaloby měli spolužáci, dva spolužáci, přímě 20letou studentku druhého ročníku, která byla už ve značně podnapilé stavu k tomu, aby požila ketamin a poté ji sexuálně zneužít. Ona se měla skutečně nacházet ve stavu téměř mimo sebe, jak bychom řekli, kdy nebyla schopna dát nebo nedat souhlas ke styku. Muži u toho údajně byli a drogy požívali z jejího nahého těla a nutili jí do další konzumace alkoholu a drog a šířili v bratrském kampusu výzvu ostatním, ať se přidají. Takže do pokoje přicházeli další mladí muži. Dohromady mělo dívku během několika hodin znásilnit 7 mužů a nad ránem pak žena ztratila vědomí.
0: Jak to tehdy řešila univerzita?
1: Ta dívka se nechala vyšetřit na univerzitní ošetřovně, protože měla zdravotní komplikace spojené s násilným stykem, také modřiny, a obrátila se na univerzitní policii, která prý vše vyšetřila a předala místní prokuratuře. Ta ale pro nedostatek důkazů a absenci přímého obvinění ze znásilnění rozhodla, že nikoho není třeba stíhat. Speciální komise univerzity se s tím vypořádala tak, že ty dva hlavní iniciátory, ty dva studenty vyloučila. Dalšího během vyšetřování, ten už během vyšetřování promoval a ta studia úspěšně dokončil, takže ten dostal zákaz vstupu do areálu školy, kam tedy už nepotřeboval. A další dva dočasně vyloučila na 3 semestry. Po návratu se prý museli vzdělávat v problematice sexuálního násilí a vypracovat k tomu eseje. No a na poslední dva už byly pouze eseje a sebevzdělávání. Jinak to nijak jejich studijní život nepoznamenalo.
0: Co se tedy teď v tom případu mění?
1: Mění se to, že ta dívka se s tímto přístupem prostě odmítla smířit, protože je dle svého právního zástupce silně traumatizovaná a podala na univerzitu občanskoprávní žalobu za to, že ji neuchránila. Do případu už vstoupila newyorská guvernérka Katie Hochul a odebrala případ okresním úřadům, dala ho za úkol generální prokurátorce, takže se všechno začne vyšetřovat znovu. Promluvil také ředitel univerzity, který řekl, že univerzita měla udělat víc a slíbil vyšetřování studentských spolků, užívání drog a sexuálního násilí v nich. No a žena, která je obětí toho hromadného znásilnění, vystupuje anonymně pod přezdívkou Jane Doe. Přesto podle jejího právníka čelí útokům skrze sociální sítě a výhruškám. A právě proto ženy nejenom po celých Spojených státech na sociálních sítích začaly vystupovat pod příspěvkem I'm Jane Doe, já jsem Jane Doe, ve snaze jej chránit, ale také sdělit své zkušenosti se sexuálním násilím přímo v univerzitním prostředí.
0: Americké sociální sítě tedy šíří příspěvky, ve kterých se ženy označují Jane Doe. Tak už víme proč. Pavlína Nečásková, díky moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Už zítra večer zamíří pohled českých fotbalových fanoušků na londýnskou arenu Wembley. Na jednom z nejslavnějších stadionů světa totiž po 5 letech znovu nastoupí národní tým a opět si připomene místo, kde v české i z československé historie odehrál důležité bitvy. Málo kdy, ale s pozitivním výsledkem. Uslyšíte o tom.

0: Čeští fotbalisté se připravují na zápas Ligy národů proti domácím Angličanům. Zítra večer ho odehrají na věhlasném stadionu Wembley, kde ještě nikdy nevyhráli. V šestkových letech 1966 a 96, ale byli v Londýně úspěchu poměrně blízko. V prvním případě šlo o přípravné utkání, ve druhém o souboj o zlato z mistrovství Evropy.
1: To byl snad takový můj životní zápas, na který si asi lidi hodně pamatují, ještě starší. Moc jsme se za půli nedostali, ale uhráli jsme tam 0-0.
2: Vzpomínal na legendární remízový zápas v roce 1966 gólman Ivo Viktor, který tehdy domácí Angličany vynuloval. V samostatné české historii už návštěvy Wembley tolik radosti nepřinesly, i když moc nechybělo.
3: Souboj, brankář Kepke, Patrick Berger, držme palce, Patrick Berger se rozbíjá, Sidi, gol!
2: Ve finále Eura v roce 1996 sice Češi díky Patriku Bergerovi vedli, pak se ale dvakrát prosadil Němec Bierhoff a bylo z toho stříbro.
3: Sama britská královna předává stříbrné medaile českým fotbalistům.
2: Meka anglického fotbalu poté prošla výraznou rekonstrukcí. Kapacitu londýnského stánku drobně navýšili na 90 tisíc fanoušků. Přibyla částečně zatahovací střecha i dnes už světoznámý oblouk nad jednou z tribun. Na trávníku nového Wembley, ale zatím Češi nebodovali a ani neskórovali. V roce 2019 tam schytali pětigólový příděl. O dva roky později na evropském šampionátu prohráli s Albionem 0-1.
4: Prohráli jsme 1-0, ale myslím si, že to je vlastně dobrá škola, protože Anglie je vlastně velmoc.
2: Říkal před 5 lety záložník národního týmu Tomáš Souček a teď se na jednom z nejslavnějších stadionů světa představí čeští fotbalisté znovu s novým trenérem i herním stylem, ale i řadou absencí. Angličané si navíc v sobotu odvezli z Chorvatska drtivý triumf 7-0. And the shocks will reverberate around Europe. Croatia 0, England 7. Zápas Ligy národů mezi Anglií a Českem začne v úterý ve 20 hodin a 45 minut a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu. František Typovský, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Prezident, dramatik, člověk.
2: Pobyt v tom prezidentském úřadě má mnoho rysů vězení.
1: Unikátní pohled na první okamžiky Václava Havla v prezidentském úřadě.
3: To je opatrně z kuchy, já bych si kuchařky, jo.
1: Při příležitosti 90 let od jeho narození.
4: A tohle je prezidentský osel.
5: Někdy se chová poněkud nepředvídatelně.
1: Dokument Proč Havel? Zítra večer na ČT2 a v iVysílání.
6: Radiožurnál je 16 hodin. A Eliška Zábrocká nachystala zprávy.
7: Vláda schválila návrh státní kulturní politiky na další 3 roky. Letošním laureátem ceny nadace Vize 97 se in memoriam stane její zakladatel Václav Havel. Tenista Lehečka se o titul v Tokiu utká se Španělem Alcarazem. Dlouhá kolona kamionů je na dálnici D1 před Brnem od Vyškova. A zítra bude převážně slunečno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Vláda dnes schválila návrh státní kulturní politiky na období 2026 až 2029. Po jednání kabinetu to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Dokument popisuje kulturní priority a je podkladem mimo jiné pro přidělování peněz. Schválený návrh ale kritizují některé kulturní organizace. Vadí jim totiž, že ho ministerstvo připravilo bez jejich účasti a chybí v něm některá témata. Podle Klempíře se ale rezort při přípravě snažil komunikovat se všemi institucemi.
9: Já si myslím, že ten humbuk ohledně naší nekompetentnosti toho, že zahrabáváme a dusíme kulturu, byl spíš takovým křikem zájmových organizací.
7: Aerolinky kvůli zdražujícímu palivu omezují lety na podzimní a zimní sezónu. Týká se to například nízkonákladových evropských společností Ryanair a Wizz Air. Smartwings posunul spouštění nových spojů do Benátek a Bergenu až na březen. Českým cestovním kancelářím se ale na omezení spojů daří reagovat. Německé zpravodajské služby si nemyslí, že by Rusko momentálně plánovalo rozsáhlejší útok na území Severoatlantické aliance. Zaznělo to na jejich veřejném slyšení ve spolkovém sněmu.
10: Russland führt einen Schattenkrieg.
11: Šéf zahraniční rozvědky Martin Jäger řekl při veřejném slyšení před parlamentním kontrolním grémiem, že Rusko vede proti Německu skrytou válku, ve které jsou reálné i další útoky, jako byl například ten zářijový na letišti v Lipsku. Nepodporovat Ukrajinu by sebou podle Jägera ale neslo mnohem větší náklady. V Bundestagu mluví prezidenti všech 3 německých zpravodajských služeb.
10: Zu befürchten sind.
11: Šéf vnitřní kontrarozvědky Zinan Zelen například zmínil obavy z úniku dat, pokud by se v Německu rozšířily čínské automobily. Všichni prezidenti argumentují pro rozšíření pravomocí zpravodajských služeb. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
7: Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 pořádá v Pražské křižovatce slavnostní odpoledne k výročí 90 let od narození prvního českého prezidenta. Letošním laureátem ceny in memoriam se stane právě Václav Havel. Na místě je reportérka Michaela Pištěláková.
12: V odsvěceném kostele svaté Anny v Praze za chvíli zhasnou světla a sálem se rozezní tóny Vivaldiho skladby Alla Rustica. Na jevišti sedí například Šimon Pánek z humanitární organizace Člověk v tísni a další hosté. Uprostřed pódia ale zůstává jedno místo volné, symbolicky neobsazená židle, na které se dával sám Václav Havel. Bývalá první dáma Dagmar Havlová v následujících minutách převezme berlu svatého Vojtěcha, tedy už 28. cenu Vize 97, kterou nadace udělila in memoriam samotnému Václavu Havlovi, a to za jeho celoživotní odkaz a hodnoty svobody, odpovědnosti a slušnosti. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
13: Sport. Českým fotbalistům bude v zítřejším utkání Ligy národů v Anglii chybět zraněný Lukáš Červ. Trenér Santi Denia nemůže počítat ani se Štěpánem Chaloupkem a vykartovaným kapitánem Ladislavem Krejčím. Češi se ve Wembley pokusí po 3 porážkách získat první body. Zápas začne ve 20 hodin a 45 minut. Tenista Jiří Lehečka postoupil do finále turnaje v Tokiu. Nad Monačanem Bašerotem vyhrál 2-0. Lehečka se na soupeře dobře připravil i díky zápasovému programu.
14: Já jsem sledoval tyho zápasy. Často se stalo, že hrál ten zápas přede mnou, takže jsem toho viděl docela dost a všiml jsem si toho, že určitě umí velice dobře servírovat, returnovat. Je to prostě hráč, který doopravdy umí skoro všechno, proto jsem věděl, že se budu muset hodně soustředit na svoji hru, být agresivní, dobře servírovat a nebát se s ním hrát výměnu od základní čáry.
13: O titul v Tokiu si Jiří Lehečka zahraje se Španělem Alcarazem, který zdolal svého krajana Munara 2-1 na sety.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Kolony před Brnem na D1 i D2. Na příjezdu do Brna dálnicí D1 z Ostravy se prodlužuje kolona kamionů před zúžením u D2, je rozdělená na několik částí. Na tu první pozor už u Vyškova za sjezdem na D46 kolem 227. kilometru. V levém pruhu se tvoří kolona pak kolem Rohlenky mezi 208. a 206. kilometrem. Taky na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy nápor kamionů v pravém pruhu se řadí za exitem Židlochovice z 8. kilometru, vlečou se k D1. Na silnici 68 Třinec Čadca působí potíže od dneška nová omezení v okolí mostu u Jablunkova. Provoz tam řídí kyvadlově pracovníci stavby, zdržení i přes hodinu v kolonách. Směrem na Slovensko už od Hrádku před Jablunkovem, směrem opačně do Česka od hranice. Na silnici 30 z Ústí nad Labem na Teplice se u kruhového objezdu před nájezdem na D8 srazila dvě auta s dodávkou. Čekejte kolony z Podhoří i od Přestanova. A na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště stále stojí v Lochkovském tunelu v pravém pruhu porouchaný kamion. Za tunelem je potom kolona asi na 10 minut od Lochkova do zúžení u nájezdu od Barandova. A po Praze odpolední kolony ucpané je teď okolí vjezdu a výjezdu do Blanky v Troji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jeho západní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte odpolední radiožurnál. U mikrofonu už je Vojtěch Bitterman.
6: Eliška Zábrocká má za sebou poslední zprávy s datem 5. října. Teď už konečně může jít oslavit svůj dnešní svátek. Eliško, za všechny kolegy, posluchače přeju všechno nejlepší, ale upřímně, vysílání radiožurnálu bude pokračovat i bez tebe, a to konkrétně německou DJskou dvojicí Junge Junge. A ještě čas, teď je necelých 7 minut po 16. hodině. Tak pohodové odpoledne.
8: Odpolední radiožurnál a Vojtěch

0: wicked hearts.
1: Ostravská justice dnes udělala definitivní tečku za kauzou uprchlého exposlance Petra Wolfa. Bývalý politik, zvolený do sněmovny za tehdejší ČSSD, dostal roční trest za to, že se v Paraguaji vyhýbal nástupu do vězení. Do Jižní Ameriky Wolf utekl poté, co mu soudy pravomocně potvrdili 6leté vězení za několika milionový dotační podvod.
2: Bývalý docent Slezské univerzity a někdejší poslanec vcházel do jednací síně s pouty na rukou v šedém vězeňském oblečení. Na dotaz soudce, jestli lituje útěku a ukrývání před trestem, odpověděl takto.
3: Upřímně řečeno ano, ale chtěl bych možná, jestli mohu říct.
4: Určitě.
3: V době, kdy jsem se rozhodoval, zda odejdu, tak jsem měl strach o život. Takže v této situaci jsem se nalezal.
2: Petr Wolf souhlasil s tím, že je vinný, a tak od začátku procesu do rozsudku uběhly necelé 2 hodiny. Zkrácení bylo polehčující okolností. Soudce Tomáš Žatek ale zdůraznil i ty přitěžující.
5: Je třeba zdůraznit, že ten protiprávní stav, který svým jednáním založil, trval takřka 13 let. Tímto svým jednáním mařil výkon trestu, poměrně důrazný výkon trestu, 6 let. A navíc, jednal takto zcela vědomně, zcela plánovaně.
2: 6 let vězení dostal v minulosti Petr Wolf za to, že společně s manželkou přes svou firmu podvedl stát u 11milionové dotace Ministerstva životního prostředí. Šlo o dotace na výzkum vztahu ekonomiky a životního prostředí. Z peněz platili například dovolené a soukromé zahraniční cesty a 100 000 vyplatili za konzultace firmám, které podle rozsudku žádné skutečné studie nevypracovaly. K tomu mu tedy nyní byl ještě rok vězení.
6: Proti uloženému trestu nemám námitky, také jsem se vzdal práva odvolání. Musím říci, že prohlášení o vině, které obžalovaný učinil, podstatně zkrátilo toto trestní řízení.
2: Reagoval na verdikt státní zástupce Martin Fraš. Obhájce Tomáš Mikata už plánuje žádost o podmíněné propuštění.
7: Jestliže někdo vykonává trest, tak má eminentní zájem na to, aby byl podmíněně propuštěn.
2: Žádost chce poslat v lednu příštího roku. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: Od začátku tohoto tisíciletí se pomalu, ale jistě zlepšuje hodnocení české veřejnosti, pokud jde o polistopadové působení Václava Havla. Proč ho ale lépe hodnotí spíš mladí? A co na prvním českém prezidentovi nejvíc oceňují? V dnešních 20 minutách Radiožurnálu se na to zeptáme Jitky Uhrové z analytického ústavu STEM. Tak poslouchejte i krátce po 17. hodině.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Americké letectvo včera narychlo stáhlo své bombardéry z britské základny Fairford. Právě u ní před týdnem policie zatkla skupinu 5 maskovaných mužů, které teď vyšetřuje. Podezření padá zejména na Irán. A detaily k tomu poodkryje Ondřej Himer z naší zahraniční redakce. Tak dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Podle informací BBC Fairford opustili všechny bombardéry B1, a to navíc poměrně ve spěchu. Na cestu na svou stálou základnu ve Spojených státech se včera tyhle ty stroje vydali ve chvíli, kdy tankovací letouny potřebné pro přelet Atlantiku ještě ani nebyly ve vzduchu.
0: Ondřej, a co způsobilo ten spěch, o kterém jsem mluvil hned v úvodu?
1: S jistotou to nevíme. New York Times ale píší o tom, že armádní velení dostalo nové informace ohledně nějaké hrozby, kterou už nějakou dobu sleduje, a proto se rozhodlo letadla stáhnout spíš tedy jako preventivní opatření. Bombardéry B1 a B52 právě z Fairfordu startovaly k útokům na Irán, který už dřív oznámil, že takové základny, jako je Fairford, teď považuje za legitimní cíle pro své protiúdery. No a tímhle směrem také směřuje vyšetřování toho incidentu z minulého týdne, o kterém jsi mluvil.
0: A víme okolo tohoto incidentu nějaké novinky?
1: Nic zásadního nového není, kromě pětice mladých mužů zatčených přímo u letiště. Ve čtvrtek britská policie zadržela v Londýně ještě 6. muže s dvojím britsko-íránským občanstvím. Všechny ty zadržené sice po krátké době propustila na kauci. Na druhou stranu premiér Andy Burnham oznámil, že skutečně existují velmi silné náznaky, že za vším stojí Teherán.
0: Měli bychom taky dovysvětlit, že Spojené státy mají v Británii i další základny, ale pokud je tou hrozbou skutečně Irán, proč stahuje jen jeden typ letadel, a to navíc pouze z jedné základny?
1: To je pravda, americké letectvo má svoje síly rozmístěné i na dalších a dokonce ještě větších základnách v Británii, ale jen na Fairfordu byly strategické bombardéry, navíc je to takzvaná předsunutá základna, takže jednotky, které tam byly, mají svoje domovské základny jinde a je možné je tam snadno zase stáhnout. Zatímco ty větší základny jako Lakenheath nebo Mildenhall jsou stálým domovem stíhacích a tankovacích letadel a také tisíců vojáků, takže tam rozhodně není možné je evakuovat z nějakých preventivních důvodů. Možné také je, že ta hrozba se týkala jen konkrétně letiště ve Fairfordu, to ale nevíme. No a to, že se stažení týkalo jen těch strojů B1, je jasné, protože strategické bombardéry B52 tam sice byly, ale americké letadlo je z Fairfordu stáhlo už dřív poté, co uzavřely Spojené státy příměří s Íránem.
0: Ondřeja, znamená přesunutí bombardérů z Británie na americkou pevninu nějaké zásadní omezení americké síly? Není nakonec už to samotné stažení tak trochu vítězství Iránu?
1: Další základny se strategickými bombardéry skutečně Spojené státy momentálně v Evropě podle dostupných zpráv nemají, ale Pentagon vydal oficiální prohlášení, které jakoby trošku předjímalo tuhletu tvoji otázku a rovnou přispěchal s ujištěním, že americké síly jsou dál připravené udeřit kdekoliv na světě a kdykoliv to bude třeba. A už v minulosti jsme viděli třeba nálety na Irán, které provedly bombardéry startující přímo ze Spojených států. Takové mise jsou sice pomalejší, náročnější a dražší, ale rozhodně není sporu o tom, že

0: Dobré odpoledne, je 16.30. Zprávy Radiožurnálu a Pavel Prouza.
1: 40 šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby společně s novináři odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. V dopise se taky ohrazují proti omezování přístupu k informacím. Podepsaní zástupci médií trvají na tom, aby úřady a veřejné instituce byly dostupné všem redakcím bez rozdílu. Šéfredaktoři taky žádají politiky na všech úrovních, aby nepodněcovali násilí ani na sociálních sítích. Výzvu najdete taky na serveru i rozhlas. Policisté v Česku a dalších 16 zemích odhalili rostoucí trh s nelegálními látkami do elektronických cigaret. Mezi nimi třeba anestetikum etomidát nebo halucinogen DMT, informoval o tom Interpol. Operace, kterou provedl, ukázala taky změny v nabídce drog. Policie nejčastěji zabavila konopí nebo kanabinoidy, výrazně taky vzrostl zájem o ketamin. Spojené státy stáhly všechny bombardéry svého letectva z letecké základny Fairford na západě Anglie. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na ministerstvo obrany, podle kterého jsou letouny zpátky na domovské základně ve Spojených státech. Stalo se tak po incidentu, který vyšetřují britské úřady. Koncem září policie poblíž základny zadržela 5 mužů kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. V Holešově na Kroměřížsku dnes večer uvede divadelní studio Viktorka hru Václava Havla Anděl strážný. Spolek Havlovu původní rozhlasovou jednoaktovku přenesl jako první v republice do plné divadelní podoby. Představení je součástí oslav 90. výročí Havlova narození a bude v kavárně u Amose od 19 hodin. Sport. České volejbalistky si po třetí za sebou zahrají na mistrovství světa. Na šampionát v příštím roce postoupili z 15. místa světového žebříčku. Účast českého týmu dnes potvrdila Mezinárodní volejbalová federace. Turnaj pro 32 týmů se na přelomu srpna a září uskuteční ve Spojených státech a Kanadě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 před Brnem, taky na 68. u mostů. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy už za Vyškovem na 227. kilometru počítejte s první částí kolony kamionů v pravém pruhu, roztrhaná je až do Brna do omezení u D2. Místy chvílemi brzdí i osobní auta v levém pruhu, většinou nakrátko, konkrétní místa se rychle mění mezi Vyškovem a Brnem. Na silnici 68 Třinec Čadca stále dlouhé kolony před novým zúžením u mostu u Jablunkova, jezdí se tam k Jevadlově. Zdržení je i hodinové v kolonách od Jablunkova i od slovenské hranice. Na třicíce z Ústí do Teplic u kruhového objezdu před nájezdem na dálnici D8 došetřují srážku dvou aut s dodávkou. Počítejte s kolonami z Podhoří i skoro z Přestanova. A v Praze odpolední špička kolony na obvyklých místech, k tomu navíc potíže na magistrále v Holešovičkách z centra za mostem barikádníků, nehoda u kuchyňky, kolona dlouhá z argentinské od nábřeží, taky z tunelu Blanka, proto regulují už vjezd do tunelu. Před Blankou je ucpaná Patočkova od Kajetánky a taky už před Mrázovkou se popojíždí z Barandovského mostu, potažmo zpomaluje se už před ním na jižní spojce u McDonald's. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jihozápadě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Dnes je 5. října, přesně před 57 lety v Británii poprvé odvysílali pořad Monty Pythonův létající cirkus. Některé skeče, jako třeba ministerstvo švihlé chůze, mrtvý papoušek nebo dřevorubec, doslova zlidověli. 16.34 Radiožurnál a za chvíli něco úplně jiného.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Izrael se dnes oficiálně připomíná útok Hamásu z roku 2023. I při vzpomínkových akcích se ale ozývalo volání po politické odpovědnosti. Rodiny obětí navíc ponechaly připomínkové akce až na 7. říjen. Proč, i to vám vysvětlí naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Už za pár minut v pondělním odpoledním radiožurnálu.

0: Pro Izrael je dnešek oficiálním dnem památky obětí masakru Hamásu před 3 lety. Stát totiž tohle výročí připomíná podle hebrejského kalendáře. Mnoho přeživších i rodiny obětí ale naplánovali vzpomínkové akce až na pozítří, tedy na středu 7. Třetí výročí útoku, při kterém teroristé z Hamásu zabili 1200 lidí, ale taky doprovází volání po odpovědnosti. A to všechno 3 týdny před izraelskými parlamentními volbami. Na značkách už je teď naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Ty oficiální ceremonie se tedy odehrály už dnes, a to na Herzlově hoře v Jeruzalémě. Byly dokonce hned 2. Z jakého důvodu?
1: Dopoledne začala vojenská ceremonie připomínající izraelské vojáky a členy bezpečnostních složek padlých, kteří padli ve válce, především v pásmu Gazy, ale zazněly připomínky i dalších válečných operací, které aktuálně Izrael vede. Při té ceremonii se například promítala taky videa, ve kterých mluvili příbuzní padlých vojáků. A odpoledne potom byla u památníku obětí teroru ceremonie, na kterou byly pozvané hlavně rodiny obětí útoku v pásmu Gazy. Při té vzpomínkové akci taky třeba zpívala zpěvačka Yuval Rafael, která přežila útok na hudebním festivalu Nova a loni Izrael reprezentovala v soutěži Eurovize.
0: Na obou těch připomínkách promluvil izraelský prezident i zástupce vládního kabinetu. Co přesně tam, Jano, zaznělo?
1: Tak izraelský prezident Yitzhak Herzog ve svém projevu vyzval k vyšetření selhání, která vedla k 7. říjnu, a dodal, že události ukázaly jasnou lekci, že Izrael nesmí ignorovat varování ani znepokojivé signály, ale Herzog zároveň těch svých projevech zmínil i nadcházející volby a volal potom, aby se izraelská společnost nestavila proti sobě. A ten civilní ceremoniál přerušil při projevu premiéra Benjamina Netanyahu a otec jedné z obětí z kibucu Kisufim, Jakov Godo, na izraelského premiéra vykřikl, že údajně neochránil jeho syna ani další zavražděné v ten den. Premiér Netanyahu v těch svých projevech prohlásil, že Izrael si vyrovná účty se všemi, kdo se podíleli na útoku, a podle zdrojů deníku Jerusalem Post izraelská armáda zabila už 2/3 z 66 000 lidí, kteří 7. října překročili hranici z Gazy.
0: Lehce jsme to už naťukli, ale můžeš prosím ještě podrobněji vysvětlit, proč se Izrael jako stát oficiálně připomíná ten 3 roky starý masakr Hamásu právě dnes?
1: Tak před 3 lety teroristé Izrael napadli v den židovského svátku Simchat Tóra. A letos Izrael uzákonil, že ta státní ceremonie bude vždy 2 dny po tomto svátku. Jenomže ten se řídí lunárním kalendářem, takže v praxi to znamená, že oproti tomu běžnému kalendáři se bude každý rok různě posouvat. V některých letech připadne až na konec října. Přeživší a rodiny obětí nicméně třeba letos opravdu pořádají ty připomínkové akce většinou až ve středu za 2 dny, 7. října. Kromě toho se taky očekávají třeba protesty před domy ministrů, kteří v době útoku sloužili ve vládě. A izraelská administrativa zároveň uvádí, že právě v těchto dnech výročí 7. října je ve světě údajně naplánovaných více než 260 propalestinských protestů, které izraelské ministerstvo diaspory a boje proti antisemitismu ale považuje za protiizraelské akce.
0: Na Radiožurnálu jste teď slyšeli naši blízkovýchodní zpravodajku Janu Karasovou. Jano, díky a pěkný zbytek pondělka, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Jak se hokejová reprezentace promění pod novým realizačním týmem? Měsíc před prvními zápasy zazněly odpovědi na digitálním radiožurnálu Sport. Moderátor Tomáš Pancíř se tam v pořadu Na rovinu zeptal generálního manažera národního týmu Patrika Eliáše. Právě on komunikuje s hráči a sleduje jejich výkony. Nově by ale mohl mít pomocníky v zámoří.
1: Řešíme vlastně spolupráci s dvouma, třema lidma v zámoří, který by nám pomáhali v rámci nějakého scoutingu a tím pádem
2: řeknete, kdo to bude?
1: Připadá v úvahu Jirka Fischer, člověk, který je na místě, má obrovskou zkušenost po všech stránkách, hlavně v tom scoutingu.
3: Dál zmínil Eliáš taky bývalého brankáře a dvojnásobného mistra světa Tomáše Vokouna. Co se týká Česka a domácí soutěže, to má trenérský tým podle Eliáše pokryté dostatečně.
1: Teď trenéři jezdí víceméně opravdu na skoro každý zápas, skoro každý kolo a skautují hráče, který jim zapadají do nějaký jejich koncepce, která bude. V září jsem byl taky už na několika zápasech. Snažím se samozřejmě každý hokejový kolo sledovat, koukat.
3: Nejdřív koukat, sledovat a až přijde čas nominace, tak taky hodně telefonovat. V tom by se majitel dvou Stanley Cupů Eliáš rád inspiroval třeba u fotbalového trenéra Jesseho Marsha.
1: Trenér amerického nároďáku fotbalového řekl, hele, jako já tady nejsem o to, abych jim dával ty důvody, jasně mám mluvil, proč jsou vyřazeni. Ty kluci už to vědějí, pokud to nevědí, předtím, než jsou vyřazení nebo se nám nedostali, tak je to špatně ode mě. Ale jako myslím, že stojí oni, ani já o to, abych jim ještě týden nebo dva dny, tři dny potom volal, proč a promiň teda a tak dále. Jo. Ti kluci musí vědět jasnou komunikaci, hele, seš na hraně, nejseš na hraně, máš šanci, proto ses tam nedostal a tak dále. A pak jako všichni v tom mají jasno.
3: A když už jsme u fotbalu, v pořadu Na rovinu Eliáš chválil i české fotbalisty a jejich herní projev pod novým koučem Španělem Santim Deniou. Je něco takového potřeba i u hokejového národního týmu?
1: Nevím, jestli jako je potřeba zásadní změna, upřímně. Jo. Opět, bavíme se o tom a jsme všichni zajedno, že ten hokej je někde jinde teď. Je to o agresivitě, bruslení, pohybu, nasazení a věřím, že takhle se budeme chtít prezentovat i my.
3: Dodal Patrik Eliáš, kterému povídání s Tomášem Pancířem uteklo rychle.
2: Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
1: To už je konec?
2: To už je konec.
1: Tak Na rovinu, nashledanou.
3: Třeba si pořad Na rovinu užijete stejně jako Patrik Eliáš. Epizody můžete poslouchat živě každé pondělí po 13. hodině na radiožurnálu Sport a všechny díly najdete zpětně taky na webu radiožurnalsport.cz. Tak příjemný poslech. Adam Procházka, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 u Jeníkova. Velký pozor dejte na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna. Kus za Humpolcem na kilometru 102 stojí vpravo ve stoupacím pruhu porouchaná dodávka. Není označená. Kamiony vybočují na poslední chvíli. D1 na Brno, kilometr 102. Další zelená vlna ve zprávách.
4: Zavolejte i vy 800 553 553.

Připomínám, že za 5 minut uslyšíte další zprávy Radiožurnálu a hned po nich rozhovor dnešní dvacítky, tentokrát s Jitkou Uhrovou z analytického ústavu STEM. Řeč bude o rostoucí popularitě prvního českého prezidenta Václava Havla, který by se právě dnes dožil 90 let. 20 minut Radiožurnálu, už za malou chvíli.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu. Chceš?
2: Poslali ho i s rodičima do Mauthausenu.
3: Byly věci, které nešly říct.
4: Kde je moje dítě?
3: Sama víš, jak se ke mně chovala.
5: Dvoudílný film na motivy románu Kateřiny Tučkové.
6: Babi!
7: Proč mě nemáš ráda?
3: Mluv sakra, já to snesu.
5: Gerta Schnirch.
8: Kolik těl je masový hrob, pane?
5: Premiéra v neděli večer na ČT1 a v i vysílání.
9: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
5: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
10: Sedmnáct hodin, posloucháte Radiožurnál. A teď zprávy Pavla Prouzy.
11: Vládní kabinet schválil novou státní kulturní politiku. Španělský premiér vyhlásil předčasné volby. České hokejové reprezentaci budou při sledování hráčů pomáhat experti v zámoří. Kolony se tvoří na silnici 68 před novými omezeními u mostů u Jablunkova. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Teploty do 23 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
11: Vláda schválila novou státní kulturní politiku, oznámil to ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Strategický dokument rozhoduje o tom, kam v příštích letech půjdou v sektoru peníze. Profesní organizace nový plán kritizují. Vadí jim, že nová politika vznikla bez spolupráce s odborníky z kultury. Pokračuje prezident Mezinárodního divadelního ústavu Jakub Vedral.
12: My obsah toho dokumentu neznáme, on nebyl s kulturní veřejností nijak konzultován. My jsme nějakou jeho předchozí verzi poznámkovali, ale od začátku jsme říkali, že máme platnou kulturní politiku, která má analytickou část a je apolitická. Profesní organizace i kulturní veřejnost je připravena se jí řídit.
11: Předchozí státní kulturní politiku ministr Klempíř označil za neufinancovatelnou. Bývalá pražská radní Hana Kordová Marvanová svědčila v kauze Dozimetr u obvodního soudu pro Prahu 9. Od podzimu 2018 upozorňovala své kolegy na nevýhodné projekty hlavního města, smlouvy nebo schvalovací procesy. Vypověděla, že měla pocit, jako by byla v mafii. Platili nestandardní dohody nebo se obcházela pravidla, říká Hana Kordová Marvanová.
13: To je tak, když se jaksi kolem vás neustále odhlasovávají různé tisky, které jsou podezřelé. A když k ním vznášíte výhrady, ty jsou smeteny pod stůl. A když je vám kvůli tomu nadáváno, jsou třeba upravovány zápisy z rady, tak začnete mít tento dojem.
11: V kauze Dozimetr jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu. Obžalobě teď čelí 6 lidí a 2 firmy, všichni vinu odmítají. Španělský premiér Pedro Sánchez vyhlásil předčasné volby 9 měsíců před koncem volebního období. Mají být 29. listopadu. Premiér o konci vlády rozhodl poté, co v pátek parlament odmítl vládní návrh na zvýšení ochrany nájemníků.
14: Podle Sáncheze Španělé ve volbách určí, jestli bude v zemi pokračovat progresivní vláda.
15: Musíte se rozhodnout, jestli se chcete připojit ke krajně pravicové vlně, nebo chcete, aby Španělsko zůstalo baštou otevřenosti, sociální spravedlnosti a odpovědnosti vůči životnímu prostředí.
14: Vyzval Sánchez během projevu z vládního paláce. V proslovu taky uznal komplikovanou situaci v parlamentu. Od vlády se totiž distancovala katalánská strana Junts, která původně umožnila její vznik. Kabinetu tak v dolní komoře chybí hlasy na prosazování svých návrhů, včetně vyšší ochrany nájemníků. Bytová krize v zemi poslední dobou vyvolala rozsáhlé protesty. Podle Sáncheze teď vláda potřebuje obnovit podporu veřejnosti. Gabriela Muňozová, Radiožurnál.
5: Sport.
11: Nový generální manažer české hokejové reprezentace Patrik Eliáš skládá tým lidí, kteří mu budou pomáhat se sledováním českých hráčů v zámoří. Pořadu radiožurnálu Sport na rovinu s Tomášem Pancířem prozradil, že už jedná s několika možnými spolupracovníky.
4: Řešíme vlastně spolupráci s dvouma, třema lidma v zámoří, který by nám pomáhali v rámci nějakého skautingu. Připadá v úvahu Jirka Fischer, člověk, který je na místě, projevil ochotu nám vypomoct v jakýkoliv formě. Tomáš Vokon, který byl osloven ze strany Jardy Kameše, trenéra brankářů. Tam máme další jedno, dvě jména.
11: Reprízu pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem s Patrikem Eliášem odvysíláme na radiožurnálu Sport po 21. hodině. Hokejisté Českých Budějovic a Komety Brno odehrají 8. kolo Tipsport Extraligy. Jeho Češi doma prohráli jen jednou. Kometa zase uspěla ve třech z posledních 4 utkání. Zápas začne za necelou půl hodinu a živě ho odvysíláme na radiožurnálu Sport.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Překážky na D1 za Prahou i u Jeníkova. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy do Brna za nájezdem z okruhu pozor na kilometru 14,5 ve stoupacím potažmo odbočovacím pruhu stojí porouchané osobní auto, zatím není výrazněji označené a kolem se pohybují lidé. Stejně tak na D1 dál z Prahy na Brno za Humpolcem opatrně na 102. kilometru, tam vpravo ve stoupacím pruhu překáží nepojízdná dodávka, je před ní sotva viditelný trojúhelník, kamiony vybočují v levotočivé zatáčce. Na D1 před Brnem směrem z Ostravy se od exitu 226 Vyškov západ tvoří kolona, brzdí teď i osobní auta v levém pruhu, ta se asi po 2 kilometrech rozjedou, dál pokračuje různě roztrhaná fronta kamionů pravým pruhem k D2. Na silnici 68 Třinec Čadca kolony před novými omezeními u mostů u Jablunkova zdržení stále až hodinu v kolonách od Jablunkova z druhé strany od hranice. Na 43 ve směru ze Šumperka na Svitavy pozor v zatáčkách před Lunchcrownem, brzdí se tam, provoz je omezený po srážce auta s motorkou. A v Praze odpolední kolony, mimo jiné na městském okruhu v okolí tunelů a taky na jižní spojce směr Černý most, to teď vás neskoro od magistrále k nehodě za Spořilovskou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: V noci bude jasno nebo skoro jasno, postupně místy mlhy nebo nízká oblačnost, teploty 9 až 4 stupně, v údolích místy kolem 2 a přízemní mrazíky. Zítra má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jihozápadě oblačnosti přibývat teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A teď začíná 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
17: Jak se časem mění vnímání osobnosti Václava Havla veřejností, díky čemu ho nejpříznivěji hodnotí mladá generace a kde vidí společnost jeho největší přínos? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitelka výzkumu analytického ústavu STEM Jitka Uhrová. Dobrý den.
18: Dobrý den.
17: Podle vašeho průzkumu se vnímání bývalého českého prezidenta Václava Havla českou veřejností v čase mírně zlepšuje. Pozitivně ho teď hodnotí 76% obyvatel, v roce 2002 to bylo 71%. Čím to je?
18: Pokud bych měla odpovědět šířeji, tak to je opravdu to zpětné hodnocení. To znamená, že tu otázku jsme ve STEMu položili až vlastně v roce 2002 a potom po delší době v roce 2019 a teď u příležitosti jeho výročí. Je tu určitě nějaký zpětný pohled na to, jak ho česká veřejnost vnímá. Není tam ten odraz té aktuální situace, té aktuální politiky, protože to nám pak nabízí poněkud odlišný pohled. A to, co máme k dispozici v archivu STEM, jsou i výzkumy z tehdejší doby, kdy vlastně i ta míra přijetí českou veřejností prezidenta Václava Havla vždy byla spíše pozitivní i v tehdejší době. A to, co bylo zajímavé, bylo, že ho veřejnost napříč různými charakteristikami vnímala velmi podobně, nevidělovala se tam nějaká jako specifická, já nevím, vzdělanostní věková skupina. To, co bylo odlišné, bylo samozřejmě z pohledu politických postojů, ideologických, a tam samozřejmě byly skupiny obyvatel, kteří již tehdy k němu zaujímali kritičtější postoje. A to, co teď, když se vrátím do toho současného výzkumu, tak jak jste ji řekl, tak ta převaha těch, kteří si myslí, že pro vývoj v naší zemi se hrál pozitivní roli, je zcela jasná. Je to více než těch 70%, ale tady už nějaké rozdíly pozorujeme.
17: No, právě v té interpretaci jsem četl, že hodnocení Havla rozděluje společnost. Proč? Jak tomu rozumí, když ti, kteří ho berou pozitivně, výrazně převažují?
18: Já bych možná trošku zmírnila to slovo rozděluje. Je zřejmé, že tam jsou určité rozdíly, ale i v těch skupinách, které ho vnímají kritičtěji, pořád je to hodnocení pozitivní v převaze. Když bych měla vytáhnout právě třeba rozdíly podle vzdělání, tak tam je zhruba 68% těch, kteří ho vnímají pozitivně u lidí, kteří mají nižší vzdělání, to znamená buď základní nebo vyučení, a u těch vysokoškolsky vzdělaných je to 85%. Takže vidíte, že i v té kategorii toho nižšího vzdělání ta převaha je. A podobně to funguje i třeba podle věku, kdy ti mladší ho vnímají jasně pozitivně a starší trochu kritičtěji. A ještě bych doplnila, to souvisí i samozřejmě s tím vzděláním, jsou nějaké rozdíly podle finančního zajištění domácnosti, podle toho, jak se sami respondenti vnímají, zda jejich domácnost je na tom dobře nebo špatně. Tam ty rozdíly jsou taky patrné.
17: A může stoupající Havlova popularita pramenit i ze zklamání z politiků, kteří nastoupili po něm?
18: Určitě ano, je zřejmé, že tam do toho vstupuje i ten odraz toho, jak lidé vnímají celkově polistopadový vývoj. Zda asi s tím vývojem splňují nějaká nenaplněná očekávání a samozřejmě i pak nějaká reflexe toho, jak vnímají tu současnou politickou reprezentaci anebo tu vlastně nastupující další prezidenty, kteří přišli do úřadu po Václavu Havlovi.
17: A je překvapivé, že ho kladně vnímají hlavně mladší lidé?
18: Myslím si, že to není tak překvapivé, protože právě u těch starších se do toho promítá nějaká žitá zkušenost. U těch mladších ta zkušenost samozřejmě chybí. A my tady můžeme třeba ještě připomenout výzkum, který jsme dělali zhruba před dvěma lety, ano, pro tehdejší knihovnu Václava Havla, a ten výzkum se zaměřil na mladé lidi ve věku 15 až 20 let a my jsme se ptali za prvé na to, co si spojují s 90. lety, co je jakoby ta hlavní asociace. A pro velkou část z nich to byla doba přechodu k demokracii, proměny celé společnosti, sametová revoluce. A pak jsme se ptali i na osobnost, která pro ně 90. léta symbolizuje. A to byl jednoznačně Václav Havel. Ti další politici, jako Miloš Zeman nebo Václav Klaus, byli zastoupeni mnohem méně v těch odpovědích mladých lidí. My jsme se ptali otevřenou otázku, to znamená, že sami měli uvést tu osobnost. A Václav Havel to prostě na celé čáře vyhrál.
17: A co na Václavu Havlovi oceňuje ta nejmladší generace zejména?
18: Myslím si, že je to nějaký symbol té doby, symbol přechodu k demokracii, nějaký ideál toho, jak politika může fungovat a do značné míry i symbol nějaké zahraniční orientace země. Myslím si, že pro řadu mladých je to spojeno s tím, jaké renomé získal v zahraničí, nejen jako sám osobně, ale i pro Českou republiku, jakým způsobem se zasloužil o vstup do Severoatlantické aliance a Evropské unie, protože pro mladé lidi jsou tato členství pro naši republiku velmi důležitá, vnímají je mnohem pozitivněji než starší generace. Je to pro ně nějaká součást té jejich reality, kterou považují za důležitou.
17: Ono z toho výzkumu vyplývá, že nejčastěji je dnes vnímán jako světově významná osobnost boje za lidská práva. Díky čemu může se v tom odrážet třeba jeho přátelský vztah s Dalajlámou?
18: Ano, ano, určitě. Myslím si, že to i třeba je jedno z témat, které může třeba pro část mladé generace, která je orientovaná třeba východními směrem nebo nějakou východní filozofií, tak to může být i toto zajímavé. Je to i nějaká dimenze toho jako nějakého ideálu, který jako stělesňuje. a zároveň ale pro tu mladou generaci je i ten hodnocen jako nejlepší polistopadový prezident. To je tam jako u nich také poměrně silné. My jsme tady tu otázku, kterou jste teď citoval, položili způsobem, že lidé měli vybrat jenom jednu odpověď a to pak bylo pro ně třeba těžší i si zvolit, jestli je to spíš pro ně osobnost boje za lidská práva anebo nejlepší polistopadový prezident, takže ta volba třeba mohla být pro někoho obtížná.
17: No, s tím souvisí zřejmě i velmi kladné hodnocení jeho úspěchu v zahraniční politice, kterých konkrétně byl to zejména ten slavný projev v americkém kongresu 21. února 1990.
18: Ano, ale myslím si, že to už je možná i pro část těch pamětníků, pro které to jistě byl velmi silný zážitek a je to i něco, co se jako dál traduje a je to jako takový jako symbol toho úspěchu v zahraničí. Ale myslím si, že třeba pro tu mladší generaci to může být to, o čem už jsem se zmínila, to, že se zasloužil o vstup do Evropské unie, do NATO a vůbec do začlenění České republiky do společenství demokratických států.
17: Dá se říct, že mezi těmi, kdo osobnost Václava Havla hodnotí kladně, převažují příznivci nynějších opozičních stran?
18: Ano, ten rozdíl tam byl zcela zřejmý, jak jsme už se bavili o těch rozdílech třeba podle věku vzdělání, tak ty rozdíly ještě podle té politické orientace jsou celé jednoznačné a fungovalo to i v té minulosti, jak jsem se zmínila, že byl prostě lépe vnímán tehdejšími, já nevím, když si vzpomeneme ještě historicky na tehdejší čtyřkoalici, Unii svobody, KDU, ČSL a další strany, tak ti ho prostě vnímali pozitivně mnohem častěji než tehdejší sociální demokracie, která byla tak někde ve středu a komunisté, kteří ho ani tehdy neoceňovali. Podobně to tedy funguje teďka, že prostě to jeho pozitivní ocenění je silnější u voličů opozičních stran a méně často u voličů současné vládní koalice.
17: Bude to 15 let, kdy Václav Havel zemřel. Jsou postupem času jeho kritici vůči němu smířlivější, anebo se to spíš nemění?
18: Řekla bych, že pro ty lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem k němu kritičtí, to znamená, že si se domnívají, že se hrál tu negativní roli, tak ty jejich výtky si myslím, že docela přetrvávají, protože mu vytýkají to, že byl nějakým způsobem naivní politik, že dělal politické chyby, že nás třeba nasměroval špatným směrem, tam pro některé ta jednoznačná orientace na západ vlastně není tím, jak si tu budoucnost představovali, ale je to spíše rys těch lidí, kteří třeba očekávali nějaký jiný vývoj po roce 89 a jsou nějakým způsobem zklamaní, že to nedopadlo tak, jak čekali a něco z toho třeba i vyčítají odkazu Václava Havla.
17: Jitka Uhrová z Ústavu empirických výzkumů je hostem 20 minut Radiožurnálu. No a proč mu tedy starší generace přičítá vinu na tom, co chápou jako negativní polistopadový vývoj?
18: Může tam být určitá rovina toho, že se nějakým způsobem nedostatečně vyrovnal s těmi pozůstatky komunistického režimu. To je jedna rovina. Další rovina tam je ta, že dělal nějaké politické chyby. To znamená, že udělal nějaká rozhodnutí, která třeba souvisela s tím, jak byl sám morálně nastaven a prostě ta jeho politika tím byla ovlivňovaná a s tím někteří lidé třeba nemuseli být v souladu. Pro část tam může být i nějaké výtky směrem ke klientelismu nebo k tomu, že prostě měl nějaký svůj okruh, který upřednostňoval.
17: Už jsem mluvil o tom, které Havlovi zásluhy veřejnost oceňuje asi nejvíc, ale kde zůstává, řekněme, rezervovaná nebo odmítavá?
18: My jsme tam, pokud teda zůstanu u toho našeho průzkumu, tak my jsme se spíš ptali těch lidí, kteří ho vnímají pozitivně, no, co na něm oceňují a to už jsme jako probírali, že to byly nejenom teda ty úspěchy v zahraniční politice, ale i to, jak byl odvážný, nebo jaké postoje zastával před rokem 89 A pak třeba i nějaká jeho autenticita, jako schopnost uvědomovat si vlastní chyby, připustit ty chyby, vrátit se k ním a zaujmout k ním nějaký postoj.
17: A třeba upřímnost, je to vlastnost, kterou dokážou lidi ocenit na politikovi?
18: Já si myslím, že ano, že i ta současná poptávka po politické reprezentaci, po tom, aby byli schopni reagovat autenticky i třeba připustit právě nějakou míru chyby nebo naslouchat ostatním, to je třeba ta poptávka, která je teď a nějaký ideál, který je vztahovaný k Václavu Havlovi, může i z toho vycházet.
17: A jak lidé oceňují jeho odvahu a jak hodnotí jeho disidentskou minulost?
18: To si myslím, že právě se promítá hodně do toho pozitivního jeho obrazu, i když samozřejmě určitě tu může docházet i k nějaké idealizaci vzhledem k tomu, jak doba plyne a jak vlastně lidé někdy pak mají tendenci zapomínat na nějakou tu praktickou politiku, protože když jsme kdysi tedy ve STEMu sledovali míru důvěry tehdy v prezidenta Václava Havla, tak tam ty odrazy té bezprostřední politické situace byly i jako v tom patrné a že některá ta praktická rozhodnutí mu pak třeba někteří lidé i tehdy neměli nějak vyčítali nebo prostě s tím nebyli v souladu.
17: No, jak jste tedy zaměřili to dotazování, protože hodně záleží na tom, jak jste volili otázky.
18: My jsme se právě ptali teda tu základní na to, jakou roli se hrál, zda pozitivní nebo negativní, a těch, kteří zmínili, že pozitivní, jsme se dále doptávali a u těch negativních nás pak zajímalo, co je vede k tomu, že ho takto vnímají. A to právě bylo to, že si lidé spojují s jeho osobností na špatné nasměrování vývoje po roce 89, nějakou oddanost Západu, Americe, Spojeným státům a tomu, co tato část světa stělesňuje, nějakou i naivní pohled na politiku, jeho představu nepolitické politiky, kterou už tehdy, kdy se o ní mluvilo, mu vyčítala tehdejší politická reprezentace a samozřejmě, že lidé, kteří se přikláněli tehdy k Václavu Klausovi, asi těžko mohou zaujímat jasně pozitivní vztah k Václavu Havlovi.
17: A prospívá Havlovi, že před vstupem do politiky byl už poměrně známou osobností, řekněme, s vysokým kreditem?
18: To je trošku jako pro sociologa obtížnější otázka, je to spíše na historiky a myslím si, že ona se v současné době trochu přeceňuje možná to, jak byl tehdy znám. Jako on Václav Havel měl nějaký kredit v zahraničí jako uznávaný dramatik, literát, měl velké povědomí v intelektuálních nebo disidentských kruzích, protože ty jeho postoje byly pevné a zcela zřejmé a byl velmi aktivní. Pro širokou veřejnost už nemusel být až tak známý, protože přece jenom část z nich měla přístup nebo sledovala Svobodnou Evropu, Samizdat, ale část ho mohla znát spíše z té tehdejší propagandy režimní a teprve ty týdny listopadu, prosince 89 mu přinesly tu zcela jednoznačnou veřejnou známost a stal se tváří sametové revoluce.
17: A zkoumali jste u dotazovaných, jak dobře Václav Havla jeho práci nebo literární dílo znají?
18: Tak to do detailů jsme nešli. Je to i pak patrné z některých těch odpovědí, že vlastně to, že byl uznávaným literátem a dramatikem, vlastně se tolik do těch pozitivních odpovědí nepropsalo. Prostě to jeho vnímání je víc

0: nebo ten vývoj pamatuje a může k tomu zastávat nějaký ve znalostech nebo vzpomínkách ukotvený postoj, než velká část společnosti, která to má jenom z doslechu. A to bylo i patrné třeba v tom výzkumu těch mladých lidí, který jsem zmiňovala, kdy oni ty informace, které třeba právě o 90. letech čerpají, tak je mají zprostředkovaně, ať už od rodičů, prarodičů, anebo ze školy, kde ale ta míra informovanosti je výrazně nižší a poptávka mladých lidí po tom, aby se o té nedávné historii dovídali ve škole, byla docela silná.
1: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu se socioložkou Jitkou Uhrovou. Jak rozsáhlý byl váš výzkum? Pokud se nepletu, navazoval na dvě obdobná zkoumání v letech 2002 a 2019.
0: Ano, my jsme tento výzkum nebo tyto otázky položili už v těch předchozích průzkumech. Ta metodika je zhruba stejná. My se ptáme vždycky více než tisíce respondentů, kteří reprezentují dospělou populaci České republiky. Takže se snažíme doptat lidí, což je občas taková jako výtka, vy se ptáte jenom v Praze. Ne, my se ptáme po celé České republice, v obcích různé velikosti, malých obcích, velkých městech a mezi lidmi různého vzdělání, věku.
1: A jsou ty parametry těch předchozích dotazování srovnatelné?
0: Jsou srovnatelné, jediné, co se trochu mění, je metodika dotazování, kdy v současnosti je mnohem častější online dotazování. Vlastně tento výzkum byl realizovaný prostřednictvím online dotazování, kdežto rozhodně v tom roce 2002 to bylo klasickým způsobem dotazování prostřednictvím tazatele, to znamená osobním dotazováním. Ale jinak ten práce s těmi daty a ten způsob výběru respondentů je stejný.
1: A mohl vyznění průzkumu ovlivnit ten nedávný skandál, dá-li se to tak nazvat, kolem knihovny donedávna nesoucího jméno?
0: Nemyslím si, že by to mělo až tak velký dopad, protože to je, nemám k tomu data, my jsme se na to neptali, ale z těch našich zkušeností, z toho, jak se některé události do veřejného mínění propisují, bych si spíše odhadovala, že to mělo spíš menší dopad, mohlo to nějakým způsobem aktualizovat jeho osobnost, to ano. Ale myslím si, že pro velkou část veřejnosti je to poněkud nepřehledné a možná tomu nevěnují až tolik pozornosti.
1: Má STEM srovnatelné řady průzkumu oblíbenosti Václava Klause, Miloše Zemana a jiných lídrů, pokud ano, jak vyznívají?
0: My jsme se úplně přesně takto neptali na to, jakou roli se hráli ve vývoji po roce 89. My máme data, která sledují míru důvěry v jednotlivé prezidenty v období, kdy byli v úřadu. O tom se třeba můžeme bavit. A pak máme i otázku na to, jak ti jednotliví prezidenti přispěli ke zvýšení vážnosti úřadu prezidenta jako takové, jako instituce. Mm-hmm. Tak k tomu máme data, tam můžeme porovnávat Václava Havla, Václava Klause a Miloše Zemana.
1: Je možné z toho průzkumu o Václavu Havlovi vyčíst nebo odhadnout něco o stavu české společnosti dnes? Přání vidět v politice podobnou osobnost, jakou byl on?
0: Myslím si, že to do toho rozhodně vstupuje, protože z těch výzkumů, které máme k dispozici, je zřejmé, že pro velkou část veřejnosti je současná politika nějakým zklamáním, desiluzí toho, že vyčítají současné politické reprezentaci, že nedostatečně naslouchá jejich problémům, že je uzavřená do svých bublin, svých problémů. A možná je tam i nějaká poptávka po určité morální autoritě, po nějakém morálním kreditu, což podle toho, co respondenti třeba, když vedeme kvalitativní výzkum, kde s lidmi máme ten bezprostřední kontakt, tak teďka v té současné politice nenacházejí.
1: A k čemu je nám dobré vědět, jak lidé smýšlejí o Václavu Havlovi bezmála 15 let po jeho odchodu?
0: Myslím si, že to je rozhodně důležitá součást české historie, která se ale právě propisuje i do té současné situace. A vidíme to v tom, jak lidé hodnotí ten politický

0: listopadový vývoj a to, jakým pohledem se na to dívají, se dost často propisuje do těch jejich současných postojů a má to pak tedy i dopad na to, jak třeba o politice přemýšlejí, jaká témata jsou pro ně důležitá a ve výsledku i to, které politické strany je oslovují. Tudíž to, jak se dívají i na tu minulost, má velký význam na současnost.
1: A myslíte, že už jsme jako společnost význam a odkaz této osobnosti plně docenili?
0: Nevím, asi bych tady použila tuhletu odpověď. Je samozřejmě otázka, jestli tu nedochází spíš k nějaké i míře i idealizace osobnosti Václava Havla. Myslím si, že pro část té mladé generace to může být nějaký ideál. Někdy se mluví o tom, že o něm začínáme přemýšlet podobným způsobem jako o Tomáši Garriku Masarykovi, že to je prostě nějaký ideál na piedestalu a že by se spíš mělo více přemýšlet o těch jeho myšlenkách, které mohou mít i velmi významný dopad nebo inspiraci pro dnešní dobu.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s hlavní analytičkou analytického ústavu STEM Jitkou Uhrovou. Moc děkuji. Nashledanou.
0: Díky za pozvání.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Jsme tam, kde se něco děje.
3: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
2: Aktuality v regionech po celé zemi.
3: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
2: Hlavní zprávy Radiožurnálu.
3: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
2: Denně ve 12 a v 18 hodin.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Radiožurnál je 17.30. A zprávy doplní Pavel Prouza.
5: Ministerstvo vnitra plánuje spustit systém varovných zpráv na mobilní telefony v únoru příštího roku. Radiožurnálu to potvrdil šéf rezortu Lubomír Metnar z hnutí ANO. Lidem by v případě krizových situací, jako jsou povodně, výpadek elektřiny, rozsáhlý požár nebo i třeba dronový útok, zaslal na mobilní telefony varování i s radami, co dělat. Do 5. listopadu přijímá Ministerstvo kultury přihlášky do nového výběrového řízení na pozici ředitele nebo ředitelky Národní galerie Praha. Nového šéfa hledá galerie od března, kdy ministr Otto Klempíř za motoristy odvolal tehdejší ředitelku Alicí Knast. První výběrové řízení zrušil rezort kultury na konci července. Nepál ukončil pátrání po těch, kdo mohli ještě zůstat naživu po ničivých srpnových povodních. Zemřelo při nich nejméně 1455 lidí, dalších více než 5000 úřady dál pohřešují. Podle šéfa Národního centra pro nouzové operace Nepál zvažuje, jak správně prohlásit pohřešované osoby za mrtvé, aby jejich rodiny mohly vyřídit potřebnou administrativu. Hygienici mezi strávníky základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze evidují téměř 500 nemocných. U celkem 219 z nich laboratorní testy potvrdily salmonelózu. Informovala o tom mluvčí krajské hygienické stanice Petra Bartok. Nákaza se ve škole rozšířila potom, co zaměstnanci jídelny použili prošlá vejce. Případ prověřuje policie. V nemocnici je teď 20 lidí.
2: Sport.
5: Hokejisté Českých Budějovic hrají od 17 hodin a 30 minut doma v Tip Sport Extralize proti Kometě Brno. Přímo na stadionu je Kamil Jáša.
6: Přesně v tuto chvíli hokejisté mají za sebou první minutu zápasu. Velká šance, ale gol to není, proto je stav utkání České Budějovice Brno nerozhodný 0-0. A vracíme.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka v nájezdu z Písecké na D4 a kolony na D1 před Brnem. Na dálnici D4 ve směru ze Strakonic na Prahu pozor v nájezdové větvi z Písecké silnice 20 na exitu 85 je zabraný ten připojovací pruh, jsou tam rozházené kusy prasklé pneumatiky a hlavně tam stojí kamion, jezdí se přes šrafování. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Ostravy je stále dlouhá kolona kamionů. Od exitu 226 Vyškov západ místy roztrhaná až do zúžení u D2. Na silnici 6 z Prahy na Karlovy Vary u Žalmanova je omezení a teď je hlášená čerstvá nehoda. Převrátilo se osobní auto na bok, zatím je to bez delší kolony, opatrně dojíždějte. Na silnici 68 Třinec Čadsa zůstávají dlouhé kolony před novými omezeními u mostu u Jablunkova. Je to už z obchvatu Jablunkova, taky z druhé strany od hranice na desítky minut. V Praze obvykle odpolední kolony, hlavně kolem Blanky v Troji nebo před Mrazovkou z jižní spojky a nad to na jižní spojce směr Černý most kolona na 10-15 15 minut od magistrály k nepojízdnému vozidlu za připojení ze Spořilovské a značná potíž po vážnější nehodě dvou osobních aut přímo v křižovatce na Balabence brzdí to provoz v Sokolovské. Z centra kolony jsou z Rohanského nábřeží od Invalidovny, pokračují i dál do Libně, která je pak ucpaná směrem do Blanky i nahoru k Bulovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jihozápadě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
4: A protože je pondělí, rád bych vám připomněl, o čem je náš reportážní seriál pro tento týden. Pojmenovali jsme ho Poslední přání a máme pro vás opravdu emotivní příběhy vážně nemocných, kteří chtějí dožít doma ve známém prostředí. Jak situaci zvládají jejich rodiny a jak přesně mohou pomoct. První odvysílaný díl už je taky na webu radiožurnálu a ten druhý uslyšíte v premiéře zase zítra ráno, krátce před 9 hodinou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Ve Francii pokračují druhým týdnem studentské protesty a i dnes na několika místech země přerostly v potyčky s policií. Vážně zraněný je po výbuchu granátu 15-letý student z města Lens na severu země. Kvůli protestům středoškoláků bylo dnes úplně nebo částečně zavřeno přes 400 středních škol po celé Francii. A tak má i náš zpravodaj v Paříži Marcel Faltis o čem mluvit. Marceli, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Začněme tím, co dalšího víme o tom incidentu ve městě Lens, kde je tedy vážně zraněný jeden student.
1: U střední školy protestovalo podle úřadu asi 200 až 250 studentů, kteří podle prefekta Françoise Xaviera Loche házeli na policisty kamení nebo různou zábavní pyrotechniku. Na místě zasahovala jednotka pořádkové policie, která se snažila ten protest dostat pod kontrolu. V tu chvíli ale vybuchl granát, který studentovi podle deníku La Voix du Nord utrhl ruku. Takto moment deníku popsala spolužačka studenta a já jenom upozorním posluchače, že ta následující ukázka může být pro citlivější povahy nepříjemná.
2: Běželi za námi policisti, takže jsme se rozběhli pryč, když v tom naším směrem hodili něco kulatého. Utíkali jsme a nevěděli, co se děje, a najednou to přilítlo k mému spolužákovi. Vybuchlo to a ještě chvíli běžel, ale potom začal křičet: moje ruka, moje ruka.
1: 15-letý mladík je studentem prvního ročníku střední odborné školy. Škola zřídila krizovou linku, na kterou se můžou studenti obrátit kvůli psychologické pomoci. Zatím není jasné, kdo přesně granát hodil, ani zda vybuchl při letu, nebo jestli ho třeba student zvedl ze země. Podle serveru France Info teď situaci vyšetřuje generální inspekce kvůli možnému pochybení policie.
0: Marcelia, co čekat ve Francii dál ohledně těch středoškolských protestů? Mohly by se uklidnit nebo hrozí další eskalace?
1: Dnes sice bylo zasaženo méně škol než v pátek, takže když se koukneme čistě na ta čísla, tak to může vypadat, že protesty slábnou, ale středoškoláci na tento týden naopak vyhlásili takzvaný černý týden a počítají s každodenními blokádami. Já jsem byl třeba u jedné školy v Paříži a ne všude ty protesty jsou tak násilné, někde se sejde jenom třeba pár studentů a často protestují třeba proti věcem, které nemají se školstvím nic společného. Ale navíc je na zítřek už svolaná další celostátní mobilizace, takže se dá očekávat, že protesty budou pokračovat a místy mohou být znovu velmi vyhrocené.
0: Přes 400 škol ve Francii dnes zůstalo zavřených nebo částečně zavřených kvůli pokračujícím protestům středoškoláků. Téma, které i dál mapuje náš zpravodaj Marcel Faltis. Zatím děkujeme, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

Taky náš zpravodajský podcast Vinohradská 12 dnes patří nedožitým 90. Václava Havla, jak světového dramatika číst, jak na prvního českého prezidenta vzpomínat a co by asi tak Havel řekl na dobu, ve které teď žijeme. Zamyšlení Alice Koubové z Filozofického ústavu Akademie věd najdete v každé podcastové aplikaci právě pod hlavičkou Vinohradské 12.

0: Devátý tým tabulky proti 11. to je poslední zápas 8. kola hokejové Tipsport Extraligy. České Budějovice hostí Kometu Brno a je u toho reportérka Meliáša.
1: Do konce první třetiny, přesně 8 minut a 58 vteřin, diváci tady v Budvar aréně čekají na gól. Teď k tomu gólu neměli blízko domácí, kteří, nebo spíš byla to docela šance z pravé strany, ale branka je posunutá, proto tedy gól nepadl a bude se vazovat dokonce ve střední třetině po takové strkanici za brněnskou brankou. Výborně zatím Eugen Rabčan pochytal všechny šance a dokonce ta branka byla posunutá a musí ledař přijet a musí převrtat ještě díry v ledu tak, aby branka seděla správně zpátky. No je to 0-0, České Budějovice, Kometa Brno, 12. minuta první třetiny, domácí výborně začali, hosté potom trochu dorovnali, ne skóre, gol zatím žádný nepadl, ale obraz hry určitě a také Flek měl dobrou příležitost k tomu, aby otevřel skóre zápasu. To se zatím nestalo, České Budějovice, Kometa Brno. Je stav tohoto utkání nerozhodný 0-0, už je tedy zájem na další hra, jsou to brněnčí po pravé straně, dostávají se do útočné třetiny. Flek se dobře otočil s Kotoučem, přestože si domácí diváci, a je to slyšet, mysleli, že šlo o postavení mimo hru, tak ne, Flek to udělal výborně, nahrál Pospíšilovi, ale teď oba dva přišli, Kotouč, Flek si ho bere zpátky, nahrává před branku, tohle by mohla být šance střela, která úplně nevyšla, ale z nebezpečné pozice.
0: Tak už jen doplním, že přímou reportáž celého zápasu mezi hokejisty Českých Budějovic a Komety Brno najdete na webu Radiožurnálu Sport nebo přímo ve vysílání naší sesterské digitální stanice.

to no, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu no, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu no, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce

0: Mezi 18. a 19. hodinou vás dnes čeká první předvolební debata Českého rozhlasu a kdo by měl líp vědět, s kým a o čem si bude povídat, než moderátor Tomáš Pancíř. Tomáš, vítej.
1: Dobrý den, je to tak, ode dneška do čtvrtka nabídneme vždy po 18. hodině série předvolebních debat, ve kterých dostávají prostor zástupci všech subjektů, které kandidují do zastupitelstva hlavního města Prahy. Těch subjektů je celkem 24, proto jsme je rozdělili do 4 debat po 6 účastnicích, respektive když říkám, že my jsme je rozdělili, tak to není úplně správné, protože je rozdělila náhoda. O tom, kdo, kdy a proti komu se představí, ve které z těch debat rozhodl los za účasti notáře. V těch debatách budeme mluvit o prioritách jednotlivých subjektů, samozřejmě o tom, jak chtějí řešit nedostatek bytů nebo jaké plány mají v oblasti dopravy. Konkrétně mě bude zajímat třeba jejich představa o ceně za roční jízdenku na MHD, nebo o tom, kolik bychom měli platit, nebo obyvatelé Prahy, kolik by měli platit za parkování, nebo to, jestli chtějí pokračovat v projektu Vltavské filharmonie. Dodám, že kdo byl pozván na základě losu do první debaty, tak to jsou zástupci těchto uskupení: Spolu pro Prahu, Svobodní, Lepší život pro lidi, Spojená levice pro Prahu, Urza.cz a Rezidenti, Rebelové pro změnu Prahy.
0: A první předvolební debata Českého rozhlasu s moderátorem Tomášem Pancířem začne přesně za čtvrt hodiny.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Mrtvá z Rohanského ostrova. Byla vražda krásné podnikatelky rituální zločin? Ivan Trojan v kriminálním seriálu Vraždy v kruhu. ČT 2. Péro jako zbraň, slovo jako pochodeň, láska jako cesta. Životopisný film Havel. A ČT Art uvede dvě slavné aktovky Václava Havla v nastudování divadla na Vinohradech. Motýl na anténě a audience. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál je 18 hodin. Tady jsou naše hlavní zprávy.
3: V krušnohorské Moldavě znovu řeší předvolební příliv nových obyvatel. Podle starosty jde o účelovou turistiku. Nobelovu cenu za medicínu si letos rozdělí tři objevitelé buněčných vypínačů. Nejlepší střelec historie NHL Alexandr Ovečkin po této sezóně ukončí kariéru v zámořské soutěži. Dlouhé kolony jsou na silnici 68 před novými omezeními u mostů u Jablunkova. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Do Moldavy v Krušných horách se přihlašují další noví obyvatelé. Podle starosty Davida Leitermana z ODS jde o fiktivní trvalé pobyty s cílem ovlivnit komunální volby. Před 4 lety se z tohoto důvodu muselo hlasování v Moldavě opakovat.
5: Snad 6. období, kdy těsně před volbami se přistěhovává větší počet obyvatel do stále stejných nemovitostí.
6: Podle starosty Davida Leitermana, který opět kandiduje, to je především ubytovna v Novém Městě a bývalý hotel v Moldavě. Jejich spolumajitelkou je zastupitelka Iveta Boudyšová z SPD, současná jednička uskupení Hlas obce. Uvedla, že proti krokům starosty se bude bránit.
7: Protože si myslím, že každý občan, který má platný doklad, tak má právo volit, ať je tam den, půl dne, je tom 10.
6: Z Moldavy Jana Vitásková, Radiožurnál.
3: Vláda schválila novou koncepci státní kulturní politiky. Dokument určuje její směřování na další 3 roky a navzdory protestům kulturních organizací nahrazuje dokument prosazený předchozím kabinetem.
8: Podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy byl ale návrh neufinancovatelný. Zdůraznil, že původní dokument vznikl na konci volebního období jako seznam úkolů pro současnou vládu. V tom se má nová koncepce lišit.
9: Kulturní instituce a profesní sdružení tak ví, jaké cíle stát sleduje, jaké hodnoty považuje za důležité.
8: Na návrhu se mají podílet i profesní asociace. To zpochybňuje prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
10: Byla poškozená důvěra, že je možné jakýkoliv dialog s ministerstvem kultury vést.
8: Podle Bakuleho totiž ministerstvo v návrhu nezohlednilo připomínky kulturní obce. To skritizoval i bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS.
11: Je to pro mě projev jasné arogance Oto Klempíře a jeho neochoty bavit se s těmi, pro které má pracovat.
8: Dokument počítá s obnovou kulturního dědictví nebo zvýšení konkurenceschopnosti České audiovize. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: 40 šéfredaktorek a šéfredaktorů českých médií vyzývá politiky, aby dodržovali základní principy slušné komunikace. Text prohlášení je například na serveru iRozhlas.cz. Šéfredaktoři adresují výzvu všem, bez ohledu na funkci a politickou příslušnost.
12: Vyzývají politiky, aby stejně jako novináři nepodněcovali k násilí a žádají je, aby se toho zdrželi i na sociálních sítích. Poukazují také na to, aby se oficiální informace od úřadů dostávaly ke všem novinářům. Podle ministra pro sport a předsedy poslanců motoristů Borise Šťastného je nutné komunikovat slušně ze strany politiků i novinářů.
13: Odmítám projevy násilí na sociálních sítích nebo ve veřejném prostoru a vždy dodržuji pravidla slušné komunikace.
12: Výzvu médií podporuje předseda opoziční ODS Martin Kupka.
14: Média jsou nedílnou součástí demokratického uspořádání země.
12: 40 šéfredaktorů, kteří výzvu podepsali, je z audiovizuálních, tištěných i digitálních médií různých zaměření. Jana Čermáková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Nobelovu cenu za lékařství si letos rozdělí 3 vědci. Němci Peter Hegemann, Georg Nagel a Američan Carl Dysart vyvinuli buněčné vypínače ovládané světlem. Položili tak základy tzv. Optogenetiky.
15: Je to nástroj, který umí zapínat nebo vypínat jednotlivé buňky v mozku, vysvětlil při vyhlašování cen Abdel El Manira z Nobelova výboru pro medicínu. Vědcům tu pomáhá mapovat, jakou funkci mají jednotlivé skupiny mozkových buněk a co se stane, když přestanou fungovat správně, dodává Anna Vedelová z Nobelova výboru. Díky tomu existují myší modely pro zkoumání demence, epilepsie a dalších nemocí. Martin Serp, Radiožurnál.
3: Turecká nákladní loď se potopila v Černém moři po dronovém útoku. Je v mezinárodních vodách asi 40 kilometrů od Rumunska. Tamní úřady vyslali na záchranu námořníků dvě plavidla. 11 lidí se jim povedlo zachránit. Dva členové posádky, včetně kapitána, zemřeli.
16: Loď Rojat Mamadov plula podle rumunského serveru Digi24 z ukrajinského přístavu Izmail do italské Raveny. Rumunské úřady uvedly, že loď naložená obilím z Ukrajiny se potopila. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vezla náklad kukuřice. Z úderu Zelenský obvinil Moskvu. Na nákladní lodě v Černém moři útočí Rusko a Ukrajina vzájemně ve snaze narušit export zemědělské produkce nepřítele. Mírové řešení vývozu zemědělských produktů Rusko odmítá. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Ve Francii dnes zůstalo kvůli studentským protestům zavřených přes 400 středních škol. Některé z nich přešly na distanční výuku. V několika městech přerostly protesty v potyčky s policií. Jeden student je vážně zraněný.
17: U gymnázia ve městě Lens protestovalo zhruba 200 až 250 studentů, kteří podle prefekta Françoise Xaviera Louche házeli na policisty kameny a zábavní pyrotechniku. Při zásahu policie zranil studenta prvního ročníku střední školy granát, který mu utrhl ruku. Jeho spolužačka řekla deníku La Voix du Nord, že granát hodila policie. Co přesně se na místě stalo, vyšetřuje generální inspekce národní policie. Studenti protestují druhým týdnem proti časté rušení hodin nebo stavu školních budov. Na některých místech se k ním přidali výtržníci. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Nedožité 90. narozeniny dramatika, disidenta a prvního polistopadového prezidenta Václava Havla připomínají akce po celém Česku. Třeba v plzeňském kulturním centru Moving Station právě dostává 90 lidí prostor pro 90-vteřinový proslov. Sleduje to reportér Pavel Hala.
18: Lidé sem stále přicházejí a spontánně se přidávají se svými vzkazy. Nejde totiž o vzpomínkový večer s pár řečníky, ale zapojit se může opravdu každý. Ať už připomínkou odkazu Václava Havla, vlastní úvahou třeba o občanské společnosti, nebo klidně jen několika vteřinami ticha. Akce 90x90 rovná se 90 teď probíhá venku na ulici před vstupem do kulturního centra Moving Station. Postupně se během následujících dvou hodin účastníci přesunou do vnitřních prostor. Pavel Hala, Radiožurnál.
19: Sport. Nejlepší střelec z historie hokejové NHL Alexander Ovečkin po této sezóně ukončí kariéru v zámořské soutěži. 41-letý ruský útočník Washingtonu to oznámil spoluhráčům i fanouškům. Ovečkin hraje za Capitals celou kariéru v NHL a před touto sezónou s klubem podepsal poslední roční smlouvu. Do svého 22. ročníku vstoupil s 929 góly. Rekord Wayna Gretzkyho překonal loni v dubnu. Hokejisté Českých Budějovic hostí v Tipsport Extralize Kometu Brno. Motor v této sezóně doma ještě vždy získal alespoň bod. Brňané zase uspěli ve třech z posledních čtyř utkání. Zápas přímo na stadionu sleduje Kamil Jáša.
20: Druhá třetina začne přesně za 13 minut a 42 vteřiny. Po prvních 20 minutách České Budějovice vedou nad Brnem 2-0. Jeden gol dal Lantoši, druhý Ulesen 2-0 tedy. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Kolony na D1 před Brnem i na 68 na Jablunkovsku. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy začíná první část kolony kamionů v pravém pruhu stále za Vyškovem kolem kilometru 221. Místy je roztržená až pak do zúžení u D2. Silnice 68 mezi Třincem a Čacou zůstává ucpaná v okolí mostu u Jablunkova kvůli sérii nových omezení. Kolony směrem na Slovensko jsou už od Šelky na začátku obchvatu Jablunkova, zdržení je i přes hodinu. Směrem do Čech je to od hranice zhruba na půl hodiny. V Praze počítejte s kolonami na okruhu směrem z D1 na letiště mezi exity 15 Slochkov a 16 Barrandov. Je to na 10 až 15 minut kvůli zúžení. Před okruhem je tam plná i ulice k Barrandovu od odbočky na Holini. Na jižní spojce směr Černý most vzniká kolona za Vídeňskou kolem ucpaného nájezdu na magistrálu směr D1. Dál je to na čtvrt hodiny až k porouchanému vozidlu za nájezdem ze Spořilovské. A kolona popojíždí taky z Barrandovského mostu čtvrt hodiny před Mrazovku, do které regulují vjezd kvůli kolonám na výjezdu z Blanky. banky v Troji v okolí mostu Barikádníků. Další zelená vlna nejpozději po předvolební debatě.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci bude jasno nebo skoro jasno, postupně se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost, teploty 9 až 4 stupně, v údolích místy kolem 2 a přízemní mrazíky, na horách kolem 5 stupňů, v kotlinách výrazně méně. Zítra má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jihozápadě oblačnosti přibývat, teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A teď začíná předvolební debata s Tomášem Pancířem.
1: Hezký podvečer. Ve vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a Rádia Praha právě teď začíná první ze série 4 debat před volbami do zastupitelstva hlavního města Prahy. Do těchto debat jsme pozvali zástupce všech subjektů, které kandidují právě do pražského zastupitelstva. Těch subjektů je celkem 24, rozdělili jsme je tedy do 4 debat po 6 účastnicích. Kdo se s kým utká, ve které z nich, to určil los za účasti notáře.
4: Volby 2026, debaty lídrů.
1: A los stanovil, že dnes ve studiu S2 v budově Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech vítám dvojku na kandidátce Spolu pro Prahu, tedy ODS a TOP 09, současného náměstka pražského primátora a hudebníka Michala Hrozu. Dobrý den.
2: Vážení posluchači, dobrý večer.
1: Šestku na kandidátce Svobodných, manažera v autoprůmyslu Jana Dočekala. Dobrý den.
22: Hezký večer vám i posluchačům.
1: Lídra kandidátky Spojená levice pro Prahu KSČM ČSSD KSČ, vědecko-výzkumného pracovníka Petra Vlčka. Dobrý den.
23: Dobrý den, díky za pozvání.
1: A také dvojku kandidátky Rezidenti Rebelové pro změnu Prahy, zakladatele strany Rebelové Miloslava Zjentka. Dobrý den.
24: Dobré odpoledne.
1: Měli tu být s námi ještě zástupci dvou uskupení, Lepší život pro lidi a Urza.cz, ti ale možnosti zúčastnit se předvolební debaty Českého rozhlasu nevyužili. Abychom zachovali stopážově rovné podmínky pro všechny, tak v případě, že v některé debatě je účastníků méně, její délku adekvátně zkracujeme, to je tedy případ dnešní debaty. Na úvod položím vám všem stejnou otázku, poprosím pokud možno o stručné odpovědi. Co jsou podle vás tři věci, které Praha a Pražané od vás, tedy politiků, nejvíc potřebují? A vezměme to v tom pořadí, jak jste byli nalosováni do dnešní debaty. Začíná tedy Spolu pro Prahu Michal Hroza.
2: Dobrý večer ještě jednou. Pokud to mají být tři věci, tak určitě je to urychlení bytové výstavby v Praze, dokonce bych řekl zdvojnásobení toho počtu. Pak další věcí jsou určitě strategické dopravní stavby, reforma parkování v Praze a koordinace. A koordinace a pak udržet Prahu mezi těmi nejbezpečnějšími městy v Evropě.
1: Stejná otázka pro Jana Dočekala ze Svobodných.
25: Já se domnívám, že budeme mluvit téměř stejně. Z mého pohledu jednoznačně doprava, potom nedostupnost bydlení, které je nutné okamžitě řešit, a potom zanedbaná údržba infrastruktury Prahy, ať už to jsou mosty, ať už to jsou stadiony na Strahově a tak dále. Děkuji.
1: Stejná otázka pro lídra Spojené levice pro Prahu Petra Vlčka.
23: Tak je to pro nás dostupné bydlení. My chceme, aby město bylo aktivním developerem, aby městské bydlení bylo za neziskové nájemné. Potom chceme důstojné mzdy v městských firmách a za třetí zlepšení dopravní situace v Praze.
1: Tak do čtvrtice stejná otázka na úvod. Miloslav Zjentek, Rezidenti Rebelové.
24: Tak my jako spolek Rezidenti Rebelové pro změnu Prahy chceme hlavně dostupnější bydlení, funkční dopravu a transparentní hospodaření Prahy.
1: Tak děkuji za stručnost. Pokud takhle vydržíme, tak se toho od vás posluchači dozvědí víc, než jsme možná čekali. Díky, prosím, vydržte v tom. Shodli jste se v podstatě většinově, že největším problémem je bydlení. Bylo to třikrát na prvním místě, jednou na druhém místě. Pojďme tedy začít detailněji právě bydlením. Když jsem se díval do vašich volebních programů, tak Spolu pro Prahu v kampani prezentuje časový plán, co kdy uděláte. V sekci do měsíce máte bod na startování výstavby, kde se píše, že výstavba bytů je vaší absolutní prioritou, že do měsíce chcete zjednodušit veškeré povolovací procesy, na které má město vliv. Které procesy to jsou? Co během měsíce můžete zjednodušit tak, že tu nastartuje výstavbu bytů?
2: Tak já jsem přesvědčen o tom, že v Praze je potřeba, dnes dokončujeme asi 5000 bytů v průměru ročně. Je potřeba tohle množství zdvojnásobit, protože z té krize bydlení tak se můžeme jedině prostavět. Určitě bych se nespoléhal pouze na městského developera.
1: Pardon, rozumím tomu všemu, ale k té mé otázce, které povolovací procesy jsou takovým limitem v tuto chvíli a dají se během měsíce změnit tak, aby se stavilo dvakrát víc?
2: My věříme tomu a taky je to vidět, že mezi jednotlivými městskými částmi jsou velké rozdíly. Je určitě možné, aby jsme se snažili posílit stavební úřady, aby zkrátka tam byli kompetentní lidé, kteří budou schopni rozhodovat rychle. Myslím si, že pro budoucnost je možné i použít umělou inteligenci, tak aby jsme jako tam, kde jsou to automatizované procesy, tak aby jsme se jimi nezdržovali, aby nebyli blokováni ty kompetentní úředníci. A myslíme si, že samozřejmě víme, že tahle věc je výrazným způsobem ovlivňována podobou stavebního zákona. To si nebudeme nalhávat, že tak není. Teď byla schválena novela tohoto zákona a myslíme si, že určitě i Praha může samozřejmě jako a dělá to prostřednictvím své prostřednictvím PDSky přispět k tomu, aby byly jako připravovány v těch brownfieldech prostory pro to, aby se tam dalo rychleji stavět. Praha může určitě nalézt ta místa, kde je možné stavět, připravit to ve spolupráci s tím soukromým sektorem, který je skutečně to umí, protože to dělá pro svůj zisk, tak je možné ve spolupráci s ním dosáhnout větší rychlosti té výstavby bytů. Ale myslím si, že je potřeba opravdu, aby na tom se podílely všechny jako jednotlivé části, to znamená věřím tomu, že je potřeba lépe spolupracovat se soukromým sektorem, se stavebníky, že je potřeba mít toho městského developera, který bude stavět městské byty. A myslím si, že bude dobře v budoucnu pracovat i s tou tradicí družstevní výstavby bytů, která tady za první republiky byla velmi úspěšná.
1: Já možná pro některé posluchače přiložím PDSK, je Pražská developerská společnost, alespoň předpokládám. To byl tedy kandidát Spolu pro Prahu Michal Hroza. Svobodní ve svém programu píší, že urychlí výstavbu na brownfieldech. Znamená to, že spoléháte, že bytovou krizi vyřeší developeři, kteří právě budou stavět na brownfieldech, nebo chcete spoléhat i na to, že město bude stavět své byty?
25: Tak já především řeknu, že během jednoho měsíce, jak tady zaznělo před malou chvilkou, nevyřeší nikdo nic. Ani kdyby nabral dalších 20 úředníků nebo 50 nebo zaváděl umělou inteligenci. Zpátky k vašemu dotazu těch problémů, které brzdí výstavbu v Praze, je celá řada. Jednak to je nepružný územní plán, jakákoliv změna je běh na dlouhou trať. Povolování stavebního řízení, kdy trvá řádově 10 let, nenapomohlo tomu ani, nebo zrychleně nenapomohla ani novela stavebního zákona, kterou taky zmiňoval můj předřečník.
1: Pardon, já vám do toho skočím, když tohle vyjmenováváte, to ale nejsou věci, které by se daly změnit z vedení Prahy.
25: Nejsou. Z vedení Prahy těch možností až tak moc není v tuhletu chvíli. Jsou to v zásadě dvě věci. Jednak svěřit výstavbu jednak soukromým developerským firmám a druhá věc je přestat developery vydírat. Protože v okamžiku, když developerovi řekneme, že postaví, já nevím, teď konstřelím od boku, 200-300 bytů, ale k tomu musí udělat školku, opravit park a udělat příjezdové silnice a kdo ví, co ještě, tak samozřejmě ty náklady rozpočítá do těch jednotlivých bytů. Ale tohleto je starost městské části, aby se o tohleto postarala. Na to mají rozpočtového určení daní peníze ty městské části a to je jejich úkol. Když to necháme dělat toho developera, zákonitě tím zpomalujeme ty výstavby a zdražujeme bytový fond.
1: To znamená, že když ve vašem programu píšete, že nové bydlení musí vznikat společně se školami, dopravou a dalšími službami, tak tím myslíte, že tohle mají dělat městské části?
25: Ano, ale odděleně.
1: A co má být dřív?
25: Musí to fungovat vzájemně. Tam musí být koordinace. Jo, nejde postavit jednu věc a koukat, že tam nemáme silnici. Pak se dostaneme do situace, jako je Úříněmec, kde nám vyrostly bytové jednotky, ale zahltilo to místní dopravu.
1: Tolik tedy Svobodní Jan Dočekal. Spojená levice pro Prahu v programu píše, že město bude aktivním developerem, nejen regulátorem. Má tedy město konkurovat soukromým developerům?
23: Tak ne, že město má konkurovat soukromým developerům, to má být hlavní vlastně ten, kdo staví v Praze, protože pokud bude stavět město, tak potom ty byty také bude moct za neziskové nájemné pronajímat těm, které město potřebuje, jako jsou zaměstnanci městských firem a příspěvkových organizací města. Já bych tady v té souvislosti chtěl zmínit jedno číslo. Ve vašem dokonce, myslím, rádiu jsem slyšel rozhovor s jedním nejmenovaným developerem, velice významným, a ten zmínil, že to, co oni postaví, tak 50% z toho objemu jsou investiční byty, to znamená spekulace. To je první moment. Druhý moment, který on zmínil, tak oni vlastně se jistí, ti soukromí developeři, a nespoléhají samozřejmě jenom na to bydlení, ale vlastně v tom prostoru, kde staví, tak staví i kanceláře. Takže my jako Spojená levice pro Prahu tvrdíme a jsme přesvědčeni, že stavět má hlavně město. A co se týká...
1: Tak hlavně město, to znamená, město má stavět víc než soukromí developeři?
23: To je jako komplikovaný, ale já chci říct, že má stavit městské byty a ty pak může používat vlastně pro účely, aby je mohlo pronajímat profesím, které potřebuje. Ale také třeba seniorům a těm, kteří prostě nedosáhnou na ten komerční nájem.
1: Když říkáte, že je to složitější, v čem je to složitější říct si, kdo má stavět víc?
23: Je to složité například v tom, že město zaspalo některé příležitosti, jak se dostat k velkým vlastně pozemkům. V roce 2025 Praha mohla koupit, myslím, že za 10 miliard mohla koupit pozemky v Bubnech. Neudělala to a tam teďka bude vlastně obrovská developerská příležitost.
1: Což bychom se dostávali dál. Ještě jedna věc, která mě zaujala ve vašem programu. Spojená levice pro Prahu v programu slibuje zavedení poplatku za prázdné byty. Jak ty poplatky by měly být vysoké a jak chcete kontrolovat, který byt je prázdný?
23: Tak měli jsme na mysli byty, které jsou dlouhodobě prázdné. Na západě to funguje v některých městech. Ta procenta, která, nebo tu sumu, kterou vy asi chcete slyšet, tak já přesně neřeknu, ale byly to...
1: Proč ji neřeknete?
23: Já to řeknu trošku zprostředkovaně. Byla to vysoká procenta z ceny té nemovitosti. Takže bavíme se o... Dlouhodobě.
1: A vysoká procenta to jsou?
23: Desítky procent.
1: Desítky procent ceny nemovitosti.
23: U dlouhodobě.
1: Jako jednorázový poplatek, nebo to by se platilo každý rok?
23: To by se platilo, to si nejsem úplně jistý, já myslím, že by se to platilo pořád. Do té doby, než by se ten byt uvolnil.
1: Říká lídr Spojené levice pro Prahu Petr Vlček. Rezidenti Rebelové pro změnu Prahy mají v programu bod Máme právo na dostupné bydlení. Kdo je to my? To jsou stávající obyvatelé Prahy nebo ti naši posluchači, kteří by se do Prahy chtěli přistěhovat? Nebo kdo je to my?
24: No, především to jsou děti rodičů, kteří byli teďka v Praze. A
1: pardon, pro které ty děti bydlí s rodiči, ne zatím?
24: Dobře, ale děti jednou vyrostou, jdou na vysokou školu a poté chtějí někde bydlet a nemají kde. A jediný, co mi zbývá, bydlet u rodičů třeba v malém bytě, anebo se přestěhovat mimo Prahu. A já si myslím, že to je přesně ten důvod, proč všichni tě dostupní bydlení, protože ty děti nemají kde bydlet, nebo i kdokoliv jede do Prahy, jako není kde bydlet.
1: Takže tím my myslíte děti současných obyvatel Prahy?
24: Ano. Nebo.
1: A ti mají
24: nebo
1: lidi, na bydlení, nebo... na dostupné bydlení a ostatní ne?
24: Naši voliči jsou Pražané. A jestli hovoříme o tom, že chceme dostupnější bydlení, tak hlavně pro Pražany, ti, co tady bydlí a nemá kde bydlet nebo platí extrémní nájem.
1: Co je to dostupné bydlení? Jak vysoký nájem je dostupný?
24: Dostupné bydlení by mělo být v porovnání s ostatními velkými městy v Evropě srovnatelné. Ne, je na tom metodika, kdy se

0: toho bytu?
1: K bydlení ještě jedna věc, otázka pro vás, pro všechny, protože v některých programech se to objevuje, a sice omezování nebo regulace krátkodobých pronájmů pro turisty typu Airbnb. Jenom stručně, vy jste pro takovou regulaci?
0: Ano, máme to v programu.
1: Spojená levice pro Prahu?
2: Rozhodně ano, pro přísnou regulaci.
1: Svobodní?
3: Minimální regulace, pouze zajistit, ať to neznarušuje běžný chod těch domů, například luk a tak dále.
1: Spolu pro Prahu?
4: Jsme pro regulaci, vlastně přísné dodržování stávajících předpisů, protože problémem u toho Airbnb zkrátka jsou celé domy, kde už nejsou jiné byty, a ty vlastně se, přestože jsou to hotelové domy, tak nemusí respektovat pravidla a křiví to trh.
1: Posloucháte předvolební debatu Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a Rádia Praha před volbami do pražského zastupitelstva. Našimi dnešními hosty jsou Michal Hroza ze Spolu pro Prahu, Jan Dočekal ze Svobodných, Petr Vlček, Spojená levice pro Prahu, Miloslav Zientek, rezidenti Rebelové pro změnu Prahy. Měli tu s námi být i zástupci uskupení Lepší život pro lidi a Urza.cz, ti ale pozvání Českého rozhlasu nevyužili.
5: Volby 2026. Debaty lídrů.
1: Součástí našich předvolebních debat před volbami do pražského zastupitelstva je a bude také stručný dotazník. Položím vám všem stejných 5 otázek a poprosím opravdu o krátké, maximálně jednověté odpovědi. Roční lítačka, tedy jízdenka na MHD, stojí aktuálně v Praze 3650 korun. Nechali byste tuhle cenu nebo ji chcete změnit, případně na jakou výši, kolik by měla stát tato lítačka? Rezidenti Rebelové pro změnu Prahy.
0: My chceme, aby Pražané dostávali 4 jízdenky denně zdarma.
1: Takže cenu lítačky byste neřešili?
0: Cena lítačky by byla pro nerezidenty, kteří dojíždějí do Prahy.
1: Spojená levice pro Prahu?
2: Určitě nezdražovat a chceme připravit městskou hromadnou dopravu v Praze pro jako bezplatnou.
1: Svobodní?
3: Já mám trochu schizofrenní postoj k tomuhle tomu, protože na jednu stranu by ta cena měla odrážet reálné náklady, co by znamenalo zdražení. Na druhou stranu máme totálně ucpané centrum, takže snaha by měla být přesunout lidi spíše do té městské hromadné. Takže zdarma. Kloním se k té variantě zdarma.
1: Spolu pro Prahu?
4: Nemůžeme podle mého soudu chtít nejlepší veřejnou dopravu na světě a zároveň za ní platit jako v Hradci. Takže myslím, že bychom se měli vrátit k té původní ceně před populistickým rozhodnutím 4750 a pak valorizovat tu cenu na základě inflace.
1: Tak, podobná otázka k parkování. Základní roční parkovací karta pro obyvatele Prahy stojí 1200 korun na první, 7000 korun na druhé auto. Kolik by to mělo být podle vás svobodní?
3: Rozhodně nula. Tím, že si koupíte parkovací stání, tak vám to negarantuje to místo. Je to akorát další tahání peněz z kapes.
1: Takže na první i druhé auto nula.
3: Tak.
1: Rezidenti Rebelové pro změnu Prahy?
0: Určitě by to mělo být víc. Minimálně pro druhé auto. A řekl bych třeba pro první auto 2000, pro druhé auto třeba 15 000.
1: Spolu pro Prahu?
4: My nechceme tu stávající cenu měnit pro rezidenty.
1: Takže zůstala by Spojená levice pro Prahu?
2: Nezdražovat.
1: Ani nezlevňovat?
2: Nechat na současné výši.
1: Otázka třetí. Kolik vlastních nájemních bytů a v jakém čase by měla Praha postavit? A předesílám, že nula je samozřejmě také odpověď, abyste nás nepodezírali, že chceme podsouvat, že Praha rozhodně má stavět své byty. To je samozřejmě na vás. Tentokrát začneme Spojenou levicí pro Prahu.
2: V současné situaci je přibližně 700 bytů za volební období.
1: Spolu pro Prahu?
4: Tak docela nedávno zastupitelstvo stávající odhlasovalo, že by Praha měla získávat ročně asi 500 bytů. Takže já si myslím, že jako člověk, který pro to hlasoval, tak odpovědí je těch 500 bytů ročně.
1: Rezidenti Rebelové pro změnu Prahy?
0: Já si myslím, že by se měl postavit určitě víc bytů než za posledních 8 let.
1: Takže kolik?
0: Takže myslím, že víc než nula. A takže ideální bylo 1000 bytů ročně, ale samozřejmě, jestli se postaví jeden byt do konce tohohle volebního období, tak to bude velký úspěch.
1: Svobodní?
3: Město není developer. Město nemá stavět byty. Nemá na to kapacity lidské, nemá na to zkušenosti a tak dále. Město má udělat podmínky takové, aby developeři stavěli rádi, rychle a levně.
1: Tak už se nám trošku protahují ty odpovědi, poprosím opět o větší stručnost. Otázka čtvrtá, o kolik míst chcete během příštího volebního období rozšířit kapacity veřejných gymnázií v Praze? Opět i nula může být odpověď. Spolu pro Prahu?
4: Tak v tomto volebním

0: období se to podařilo navýšit o 2500 na těch veřejných školách, na těch soukromých dokonce o 10 000, což je
1: tam
0: výrazně...
1: Tam se na veřejné a v příštím volebním období.
0: Na veřejných to bylo o 2500
1: míst. Já se ptám na příští volební období.
0: A v příštím volebním období já si myslím, že to musíme určitě zrychlit proti tomu stávajícímu stavu, ten nárůst té kapacity.
1: Svobodní?
2: Vzhledem ke klesající porodnosti se domnívám, že současné kapacity jsou dostačující.
1: Rezidenti Rebelové pro změnu Prahy?
3: Myslím, že už je o 10% by se mohli zvýšit, protože záleží na demografii. Sice je malá porodnost, ale děti, které půjdou teďka do gymnázií.
1: Takže o 10% byste navýšil kapacity veřejných gymnázií. Spojená levice pro Prahu?
4: Tak tady v té otázce jsme pro spolupráci se Středočeským krajem, aby se také podíleli na těch kapacitách. A případně, pokud by to nešlo, tak zavedení spádovosti.
1: Poslední, pátá otázka. Podporujete projekt Vltavské filharmonie, nebo by Praha měla své peníze investovat spíš do jiných priorit? Rezidenti Rebelové pro změnu Prahy.
3: Tak ano, projekt filharmonie je docela krásný, takže my určitě jsme pro, ale chceme vidět, kdo to přesně bude platit, jaká bude konečná cena a jaký bude finální termín
1: dostavení. Pokud by to platila Praha?
3: Pokud by to platila Praha celý, tak určitě ne. Ale zároveň ještě chceme, aby ten projekt byl multifunkční.
1: Tak spojená levice pro Prahu, Vltavská filharmonie?
4: Tak my si myslíme, že ten projekt je na špatném místě, je drahý a dokud nejsou hotovy takové infrastrukturní stavby, jako je oprava Libeňského hlávku a mostu, tak jsme proti stavbě Vltavské filharmonie.
1: Svobodní?
2: Mně se to osobně ten projekt líbí, chápu, že by to mohla být ikonická budova nebo něco jako je opera v Sydney, nicméně myslím si, že Praha má těch ikonických staveb více než dost a domníváme se, že ty peníze by šly použít úplně někde jinde a navíc nevěřím tomu, že se vejdeme do stávajícího rozpočtu, minimálně se zdvojnásobí.
1: Spolu pro Prahu?
0: My určitě ten projekt podporujeme. Praha si takový kulturní stánek zaslouží. Zároveň ten projekt musí být dobře řízen a nemůže to určitě být na úkor některých strategických infrastrukturních staveb.
1: To bylo tedy 5 stejných otázek, které položíme v každé debatě, tak aby si naši posluchači mohli udělat názor, jak se na to díváte. Vrátím se k úvodu, jako druhé téma, které tady zaznívalo nejčastěji v tom, co Praha a Pražané potřebují, byla doprava. Opět výjdu z vašich předvolebních programů. Rezidenti Rebelové pro změnu Prahy mají v prioritách, a vy už jste se o tom zmínil, 4 jízdy denně MHD pro Pražany zdarma. Proč právě 4 jízdy? Nebylo by jednodušší dávat zadarmo celou lítačku?
3: Nebylo. 4 jízdy vychází z toho, že lidi se potřebují dostat do práce. Občas tomu potřebují 2 jízdy, by potřebovali 2 jízdenky teoreticky, anebo můžou jít do práce.
1: Tady máme přestupní, takže to stihnou.
3: My v našem programu jsou 60-minutový jízdy, ne 90-minutový, ale ty 4 jízdy mi přijde, že když se večer chtějí rozhodnout ještě do centra Prahy za kulturou, tak se můžou vrátit zpátky a mají to stále zdarma. Pokud by chtěli víc, tak z lítačky se může odečíst nějaký kredit. Ty 4 jízdy jsou proto, aby se takováhle věc nedala zneužívat. Aby někdo prostě nemohl jezdit tam a zpátky zdarma, protože je Pražan.
1: Vy na webu také píšete, že ty dodatečné náklady na jízdné zdarma byste kompenzovali mimo jiné tím, že ubytovací zařízení zajistí každému turistovi 24-hodinovou jízdenku na pražskou veřejnou dopravu za každou noc pobytu. Tím návštěvníci přispějí na celý systém. To by musel platit ten hotel nebo pronajímatel bytu, nebo by si to musel zaplatit ten turista, nebo jak si to představujete?
3: Stejně jako místní poplatek. Bylo by to v ceně toho ubytování od toho poskytovat ubytování. To znamená, že když si vezmeme, že hotel může stát dneska nějaký 100 euro nebo 2500 korun, tak myslím si, že 180 korun jako denní příspěvek na jednodenní jízdenku není tak moc. A myslím, že by to mohlo být zahrnuto v ceně toho hotelu.
1: Samozřejmě doprava to není jenom veřejná doprava. Vy se věnujete i automobilům. Píšete, že každý máme právo dojet domů a zaparkovat s tím, že dodáváte, že chcete víc parkovacích kapacit. O kolik? A jak si to představujete, aby každý měl místo u svého domu, aby tam mohl zaparkovat?
3: Musí se na to chytře. Proto jsem zmínil, že ten poplatek za parkování auta pro první auto by se po něco zvýšil a za druhé by se jako zvýšil poměrně hodně. Těch aut je prostě hodně a my můžeme zvýšit ty kapacity třeba, já nevím, o 5%. Ale my spíš potřebujeme, aby ty lidi opravdu s tím místem šetřili. Aby
1: to znamená, cesta je zvyšovat cenu tak, aby si rozmysleli lidé, kde jestli to auto budou mít blízko svého domu.
3: Kde nejsou místa, tam nastupuje přísnější regulace.
1: Spojená levice pro Prahu slibuje v programu výhledově bezplatný provoz MHD. Co znamená výhledově?
4: Tak je potřeba na to nějakým způsobem najet postupně. Jde o to, že ty prostředky nalézt lze, tak aby ta městská hromadná doprava mohla být...
1: Na úkor čeho?
4: Tak na úkor čeho? Bylo by to otázka například toho, že nám z České republiky odtéká 300 miliard ročně na dividendách. Takže,
1: jak byste tohle změnil z pozice primátora hlavního města Prahy?
4: Je možné nějakým způsobem se snažit o změnu legislativy tak, aby například ty dividendy byly zdaněný, pak by se samozřejmě dostávalo i víc na větší finance by přitékaly i do městské kasy.
1: Ještě k těm penězům. Vy nejenom, že chcete dopravu výhledově zlevnit, ale také slibujete víc spojů, modernější vozy, rozšíření nočních linek, dokončení metra D z Pankráce přes náměstí Míru, hlavní nádraží do Vysočan, ještě prodloužení trasy A metra na letiště, také nové tramvajové tratě. To všechno máte v programu pro příští volební období. Opravdu na to Praha bude mít?
4: Tak Praha má v současné době nějakých 200 miliard na svých účtech, takže ty peníze určitě jsou a jsou to věci, hodně tam bylo vlastně zmíněno z městské hromadné dopravy, na kterou my bychom kladli důraz a myslíme si také, že by to uvolnilo vlastně i té potom automobilové dopravě, která dneska je prostě tím Praha přetížená.
1: I na automobilovou dopravu se vás zeptám, vy slibujete mýto zavést do centra, ale po dokončení dálničního a městského okruhu. Znamená to tedy, že s tím nepočítáte v tom příštím volebním období?
4: To by nemohlo být v tom příštím volebním období, protože to určitě tady ty okruhy hotové nebudou, ale k tomu se možná ještě dostaneme.
1: Svobodní k dopravě píší, že dokončí okruhy metro D a spojení na letiště, okruh kolem Prahy a železnici na letiště a do Kladna, ale financuje zatím stát. To tedy chcete změnit, nebo si myslíte, že z pohledu nebo z pozice vedení Prahy byste stát donutili, aby to bylo rychlejší?
2: Zcela určitě by stát měl se spolupodílet na financování těchto staveb, protože například letiště prostě je spojnice celé republiky se světem. Jo, není to věc vyloženě lokální pro Prahu.
1: To znamená, že na to si myslíte, že stát uslyší a tím pádem stát za vás splní to, co vy slibujete v programu?
2: To financování určitě více zdrojové, jednak teda ze zdrojů magistrátu a určitě se snažit nějaké peníze získat ze státního rozpočtu.
1: I vy se věnujete v programu parkování, chcete rozšířit parkoviště Park and Ride, také efektivněji využívat stávající parkovací místa. Co to znamená efektivněji je využívat?
2: Efektivněji znamená, že místo toho, že někde postavím parkovací dům, kde mi jedno parkovací místo vyjde nákladově na 100 tisíce, tak vedle toho máme plochy, kde stačí v podstatě dát zámkovou zatravněnou dlažbu a to parkovací místo, byť třeba by fungovalo rok, dva, než se tam na té průlce něco udělá, tak nějakým způsobem by mohlo fungovat právě na parkování. Je to daleko levnější, rychlejší a dá se to zrealizovat během krátké doby.
1: Ve vašem programu mě zaujalo ještě to, že odmítnete zbytečné zákazy zužování ulic a opatření, která bez přínosu vytváří kolony. Máte na mysli nějaké konkrétní opatření, které byste zrušili? Nějaké konkrétní místo?
2: Ne, jedná se spíš o obecný pohled, protože jsem si všiml, že spousta radních pro dopravu na různých Prahách v podstatě umí akorát sázet balisety, sloupky, pak si udělají u toho selfiečko na Facebook a plácají se po ramenech, jak udělali, regulovali dopravu, jo. Takže mor ve
1: smyslu... To znamená, že byste to řešili do budoucna, ale že byste teď něco, co funguje, třeba sloupky, třeba některé semafory, třeba některé přechody, že byste to rušili, tak s tím nepočítáte?
2: S tím počítáme. Úplně krásný příklad je Kaufland na Vypichu, který má otevřeno do 10 a naproti němu je semafor, který funguje 24 hodin denně i v noci, když Kaufland je zavřený. Naprosto zbytečná věc. A takovýhle detailů právě jsou desítky.
1: Spolu pro Prahu, pokud jde o dopravu, ve svých 10 prioritách hned v bodu 1 slibuje, že okamžitě po vzniku nové koalice začne pracovat na novém systému koordinace uzavírek, který bude pracovat s modelovacími nástroji a umělou inteligenci, s tím, že pokud by nějaká uzavírka měla narušit objízdné trasy jiné, tak prostě bude muset počkat, to cituji, z těch 10 bodů, které dáváte i Praženům do schránky. Může si podle vás Praha dovolit odsouvat opravy silnic?
0: Takhle, já první, co chci říct, je, že v tomto já ve své gesci jsem už ten jednotný systém těch GISových aplikací zavedl v tomto volebním období.
1: To znamená, že vy slibujete, že uděláte něco, co už je hotové?
0: Ne. Tam, kde se to týká pražských vodovodů a kanalizací, pražské vodohospodářské společnosti, technologie hlavního města Prahy, kolektorů, tak už dnes máme vyvinutou aplikaci, ve které dopředu víme, co je plánováno za opravy, jaký to bude rozsah, a je to přístupné všem starostům v Praze, tak, aby mohli ty své opravy koordinovat s námi. Tohle je potřeba udělat pro všechny pražské firmy, protože bohužel v tom stávajícím volebním období jsme byli Zdeňkem Hřibem odmítnuti, aby se připojil firmy v jeho gesci k této věci. A je to potřeba, aby to bylo pro všechny firmy, aby jsme skutečně jako koordinovali na nějaké vyšší úrovni jako pražské opravy a nezabírali tím zbytečně čas lidem pak v kolonách.
1: V programu Spolu pro Prahu slibujete také reformu parkovacího systému. Píšete, že zónám placeného stání chcete vrátit zpátky jejich účel, tedy ochranu rezidentů. Jak tohle chcete docílit?
0: Tak největší samozřejmě problém jako pražského parkování spočívá v tom, že v průměrném pracovním dni do Prahy přijíždí 250 tisíc vozidel mimo pražských. A to prostě není únosné a nikdy nebudeme moci zvládnout jako zlepšit parkování v Praze, pokud se s tímhle nepopasujeme. Je to nezbytná věc.
1: Bude jak potřeba, se s tím popasujete?
0: Bude potřeba
1: zakážete
0: určitě,
1: vjezd mimo pražských
0: vozů? Bude potřeba zpřísnit parkování mimo pražských v těch zónách a zároveň zavést nějaké dynamické ceny toho parkování.
1: Prostě pardon, to tam, znamená, kde, že v barevných tam, parkovacích zónách v Praze budou smět parkovat jenom řidiči, kteří mají trvalé bydliště.
0: To neříkám, ale tak určitě bude třeba zpřísnit ty podmínky pro ty mimopražské, protože ty zóny parkovacího stání vznikly proto, aby na nich mohli parkovat pražští rezidenti, nikoli proto, aby byly využívány pro mimopražské řidiče.
1: Ale jak to uděláte konkrétně, tedy nevíte?
0: Víme.
1: Jak to uděláte? Jakým způsobem
0: tak to
1: omezíte?
0: To zpřísnění jako znamená samozřejmě v důsledku jako omezení parkování mimopražských v těch zónách, nikoli samozřejmě zákaz, ale omezení proti současnosti a samozřejmě taky zdražení toho parkování pro ty mimopražské řidiče. Prostě proto, aby jsme získali prostor pro pražské rezidenty na těch parkovacích místech.
1: Zbývají nám poslední 3 minuty dnešní debaty. Z posledních volebních období máme v Praze zkušenost, že nemusí být jednoduché po volbách sestavit koalici. Pokud uspějete, víte už teď, že s některými stranami nebo hnutími nebo koalicemi byste za žádných okolností do koalice nešli Spolu pro Prahu?
0: Tak já si neumím představit, že bychom spolupracovali s SPD. Teď po těch vyjádřeních paní ministryně Šilové o tom, že chce zrekvírovat Praze její prostředky, které má vyhrazeny na ty důležité strategické investice, si těžko umím představit koalici s ANEM. A popravdě asi přiléhavé bylo vyjádření našeho lídra Tomáše Portlíka, že s Piráty bychom si od sebe potřebovali odpočinout.
1: Těžko umím představit, znamená, že vylučujete koalici s ANO?
0: Těžko si umím představit, že jako pokud chce brát paní ministryně Schillerová Praze peníze, které jsou určeny na konkrétní investice. Tady, když mluvil kolega o tom, že máme na účtech 200 miliard, tak jenom připomínám, že jenom ty dvě zásadní akce, dostavba metra D a městský okruh, tak v součtu bude stát 230 miliard. To znamená, není pravda, že Praha má nějaké zbytné volné peníze.
1: Bohužel opravdu ten čas je omezený. Zpátky k té původní otázce, kým za žádných okolností by do koalice nešli svobodní?
2: Určitě se stranami, které se snaží více omezovat svobodu lidí a tahat jim víc peněz z kapes. Dále pochopitelně asi pro nás není vhodný partner strany na levé straně spektra typu KSČM a pardon, kolegové po mé levé straně a pravděpodobně Piráti a jejich klony typu Praha sobě.
1: Stejná otázka spojená levice pro Prahu. S kým za žádných okolností byste nešli v Praze do koalice?
4: Tak my jsme připraveni spolupracovat s každým, kdo by byl ochoten podpořit náš program, naše priority, to znamená dostupné bydlení, důstojné mzdy v městských firmách, lepší dopravní situace.
1: Tak jak sledujete programy ostatních, tak to splňují všichni? Nebo už teď víte, že někdo rozhodně ne?
4: Tak nám jde o náš program. To znamená, my bychom prosazovali naše priority a s tím, kdo by byl ochoten je podpořit,
1: tak může být
4: s kýmkoliv bychom to samozřejmě chtěli prosazovat.
1: Rezidenti Rebelové pro změnu Prahy?
3: Určitě bychom nechtěli do koalice s ultra pravicovými nacionalistickými stranami a ultra levicovými stranami.
1: Taková byla první předvolební debata před volbami do zastupitelstva hlavního města Prahy, kterou vysílal Radiožurnál Český rozhlas Plus a Rádio Praha. Našimi dnešními hosty byli Michal Hroza ze Spolu pro Prahu. Díky, nashledanou.
0: Velice děkuji za pozvání.
1: Jan Dočekal ze Svobodných.
2: Děkuji za pozvání, hezký večer.
1: Petr Vlček, Spojená levice pro Prahu.
4: Díky, nashledanou.
1: A také Miloslav Zjentek, rezidenti Rebelové pro změnu Prahy.
3: Naschledanou a hezký večer.
1: Dodám, že spolu s námi tady měli být i zástupci Urza.cz a Lepší život pro lidi, ti ale pozvání nevyužili. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.

0: Skončila tedy první předvolební debata Českého rozhlasu, ty zbývající uslyšíte ještě v dalších třech dnech ve stejném čase, tedy mezi 18. a 19. hodinou. Teď ale před dalšími zprávami Radiožurnálu stihneme ještě hokej, přesněji dohrávku 8. kola Tipsport Extraligy.
1: Tipsport Extraliga na Radiožurnálu.
0: Je to utkání, ve kterém České Budějovice přivítali brněnskou Kometu a taky je to utkání, které sleduje náš reportér Kamil Jáša.
2: 5 minut do konce druhé třetiny, České Budějovice Kometa Brno 3-0, českobudějovičtí zatím vedou docela výrazně, na střeli je to ale 20-20 a teď chtěl muž s číslem 20 na zádech, to je Hynek z Ohorna, přidat 21, jenomže Vráblík mu tam sál do toho kotouče a proto nepřišla rána vůbec žádná. 4,5 minuty do konce druhé třetiny, Budějovičtí se dostávají do příležitosti, backendové zakončení. Gol to není, ale dobrá příležitost, ano, a skoro okolností to byl muž také s 20 na dresu, tentokrát českobudějovickou útočník Toman, který měl dobrou příležitost, zkusil překvapivě backendem zakončit. V brance je Steska, který nahradil brněnské brance Eugena Rabčana, ale teď je přerušená hra. České Budějovice vedou nad Kometou Brno 3-0, 4,5 minuty. Před koncem druhé třetiny brankář Strmeň, který je v brance od začátku tohoto zápasu, tak podává zatím naprosto spolehlivý, dobrý výkon a budějovičtí také proto vedou o 3 góly v hazování v útočné třetině Brna. Tohle to by mohlo přijít zakončení, ano, rána, která ale byla sražena, a Beránek, budějovický hráč, si připíše do statistik takový skok za kotoučem, sražený, dobrý blok, přestože ještě zdvihá levou nohu, asi ho trefil.
0: Poslouchejte přímo reportáž Kamila Jáši z celého utkání mezi Českými Budějovicemi a Kometou Brno, třeba na digitálním Radiožurnálu Sport. Tady na Radiožurnálu za 10 minut další zprávy.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Co když zjistíte, že život, který jste si vysnili, vypadá ve skutečnosti úplně jinak? David Ondříček se svým novým filmem vrací do současné Prahy a ke kořenům své tvorby. V komedii Kluci to vidí jinak než holky sleduje 7 lidí, kteří hledají lásku, směr i odvahu něco ve svém životě změnit. Proč měl potřebu vrátit se k příběhům lidí kolem sebe? A proč říká, že natočil možná svou nejsmutnější komedii? David Ondříček bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 19 hodin. Pavel Prouza připravil zprávy.
1: Česko má novou státní kulturní politiku, dokument schválila vláda. Při ruském bombardování Charkova zemřelo 5 lidí, zraněných jsou skoro 40. Hokejisté Českých Budějovic hrají v Tipsport extralize doma proti Kometě Brno. Kolony se stále tvoří na silnici 68 před omezením u mostů u Jablunkova. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Vláda schválila návrh státní kulturní politiky na roky 2026 až 2029. Po jednání kabinetu to řekl šéf rezortu kultury Otto Klempíř za Motoristy. Dokument počítá třeba s ochranou a obnovou kulturního dědictví, úpravou odměňování pracovníků nebo s novými zákony. Návrh ale čelí kritice některých kulturních organizací. Vadí jim totiž, že ho ministerstvo připravilo bez jejich účasti a chybí v něm některé oblasti. Poslanec ODS a bývalý ministr Martin Baxa upozornil, že návrh kulturní politiky pro stejné období vznikl už za jeho působení na rezortu.
3: Česko má státní kulturní politiku, která vznikla na základě zapojení stovek expertek a expertů, desítek organizací v participaci, nikoli o nás bez nás, a tu Otto Klempíř hodil pod stůl.
1: Rusko svrhlo nejméně 3 letecké pumy na ukrajinský Charkov. Podle tamních úřadů zahynulo 5 lidí a 39 bylo zraněných, z toho 3 děti.
4: Starosta Charkova Ihor Terechov na sociálních sítích upřesnil, že letecké bomby dopadly na sklady i obytné domy ve Slobidském obvodu a na místě vypuklo několik velkých požárů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu napsal, že 2 ruské drony zaútočily na tureckou loď plující v neutrálních vodách Černého moře. Loď vezla náklad kukuřice. Posádku tvořili Indové a Azerbajdžánci. Kapitán při útoku zahynul a asi 2 námořníci byli zranění. Zelenský proto vyzval k tlaku na Rusko a obnovení bezpečné plavby v Černém moři. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi by dnes bylo 90 let. V exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál na něj zavzpomínal i bývalý americký prezident Bill Clinton. Mluvil třeba o jejich společné návštěvě pražského jazzového klubu Reduta v roce 1994. We still have our home in
5: Washington. Stále máme dům ve Washingtonu a kdybyste nás tam navštívili, viděli byste po celém domě fotografie s lidmi, na kterých mi záleželo. Na čestném místě je tam samozřejmě fotka z toho jazzového klubu z Reduty z Prahy. Já na ten večer nikdy nezapomenu. Když mi Václav Havel dal saxofon, já jsem začal hrát a on hrál na tu svoji malou tamburinku, tak tam přišel další člověk a začal hrát se mnou. A byl mnohem lepší než já, byl skvělý. Byl to český účetní z Milwaukee a on mi řekl, že přijel, protože ho teď jeho domovina potřebuje víc než Amerika.
1: Celý rozhovor s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem najdete na webu irozhlas.cz.
6: Sport. Hokejisté Českých Budějovic hrají od 17.30 doma proti Kometě Brno. Motor v této extraligové sezóně doma ještě pokaždé bodoval. Kometa zase vyhrála 3 z posledních 4 zápasů. U utkání je Kamil Jáša.
7: Po 40 minutách České Budějovice vedou nad Brnem 3-0, góly dávali Lantoši, Ulesen a Pour. Třetí třetina začne přesně za 13 minut. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
6: Na pražské Markétě právě probíhá plochodrážní memoriál Luboše Tomíčka. Jan Kvěch v něm útočí na 3. vítězství za sebou. Přímo na místě je David Prouza.
8: A Jan Kvěch zatím zvládl obě své rozjížďky vítězně a je tak zatím nejúspěšnějším jezdcem po 9 rozjížďkách. Z pražské Markéty David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zbytky kolon na D1 před Brnem a překážka na D4 u Nové Hospody. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Ostravy se teď postupně rozpouští kolona kamionů v pravém pruhu před zúžením u D2. První část ještě potkáte kolem exitu 216 Rousínov, ale rychle se to dává do pohybu a různě trhá. Na začátku dálnice D4 ve směru ze Strakonic na Prahu u Nové Hospody na 85. kilometru je zabraný pravý pruh a v samotném nájezdu spíše Ústecké silnice 20 se tam musí přes šrafování. Jízdní pruh v nájezdové rampě blokuje porouchaný kamion. Označené je to z obou stran světelnými šipkami. A na silnici 68 Třinec Čaca je ode dneška série nových omezení u mostu u Jablunkova. Jezdí se tam kivadlově a celý den se tam tvoří dlouhé kolony. Platí to dosud. Směrem do Česka se popouští od slovenské hranice. Směrem na Slovensko je kolona už ze začátku obchvatu Jablunkova od úrovně Šelu a zdržení zůstává v desítkách minut, klidně i přes hodinu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, postupně se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost, teploty 9 až 4 stupně, v údolích místy kolem 2 a přízemní mrazíky. Na horách kolem 5 stupňů, v kotlinách výrazně méně. Zítra má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jihozápadě oblačnost přibývat, teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A je s vámi večerní Radiožurnál a Vojtěch Bidrman.
0: Život v českých obcích ovlivňuje i Evropská unie, ať už prostřednictvím dotací, klimatické politiky nebo emisních povolenek. Jak moc se evropská témata promítají do komunálních voleb a co z nich voliči skutečně vnímají? Výzkumnice Institutu Europeum a novinářka Klára Votavová o tom přišla povídat do dnešních bruselských chlebíčků. To je podcast Českého rozhlasu o dění v Evropské unii, který vychází každé pondělí. K poslechu třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas.
2: Večerní Radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: Česká fotbalová reprezentace se chystá na poslední zápas aktuálního programu Ligy národů. O premiérové body v elitní skupině zabojuje zítra večer v Anglii. Svěřenci kouče Denny teď na slavném stadionu ve Wembley trénují a přímo v Londýně u toho máme reportéra Lukáše Michalíka. Lukáši, dobrý večer.
1: Dobrý večer z Anglie.
0: Hned po příletu se kvůli zranění od týmu odpojil stoper Chaloupek, zdravotní problémy nepustí do zápasu ani záložníka Červa. Jak jsou na tom ostatní? Trénují všichni?
1: Ano, všichni trénují. Dobrá zpráva. Trénuje také stoper a kapitán Ladislav Krejčí, který ale zítra nastoupit nemůže, protože byl v utkání ve Španělsku vyloučený, což je samozřejmě komplikace pro defenzivu. Naopak už se do tréninku vrátil pravý bek Vladimír Coufal, kterého právě teď sleduji a zřejmě ho nic neomezuje. Připomínám, že Coufal ta předešla dvě utkání kvůli drobným zdravotním problémům vynechal, ale teď už by tedy měl být připravený. Aktuálně je v týmu 24 hráčů a Krejčí tedy zítra hrát nemůže, takže se tentokrát všichni, co můžou hrát, dostanou do zápasové nominace, což se tedy stane v tomto ročníku Ligy národů vůbec poprvé.
0: Jak o tom mluvíš, ty největší problémy má český národní tým na pozici stopera, s kým by tedy zítra Češi mohli nastoupit ve středu obrany?
1: Nabízí se hlavně tři jména. V domácích zápasech s Chorvatskem a Anglií byl vedle Krejčího v sestavě Robin Hranáč. V kádru je i Martin Vítík, který zatím dostal šanci jen v posledních minutách toho posledního duelu ve Španělsku. Ve středu obrany může hrát taky nováček Ondřej Kryčfaluši, ten na debut v reprezentačním Ačku stále čeká a tak by taky mohl dostat šanci. Více možná dozvíme zhruba za hodinu a 20 minut, kdy tady ve Wembley začne tisková konference trenéra Denny a jednoho z hráčů. Absence musí řešit i kouč Angličan Tuchl. Kvůli zdravotním problémům vypadli z nominace záložník Scott se stoperem Koncou a tým naopak doplnil obránce Rico Lewis z Manchesteru City. Připomínám, že utkání Anglie-Česko začne tedy zítra ve 20.45 a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu a ještě dodám, že podle našich informací by mělo být na tribunách zhruba 1000 českých fanoušků.
0: Snad se tedy máme na co těšit. U všeho podstatného bude v průběhu dnešního večera po tiskovce a samozřejmě hlavně zítra večer přímo na zápase reportér Radiožurnálu Lukáš Michalík. Zatím, Lukáši, děkujeme a příjemný večer. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Lidé si kvůli blížící se zimě a zdražování energií dělají zásoby paliv na zimu. Kromě uhlí kupují hlavně dřevo, pelety nebo dřevěné brikety. Uhlí meziročně mírně podražilo, zatímco dřevo někde dokonce zlevnilo. Podrobnosti k tomu na Radiožurnálu doplníme ještě před půl osmou.

0: Jak už jsme na Radiožurnálu naznačili, letos si za uhlí na zimu připlatíte. Oproti loňsku zhruba o 5 až 10 %. Vyplývá to z cen, které uvedli oslovení prodejci. Metrický cent sypaného hnědého uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety asi 900 korun. Majitelé uhelných skladů zdražili kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám.
1: Teď nakládám ořech 2 ledvice.
2: Libor Bučko, zaměstnanec uhelných skladů v Libiši. Stává se ti, že v zimě třeba někomu dojde uhlí?
1: To se stává velice často, protože lidi to nechávají na poslední chvíli.
2: Anna Bučková, majitelka uhelných skladů.
3: Kostka a ořech je to nějakých 670 korun za metrák. Briketky jsou za 900.
2: Když to srovnáme s loňskem.
3: Kostka, ořech dvojka, ta je teda dražší, ta dvojka, protože to jako je poptávka po dvojce do těch automatických kotlů. Jinak jsme tak nějak na stejno.
2: Zdražit uhelné sklady museli kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám. Prodejce uhlí Martin Procházka z firmy Kominík Chotětov má všechny druhy sypaných uhlí za stejnou cenu.
4: A je 630 korun za metrák.
2: Když to srovnáme meziročně,
4: je zhruba o 3,5% dražší.
2: Brikety, jaká je ta cena briket meziročně?
4: Ta cena je prakticky stejná jak 769 korun za metrák.
2: Popojdeme o kus dál, tady jsou hromady dřeva.
4: Se nám podařilo meziročně naopak s cenou poklesnout. Na měkkém dřevu jsme klesli zhruba o 400 korun na kubíku a na tvrdém zhruba o 500 korun na kubíku.
2: Podle průzkumu Českého rozhlasu a srovnávačů cen se v Česku průměrná cena metru krychlového suchého sypaného tvrdého dřeva pohybuje od 1400 do 1900 korun. Měkké dřevo je levnější. A ještě zpět k uhlí. Dobrou zprávu má mluvčí severočeských dolů Lukáš Kopecký.
5: Ceny nyní držíme a do konce roku s nimi nebudeme hýbat.
2: Prodejci uhlí a dřeva také očekávají vyšší zájem o své produkty, protože lidé prý budou šetřit plynem. Ten v posledních dnech zdražuje. Ze Středočeského kraje Radek Duchoň, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

Pri Bohemia Radio. Audiofestival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na Pri Bohemia.

0: www.bohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Dobrý večer, 19 hodin a 30 minut. Pavel Prouza doplní zprávy Radiožurnálu.
2: Policisté o víkendu odhalili stovky prohřešků v souvislosti s ilegálním srazem tuningových aut v Česku. Téměř 70 řidičů bylo pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Nejčastěji ale policie řešila nepřiměřenou rychlost, za tu uložila pokuty za skoro 3 miliony korun. Armáda odebrala záštitu velitele vzdušných sil nad chystanou konferencí Future Air Force. Na síti X to napsal náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Důvodem jsou podle něj informace o veřejném působení a kontaktech organizátorů akce. Některé jsou v rozporu s bezpečnostními zájmy Česka. Ceny ropy začaly klesat. Přispěl k tomu plán skupiny G7 na uvolnění nouzových zásob ropy a nafty a taky dodávky z Blízkého východu. Export z tohoto regionu se zvýšil i přes pokračující útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Cena severomořské ropy Brent se dnes odpoledne snížila o 0,5% v přepočtu zhruba na 2200 korun za barel. Triglavský ledovec ve Slovinsku může za několik dní zmizet. Ledovec pod nejvyšší slovinskou horou Triglav postupně zaniká kvůli teplejšímu počasí. Sníh tam letos roztál nezvykle brzo a masa ledu byla dlouho vystavená vysokým teplotám. Ještě před 80 lety přitom ledovec pokrýval 14 hektarů. Sport. Hokejisté Českých Budějovic hrají v Tipsport Extralize doma proti Kometě Brno. Utkání na jihu Čech sleduje přímo na stadionu reportér Kamil Jáša.
3: Do konce třetí třetiny zbývá odehrát přesně 13 minut. České Budějovice dali 3 góly, Brno žádný, proto České Budějovice vedou nad Kometou 3-0. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 před Brnem a taky na 68 na Jablunkovsku. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova teď zbytek kolony kamionů v pravém pruhu je stále od exitu 210 od sjezdu na Slavkov dál do zúžení u sjezdu na D2. Na začátku dálnice D4 směrem ze Strakonic do Prahy obezřetně u Nové hospody přímo u exitu 85 je tam provoz svedený jenom do levého pruhu, protože v nájezdu ze silnice 20 směrem z Písku překáží porouchaný kamion a auta najíždějí do pravého pruhu přes šarfování. Silnice 68 z Třince na Slovensko do Čadci zůstává ucpaná od začátku obchvatu Jablunkova od úrovně Šolů. Po pojíždí se desítky minut do série nových omezení v okolí mostu u Jablunkova, je to stále i přes hodinu. Ve směru opačně do Česka, kolona od hranice, tam je to zhruba na půl hodiny. A ještě 49 ze Zlína na Vizovice. Opatrně u odbočky na Horní Hlotu a Luhačovice, stojí tam dvě auta po kolizi. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, postupně se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost, teploty 9 až 4 stupně, v údolích místy kolem 2 a přízemní mrazíky. Zítra má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, večer bude na jihozápadě oblačnost přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A pokračuje večerní Radiožurnál s Vojtěchem Bitrmanem.
1: Je 5. října a Václav Havel by se právě dnes dožil 90 let. Proto jsme dopoledne ještě jednou se vrátili ke včerejšímu speciálnímu vysílání Zlánské obory. Na prvního českého prezidenta zavzpomínali třeba Magda Vašáriová nebo Michail Žantovský. A ze záznamu si to můžete tady na Radiožurnálu poslechnout ještě dnes večer po 22. hodině.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Několik evropských států v poslední době varuje před možnými útoky, například Polsko nebo Švédsko vydali příručky pro případ ohrožení, včetně leteckých úderů. A český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přiznal, že Česko čelí z ruské strany hybridní válce. Jak jsme na to připraveni a kdy se spustí systém varování v případě nouzových situací? Na Radiožurnálu o tom ještě uslyšíte, ale hned teď pro vás máme kapelu Cranberries. 7 minut po půl osmé, dobrý večer.

0: Systém varování v nouzových situacích, takzvaný Cell Broadcast, má začít fungovat od února příštího roku. Lidem by měl jako krátké zprávy přímo na displeji mobilních telefonů zasílat varování a rady, co dělat v případě krizových momentů, třeba povodní nebo dronového útoku. Stát zároveň kvůli aktuální bezpečnostní situaci ve světě připravuje i další úpravy zákonů.
1: Povodně, výpadek elektřiny, únik nebezpečných látek, ale i třeba dronový útok. V takových situacích má přijít jasné varování přímo do mobilů. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z ANO je teď nutné systém vyladit do posledního detailu.
2: Protože bude sloužit k ochraně životů, zdraví a bezpečnosti obyvatel. Dokáže poslat zprávy plošně do celé republiky, ale také do konkrétní obce.
1: Varování se na telefonu zobrazí i přes zamknutou obrazovku a vydá zvukový signál i přes vypnutá zvonění. Příprava systému začala už za bývalého ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN.
3: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, když takové události byly v Pobaltí, byly v Polsku, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili.
1: Kabinet chce teď také zvýšit bezpečnost kritické infrastruktury tím, že umožní likvidaci neznámých dronů nad vojenskými objekty, ropovody, energetickou infrastrukturou a dalšími objekty. Návrh zákona by měla během října podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD posoudit vláda.
4: Můj předpoklad je takový, že půlce roku 2027 ta legislativa měla být živá a platná. Ty, který budou zasahovat, jsou vlastně policisté a v případě, že se tady něco zemele, tak už pak až armáda.
1: Předseda STAN Rakušan posilování bezpečnosti vítá. Podle něj je ale možnost, aby si objekty odstraňovaly drony sami, v Evropě i ve světě unikátní. To člen sněmovního výboru pro bezpečnost Samuel Volpe z Pirátů upozorňuje i na další hrozby, jako jsou třeba kybernetické útoky.
5: Za mě to je ještě pravděpodobnější, než kdyby došlo k nějakému otevřenému konfliktu. A teď samozřejmě to jsou ty ruské spící buňky. To jsou lidé, co by pracovali například pro Rusko a mohli by tady dělat různé operace. Můžeme si připomenout tragické Vrbětice, můžeme si připomenout zase v Praze, jak zapalovali to depo. Tohle se prostě děje.
1: Metnar také s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD navíc připravuje komplexní revizi kritické legislativy. Daniela Brichtová, Radiožurnál.

Studentské protesty ve Francii pokračují druhým týdnem, ale i dnes na několika místech země přerostly v potyčky s policií. Vážně zraněný je po výbuchu granátu 15-letý student z města Lens na severu země. Kvůli protestům středoškoláků bylo na začátku týdne zavřeno nebo částečně zavřeno přes 400 středních škol po celé Francii. Přečtěte si o tom víc na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.

0: 19 hodin a 50 minut na Radiožurnálu i dál sledujeme taky dohrávku 8. kola naší nejvyšší hokejové soutěže.
1: Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu.
0: Konkrétně je to souboj Českých Budějovic s Kometou Brno, který už pomalu vrcholí, a tak znovu prosíme o podrobnosti na jich Čech reportéra Kamila Jášu.
2: České Budějovice, Brno 4-1, do konce třetí třetiny 3,5 minuty, ale motor České Budějovice bude mít teď vyloučeného hráče. Aktuálně je tady timeout, neboli oddechový čas, o který žádali brněnští trenéři. Velká porada na brněnské lavičce, radí se tedy i českobudějovičtí, ale vsadil bych se, že brněnští teď vymyslí hru bez brankáře a zkusí to v 6-5 budějovickým hráčům. Pokud máte rádi přesná čísla, tak do konce třetí třetiny, ještě nebudu říkat zápasu, 3 minuty 42 vteřiny. České Budějovice vedou nad brněnskou Kometou 4-1. Vála je na trestné lavici a stezka zůstává na střídačce. Brno to zkusí v 6 bruslařích proti 4 bránícím a tedy také samozřejmě proti brankáři, kterým v českobudějovickém adresu je dnes Jan Strmeň, chytá výborně, pustil za svá záda jeden gol v oslabení, ale jinak byl do této doby opravdu velkou oporou. V hazování vyhrálo Brno, Beránek nedosáhl na ten kotouč a tak zbořil by mohl vypálit, ale couvá hodně dozadu, hledá si tam ještě hodné místo. Připomenu, že Brno hraje powerplay, tvrdá rána, Strmeň zase výborně chytil, Irvingova rána, která mířila směrem na pravou tyčku, a teď se sami dostali trochu do problému budějovičtí hráči, kteří nevyhodili ten puk. Irving chytil na modré čáře, dává na pravou stranu, na pravé straně znovu zbořil, dává dokonce za branku. Irving na modré čáře připravený na ránu, ale nepřihrál úplně přesně, a tohle bude kotouč sítě, ale v té ochrané Pospíšil je to, myslím, který se zlobí sám na sebe, hodně ne Zábranský, poslal ten kotouč tak vlastně nešikovně, že ten se otřel o budějovickou hokejku a letěl hodně vysoko nad mantinel, nad plexisklo, skončil v ochranné síti. Stav zápasu 4-1 pro českobudějovický motor. 4-1 vede motor nad Kometou, 3 minuty 9 vteřin před koncem třetí třetiny. Vyloučený Vála bude ještě 1 minutu a 28 vteřin se dívat na své spoluhráče. Brněnská branka zůstává prázdná, ale po vazování se na malou chviličku budějovičtí dostali ke kotouči. Kachyňa ale neudržel puk, bere si ho Flek na modré čáře, znovu Irving, dívá se, komu by nahrál, možná to zkusí na Zábranského přes osu, ale...
0: Kamile, díky, jestli České Budějovice dotáhnou zápas ke tříbodovému zisku, posunou se v tabulce na 9. místo. Konečný výsledek duelu České Budějovice Brno uslyšíte na Radiožurnálu ve zprávách 8.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 20 hodin. Pavel Prouza a zprávy.
1: Vláda schválila návrh státní kulturní politiky na další 3 roky. Německé námořnictvo bude mít na pobřeží Severního moře novou základnu, vyroste mimo dosah ruských raket. Hokejisté Českých Budějovic porazili v Tipsport Extralize Brno. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda dnes schválila návrh státní kulturní politiky na období 2026 až 2029. Po jednání kabinetu to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Dokument popisuje kulturní priority a je podkladem mimo jiné pro přidělování peněz. Schválený návrh ale kritizují některé kulturní organizace. Vadí jim totiž, že ho ministerstvo připravilo bez jejich účasti a chybí v něm některá témata. Podle Klempíře se ale rezort při přípravě snažil komunikovat se všemi institucemi.
3: Já si myslím, že ten ohledně naší nekompetentnosti toho, že zahrabáváme a dusíme kulturu, byl spíš takovým křikem zájmových organizací.
1: Návrh bude součástí navazujícího akčního plánu, který dostane vláda k projednání do konce listopadu. Německé námořnictvo získá nový přístav v Severním moři. Rozhodnutí padlo na město Emden ve východním Frýsku. Oznámil to ministr obrany Boris Pistorius. Na pobřeží očekávají miliardové investice a výhledově taky asi 2000 stálých služebních míst.
4: Díky novému přístavu bude Německo podle ministra Pistoria méně předvídatelné v případě vážného konfliktu a taky bude mít větší operativní možnosti. V užším výběru bylo i město Bremerhaven, ale podle severoněmeckého rozhlasu Emden dostal přednost i proto, že leží západněji a tím pádem těsně mimo dosah ruských raket středního doletu. V přístavu by měly od příští dekády kotvit fregaty, minolovky i tažné lodě. Minister Pistorius dodal, že německé námořnictvo je teď nejmenší za svou historii, ale přitom má nejvíc úkolů. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová řekla, že byla obětí šikany a bossingu. U soudu v kauze Dozimetr vypověděla, že to bylo především ze strany bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka, který je v kauze obžalovaný. Nebyl ale jediný ve vedení Prahy, s kým měla Marvanová neschody. Podle Petra Hlubučka pod nestandardním tlakem nebyla.
5: To, co říká pouze ona. Nikdo jiný to neříkal, ani z rady, ani z našeho okolí, jestli se kohokoliv zeptáte, že by někdo řekl, že se na paní doktorku Marvanovou aplikoval, jak ona říká, bossing. Já bych to vyloučil. Je to tvrzení proti tvrzení.
1: V kauze jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku organizovanou skupinou. Obžalobě teď čelí 6 lidí a 2 firmy, všichni vinu odmítají. Další 4 lidi už dříve uzavřeli se soudem dohodu o vině a trestu.
6: Sport. Motor České Budějovice porazil Kometu Brno v hokejové Tipsport Extralize 5-1. Jošiši se díky vítězství posunuli v průběžné tabulce na 5. příčku. Moravané jsou po prohře 11. Na pražské Markétě se jede plochodrážní memoriál Luboše Tomíčka. Jan Kvěch může prestižní závod vyhrát po 3. za sebou. Dění přímo na stadionu sleduje reportér David Prouza.
7: A Jan Kvěch má skvěle nakročeno, všechny své jízdy ovládl, 5 rozjížděk, 5 vítězství, plný počet 15 bodů a bude ve finále asi hlavním favoritem. Ta finálová jízda, kterou na Radiožurnálu Sport přiblížíme živě, začne za několik málo minut. Z Markéty David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 za Velkou Bíteší a zdržení na silnici před Jablunkovem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za Velkou Bíteší. Na kilometru 164,5 stojí nouzově osobní auto s přívěsem. Je v odstavném pruhu, na místo už dovezli šipku. Na D1 z Vyškova do Brna stále počítejte se silnějším provozem nákladní dopravy. Od Holubic ještě v některých úsecích plný pravý pruh, a to až ke sjezdu na bratislavskou dálnici. Osobním autem projedete pravým pruhem plynule. Levým pruhem plynule. Na D4 ze Strakonic do Prahy pozor na překážku na začátku dálničního úseku u Nové Hospody. V nájezdu ze silnice od Písku stojí porouchaný kamion. Na dálnici je proto na 85. kilometru uzavřený pravý pruh. Silnice 68 Střince do Žiliny stále ucpaná kolem Jablunkova. Je to kvůli omezení a kivadlovému provozu u mostu u Jablunkova. Kolona od odbočky na návsí je na hodinu, směrem ze Slovenska je zdržení kratší. A na silnici 21 z Chebu do Mariánských Lázní pozor u Dolního Žandova. Po vozovce jde neosvětlený chodec. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, postupně se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 9 až 4 stupně, v údolích místy kolem 2 a přízemní mrazíky. Na horách kolem 5 stupňů, v kotlinách výrazně méně. Zítra má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jihozápadě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A teď začíná večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: My vám přejeme dobrý večer s radiožurnálem, jste ve 20 hodin 6 minut. Václav Havel by dnes oslavil 90. narozeniny. Za svého života vyzdvihoval funkci a důležitost Senátu jako pojistky v českém ústavním pořádku, který po sametové revoluci spolu vytvářel. Jeho přínos dnes Senát ocenil odhalením pamětní desky s Havlovým citátem z jeho vůbec prvního vystoupení v horní komoře parlamentu. Za chvilku vám povíme víc ve večerním radiožurnálu. Teď kapela Green Day. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
2: Večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Česko si dnes připomíná 90 let od narození svého prvního prezidenta Václava Havla. Dramatika někdejšího disidenta a posléze výraznou tvář nejen listopadové revoluce. Právě jako spolutvůrce současného ústavního pořádku si ho připomněl Senát, který letos slaví 30 let fungování. Ve Valdštejnské zahradě Havla ode dneška připomíná pamětní deska.
1: Jde o roli v skutku obecně respektovaného fóra, odkud zaznívá moudrý hlas lidí, kteří myslí na dlouhodobé zájmy našeho státu a kteří tyto základní zájmy nadřazují okamžitým zájmům osobním, stranickým či skupinovým.
2: Řekl Václav Havel při svém vůbec prvním vystoupení v tehdy nově ustaveném Senátu v roce 1997. Teď tato jeho slova připomíná právě odhalená kamenná pamětní deska na zdi budovy Senátu ve Valdštejnské zahradě. K Havlovu přínosu a postoji k horní komoře parlamentu promluvil předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS.
3: Václav Havel vnímal Senát jako pojistku demokracie, pojistku svobody v naší zemi, a to nejen pro nás, současníky, ale i pro budoucí generace.
4: A podle litery paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle.
2: Slavnostní odhalení desky doprovodil písničkář Jaroslav Hudka.
4: Teď dumej o právu Havlíčku Havle.
2: Vdova po prezidentovi Dagmar Havlová při své vzpomínce řekla, že si přeje, aby Václav Havel nezůstal jen součástí historie, ale aby byl součástí našeho svědomí.
5: Parlament považoval za důležitou součást demokratického uspořádání a Senát za prvek, který má zákonodárnou moc stabilizovat a vyvažovat. Dnes víme, jak důležitá je tato pojistka demokracie.
2: Na pozvání senátorů přišly stovky studentů z různých částí Česka. Třeba studentka Michaela se třídou z Masarykovy obchodní a zemědělské akademie v Rakovníku.
6: Myslím si, že by se na to nemělo zapomínat a že by jsme si to takhle právě měli připomínat tím, co pro nás Václav Havel udělal všechno. Že můžeme právě díky tomu tady stát, mít my dva rozhovor konkrétně, a myslím si, že na to trošku mladá generace začíná pozapomínat a měli bychom být vděční, že můžeme vyjádřit vlastně svobodu našeho názoru. Co je

0: Jakou roli budou hrát unijní dotace a regulace v rozhodování voličů před komunálními volbami? A uvědomují si lidé v Česku, kam všude proudí fondy Evropské unie? O tom je nový díl podcastu Bruselské chlebíčky. Pozvánku k poslechu nabídneme za chvilku.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Školy, dětské skupiny, kanalizace nebo cyklostezky, a to vše financují obce v Česku, často s velkou pomocí unijních fondů. Evropská unie se tak významně odráží i v komunální politice. A roli může hrát i v nadcházejících komunálních volbách v Česku. Podle výzkumné pracovnice Institutu Europeum Kláry Votavové si Česko na unijních fondech vybudovalo závislost. V novém díle podcastu Bruselské chlebíčky říká, že mnoho obecních projektů by bez dotací vůbec nevzniklo.
1: Myslím si, že Česko si prostě vybudovalo docela velkou závislost na těch evropských fondech od té doby, co je vlastně pobírá. A potom ty věci některé, které si typicky západoevropské země prostě platí sami, klidně to může být třeba předškolní vzdělávání nebo různé sociální programy, tak vlastně to visí na těch, na těch evropských fondech. A samozřejmě, jako jak se očekává, že se ta kohezní politika bude pro Česko minimálně určitě jako osekávat, tak hrozí, že samozřejmě tahle závislost se nám vymstí a že by možná teda Česko mohlo trochu víc přemýšlet o tom, jako kde ty peníze teda jinde vybírat, když už se nebude moc spolíhat na ty evropské fondy, protože ano, ta závislost zatím prostě existuje a bude to problém.
2: Česko má v tom současném období, v tom současném víceletém rozpočtu Evropské unie, tedy na roky 2021 až 2027, k dispozici přes 21 miliard eur napříč několika unijními programy. To je spousta peněz. Uvědomují si to běžní obyvatelé?
1: Jo, ty fondy u nás jsou vlastně spíš jakoby známá věc, takže to si lidé asi uvědomují. Asi musíme podotknout, že Česko do Evropské unie nějaký peníze odvádí, asi většinou 60 až 70 miliard ročně. Pořád jsme v plusu, jo, pořád třeba ministerstvo financí loni říkalo, že jsme byli v plusu 31 miliard. Ale myslím si, že je hodně těžký si ty peníze představovat, nebo velká čísla obecně jsou pro nás těžký si představovat. A možná větší smysl má třeba porovnávat třeba ten rozpočet konkrétní obce, který už může být v desítkách milionů, třeba s výškou nějaký konkrétní dotace, kterou ta obec dostala.
0: Říká expertka Institutu Europeum Klára Votavová v rozhovoru s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Celý díl bruselských chlebíčků najdete na webech Radiožurnálu i rozhlasu nebo v podcastových aplikacích. Večerní vysílání pokračuje s Lucií.

0: Morčíba ve vysílání Radiožurnálu před dalšími zprávami. Hodin a 30 minut. Zprávy a Pavel Prouza.
1: Část Bělorusů si bude moct zažádat o krátkodobá víza. Nařízení dnes schválila vláda. Týkat se to bude lidí, kteří jsou přímými příbuznými Čechů nebo Bělorusů s dlouhodobým vízem, případně povolením k pobytu v Česku. Přímí příbuzní jsou hlavně rodiče, prarodiče, děti nebo vnoučata. Za zdražování benzínu jsou podle amerického prezidenta Donalda Trumpa ukrajinské útoky na ruské ropné rafinerie. Konflikt Spojených států s Íránem podle něj za vyšší ceny pohonných hmot nemůže.

0: nemůže. Napsal to na své sociální síti Truth Social. Nárůst cen benzínu Trump připsal taky demokratům. Ve svých státech podle něj zavírají rafinerie. V Nigérii havarovalo armádní letadlo. Na palubě byly 30 lidí. Nigerijské úřady nejdřív oznámili, že se našly trosky letadla a začaly záchranné akce. Později upřesnili, že všech 32 cestujících zemřelo. Letadlo bylo na pravidelné cestě ze státu Edo na jihu země do nigerijské metropole Lagosu. Zřítilo se zhruba v půlce trasy. Lidé si letos připlatí za uhlí na zimu, proti loňsku zhruba o 5 až 10%. Vyplývá to z cen námi oslovených prodejců. Metrický cent sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900 korun. Uhlí zdražili těžaři i kvůli rostoucím nákladům na dopravu. Cena palivového dřeva je zhruba stejná jako loni. Sport. Hokejisté Českých Budějovic porazili v Tipsport extralize Kometu Brno 5-1. Jihočeši tak doma v této sezóně dál neztratili ani bod a posunuli se na 5. místo tabulky. Moravané jsou 11. Plochodrážní jezdec Jan Kvěch skončil druhý v memoriálu Luboše Tomíčka na pražské Markétě. Třetí vítězství za sebou tak nepřidal.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D8 u Kralupy, na D35 u Loštic. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor na překážku za Kralupy nad Vltavou. Na kilometru 6,5 nepojízdné osobní auto zasahuje do pruhu pro pomalá vozidla, takže se vybočuje. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce podobná situace v okolí sjezdu na Moravičany a Loštice. Na kilometru 240 stojí porouchané osobní auto. Je tam úzká krajnice, takže může zasahovat do pravého pruhu. Na dálnici D11 počítejte s omezením na výjezdu z Prahy směrem na Hradec Králové. Od sjezdu z Pražského okruhu až po 4. kilometr silničáři opravují vodorovné značení, čekejte je v pravém pruhu. A na silnici 68 Střince na Slovensko stále velké zdržení okolo Jablunkova. U mostů je nové omezení a od sjezdu do Návsí a Jablunkova je to na hodinu. Ve směru od Žiliny je zdržení kratší. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, postupně se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 9 až 4 stupně, v údolích místy kolem 2 a přízemní mrazíky. Zítra má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jihozápadě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A začíná dnešní díl zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Havlovi by bylo 90. Jak světového dramatika číst? Jak na prvního českého prezidenta vzpomínat? Co říká Havel mladým lidem? A co by řekl on sám na dobu, ve které teď žijeme? Ptám se filozofky Alice Koubové z Filozofického ústavu Akademie věd, spoluautorky pořadu Promyslet Havla.
4: A nebuďte smutný.
3: Dnes je pondělí, 5. října.
4: Já nejsem smutný.
3: Ahoj, zdravíme do Paříže a díky moc krát, že jsi našla chvíli na Václava Havla a na Vinohradskou 12.
5: Děkuji moc za pozvání, zdravím všechny posluchače a díky Matěj.
4: Bože,
6: říkal jsem vám přece, že nejsem pivař.
3: Václavu Havlovi by dneska bylo 90 let. Jak jeho narozeniny nejlépe oslavit? Četbou nějaké aktovky?
4: Ale je pivař každý.
6: Já vím.
5: Já myslím, že kdybychom chtěli udělat radost Václavu Havlovi, tak by to bylo neformální, bylo by to formou nějakého setkání, který není úplně příliš připravený v hodně lidech s hudbou, s přáteli a napříč různýma životníma stylama. Myslím si, že pro něj je vlastně silnější gesto oslavy, když pošle dál do světa nějaký styl života, nežli upomínání sám na sebe.
3: Oni se totiž konají výstavy, diskuze, jsou nové rozhlasové pořady, speciální projekty. Havel je teď skutečně všude, bylo by mu to příjemné?
5: No, jeden ten pořad je můj, že jo?
3: Promiň.
5: No ne, je to pravda, že je to takovej trochu hon na jeho výročí a zároveň je v zásadě potřeba říct, že za to Havel nemůže, takže by se to ideálně nemuselo projevit v tom, že budeme mít Havla plné zuby. Myslím si, že záleží na tom, jestli ho chceme oslavit a tím si opravdu něco připomenout, aktivovat nějakou část naší historické paměti, aktivovat nějaký typ našeho vlastního uvažování, nebo jestli to prostě máme v kalendáři a všechna média si chtějí udělat čárku, aby to stihli. Což by byl jako další námět na nějakou absurdní jednoaktovku, jak se zbavit Havla vyprázdněním frázováním Havla. Ale myslím si, že trvalou a kvalitní práci ohledně Havlova myšlení a tvorby dělal tým kolem knihovny Václava Havla. Na to bych chtěla posluchače fakt explicitně upozornit, protože jednak její konec byl také takovou formou Havlovy absurdní hry a v mnohem zmotnil jeho myšlení a zároveň jejich práce nebyla ukončena a doufejme, že první prezidentská knihovna bude pokračovat v tom, že nejenom, že recyklují Havla, ale mluví o lidských právech, o aktuálních problémech, o knihách. Představují lidi, kteří vlastně nesou nějaký typ životního stylu, který mu byl vlastní a míří na různý věkový skupiny.
7: Havel byl pro mě jako devadesátkové dítě nejdřív prezident, vždycky nejdřív prezident a až pak dramatik. Myslím, že se to mění postupem let, tak jak ho víc čtu, tak jak ho víc poznávám, víc zkoumám. On by to nerad slyšel, teda, že ho primárně jsem vždycky považoval za prezidenta. Jak to má filozofka, jako ty umíš k němu být i kritická, jak ho čteš?
5: No, jednak teda ten můj zážitek byl, že pro mě byl asi primárně člověkem, kterýho jsem mohla zahlídnout v listopadu 89 v té pozici disidenta, který se vlastně transformoval v prezidenta, protože mi bylo tehdy 15. Ale ten můj dojem z Havla byl spíš člověk nějakého životního postoje, který mu dovoluje integrovat protiklady jako strach a odvahu, introvertnost s nějakou občanskou aktivitou, schopnost se sám sebe upravovat a tak to na sobě trvat, být avantgardní a zůstat v centru dění jako avantgardní a podobně. Být ochotný právě přijmout sociální roli vězně i prezidenta, nebo se nebát patosu a zároveň se tomu vysmát, nechat to stranou. A tohle pro mě bylo možná důležitější, než jestli je dramatik nebo prezident. A jak čtu Havla jako filozofka? Já ho čtu tak, že to je člověk, který nebyl sevřený vůbec žádným žánrem, nějakou jakoby ambicí dostat nějaký třeba akademický formě myšlení a tomu dovolilo užívat jazyk i formulovat věci, které nebyly jenom syntézou, analýzou společnosti, ale také byly vynalézavé. A to vlastně otvírá nějaký pohyb myšlení. Pro mě je to jeho myšlení hrozně otevírající, protože on v nich jako kdyby živě myslí v těch textech, tvoří a to v zásadě člověka nějakým způsobem vyprovokovává, aby s ním myslel nebo nad ním myslel, vedle ním myslel. A pak mě ještě přijde vlastně fascinující, jak moc on myslí divadelně, v tom smyslu, že on myslí vlastně vždycky v nějaký situaci. Prostě on není typický člověk, který jakoby chce myslet promyšlení nebo vytvářet vědění, aby věděl, ale on vlastně myslí, aby mohl jednat. Takže ta jeho forma myšlení je hrozně divadelní nebo jednající nebo situační, prostorová, vytváří různý konstelace, zápletky a to je hrozně inspirativní pro mě.
7: Mně se líbil, když mluvíš o těch protikladech i ten paradox v tom absurdním rozvolnění i té nejenom jazykové formy, ale vůbec té příběhovosti všech těch jeho dramat, které ale zároveň tě ukotví v tom, že on sám vlastně o sobě pochyboval, podezříval sám sebe v tom, že není úplně dokonalý, že tu a tam v něčem vždycky má nějakou chybku. Říkám si, jestli ten svět ale pak nevnímal hrozně černobíle, že není nic mezi tím.
5: To je jakoby hezká úvaha a zároveň mám pocit, že já si myslím, že on měl jakoby jednu obsesi a to je, že si byl vědomý o pozorováním sebe a svého okolí, že má člověk v sobě nějakou tendenci a možnost, jako kdyby zamknout se v sobě, zamknout život nebo umrtvit život během života sám v sobě. A on prostě jednak textama varuje proti téhle formě nějakého sebeumrtvení nebo sebevraždy za života, během života, který může mít i tu sociální podobu. A jednak tím, jak tvoří a jak píše, tak nejenom varuje, ale vlastně dělá i ten protipol a ukazuje, jak žít naopak různýma barvitýma formama. Kromě těch textů divadelních, který jsou vlastně hodně varovný a vedou do pocitu nesmyslnosti, absurdity, ale on tím chtěl vlastně lidi vyprovokovat k tomu, aby zaujali jinou pozici nějakého smysluplného odvíjení života, tak se ještě o něm ví, že v té sociální rovině, ve společenské rovině byl hrozně plný různých jako nápadů, barevných forem možného lidského setkávání. Hrál na všechno, co mu přišlo pod ruku, vařil, smál se.
8: Havel, tady Havel.
5: A to mám pocit, že vlastně trošku vystupuje z té duality, o který mluvíš.
8: Přečtu svou zatím poslední hru, kterou jsem napsal v září letošního roku, to je 87. Krátká napjatá pauza. Tajemník za scénou. Nazdar. První inspektor za scénou. Čau, myšáku.
7: Havel miloval absurditu, pro něj jsou ale důležité taky pojmy jako konformita, posttotalita a tak dále. Spoustu těch pojmů si sám vymýšlel, objevují se třeba v eseji Moc bezmocných. Kdyby ji psal dnes, před čím by varoval, ty si o varováních mluvila, před čím by varoval dnes, co by se mu nelíbilo dnes?
5: Jako to fakt nevíme, protože on by byl někdo jiný dneska a nedá se to z tohohle odvodit, ale to, co je zajímavé, je, že už v tom eseji Moc bezmocných, on má takovou pasáž, ve který varuje před nástrahama západní demokracie. On říká, oč více je v západní demokracii ve srovnání s naším světem prostoru pro skutečné intence života, o to lépe jen před člověkem
9: krizovou situaci skrývá a o to hlouběji ho do ní ponořuje. Skutečně, nezdá se, že by tradiční parlamentní demokracie nabízely způsob, jak zásadně čelit samopohybu technické civilizace i industriální a konzumní společnosti. I oni jsou v jeho vleku a před ním bezradné. Jen způsob, jímž manipulují člověka, je nekonečně jemnější a rafinovanější než brutální způsob systému posttotalitního.
5: Čili to není jakoby varování, že bychom se měli bát demokracie víc než posttotality, ale to varování je, že pokud chceme žít svobodný život v demokracii, tak se nemůžeme spolehnout na to, že už jsme to jakoby dokázali, ale že nás čekají mnohem rafinovanější způsoby, jak sami sebe obelhávat, jak se jakoby uklidnit, že to máme v rukách a tím pádem vlastně ztratit kontakt s pravdou. A to je jakoby nadčasový varování, takže myslím, že ani nepotřebujeme vymýšlet novou Moc bezmocných, že to je skryté už v té, co napsal.
7: Já jsem zmiňoval ty pojmy, pravda je ten důležitý pojem, který mi vypadl, pravda a láska, pochopitelně. Ta pravda a láska, pravda jako taková žít v pravdě, jak žít v pravdě v dnešní době pod palbou informací, dezinformací, v době umělé inteligence, sociálních sítí, v době algoritmů a všeho toho, co se na nás valí.
5: Jasně, tak možná, že já bych začala tím, že v pravdě bylo vždycky těžký žít, že to jakoby není specificky těžší, že vždycky byl člověk pod palbou něčeho, jo, a že to, když Havel mluví o životu v pravdě, tak to právě znamená, že jsme ochotní si připustit, že pořád nějaká palba od někud přicházet bude a že život v pravdě je nějaký typ výkonu, který pendluje mezi sebe podezřením a podezřením, kam nás strhává naše okolí, že to není nějaký vlastnění pravdy, ale že to je vlastně tázání se po tom, čím platím za pocit vlastní nevinnosti, že já za nic nemůžu, že mám právo na klid. A tím vlastně participuju na tom, že pokračuje něco, co mě a moje blízký zároveň nějak umrtvuje nebo zabíjí. A v současnosti to platí opravdu jako velký varování, protože k tomu mám dvě myšlenky, jo? Že pokud válka na Ukrajině nebude naše věc a my budeme jaksi retoricky tvrdit jako náš premiér, že jsme jakože pro mír, i když není vůbec jasný, jak se dá retoricky zajistit mír, když je země brutálně napadená, tak prostě tu válku jakoby pocítíme jednou fyzicky. Pokud si budeme prostě zastírat, že existuje ekologická krize a prohlásíme s naším ministrem, že žádná není, tak budeme prostě brzy fyzicky čelit extrémnějším formám dopadů té krize. Pokud budeme trestat všechny oslabené členy naší společnosti, tak se bude hroutit úplně to nejcennější pro lidský přežití a to je důvěra. Takže vlastně život v pravdě je ochota vidět, že jakoby čelíme nějakým problémům a vlastně s nějakým způsobem odvahy jakoby do těch problémů jít, nevytěsňovat je. A zároveň existuje nějaká karikatura života v pravdě a to je život v pravdě jako kdyby permanentní generování konfliktu jakékoliv povahy, jakoby nesouhlasit za každou cenu a cítit se u toho jako emancipovaný hrdina. A tahle ta karikatura života v pravdě jako kdyby na nás čekala, jako kdyby na druhé straně, na rubu té retoriky o svobodě, jako nesouhlasu. A možná, že je důležitý pochopit, jak přispíváme k rozkladu toho, co nám umožňuje žít a nejenom k pokračování toho, co nás umrtvuje, jestli jsem srozumitelná.
7: Jo, rozumím tomu, no. Ale říkám si, jestli tomu takhle porozumí i mladí lidé, kteří třeba Havla objevují a teďka ho začínají načítat, co v něm najdou, jestli i tyhle ty myšlenky, které v té tvorbě vidíš ty, jestli to objeví ve všech těch mocích bezmocných, fasanacích, zahradních slavnostech.
5: Já nevím, já mám obecně pocit, že to vlastně není vůbec o tom, kolik je člověku let, ale možná, že to, co bych vlastně doporučila komukoliv, kdo Havlovy texty neznají a kdo neviděl jeho hry, tak aby se nenechali odradit právě tou celkem z pochopitelných důvodů takovou odpuzující alternativou, že buď je ten Havel jakoby ikona, nebo se jim opovrhuje. No. Protože v jeho práci se dají najít určitý nesmírně inspirativní snahy myslet právě to, v čem ten konkrétní člověk žil a aby dokázal skrze nějaký kritický a tvořivý uvažování vlastně udělat krok, za kterým se on stojí. Hmm. A aby to nebyla sebeiluze. A myslím si, že tohle je opravdu hrozně důležitý gesto v jakýkoliv době a v jakýmkoliv věku. Nenechat se strhnout v zásadě jakýmkoliv proudem, ale zároveň být ochotný jakoby se přidat ke kolektivu, ale mít zatím nějakou řadu prostě vnitřní reflexe nebo meditace o té situaci, ve které jsem se ocitla. A to, co myslím si, že je druhá věc, která je hrozně zajímavá v jeho textech, tak je, že on je mistrem fakt jazyka a umí dobře ukázat, jak se dá s jazykem manipulovat a jak se třeba jazyk osvobozování a svobody vlastně dá použít pro obhajobu zotročování nějakých lidí, jak se třeba jazyk svobody fakt dá použít jako jazyk nenávisti vůči nějakým lidem. Hmm. Jak se jazyk právě míru a klidu vlastně používá pro zbavení se odpovědnosti za něco, za co odpovídáme reálně. Nebo jak se jazyk nezávislosti, jak je vlastně neuvěřitelně konformní, jo. A vlastně tohle rozklíčování těchto zvratů jazykových a toho nenechat se jakoby zmanipulovat jazykem samotným, tak to on tam hrozně, na mnoha místech hrozně dobře ukazuje.
7: Hmm. Ty používáš slovo použít, on dokonce řekl, že ho zajímá, jak se dá jazyk zneužít. Mluvil o tom přesně. Tak v dálkovém výslechu v rozhovoru s novinářem Karlem Hvíždělou, v rozhovoru, který proběhl tehdy za komunismu ještě přes železnou oponu. Možná právě to přemýšlení o jazyku, vůbec to jeho ptidepe, ta vyprázdněnost jazyková, kterou mnozí i leckdy používají, možná i v politice. Tak to je takový odkaz, o kterém možná bychom i měli přemýšlet, když uvažujeme nad tím, co tady po sobě Václav Havel zanechal, nebo ne?
10: Vždycky mě jako nějak zvláštně bavilo psát takový repliky, proslovy, vyjádření.
5: Určitě jako... jo, já mám hrozně ráda spoustu jeho myšlenek.
10: Žijeme ve světě fráze, ve světě, kde mnohdy důležitější je slovo, kterým nějaký čin označíme, než ten čin sám.
5: Myslím si, že i třeba v jednom textu Evropa jako úkol znovu ukazuje, že Evropa není něco, co můžeme jako hotové bránit, ale že je to nějaký region, ve kterým jsme ochotni zaujímat postoj ke světu, který právě sám sebe transformuje, že demokracie je něco, co je pořád před námi, ne něco, co obraňujeme vlastně proti okolnímu světu, a tahle ta ochota jakoby k otevřenosti do budoucna, která znamená jak typ možná rizika, tak ale i vlastně svobody, je pro něj typická na mnoha úrovních. V umění, právě v občanském životě, ale i třeba v mezilidských vztazích. A taky mně se třeba hrozně líbí, on má takovou jednu větu, která mě připomíná hrozně film od Monty Pythonu, a říká zároveň, že je to jedno jeho jako krédu, a to je prohlášení Fistuly z jeho hry Pokoušení, kdy ten Fistula říká: konkrétní rady nedávám a za nikoho nic nezařizuji, na nejvýš občas stimuluji. A myslím si, že jakoby Havel právě nechtěl nikdy, aby byl skameněn a oslavován, takže budeme po něm opakovat nějaký právě slogany nebo fráze, ale že se necháme stimulovat. No. A v těch Monty Pythonech ten hlavní hrdina řve na ten dav, jako buďte, myslete sami za sebe, a ten dav volá: mysleme sami za sebe. A to je právě ten způsob, jak se zbavit vlastně stimulující osobnosti a znovu spadnout do té pasti nesvobody.
7: Já mám rád z audience: si přece inteligent, pane Vaněk, a podobně. Já myslím, že to hodně mluví o té době, ve které Havel prostě žil a kterou popisoval.
11: Jsi přece inteligent, ne? Máš přece politický vzhled, ne?
7: Tak se tak trochu bojím, jestli některé právě ty jeho myšlenky nejsou tím svázané do jisté míry, a jestli přežijí.
11: Kdo jiný má vědět, co vlastně chtějí vědět než ty?
7: Jestli až jednou už číst knihy třeba nebudeme a už nikdo nebude žít, kdo by si ho přímo pamatoval, jestli mu nehrozí zapomenutí v nějakém ohledu. Toho se nebojíš?
5: Jemu právě hrozí spíš, že bude jakoby zmrazen do té ikony, a tím pádem, že na něj zapomeneme nějakým jeho přesvícením, že vlastně nevlezeme do toho jeho světa, ve kterým kromě toho, že byl inspirativní, tak taky dělal objektivní chyby, zraňoval druhý lidi, někdy byl povrchní, prostě politicky byl příliš oddaný jedné interpretaci, ale toho prostě jakoby nedevaluje, že byl mnohem složitější, nedevaluje to jeho hluboký a pronikavý analýzy jeho vlastní doby. A zároveň to, že on nějakým způsobem je součástí historické paměti České republiky, tak nemůžeme jen tak zapomenout, protože on překračoval sám sebe a tudíž i svoji dobu, a tím pádem vytváří něco jako společenskou identitu, jestli něco takového existuje, českou. A tím pádem má vlastně interpretace jeho myšlení vliv nejenom na současnost, ale především na budoucnost. To je možná hrozně abstraktně řečený. Ale pokud si prostě například budeme o sobě říkat, že jsme slabí, že jsme prohráli, nebo si budeme říkat, že jsme zažili nějakou dočasnou fázi poroby a dokázali jsme ji překonat i díky nejenom Václavu Havlovi, ale právě spoustě lidem, kterým hrozí to zneviditelnění víc než jemu, tak naše jako budoucnost bude vypadat jinak. Že právě díky spoustě jakoby Čechů a Češek jsme dokázali obnovit demokracii v České republice, demokracii, která je složitá, která má strašně moc chyb, ale furt je jakoby tisíckrát lepší vidět před náma lepší demokracii, než vidět před náma novou formu totality nebo brutální nadvlády oligarchů nebo jiných zemí.
7: Tak. Udržme si naději a bojujme za ně, on by byl rád. Moc díky, že jsi vzpomínala a že jsi k tomu přidala pár svých velmi zajímavých myšlenek, inspirativních.
5: Díky taky moc za pozvání a všechny zdravím.
3: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska filozofka Alice Koubová, kterou můžete slyšet o Havlovi mluvit mimo jiné i v rámci, a ona to zmínila, v rámci jejího projektu podcastu pořadu Promyslet Havla, který vychází na Vltavě. Mluvili jsme spolu o Havlově výročí, o jeho knihách, o jeho myšlenkách a o jeho odkazu. A mimochodem zmínili jsme se taky o dálkovém výslechu. Český rozhlas Plus teď vydal rekonstrukci této knihy, rozdělenou do několika dílů. Je to skutečně moc zajímavý poslech a rozhodně ho doporučuju. Nový týden před námi, spousta témat k probrání. To další, to už chystáme a vy ho uslyšíte ve Vinohradské 12 už za pár hodin. Jsme v apkách, jsme na Radiožurnálu na Plusu, jsme na webu i rozhlas.cz, to samozřejmě dobře víte. Buďte tam všude s námi. Naslyšenou zítra.

0: Kterou z 10 houslových sonát Ludwiga van Beethovena máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfina a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 21 hodin. Pavel Prouza a zprávy.
2: Slovenská vláda schválila návrh státního rozpočtu, veřejný schodek stoupne. Česká vláda připravuje lepší ochranu objektů kritické infrastruktury před neznámými drony. České Budějovice porazily v hokejové extralize Kometu Brno 5-1. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Slovenská vláda schválila návrh rozpočtu na příští rok. Schodek veřejných financí má vzrůst téměř na 5% HDP. Kabinet Roberta Fica přitom v posledních letech přijal 3 konsolidační balíčky, které měly schodek snižovat. Po nástupu do vlády chtěl Fico deficit do roku 2027 stáhnout na 3%. Zaměstnavatelé návrh kritizují, podle nich stát málo šetří na vlastním fungování.
4: Premiér Robert Fico návrh označil za rozpočet dobrých zpráv.
5: Žádné nové daně, žádné vyšší daně, žádné nové odvody, žádné vyšší odvody.
4: Schodek slovenského státního rozpočtu má příští rok dosáhnout téměř 8 miliard eur, zhruba o polovinu víc, než vláda plánovala letos. V přepočtu je to asi 190 miliard korun. Víc peněz má jít například na obranu, ale stát chce dál lidem pomáhat i s cenami energií. Návrh ještě musí schválit parlament, kde se Ficova koalice opírá o těsnou většinu. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Objekty kritické infrastruktury mají být lépe chráněny před neznámými drony. Bezpilotní letadla by mohli policisté a vojáci střežící například vojenské objekty, ropovody, energetickou infrastrukturu a další důležité objekty sami likvidovat od poloviny příštího roku. Počítá s tím novela zákona, kterou má v říjnu projednat vláda. Návrh už prošel připomínkovým řízením, jak říká ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
6: Předpokládám, že ten selský rozum tam zůstal, tam bylo prostý zadání udělat to tak, ať se může efektivněji zasahovat vůči dronu, který narušuje prostor kritické infrastruktury.
2: Členové Bezpečnostní rady státu a jejího výboru pro protidronovou ochranu teď připravují také navazující návrh zákona, který má přesně určit, co bude považováno za objekty kritické infrastruktury. V Praze začala stavba nové tramvajové trati z Malovanky na Strahov. Magistrát za ní zaplatí přes 800 milionů korun. Většinu peněz získá z evropské dotace. Práce mají trvat rok a půl. Tramvaje by v úseku měly začít jezdit v roce 2028. Nahradí tak současné autobusy, říká technický ředitel pražského dopravního podniku Jan Šurovský.
7: Proud těch autobusů už se nebude pohybovat, řekněme, ve vozovkách v těch určitých kritických úsecích, ale bude převeden na koleje. To znamená, je to určitě příznivější řešení z pohledu dopadu na životní prostředí, ale i plynulosti provozu a nějakého jízdního komfortu.
2: Autobusů by tak mělo ubýt i v přetíženém prostoru Vítězného náměstí v Dejvicích.
8: Sport. Hokejisté Českých Budějovic porazili v Tip Sport extralize Kometu Brno 5-1 a posunuli se na 5. místo tabulky. Motor bodoval ve všech 4 domácích zápasech v sezóně a po třetí vyhrál. Plochodráhař Jan Kvěch skončil druhý v memoriálu Luboše Tomíčka. Ve finále na pražské Markétě ho porazil Lotyš Andřej Slebeděvs a připravil ho třetí vítězství za sebou. Tenista Jiří Lehečka postoupil do finále turnaje v Tokiu. Nad Monačanem Bašerotem vyhrál 2-0. Lehečka se na soupeře dobře připravil i díky zápasovému programu.
9: Já jsem sledoval ty jeho zápasy. Často se stalo, že hrál ten zápas přede mnou, takže jsem toho viděl docela dost a všiml jsem si toho, že určitě umí velice dobře servírovat, returnovat. Je to prostě hráč, který doopravdy umí skoro všechno, proto jsem věděl, že se budu muset hodně soustředit na svoji hru, být agresivní, dobře servírovat a nebát se s ním hrát výměnu od základní čáry.
8: O titul v Tokiu si Jiří Lehečka zahraje se Španělem Alcarazem, který zdolal svého krajana Munara 2-1 na sety.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 za Velkou Býteší a nehoda u Nového Města na Moravě. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za Velkou Býteší. Na kilometru 164,5 stojí nouzově osobní auto s přívěsem. Je v odstavném pruhu spolu se šipkou silničářů. Některá vozidla vybočují doleva. Na D10 čekejte překážku za výjezdem z Prahy směrem na Mladou Boleslav. Na konci připojovacího pruhu z Pražského okruhu stojí osobní auto. Na místě už je asistence. Na silnici 19 pozor na nehodu za Novým Městem na Moravě směrem do Bystřice nad Penštejnem. Před křižovatkou na Zvoli havarovalo osobní auto, průjezd je omezený. A silnice 68 Střince na Slovensko zůstává ucpaná od začátku obchvatu Jablunkova. A popojíždí se až k omezení v okolí mostu u Jablunkova, je to asi na hodinu. Ve směru do Česka kolona od hranice je zhruba na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jihozápadě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A pokračuje večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
1: Dobrý večer vám přejeme, 5,5 minuty po 21. hodině, posloucháte Radiožurnál, už pátek a sobotu znovu otevřou volební místnosti. Co je úkolem obecních zastupitelstev, která budeme volit, jak to funguje v Praze a dalších velkých městech a kde je o výsledku jasno už teď, tak to probereme za chvilku ve večerním Radiožurnálu. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
3: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: V Česku je víc než 6 tisíc obcí a každá má své vlastní zastupitelstvo. To rozhoduje o věcech, které ovlivňují každodenní život místních, od sekání trávy až třeba postavbu nové cyklostezky. Jak výběr obecních zastupitelů funguje, nejen to vám vysvětlíme na Radiožurnálu v prvním dílu našeho volebního průvodce.
1: Obecní zastupitelstva by se dala přirovnat k poslanecké sněmovně. Můžou v nich vznikat koalice a opozice. Ze svých řad si zastupitelé vybírají starostu nebo primátora. Zvolit si můžou i svou malou vládu, přesněji obecní nebo městskou radu.
2: Pomocí vyhlášek rozhodují třeba o tom, kolik bude v obci míst ve školách. Ve větších městech můžou ovlivnit i to, kudy budou jezdit tramvaje. Každá obec má přitom zastupitelstvo jinak velké, vysvětluje mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
3: Obecní zastupitelstva mohou mít minimálně 5 a maximálně 55 členů. Počet členů zastupitelstva hlavního města Prahy může být od 55 do 70 členů. Konkrétní počet pro každou obec určuje stávající zastupitelstvo před volbami.
1: Volit může každý Čech starší 18 let v obci, kde má trvalý pobyt. Hlasovat můžou i občani dalších zemí Evropské unie, pokud proto splní podmínky. Víc práce budou mít voliči i komise ve velkých městech.
2: Tam totiž lidi vybírají zastupitelstva 2. Týká se to Prahy, Brna, Ostravy, Ústí nad Labem, Plzně, Pardubic a částečně taky Liberce a Opavy, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Tam voliči mohou hlasovat i do zastupitelstev městských částí hlavně města Prahy, případně městských částí nebo městských obvodů právě těch územně členěných statutárních měst.
1: Stejně jako u voličů může být kandidátem Čech starší 18 let, ale i občan jiné země EU, který je v dané obci přihlášený. Největší výběr z kandidujících uskupení mají tradičně lidi v Praze. Do velkého zastupitelstva si můžou vybrat z 630 kandidátek.
2: Opačný problém má každá šestá obec v Česku, říká Eva Krumpová z Českého statistického úřadu.
5: V 1066 obcích je celkový počet kandidátů shodný s počtem volených zastupitelů a ve 13 obcích je kandidátů dokonce méně než počet volených zastupitelů. V těchto obcích je již nyní jasno o složení voleného zastupitelstva.
1: Kandidátům je podle statistiků v průměru zhruba 48 let, nejstaršímu je 99.
2: Roste taky množství kandidujících žen, letos je jich 35%. Komunální volby budou už v pátek a v sobotu. Anna Millerová a Marek Sedláček, Radiožurnál.

5 gólů, jasná výhra a posun tabulkou vzhůru. České Budějovice si v dohrávce 8. kola Tipsport Extraligy poradili s Kometou Brno 5-1. Kdo zápas rozhodl, tak nejen to řekneme za chvilku ve sportovním přehledu. Je s vámi večerní Radiožurnál.

0: Hokejisté Českých Budějovic porazili v extralize Kometu Brno 5-1 a posunuli se na páté místo tabulky. Motor bodoval ve všech čtyřech domácích zápasech v sezóně a potřetí vyhrál. Gólem a dvěma asistencemi k tomu přispěl Robert Lantoši. Kometa zůstává 11. a právě tím začal sportovní přehled, který připravil Lukáš Antoš. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Sport. Ruský hokejista Alexandr Ovečkin hraje svoji poslední sezónu v NHL. Oznámil to spoluhráčům v kabině. Video sdílel jeho tým Washington Capitals na sociálních sítích.
2: Ovečkinovi je 41 let a od dubna mu patří titul nejlepšího střelce historie NHL. Aktuálně má Ovečkin na kontě 929 gólů v základní části. Všechny branky střelil a všechna utkání odehrál v prestižní zámořské soutěži v jednom týmu. Ve Washingtonu nastupuje Ovečkin od roku 2005. Později se stal kapitánem a v roce 2018 z Capitals ovládl Stanley Cup. Ovečkin se rozhodl společně s rodinou, že současná sezóna NHL, jeho celkově 22., bude tou poslední. Adam Procházka, Radiožurnál.
1: Českým fotbalistům bude v zítřejším utkání Ligy národů proti Anglii chybět záložník Lukáš Červ. Kvůli zdravotním problémům do zápasu nezasáhne. Mimo hru je taky zraněný stoper Štěpán Chaloupek, který se od týmu odpojil. Češi dnes trénovali ve Wembley. Výběr kouče Denny zatím v elitní skupině zůstává bez bodu. Anglii před týdnem v Edenu podlehl 0-2. Češi naposledy prohráli 1-3 ve Španělsku, zatímco Angličané porazili v Rijece Chorvatsko 7-0. Pokračuje reprezentační obránce Michal Sáček.
3: Zase další skvělý test ještě ve Wembley, takže strašně se na to těšíme, ale myslím, že jsme si ukázali, že můžeme hrát i s takovýhlema týmama. Jdeme si to s nima rozdát a uvidíme, na co to bude stačit.
1: Utkání Anglie Česko začne zítra ve 20:45 našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Plochodráhař Jan Kvěch skončil druhý v memoriálu Luboše Tomíčka. Ve finále na pražské Markétě ho porazil Lotyš Andrzej Slebeděvs a připravil ho o třetí vítězství za sebou. Tenista Jiří Léčka postoupil do finále turnaje v Tokiu. Nad Monačanem Vašerotem vyhrál 2-0. Léčka se na soupeře dobře připravil i díky zápasovému programu.
4: Já jsem sledoval ty jeho zápasy. Často se stalo, že hrál ten zápas přede mnou, takže jsem toho viděl docela dost a všiml jsem si toho, že určitě umí velice dobře servírovat, returnovat. Je to prostě hráč, který doopravdy umí skoro všechno, proto jsem věděl, že se budu muset hodně soustředit na svoji hru, být agresivní, dobře servírovat a nebát se s ním hrát výměnu od základní čáry.
1: O titul v Tokiu si Jiří Lehečka zahraje se Španělem Alcarazem, který zdolal Krajana Munara 2-1 na sety. Pekingu dnes naopak vypadla Marie Bousková, která ve třetím kole podlehla Číňance Cheng Chin Wen. Dalibor Svrčina zvládl v Šangaji první kolo kvalifikace a po třicetové vítě porazil Brita Harrise.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 21 hodin a 30 minut. Pavel Prouza a zprávy.
1: Vláda navrhla povýšit náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče na armádního generála. Získat by tak měl nejvyšší generálskou hodnost v české armádě. Vyplývá to z návrhů, které dnes kabinet schválil. Generálporučíky by se nově měli stát Hlaváčovi zástupci Petr Čepelka a Pavel Lipka a taky šéf velitelství pro operace Jaroslav Míka. Při ruském bombardování ukrajinského Charkova zahynulo nejméně 6 lidí, skoro 40 obyvatel je zraněných, informovali o tom ukrajinské úřady. Podle starosty města Ihora Terechova Rusko na jednu z charkovských čtvrtí schodilo 3 letecké pumy. Útok poničil obytné domy. Maximální povolená cena nafty zítra mírně klesne. 1 litr budou čerpací stanice moct prodávat nejvýš za 48 korun a 38 haléřů. To je o 16 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu zůstane zítra stejný jako dnes, a to na 45 korunách a 97 haléřích. Policisté v Česku a dalších 16 zemí odhalili rostoucí trh s nelegálními látkami do elektronických cigaret. Mezi nimi třeba anestetikum etomidát nebo halucinogen DMT. Informoval o tom Interpol. Operace, kterou provedl, ukázala taky změny v nabídce drog. Policie nejčastěji zabavila konopí nebo kanabinoidy. Výrazně taky vzal

0: rostl zájem o ketamin. Sport. Hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce Tip Sport Extraligy Kometu Brno 5-1 a posunuli se na páté místo tabulky. Motor bodoval ve všech čtyřech domácích zápasech sezóně a po třetí vyhrál. Gólem a dvěma asistencemi se na vítězství podílel Robert Lantoši.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na Pražském okruhu u Barandova a omezení na D10 před Mladou Boleslaví. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se jede pomalu v okolí sjezdu na Barandov. Na 16. kilometru silničáři provádějí údržbu mostu. Vzniká kratší kolona a ucpává si i nájezd na okruh od Barandova. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova počítejte s omezením před Mladou Boleslaví. Od Bezděčína po Boleslav, tedy mezi 41. a 45. kilometrem, bude až do rána uzavřený pravý pruh kvůli práci na vozovce. Silnice 68 z Třince do Žiliny je stále ucpaná kolem Jablunkova. Je to kvůli omezení a kyvadlovému provozu u mostu u Jablunkova. Kolona od odbočky do návsi je na hodinu, ve směru ze Slovenska je zdržení kratší. Na Žďársku pozor na silnici 19 za Novým Městem na Moravě směrem do Bystřice nad Pernštejnem. Havarovalo osobní auto, omezuje průjezd v okolí odbočky na Zvoli. A velmi opatrně po silnici 40 z Břeclavy do Valtic. Po vozovce jde neosvětlený chodec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, postupně se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost, teploty 9 až 4 stupně, v údolích místy kolem 2 a přízemní mrazíky. Zítra má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jihozápadě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A pokračuje večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
3: Dobrý večer, chvilku po půl desáté nás posloucháte a teď taky na chvilku budete poslouchat kapelu Portless. Hezký poslech.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 15.
1: Reportér radiožurnálu Jan Kaliba vyhrál cenu Ondřeje Sekory v kategorii rozhlas a audio. Klub sportovních novinářů mu ji udělil za sérii reportáží z letního fotbalového mistrovství světa v Severní Americe. A právě teď si můžete poslechnout první díl zápisníku. Oceněný reportér v něm natáčel s íránskou komunitou ve Spojených státech a mluvil s nimi i o konfliktu mezi oběma státy.
2: Jan, who is in the Shaheen Hall of Fame. He is here from Czechoslovakia, Czech Republic.
3: Hráči ve žlutých a červených dresech vytvořili hlouček ve středovém kruhu. Slovo si bere nejdřív Američan Justin a představuje mě těm, se kterými se neznám.
4: So have fun, enjoy. This is 2-3 hours you get away from all problems in life.
3: Pak ještě promlouvá Farud, který zápasy této skupiny rekreačních fotbalistů tady v Bethesdě u Washingtonu už 20 let organizuje. Do Ameriky kdysi přišel z rodného Iránu a tým, kde najdete plno iránských Američanů a který se tu schází každou sobotu ráno k zápasům 11 na 11, pojmenoval Shaheen AC.
5: Shaheen znamená v perštině sokol a je to i název klubu, který před více než 80 lety vznikl v Teheránu. Dnes se jmenuje Persepolis. Existuje hodně týmů s názvem Shaheen i tady v Americe. V tom našem tady v Bethesdě v Marylandu se potkává spousta různých kultur.
3: V té iránské má vášeň pro fotbal své pevné místo a i díky Shaheenu si Farud přinesl do Ameriky kus Iránu sebou.
5: Pro mě a spoustu lidí tady fotbal znamená život, spojuje generace, pomáhá prolamovat bariéry mezi kulturami, vznikají díky němu kamarádství na spoustu let. Za ty roky naším Shaheenem prošlo více než 900 hráčů, skoro ze 40 zemí světa. Fotbal nám pomáhá žít lepší život, jsme díky němu zdravější a obklopení spoustou přátel.
3: Totéž slyším i od jiných, další hráč původem z Iránu se jmenuje Ašk.
6: Hraju s touhle partou 20 let a fotbal je život. Je to radost, štěstí, vzrušení, kamarádství, všechno.
7: Nedaleko hřiště najdeme bar, kam hráči Shaheenu chodí třeba sledovat zápasy mistrovství světa.
6: Letos bych byl radši, kdyby Irán zůstal doma. Lidi v Iránu obrovsky trpí a pokud se iránské reprezentaci bude dařit, pomůže to tamnímu režimu. Ovšem, když se jí dařit nebude, bude to ostuda. A lidi v Iránu potřebují dobré zprávy. V poslední době zažívají jen krveprolití, válku, chudobu a hlad. Nevíme taky, jak se budou hráči chovat. Při minulém šampionátu to bylo celkem dobré, ale jsou pod obrovským tlakem.
3: Vypráví mi Ašk, který má v Iránu stále kamarády. Mluvíme i o zprávě, že Irán nechal doma svého elitního útočníka Sardara Azmuna kvůli možné nedostatečné loajalitě vůči vládě.
6: Čím jsem si 100% jistý, že lidi z iránské diaspory, kteří žijí v Los Angeles, tam půjdou na zápas Iránu a budou zpívat protirežimní písně. Hodně mladých lidí v Iránu to potěší.
3: První zápas odehraje Irán právě v Kalifornii příští týden v pondělí. Americká víza už výprava má, ale stále není jisté, jestli se na zápas dostane přes hranici do USA bez problémů.
5: Tahle situace neměla vůbec nastat. Tohle je chvíle, kdy se celý svět schází na jedné akci. Tak bychom měli zkusit přestat s chováním, které lidi, země a komunity rozděluje.
3: Říká Farud, jeden z mnoha iránských Američanů s vášní pro fotbal. Fandit prý bude oběma reprezentacím. Z Bethesdy u Washingtonu, Jan Kaliba, Radiožurnál.

Jihočeští rybáři mají zaplněné vodou jen minimum sádek. S vodou musí šetřit, protože stále chybí v rybnících i v řekách. Proto zrušili nebo odložili některé výlovy. Na Třeboňsku se například letos nebude lovit největší český rybník Rožmberk. Za chvilku víc v reportáži.

0: Kapela Aerosmith na Radiožurnálu. V rybnících i na sádkách na jihu Čech stále chybí voda. Některé plánované výlovy proto rybáři buď už zrušili, nebo je odložili až na přelom listopadu a prosince. Letos budou kvůli extrémnímu počasí i menší výnosy. Některé rybářské podniky proto nevylučují zvýšení cen ryb.
1: Sama vidíte, že z 20 sádek máme napuštěné pouze 3 sádky.
2: Na sádkách rybářství Nové Hrady na Českobudějovicku právě stojím se sádeckou Kamilou Roškovou.
1: Ten průtok je opravdu velice nízký. Trvá to 2 až 3 dny, než naplníme všechny 3 sádky. Za normální situace bychom tu sádku jednu napustili zhruba tak za 2 hodiny.
2: V omezeném režimu jedou i sádky rybářství Třeboň. Doplňuje vedoucí chovu ryb Zdeněk Ajzert.
3: Nejvíce využívané jsou sádky na Třeboni a na Šalouně, které jsou omezené teď asi na 15% kapacity. Ženeme vodu zpátky na přítoky, aby jsme tu vodu co nejvíce ušetřili, protože sádkovací kapacita tady je teď maximálně na měsíc s poloviční kapacitou ryb.
2: Podle ředitele rybářství Nové Hrady Lubomíra Zvonaře bude kvůli suchu letos výjimečný i plán výlovu.
4: Lovíme pouze v současné době na zakázky. Ostatní rybníky budeme lovit potom v pozdější době. Přelovujeme rybníky menší, kde máme násadové ryby, které dáváme do větších rybníků, kde nějakou vodu máme.
2: Rybáři v Nových Hradech letos odloví i méně ryb.
4: Jsme nemohli tolik přikrmovat, samozřejmě bylo i méně přirozené potravy, takže ty přírůstky budou nižší. Proti normálním výlovům slovíme letos zhruba o 1/3 ryb méně.
2: Třebonští rybáři museli kvůli nedostatku vody odložit i výlovy některých velkých rybníků, říká Zdeněk Ajzert.
3: Kromě zmíněného Rožumberka nebudeme lovit, už víme, rybník z Polský. Může být těch rybníků 10 až 15 důsledků extrémních teplot. Jsme ty rybníky museli už některé dříve lovit a samozřejmě o některé obsádky jsme přišli.
2: Proto rybářství Třeboň zvažuje i navýšení cen ryb.
3: O kolik a pokud se vůbec bude zvyšovat, budeme vědět až ke konci listopadu.
2: Pokud to počasí dovolí, budou rybáři lovit až do začátku prosince. Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.

0: Je Česko dobrá země? Určitě. Má potenciál být ještě mnohem lepší? Rozhodně. Proto na Forbes Lepší Česko spojujeme ty, kteří vzdělávají, ty, kteří otevírají dveře a vytvářejí příležitosti a ty, kteří něco skutečně budují. Stovky lidí, jedna země a dva dny o tom, kam ji můžeme společně posunout. 14. a 15. října Forbes Lepší Česko v Karlových Varech. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 22 hodin. Pavel Prouza a zprávy.
2: Vláda schválila novou státní kulturní politiku. Americké školy za poslední rok vydaly zákaz skoro 12 000 knih. Plochodrážník Jan Kvěch den po triumfu na Zlaté přilbě obsadil druhé místo na Tomíčkově memoriálu. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Vládní kabinet schválil návrh nové státní kulturní politiky. Strategický dokument připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Plán určuje priority, kam půjdou v sektoru do roku 2029 miliardy korun. Návrh kritizují profesní organizace i kvůli tomu, že dokument nevznikl ve spolupráci s lidmi z oboru. Dodává za Kulturní a kreativní federaci Jakub Bakule.
4: Dvakrát vyzvalo kulturní aktéry k zaslání konkrétních připomínek, ty se ale vlastně do toho materiálu vůbec nepromítly a ministerstvo na ně jen velmi vágně odpovědělo a ta kultura za svoji práci tak nedostala zpátky reakci, jaká je běžná v normálním připomínkovém řízení. A vlastně ta participace byla jenom falešná, aby se dalo říct, a že se někdo ozval. Nicméně ten dokument se vlastně vůbec nezměnil.
2: Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla. Na prvního českého prezidenta vzpomínají i světové osobnosti. Třeba bývalý prezident Spojených států Bill Clinton. V exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál mluví o jejich přátelství i společných zážitcích.
5: My strongest memory of him always.
6: Moje nejsilnější vzpomínka na Václava Havla se určitě týká našich soukromých rozhovorů. On mi znovu a znovu opakoval, že musíme věřit svobodě, musíme věřit demokracii. Lidé často udělají nějaká rozhodnutí, se kterými nebudeme souhlasit. Někdy se věci posouvají k lepšímu, někdy k horšímu. Ale říkal, že pokud jsou lidé opravdu svobodní a pokud je tu systém, který umožňuje vládu většiny, ale zároveň respektuje práva menšin a zachovává svobody jednotlivce, tak věci nakonec dopadnou dobře. A tomu musíme věřit. On tomu věřil a já tomu věřím také.
2: Celý rozhovor s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem najdete na serveru irozhlas.cz. Americké státní školy za uplynulý rok zakázaly skoro 12 000 knih. Podle agentury AP to vyplývá ze studie nevládní organizace PEN America. Organizace upozorňuje, že to je nejvyšší číslo za 5 let, tedy od doby, kdy zákazy mapuje. Knihy jsou pro školy nejčastěji sporné kvůli tématům rasismu, sexuality nebo genderové identity. Nejvíc svazků ze školních knihoven vyřazují školy na Floridě a v Texasu. Nejčastěji z nich podle PEN America mizí díla amerického spisovatele Stephena Kinga. Dál jsou mezi zakázanými knihami třeba romány Jana Érová nebo Příběh služebnice a japonské manga komiksy.
3: Sport.
2: Hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce Tip Sport Extraligy Kometu Brno 5-1 a posunuli se na páté místo tabulky. Motor bodoval ve všech čtyřech domácích zápasech v sezóně a po třetí vyhrál. Gólem a dvěma asistencemi se na vítězství podílel Robert Lantoši. Plochodrážní závodník Jan Kvěch vítězný hattrick na Tomíčkově memoriálu neskompletoval. Po triumfech z let 2024 a 2025 skončil v Praze na stadionu Markéta II. Za Lotyšem Lebeděvsem. Český jezdec, který triumfoval v neděli na Zlaté přilbě v Pardubicích, ovládl všech pět rozjížděk a paradoxně se mu nejméně povedla až ta finálová jízda.
7: Asi jsme trefili dobrý nastavení od začátku, cítil jsem se dobře na motorce, motorka mi dobře fungovala, z 6:1 nevyšla, ale nevyšla. Za mě to nebylo špatný, já vím, že jsem rychlost měl. Místo na předjetí jsem si zkusil udělat, bohužel to nevyšlo a musím se kouknout, jestli to bylo uspěchaný nebo ne.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D2 za Hustopečem je a zdržení na pražském okruhu u Barrandova. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna opatrně za Hustopečemi. Na 17. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Blokuje tam připojovací pruh na výjezdu z odpočívky. Vozidla tak výjíždějí přímo do pravého pruhu. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště zpomaluje provoz omezení u sjezdu na Barrandov. Kvůli údržbě mostu je tam uzavřený pravý pruh. Vzniká kratší kolona asi na 5 minut. Ucpaný je i nájezd od Barrandova. Na nehodu pozor na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy. Za Bochovem osobní auto srazilo zvěř. Na místo jede policie. A na silnici 68 z Třince na Slovensko stále zdržení okolo Jablunkova. U mostu je nové omezení. Kolona začíná až za sjezdem do Návsí a Jablunkova a je to asi na hodinu. Ve směru od Žiliny se zdržíte krátce kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, postupně se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost, teploty 9 až 4 stupně, v údolích místy kolem 2 a přízemní mrazíky. Zítra má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, večer bude na jihozápadě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A teď nabízíme reprízu části včerejšího speciálního vysílání Hovorů zlán. Slovo má Libor Bouček.
9: My se nacházíme v parku kousek od zámku v Lánech, kde tradičně svůj čas trávili českoslovenští i čeští prezidenti. My zde připomínáme nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Děkujeme mnohokrát za to, že jste přijala pozvání Českého rozhlasu a mluvím směrem k bývalé československé velvyslankyni v Rakousku a slovenské velvyslankyni v Polsku a mluvím směrem k socioložce Magdě Vašáriové. Přeji vám dobré dopoledne.
10: Dobré ráno vám.
9: Co s vámi dělá ten výhled být zde? Pozorovat, jak ten park postupně ožívá, jak sem přichází ty návštěvníci a jak zde ten odkaz Václava Havla je vlastně cítit pochopitelně směrem k zítřku, je to jasné, ale on je tady vždycky.
10: Aby som vám pravdu povedala, mne sa Lány nespájajú len s Václavom Havlom.
9: Pochopitelne.
10: Pretože ja som mala 16 rokov, keď som v obore Lánskej obore točila Markétu Lazarovú. Asi, čo ja viem, aj 4-5 mesiacov som tu bola. Takže občas ma priviezli aj sem, aby som sa tu poprechádzala a tak ďalej. Takže pre mňa Lány sú vlastne takou dávnou spomienkou, to ste ešte neboli ani v pláne. Hej? Takže ja už som tu chodila.
9: Vy jste Václavu Havlovi říkala Vašku. Kdy jste mu tak začala říkat?
10: Myslím, že takto. Já jsem ho registrovala. Hej, od tých svojich 16 rokov, keď som prišla do Prahy, ja som začala byť ako veľmi taká známa aj v tých divadelných, nielen filmových kruhoch. Naše Markétka sa tomu hovorilo. A pamätám si ho, že som ho prvýkrát videla v divadle na Zábradlí, keď ešte nosil tie kulisy. Taký útlý, milý pán, proste chlapec vlastne, sa na mňa usmieval a tak. Takže, a okrem toho, keď som si zobrala za muža Milana Lasicu, ktorý bol jeho prekladateľom jeho hier do slovenčiny. Takže oni sa veľmi dobre poznali. Boli kamaráti. Takže Václav Havel tak ako si stále existoval pre mňa, hej, okolo.
9: Ale ten Vašek. Vlastne.
10: Ale bol to pán Václav, ako proste to v žiadnom prípade. Ešte keď som preberala poverovacie listiny na Pražskom hrade, tak som povedala: pán prezident, ja vás ale musím veľmi skritizovať. Ja som bola druhá, ktorá odchádzala vôbec po tých zmenách, ktorá odchádzala von v marci, začiatkom marca 90. Ja som hovorila, musím vás veľmi skritizovať, pretože vy ste predsa dramatik. Vy píšete scenáre, píšete hry a ja tu teraz stojím pred vami, vy mi dávate nejaký papier do ruky, posielate ma do cudziny, ale nedávate mi žiaden scenár. lebo ľavá strana, čo by som mala robiť, ako je to v scenári, tam nie je nič. Na pravej strane, kde by mohlo byť napísané, čo mám hovoriť, tam tiež nič nie. Ale samozrejme Havel mal veľký zmysel pre humor, takže ten sa hneď rehotal, smial sa, tak sa potom hneď aj ako všetci ostatní začali smiať. A on sa otočil na tých ľudí okolo, no Magda má svoj zmysel pro humor. Takže tak.
11: Host Radiožurnálu.

0: 22 hodin 30 minut. Zprávy a Dagmar Mudrová. Státní zástupce označil poslance motoristů Filipa Turka za hlavního viníka červencové dopravní nehody v centru Prahy. Vyplývá to z usnesení, které získal server iRozhlas.cz. Turek se tehdy střetl se zdravotnickým vozem. Jeho řidič se zranil. Podle státního zástupce poslanec nejel podle předpisů a dostatečně nespomalil. Trestnímu stíhání se vyhnul díky tomu, že zranění druhého řidiče nebyla vážná. Dva lidé zemřeli po útoku na turecké plavidlo v Černém moři, uvedly to tamní úřady. Loď vyplula z ukrajinského přístavu Izmail, ležícího u hranic s Rumunskem. Měla přepravit ukrajinské obilí do Itálie, zasáhli ale dron. Na pomoc potápějící se lodi vyplula dvě záchranná plavidla. Podle rumunského ministerstva vnitra se podařilo zachránit 11 členů posádky. Na stovkách francouzských středních škol pokračují studentské protesty. Studentům vadí mimo jiné nedostatek učitelů nebo přeplněné třídy. Ve městě Lens na severu Francie přišel o ruku 15-letý mladík potom, co ze země zvedl policejní paralyzující granát. Protesty na několika místech přerostly v násilnosti. Salmonelózou se v újezdu nad Lesy v Praze nakazilo skoro 500 dětí a dospělých. Data dnes zpřesnili hygienici. Nákaza se rozšířila poté, co zaměstnanci tamní školní jídelny použili prošlá vejce. Laboratorní testy potvrdily výskyt nemoci u 219 lidí. Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví z nedbalosti. Sport. Plochodráhař Jan Kvěch skončil druhý v memoriálu Luboše Tomíčka na pražské Markétě. Den po vítězství na Zlaté přilbě tak třetí triumf v memoriálu za sebou nepřidal. Kvěch vyhrál všech pět jízd základní části. Ve finále ho ale porazil Lotyš Andžej Slebeděc.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D35 u Mladče a překážka na D1 před Šmejkalkou. Na dálnici D35

0: z Olomouce do Mohelnice. Pozor na čerstvou nehodu u sjezdu na Mladeč na kilometru 245. Osobní auto srazilo srnu. Čekejte překážku na vozovce. Na D1 z Brna do Prahy jste hlásili překážku v omezení před mostem Šmejkalka. Na kilometru 24,5 nepojízdné auto v zálivu. V pravém pruhu ale stojí policie a provoz zpomaluje.
1: Je to tam zúžený do jednoho pruhu a projíždí se tam pomalu. Kamiony zastavují auta, jsou schopný projet kolem 20 km/h.
0: Na D2 z Bratislavy do Brna čekejte překážku za Hustopečemi. V nájezdu z odpočívky na 17. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Blokuje tam připojovací průh a vozidla tak vyjíždějí přímo do pravého pruhu. Na nehodu pozor na silnici 14 z Ústí nad Orlicí do Vamberka. Na průtahu Lipchavami havarovala dodávka, čekejte omezení. A nehodu máme hlášenou i na silnici 11 z Vamberku do Kostelce nad Orlicí. Opatrně u odbočky do Doudleb nad Orlicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jihozápadě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. Pokračuje repríza části včerejšího speciálního vysílání Hovorů zlán. Slovo má Jan Pokorný.
4: A naším dalším hostem je Michal Žantovský, někdejší tiskový mluvčí, šéf tiskového odboru, velvyslanec, politik, spisovatel. Dobrý den, Michale.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Jestli chcete strávit téměř 24 hodin s Václavem Havlem, puste si audioknihu Michala Žantovského Havel. Přesně, to má asi 23 hodin 50 minut, ta audiokniha.
5: No tak dá se to rozložit i na delší období a číst knižně, ale nedá se to moc dobře číst před spaním, protože ta kniha je tak tlustá, že kdyby vám spadla na nos, tak vám přerazí nosní přepážku.
4: Michale, co se musí stát, aby dlouholetý spolupracovník Václava Havla napsal takovou knihu?
5: No, na to je jednoduchá, ale trochu smutná odpověď. Ten člověk musí umřít. Jo? Václav Havel umřel v prosinci 2011 a já jsem se z toho nemohl několik týdnů. Nějak jsem se s tím špatně vyrovnával a nakonec měl jsem pocit obrovského dluhu a nakonec mě došlo, že když ho chci aspoň trošku splatit, tak bych měl o něm něco napsat. A další dva roky jsem potom teda psal tu knihu, takže takhle no.
4: Jaké to bylo pro tebe jako pro blízkého Havlova spolupracovníka v těch posledních měsících života Václava Havla, kdy vlastně jeho blízké okolí vědělo, že se ten konec zřejmě blíží?
5: No, nebylo to lehké, on už tak vůči hledě slábnul a také si byl vědom, že ten konec přichází a byl s tím nějak smířený. 1. října 2011 slavil své 75. narozeniny v Muzeu moderního umění DOX, tak tam jsme ještě se viděli naposledy. Já jsem byl v té době v Londýně jako velvyslanec, takže jsem na to přijel. Přijel se mnou Tom Stoppard, jeho anglický kamarád a dramatik, bylo tam vlastně všichni jeho blízcí a přátelé, ale bylo cítit, že on se takým nějakým způsobem loučí. Mě řekl svým nenapodobitelným způsobem: Majku, já jsem troska, a nechal to přitom.
4: Já vím, že jsi u toho nebyl, ale on si přál, Václav Havel, aby přijel ještě jednou Dalaj Lama?
5: To vím. Po jeho smrti jsem s Dalaj Lámou v Londýně měl delší rozhovor a on mě tam právě vyprávěl o tom posledním setkání a o tom, že vlastně víceméně svého přítele Václava Havla jakoby vypravoval na tu poslední jaksi cestu. Bylo to 9 dní, tuším, předtím, než Václav Havel umřel. A i to byl jaksi krásný vztah, který spolu měli. Tak samozřejmě se mi evakovalo ta návštěva svatého Dalajlámy v České republice v těch prvních měsících a já jsem ho dokonce doprovázel tady do Lán, kde Václav Havel si přál a toužil potom s ním meditovat. A to nebylo tak jednoduché vyjednat, protože Dalaj Lama je učitel. Jo? Takže aby s ním někdo meditoval, tak tomu ho musí ten učitel pozvat, nemůže si o to říct. Takže díky našemu společnému kolegovi a příteli Sašovi Neumannovi,
4: což byl tajemník Václava Havla v tom prvním období, Havla
5: a buddhista, tak se podařilo jak si sjednat i tu meditaci a bylo to hrozně pěkný. Já jsem teda zůstal venku, ale pak oni vyšli ven a oba se hrozně smáli. Jo. A já jsem, když jsem pak dělal ten rozhovor po smrti Václava Havla s Dalajlámou, tak jsem se toho Dalajlámy ptal, ale čemu jste se pořád tak jako smáli? A Dalajláma říká, no on ten váš pan prezident, on mluvil o duchovní čistotě a toužil po duchovní čistotě, ale on pořád kouřil. Já si říkám, jako Dalajláma má dobrý smysl pro humor.

0: Povídáme si s Michalem Žantovským. Když jsi byl u Václava Havla ne jako úplně nejbližší, ale hodně blízko, vlastně už v době před listopadem 89, jak jsi sledoval proměnu dramatika umělce v politika? Jak na to Havel šel?
1: Já jsem Václava Havla poznal, samozřejmě znal jsem ho nebo věděl jsem od něm od 14 let, když jsem poprvé viděl na zábradlí zahradní slavnost a on tam o přestávkách občas jako nakukoval, jestli se to těm divákům líbí, ale jako 14letý kluk jsem pochopitelně neměl odvahu ho pozdravit nebo se nějak představovat. Takže jsem ho vlastně osobně poznal až po jeho propuštění z vězení v roce 1983, když po 4,5 letech skoro na smrt nemocný vyšel z vězení a pak jsme těch následujících 6 let se vídali čím dál tím častěji, byli si, troufám si říct, opravdu blízko. A já jsem jeden z lidí, možná jsem málo pozorný, ale já jsem tu změnu toho člověka, toho politika nezaznamenal, protože pro mě Václav Havel byl jeden z mála lidí, který se choval v každé situaci stejně přirozeně, stejně skromně, stejně ohleduplně a neměl vůbec takovej ten instinkt politika, že v okamžiku, kdy jsem v té funkci, tak se musím jaksi chovat, jak se k tomu sluší a patří. Takže Václav Havel byl stejný, když jednal s nějakým monarchou, který navštěvoval Prahu, jako když seděli někde v hospůdce. A tomu já říkám skutečná autentičnost. Jo? Mm-hmm. On byl jeden z nejautentičtějších lidí, jaké jsem v životě poznal, byl opravdu tím, kým byl vnitřně a tím byl i navenek.
0: Vidíš jeho autentičnost i v tom, co mu ostatní, spíš mu to ostatní připisují, než že by to tak bylo de facto, že byl zastánce takzvané nepolitické politiky? A nebo to je jedno z klišé, které se s Václavem Havlem nese?
1: Je a není. Václav Havel si uvědomoval a v Moci bezmocných o tom, jak si rozsáhle píše, jak se z politiky právě působením těch stranických aparátů a tak dále stává takový ten mechanismus moci a to je něco, čemu on se bránil a považoval za jeden z těch asi negativnějších aspektů moci, ale zároveň si uvědomoval, a v tom je to klišé tedy, zároveň si uvědomoval, že bez toho systému politických stran, zastupitelských orgánů a volené demokracie vlastně se nedá demokracie jako systém zorganizovat a také to několikrát říkal mezi jiným také a já jsem, musím to tady říct, já jsem hrozně rád, že se tenhle ten pořad jste nazvali Hovory z Lán, protože to byl můj projekt, jo, to jsem vlastně s tou myšlenkou za Václavem Havlem přišel hned na začátku v roce 1990. Já nebyl to samozřejmě taky úplně původní projekt, protože jsem věděl o prezidentu Rooseveltovi a jeho hovorech u krbu pro americké občany, ale v těch českých podmínkách to byl první takový vlastně talk show nebo takový podcast prezidentský a 2 roky vlastně, co jsem působil s Václavem Havlem, tak to fungovalo, myslím, dobře. No.
0: Co bylo cílem toho projektu?
1: Cílem toho projektu bylo přiblížit toho prezidenta občanům země, již je prezidentem bez nějakých zprostředkovacích mechanismů tiskových konferencí nebo tiskových mluvčí nebo něčeho takového, nechat ho mluvit přímo k občanům a on tak většinou rozprávěl o tom, co vlastně ten týden dělal, co ho ten týden napadalo, jaké problémy prostě vidí v té nejbližší budoucnosti a Dneska už by to asi byl formát trošičku možná zastaralý, nevím, jo, ale...
0: No dneska by to dělal na Facebooku, ne? Nebo na jiných sociálních sítích, že by se třeba v neděli dopoledne ohlédl za tím, co dělal uplynulý týden.
1: No já nevím, dneska by to musel asi dělat na Instagramu a musel by se tady koupat v tom jezírku, jo, ale...

0: Povídáme si s Michalem Žantovským. Jak těžké bylo být tiskovým mluvčím Václava Havla, když Václav Havel kromě jiného byl člověk spontánní, který občas co na srdci, to na jazyku?
1: Václav Havel si o tu jaksi podporu toho, aby za něj někdo mluvil, on si o ní tak trochu říkal. On neměl úplně v oblibě veřejné vystupování před kamerami, uvědomoval si, že má vadu řeči, neměl ten řečnický gryf toho pořád se koukat do těch kamer, protože se 5 let učil ve vězení nekoukat se tomu vyšetřovateli do očí, jo. A takže to někdy nebylo úplně jednoduché a pokud se rozhodl něco říct a řekl, tohle říct musím, protože jaksi jsem o tom přesvědčení a nemohu jinak, tak s ním nebylo hnutí a někdy to bylo možná politicky i k jeho vlastní škodě, ale my jsme o tomhle věděli, respektovali jsme to a nakonec on vždycky řekl, že to bych asi nebyl já, kdybych řekl něco jiného.
0: Ty jsi pracoval s Václavem Havlem v období, kdy vlastně na české politické scéně byly další výrazné osobnosti. Byl tu Václav Klaus, byl tu Miloš Zeman. Zpětně viděno, jak on se mezi nimi cítil?
1: Tak v tom období, kdy já jsem byl mluvčí pro Václava Havla, to znamená do voleb vlastně v roku 1992 v létě, tak Miloš Zeman byl jednou z takových těch figurek 17. listopadu, ale nebyl jaksi prominentní. Na rozdíl od Václava Klause, který prominentní byl a který se vyprofiloval jako vlastní, jako takový protipol a v některých ohledech i protivník jaksi Václava Havla, a ta komunikace mezi nimi někdy nebyla jednoduchá, někdy jsme jaksi se snažili trochu moderovat ze strany Václava Klause. Josef Želenec byl ten člověk, který s námi komunikoval s Hradem a nějakým způsobem se to nevymklo z nějakých mantinelů ve srovnání s tím, co probíhá v té veřejné komunikaci dneska. To byla úplná selanka, jo. A taky je pravda, a já třeba v té knize o tom píšu a nijak nezastírám ty naprosto protichůdné názory, které měly na spoustu věcí, ale v takových těch hlavních věcech toho národního zájmu, jako ta evropská orientace, euroatlantická orientace, privatizace a restituce, jo, tam se nakonec přes všechny drobné rozdíly v pohledu shodli a drželi vlastně společné stanovisko a to, myslím, ze zpětného hlediska je daleko důležitější, než jsme si v té chvíli byli schopni představit.
0: Jedním ze sousloví, která se táhnou a vztahují k Václavu Havlovi, je pravda a láska. Zvítězí nad lží a nenávistí. Z toho vzniklo oslovení pejorativní pravdoláskaři, anebo je i pozitivní?
1: To je něco, co se s Václavem Havlem bude táhnout ještě 500 let po jeho smrti, protože k tomu došlo tak trošku nedopatřením během toho jednoho vystoupení slavného na balkonu na Václavském náměstí v prosinci 1989, tuším 10. prosince, a Václav Havel měl poznámky, body, které chce říct a říkal, no ale nakonec bych měl říct snad něco vzletného, no. A když se dospěl ke konci toho projevu, tak řekl, pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. A to byla zkratka, protože on si dobře uvědomoval, že sama o sobě pravda a láska nad lží a nenávistí nezvítězí, že k tomu se musí toho spoustu udělat a ti, kdo to budou muset udělat, budou lidé, jo. A o tom pak často v soukromí, jak si mluvil, říkal, no já jsem to měl nějak jako rozvést, jo. ale on na tom náměstí nebyl prostor pro nějakých hozvádění, tak to řekl takhle. No.
0: Hostem Radiožurnálu při speciálním projektu věnovanému narozeninám Václava Havla, 90. narozeninám, byl Michal Žantovský. Michale, děkujeme, pevné zdraví a všechno dobré.
1: I já děkuju vám i posluchačům.

0: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava po 30. Výjimečné dokumenty z Česka i ze světa. Portrét Radky Dynamarkové, život průkopnice queer filmu Barbary Hammer, útok na Salmana Rushdieho, Louis Buñuel a Frederick Weissman v sekci filmy, které změnily svět. A inspirační fórum, humor, mapy, korupce a změna. A navrch hudba a program pro děti a dospívající. Od 23. října do 1. listopadu v Jihlavě a poté online. Přijďte myslet filmem. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 23 hodin. Dagmar Mudrová a zprávy.
2: Vládní kabinet schválil novou státní kulturní politiku. V Nepálu skončilo pátrání po tisícovkách lidí pohřešovaných po srpnových povodních. Českobudějovičtí hokejisté porazili v extralize Brno 5-1 a zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda schválila novou státní kulturní politiku. Po dnešním jednání kabinetu to oznámil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Strategický dokument rozhoduje o tom, kam v příštích letech půjdou v sektoru peníze. Profesní organizace nový plán kritizují. Vadí jim, že nová politika vznikla bez spolupráce s odborníky z kultury. Pokračuje prezident Mezinárodního divadelního ústavu Jakub Vedral.
4: My obsah toho dokumentu neznáme, on nebyl s kulturní veřejností nijak konzultován. My jsme nějakou jeho předchozí verzi poznámkovali, ale od začátku jsme říkali, že máme platnou kulturní politiku, která má analytickou část a je apolitická. Profesní organizace i kulturní veřejnost je připravena se jí řídit.
2: Předchozí státní kulturní politiku, kterou schválila minulá vláda, označil ministr Klempíř za neufinancovatelnou. Lidé si letos připlatí za uhlí na zimu, proti loňsku zhruba o 5 až 10 %. Vyplývá to z cen, které uvedli oslovení prodejci. Metrický cent sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900. Majitelé uhelných skladů zdražili kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám.
5: Kostka a ořech je to nějakých 670 korun za metrák. Briketky jsou za 900.
6: Anna Bučková, majitelka uhelných skladů v Libiši na Mělnicku. Uhlí má asi o 5% dražší než v loni. Brikety jsou za stejnou cenu. Zdražit musela kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám. Podobný nárůst má i prodejce Martin Procházka z firmy Kominík Chotětov. Dřevo má ale levnější.
7: Na měkkém dřevu jsme klesli zhruba o 400 korun na kubíku a na tvrdém zhruba o 500 korun. Takže měkký sypaný metr máme za 1300 korun.
6: Mluvčí severočeských dolů Lukáš Kopecký předpovídá cenu uhlí.
8: Ceny držíme a do konce roku s nimi nebudeme hýbat.
6: Ze středočeského kraje Radek Duchoň, Radiožurnál.
2: Nepál ukončil pátrání po těch, kdo mohli ještě zůstat naživu po ničivých srpnových povodních. Zemřelo při nich nejméně 1455 lidí, dalších více než 5000 úřady dál pohřešují. Podle šéfa Národního centra pro nouzové operace Nepál zvažuje, jak správně prohlásit pohřešované osoby za mrtvé, aby jejich rodiny mohly vyřídit potřebnou administrativu, píše agentura Reuters. Místy až 100 metrů vysoká vlna smetla tisíce obydlí.
3: Sport.
2: Hokejisté Českých Budějovic vyhráli v 8. kole extraligy nad brněnskou Kometou vysoko 5-1. Hosté přitom vyslali na branku o 10 střel víc. Útočník Českých Budějovic Jakub Pour pojmenoval důvody, proč jeho tým vybojoval 3 body. Připomněl Úlesenův gól na 2-0, který padl 2 vteřiny před první sirénou.
9: Týmový práce, no, přistupovali jsme tomu všichni stejně a to nás odměnilo, no, takže dobrý vítězství. To nás trošku ještě víc uklidnilo, ale samozřejmě nebyl konec, ale Kometa je silný tým, takže jsme si museli dávat pozor i v těch dalších třetinách. Dali jsme ten třetí, což nám ještě víc jako trošičku přidalo na tom, že jsme měli ten zápas pod kontrolou, ale stejně nesměli jsme polevit, no.
2: České Budějovice se v dalším zápase utkají ve čtvrtek v 9. kole z Plzní. Stejný den se představí na ledě pražské Sparty i Kometa Brno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D35 u Mladče a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D35 Olomouce do Mohelnice se uklízí po nehodě u Mladče. Na kilometru 245 osobní auto srazilo zvěř, projíždějte opatrně. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte se zúžením v okolí sjezdu na Barrandov. A na 16. kilometru silničáři provádějí údržbu mostu. Pravý pruh je uzavřený a kolona se už netvoří. S omezením počítejte i na D1 z Brna do Vyškova. Mezi Holubicemi a Rousínovem se mezi kilometry 212 a 214 jezdí v každém směru pouze jedním pruhem. Opravují tam vozovku. Nehodu vyšetřují na silnici 11 z Vamberku do Kostelce nad Orlicí. U odbočky do Doudleb nad Orlicí havarovalo vozidlo, projížděte opatrně. A v Praze právě začala noční úplná odstávka letenského tunelu. Údržba je tam naplánovaná do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, postupně se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 9 až 4 stupně, v údolích místy kolem 2 a přízemní mrazíky. Na horách kolem 5 stupňů, v kotlinách výrazně méně. A přes den má být zítra jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jeho západě oblačnost přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
1: Dobrý večer vám přejeme. Radiožurnál posloucháte ve 23 hodin a 6 minut. My jsme rádi, že jste stále s námi a teď vám posíláme Jam & Spoon. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
3: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Doma je doma. Nevyléčitelně nemocný Vlastimil z Kolína je rád, že po dlouhých pobytech v nemocnici může být díky zdravotníkům mobilního hospicu ve svém. A právě o službě, která pomáhá lidem dožít v domácím prostředí, je taky nový seriál Radiožurnálu. Pojmenovali jsme ho Poslední přání a souvisí s říjnovou kampaní Fóra mobilních hospiců. V Česku loni zemřelo přes 110 tisíc lidí. Doma s podporou tzv. Mobilní hospicové péče to byl každý 12.
1: Péči mobilního hospice využívá v Kolíně rodina 59-letého Vlastimila. Vy jste středoškolský učitel, učil jste na gymnáziu?
2: Ano, dojížděl jsem do Prahy na gymnázium všeobecné a tam jsem učil fyziku.
1: Už je tady. Teď zazvonila vaše pečovatelka, je to zdravotní sestřička, takže ona vám pravděpodobně změří tlak, dá vám tlumící léky?
2: Ano, při těch provozních záležitostech se domlouváme průběžně, jak je potřeba.
1: Pan Vlastimil je ležící a zdravotní sestřičku přivítá jeho manželka Alena, která pečuje o manžela doma.
3: Je to někdy těžký, ale my jsme za to vděční, že můžeme být takhle spolu, že ta možnost je prostě. No.
1: Vy jste museli uspůsobit i ten pokoj, v kterém teď stojíme. Jste trošku přesouvala nábytek?
3: No ano, protože v nemocnici nám řekli, že manžela budou pouštět a že už bude potřebovat tuhle polohovací postel. No a v našem malém bytě opravdu dvou pokojáčku, tak se musel udělat přesuny. Prostě se to dalo.
1: Už mám jde zdravotní sestřička. Jmenuje se Kristýna Doubková a je z mobilního hospice Srdcem.
4: Dobrý den.
3: Tady ho máme.
4: Jaké pánovi? Dobrý den.
5: Dobrý den, zdraví pěkně.
4: Jak se daří?
5: No, teďka už je to dobrý, ale ráno to bylo trošku napínavé, takže nakonec jsme bolesti dořešili, překonali a teď už je to klidnější.
1: Vy si sundáváte zdravotnický batoh.
4: Ano. Tam mám všechno, co vlastně můžu potřebovat u pacientů. Teď asi tlakoměr budu potřebovat, saturační čidlo. Můžu změřit tlak teda?
5: Ano.
4: V pořádku. Jo, ještě vám navlíknu na prst. Čidlo.
1: Tak jste pod dohledem vlastně, milé.
5: Je to v pořádku, to, na tohle už jsem zvyklý.
4: Když to musí být, že?
5: Ano.
1: A sestřička bude s manželkou řešit i dávky léku, které máte na bolest. Užíváte pravidelně.
5: Z pravidla se to vždycky v nějakém čase vyřeší a jdeme zase dál.
1: Vy jste v domácím prostředí, teď ležíte, máte tady čaj, nějaký kompot.
5: Ano.
1: Tablet, máte tady mobilní telefon a dva počítačové monitory.
5: Komunikuji s lidmi. Dcera nám posílá fotky vnoučka, píšu maily.
1: Vidím, že tamhle máte Bible, hned ano. Několik, vy jste věřící.
5: Ano.
3: A máme ohromnou podporu lidí, co nás mají rádi. Jo. A dostáváme takhle sílu, no.
1: A já vím, že vám manželka večer čte pohádky.
5: No, je to takový pěkný závěr dne. Člověk nemusí příliš moc přemýšlet, ponoří se tak trošku do dětské fantazie. Manželka mi čte, ať už o Křemílkovi a o Chomůrkovi, nebo o Rákosníčkovi a hvězdách. Cítím se jako v dětství.
3: Mluvili jsme, že by došlo i na Cipíska a na Runcajze. Máme tady ještě ty původní staré knížky. Říkáme, že si užíváme tu naše teď, dokud trvá. A za to jsme fakt rádi díky tomu hospicu, že bez toho by to možný nebylo.
1: Vy jste strávil v té nemocnici už měsíce. Doma je doma?
5: Určitě. Jsem ve svém prostředí, jsem mezi známými, blízkými lidmi. Stará se o mě milující, pečující manželka. Cítím se tu velmi dobře.
1: Říká 59-letý Vlastimil. O mobilní hospicové péči vysíláme celý týden. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Posloucháte Radiožurnál. Nalezený text z vězeňské cely míří po desítkách let na jeviště. Jak zní dosud neznámé řádky Václava Havla a co všechno chystá v následujících měsících festival Havel Live na Pražském hradě. Tak to vám povíme za chvilku po Nirváně.

0: Absurdní dialogy, filozofické diskuze i legendární design v nových kulisách. Dnešní 90. výročí narození prvního prezidenta dramatika Václava Havla slaví Pražský hrad čtyřměsíčním festivalem Havel Live. Ten po nedávné světové premiéře v New Yorku přináší do Česka i Havlovo znovu nalezené dílo s názvem Varování.
1: Najednou řízením osudu k vám přijde jako rukopis Václava Havla, kde už jsou formalizovaný, ukončený jako jasný dialogy.
2: Říká umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka o ztracené hře, kterou nedávno dopsal.
1: Pro mě bylo jako fascinující to vidět jako náhled do mysli, kdy ten nápad na tuhle vaňkovku se rodí, což bylo během toho vazebního věznění v Naruzini leden až květen 1977.
2: Českou premiéru v podání Ivana Trojana a Martina Mišičky bude mít inscenace 23. října.
1: Jako ten základní nápad je strašně dobrý, protože je o tom, že víceméně nějaký si pomyslný hrádeček za plot prostě přichází mladý nadějný estébák provést tedy výslech s Ferdinandem Vaňkem a Ferdinand Vaněk je překvapen, protože vždycky za ním chodí jiný. A on se ptá na důvody, proč teďka přišel on a je to vlastně takový, je to otočený ne jako audience, kdy vlastně žádá sám ten, kdo má donášet na to, aby si to sepisoval ty, to, co má donášet sám ten, na koho má donášet. Tady ta absurdita je v tom, že se trošku předhání v tom, kdo je zkušenější, kdo očekává ty metody, které STB přinese a vlastně si vzájemně tak začnou radit, jako v tom, jak by měl ten výslech pokračovat dál.
2: Festival nabídne také filmy, přednášky a debaty, doplňuje Veronika Wolf z Pražského hradu.
3: My jsme ty debaty vymýšleli nebo připravovali společně s filozofkou Alicí Koubovou. A právě budeme se dívat na různá témata, která hýbají dnešní společností, kdy si zveme zajímavé hosty a těšíme se na jejich diskuzi.
2: První z nich odvysílá 22. října stanice Vltava s jejich podcastem Promyslet Havla. V jízdárně Pražského hradu pak ve spolupráci s Design Blokem vzniká unikátní výstava.
3: Tam bude představena jak ta jeho legendární knihovna, která se nacházela v pracovně, takže člověk vlastně vstoupí do toho prostředí Václava Havla, ale budou třeba ukázány uniformy, které vytvořil Teodor Pištěk a nebo výtvory od designéra Božka Šípka.
2: Většina akcí festivalu Havel Alive na Pražském hradě bude přístupná zdarma. Kvůli omezené kapacitě je však nutná rezervace předem. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: 23 hodin a 30 minut. Dagmar Mudrová a zprávy.
1: Ministerstvo kultury vyhlásilo nové výběrové řízení na ředitele Národní galerie Praha. Zájemci se můžou hlásit do 5. listopadu, zároveň mají předložit koncepci rozvoje galerie na příštích 6 let. O vyhlášení konkurzu informoval rezort na svém Facebooku. Jde už o druhý letošní pokus ministerstva vybrat nové vedení poté, co předchozí řízení v létě zrušilo. Rusko propustilo Čecha, kterého soud v září poslal na 13 dní do vězení, informoval o tom mluvčí české diplomacie Adam Čerge. Muž dostal trest vězení za to, že protestoval na Rudém náměstí v Moskvě s transparentem v angličtině. Podle soudu se nápisem snažil zdiskreditovat ruskou armádu. Kromě vězení muž dostal i dvě pokuty. Podle ministerstva už Čech opustil ruské území. Ceny ropy začaly klesat. Přispěl k tomu plán skupiny G7 na uvolnění nouzových zásob ropy a nafty a také dodávky z Blízkého východu. Export z tohoto regionu se zvýšil i přes pokračující útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Pokles cen ale zůstává limitovaný kvůli obavám z dalšího narušení blízkovýchodních dodávek. Olomoucká arcidiecézní charita spustila další ročník tradičního projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci z Česka můžou jeho prostřednictvím poslat dárky dětem z dětských domovů a chudých rodin na Ukrajině. Organizátoři jich letos plánují do projektu zapojit 500. Děti k obdarování si můžou zájemci vybírat na speciálním webu. Sport. Nejlepší střelec historie NHL Alexandr Ovečkin odehraje v elitní hokejové lize poslední sezonu. 41-letý ruský útočník to oznámil spoluhráčům v kabině a také prostřednictvím prohlášení na sociálních sítích Washington Capitals, za který hraje už od roku 2005. Do své 22. sezony v zámořské soutěži nastoupil s 929 góly. Rekord Wayneho Gretzkyho překonal loni v dubnu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na 35C za Paceřicemi a omezení na pražském okruhu u Barrandova. Na silnici 35 z Liberce do Turnova teď pozor na nehodu za Paceřicemi. Převrátilo se tam nákladní auto. Na místě budou zasahovat záchranáři, zatím je zablokovaný pravý pruh a dá se s opatrností projet. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště vás zpomalí omezení u sjezdu na Barrandov. Kvůli údržbě mostu je na 16. kilometru uzavřený pravý pruh. A pozor na vozidla, která vyjíždějí od Barrandova přímo do levého pruhu. Na D1 z Brna do Vyškova opatrně před Rohlenkou. Na kilometru 206 silničáři opravují vodorovné značení. Je tam uzavřený pravý a odbočovací pruh, kolona se teď netvoří. A v Praze je dnes v noci kvůli údržbě uzavřený letenský tunel. Práce tam mají skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800

0: 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, postupně se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 9 až 4 stupně, v údolích místy kolem 2 a přízemní mrazíky. Na horách kolem 5 stupňů, v kotlinách výrazně méně. A zítra přes den má být jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jihozápadě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A ještě půl hodiny s vámi bude večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.
2: Ano, 23 hodin 34 minuty a teď je Čechomor, velické zvony.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

Petr Wolf si prodlouží pobyt ve vězení o další rok. Bývalý poslanec se dnes u ostravského soudu přiznal, že se vyhýbal nástupu k 6letému trestu za dotační podvod. Máme jeho autentickou výpověď přímo z jednací síně a nabídneme vám ji po ARIEM.

0: Ostravská justice dnes udělala definitivní tečku za kauzou uprchlého exposlance Petra Wolfa. Bývalý politik zvolený do sněmovny za tehdejší ČSSD dostal roční trest za to, že se v Paraguaji vyhýbal nástupu do vězení. Do Jižní Ameriky uprchl poté, co mu soudy pravomocně potvrdili 6leté vězení za několika milionový dotační podvod.
1: Bývalý docent Slezské univerzity a někdejší poslanec vcházel do jednací síně s pouty na rukou v šedém vězeňském oblečení. Na dotaz soudce, jestli lituje útěku a ukrývání před trestem, odpověděl takto.
2: Upřímně řečeno ano, ale chtěl bych možná, jestli mohu říct.
3: Určitě.
2: V době, kdy jsem se rozhodoval, zda odejdu, tak jsem měl strach o život. Takže v této situaci jsem se nalezal.
1: Petr Wolf souhlasil s tím, že je vinný, a tak od začátku procesu do rozsudku uběhly necelé 2 hodiny. Zkrácení bylo polehčující okolností. Soudce Tomáš Žatek ale zdůraznil i ty přitěžující.
4: Je třeba zdůraznit, že ten protiprávní stav, který svým jednáním založil, trval takřka 13 let. Tímto svým jednáním mařil výkon trestu, poměrně důrazný výkon trestu, 6 let. A navíc, jednal takto zcela vědomně, zcela plánovaně.
1: 6 let vězení dostal v minulosti Petr Wolf za to, že společně s manželkou přes svou firmu podvedl stát u 11milionové dotace Ministerstva životního prostředí. Šlo o dotace na výzkum vztahu ekonomiky a životního prostředí. Z peněz platili například dovolené a soukromé zahraniční cesty a 100 000 vyplatili za konzultace firmám, které podle rozsudku žádné skutečné studie nevypracovaly. K tomu mu tedy nyní byl ještě rok vězení.
5: Proti uloženému trestu nemám námitky, také jsem se vzdal práva odvolání. Musím říci, že prohlášení o vině, které obžalovaný učinil, podstatně zkrátilo toto trestní řízení.
1: Reagoval na verdikt státní zástupce Martin Fraš. Obhájce Tomáš Mikata už plánuje žádost o podmíněné propuštění.
6: Jestliže někdo vykonává trest, tak má eminentní zájem na to, aby byl podmíněně propuštěn.
1: Žádost chce poslat v lednu příštího roku. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.

Už zítra večer zamíří pohled českých fotbalových fanoušků na londýnskou arénu Wembley. Na jednom z nejslavnějších stadionů světa totiž po 5 letech znovu nastoupí národní tým. No a my vás pozveme, za chvilku stihneme to ještě před půlnocí.

0: Čeští fotbalisté se připravují na zápas Ligy národů proti domácím Angličanům. Zítra večer ho odehrají na věhlasném stadionu Wembley, kde ještě nikdy nevyhráli v šestkových letech 1966 a 96, ale byli v Londýně úspěchu poměrně blízko. V prvním případě šlo o přípravné utkání, ve druhém o souboj o zlato z mistrovství Evropy.
1: To byl snad takový můj životní zápas, na který si asi lidi hodně pamatují, ještě starší. Moc jsme se za půli nedostali, ale uhráli jsme tam 0-0.
2: Vzpomínal na legendární remízový zápas v roce 1966 gólman Ivo Viktor, který tehdy domácí Angličany vynuloval. V samostatné české historii už návštěvy Wembley tolik radosti nepřinesly, i když moc nechybělo.
3: Souboj, brankář Kepke, Patrik Berger, držme palce, Patrik Berger se dozví a svíří, gól!
2: Ve finále Eura v roce 1996 sice Češi díky Patriku Bergerovi vedli, pak se ale dvakrát prosadil Němec Bierhoff a bylo z toho stříbro.
3: Sama britská královna přidává stříbrné medaile českým fotbalistům.
2: Meka anglického fotbalu poté prošla výraznou rekonstrukcí. Kapacitu londýnského stánku drobně navýšili na 90 tisíc fanoušků. Přibyla částečně zatahovací střecha i dnes už světoznámý oblouk nad jednou z tribun. Na trávníku nového Wembley, ale zatím Češi nebodovali a ani neskórovali. V roce 2019 tam schytali pětigólový příděl. O dva roky později na evropském šampionátu prohráli s Albionem 0-1.
4: Prohráli jsme 1-0, ale myslím si, že to je vlastně dobrá škola, protože Anglie je vlastně velmoc.
2: Říkal před 5 lety záložník národního týmu Tomáš Souček a teď se na jednom z nejslavnějších stadionů světa představí čeští fotbalisté znovu s novým trenérem i herním stylem, ale i řadou absencí. Angličané si navíc v sobotu odvezli z Chorvatska drtivý triumf 7-0. And the shocks will reverberate around Europe. Croatia 0, England 7. Zápas Ligy národů mezi Anglií a Českem začne v úterý ve 20 hodin a 45 minut a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu. František Typovský, Radiožurnál.

0: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
1: V krušnohorské Moldavě znovu řeší předvolební příliv nových obyvatel. Podle starosty jde o účelovou turistiku. Středoškoláci ve Francii na dnešek svolali celostátní protest. Čeští fotbalisté zakončí aktuální program Ligy národů zápasem v Anglii. A dnes bude jasno nebo skoro jasno. Teploty do 23 stupňů. Je úterý 6. října. Hezký poslech hlavních zpráv přeje Dagmar Mudrová.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Do Moldavy v Krušných horách se přihlašují další noví obyvatelé. Podle starosty Davida Leitermana z ODS jde o fiktivní trvalé pobyty s cílem ovlivnit komunální volby. Před 4 lety se z tohoto důvodu muselo hlasování v Moldavě opakovat.
3: Snad 6. období, kdy těsně před volbami se přistěhovává větší počet obyvatel do stále stejných nemovitostí.
4: Podle starosty Davida Leitermana, který opět kandiduje, to je především ubytovna v Novém Městě a bývalý hotel v Moldavě. Jejich spolumajitelkou je zastupitelka Iveta Boudyšová z SPD, současná jednička uskupení Hlas obce. Uvedla, že proti krokům starosty se bude bránit.
5: Protože si myslím, že každý občan, který má platný doklad, tak má právo volit, ať je tam den, půl dne, je tom 10.
4: Z Moldavy Jana Vitásková, Radiožurnál.
1: Vláda schválila novou koncepci státní kulturní politiky. Dokument určuje její směřování na další 3 roky a navzdory protestům kulturních organizací nahrazuje dokument prosazený předchozím kabinetem.
6: Podle ministra kultury Oty Klempíře za Motoristy byl ale návrh neufinancovatelný. Zdůraznil, že původní dokument vznikl na konci volebního období jako seznam úkolů pro současnou vládu. V tom se má nová koncepce lišit.
7: Kulturní instituce a profesní sdružení tak ví, jaké cíle stát sleduje, jaké hodnoty považuje za důležité.
6: Na návrhu se mají podílet i profesní asociace. To zpochybňuje prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
8: Byla poškozená důvěra, že je možné jakýkoliv dialog s ministerstvem kultury vést.
6: Podle Bakuleho totiž ministerstvo v návrhu nezohlednilo připomínky kulturní obce. To skritizoval i bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS.
9: Je to pro mě projev jasné arogance Oto Klempíře a jeho neochoty bavit se s těmi, pro které má pracovat.
6: Dokument počítá s obnovou kulturního dědictví nebo zvýšení konkurenceschopnosti České audiovize. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: 40 šéfredaktorek a šéfredaktorů českých médií vyzývá politiky, aby dodržovali základní principy slušné komunikace. Text prohlášení je například na serveru iRozhlas.cz. Šéfredaktoři adresují výzvu všem, bez ohledu na funkci a politickou příslušnost.
10: Vyzývají politiky, aby stejně jako novináři nepodněcovali k násilí a žádají je, aby se toho zdrželi i na sociálních sítích. Poukazují také na to, aby se oficiální informace od úřadů dostávaly ke všem novinářům. Podle ministra pro sport a předsedy poslanců Motoristů Borise Šťastného je nutné komunikovat slušně ze strany politiků i novinářů.
11: Odmítám projevy násilí na sociálních sítích nebo ve veřejném prostoru a vždy dodržuji pravidla slušné komunikace.
10: Výzvu médií podporuje předseda opoziční ODS Martin Kupka.
12: Média jsou nedílnou součástí demokratického uspořádání země.
10: 40 šéfredaktorů, kteří výzvu podepsali, je z audiovizuálních, tištěných i digitálních médií různých zaměření. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Systém nouzových varování přímo do mobilních telefonů chce stát spustit v únoru příštího roku. Takzvaný Cell Broadcast upozorní na kritické situace, jako jsou povodně, výpadek elektřiny nebo dronové útoky. Teď je v testovacím provozu.
13: Varování nepřijde jako SMS zpráva. Na telefonu se zobrazí i přes zamknutou obrazovku a vydá zvukový signál i přes vypnutá zvonění. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
14: Dokáže poslat zprávy plošně do celé republiky, ale také do konkrétní obce.
13: Příprava systému začala už za bývalého ministra vnitra Víta Rakušana ze STAN.
15: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili.
13: Stát připravuje také větší ochranu objektů kritické infrastruktury před neznámými drony. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Nejpozději dnes by měli mít všichni voliči ve schránkách hlasovací lístky pro nadcházející komunální a někde i senátní volby. Roznášku lístků zajistili buď radnice nebo pracovníci České pošty.
16: Bych to viděl třeba i kolem 8 000.
17: Tolik hlasovacích lístků v uplynulých 2 týdnech roznesl do schránek v Praze 6 pošťák Roman Ticháček.
16: Chodíme i po víkendu, protože je lepší to dělat zvlášť v klidu, než s poštou a doporučenými dopisy dohromady.
18: to strašně zdržuje. Já mám radši klid a dělám si to v klidu.
17: Lidé hlasovací lístky najdou i přímo ve volebních místnostech, potvrzuje ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
19: I v těchto volbách lze prokázat svou totožnost tím e-dokladem. Samozřejmě platný doklad totožnosti v té plastové podobě je v tomto ohledu jako jistotou v zásadě 100%.
17: Komunální a ve třetině Česka i senátní volby budou tento pátek a sobotu. Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
1: Studenti středních škol ve Francii dnes chystají rozsáhlý celostátní protest proti špatným podmínkám ve školství. Přidat by se k nim mohla i část učitelů nebo studentů vysokých škol.
20: Středoškolská odborová unie vyzvala všechny studenty, aby se dnes zapojili do blokád a protestů. Demonstrace studenti chystají v Lyonu, Marseille nebo v Paříži, kde se k ním na náměstí Republiky připojí i studenti z pařížských předměstí. Právě tam protesty před 3 týdny začaly. V pondělí se protestující na několika místech střetli s policií. Při zásahu jednotky pořádkové policie v Lens na severu Francie vybuchl granát a 15-letý student přišel o ruku. Středoškoláci protestují proti nedostatku učitelů nebo systému přihlášek na vysoké školy, který považují za netransparentní. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Německé zpravodajské služby si nemyslí, že by Rusko momentálně plánovalo rozsáhlejší útok na území Severoatlantické aliance. Zaznělo to na jejich veřejném slyšení ve spolkovém sněmu.
21: Russland führt einen Schattenkrieg.
22: Šéf zahraniční rozvědky Martin Jäger řekl při veřejném slyšení před parlamentním kontrolním grémiem, že Rusko vede proti Německu skrytou válku, ve které jsou reálné i další útoky, jako byl například ten zářijový na letišti v Lipsku. Nepodporovat Ukrajinu by sebou podle Jägera ale neslo mnohem větší náklady. V Bundestagu mluví prezidenti všech 3 německých zpravodajských služeb. Šéf vnitřní kontrarozvědky Zinan Zelen například zmínil obavy z úniku dat, pokud by se v Německu rozšířily čínské automobily. Všichni prezidenti argumentují pro rozšíření pravomocí zpravodajských služeb. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi by v pondělí bylo 90 let. V exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál na něj zavzpomínal i bývalý americký prezident Bill Clinton. Mluvil třeba o jejich společné návštěvě pražského jazzového klubu Reduta v roce 1994. We still have our home in Washington.
23: Stále máme dům ve Washingtonu a kdybyste nás tam navštívili, viděli byste po celém domě fotografie s lidmi, na kterých mi záleželo. Na čestném místě je tam samozřejmě fotka z toho jazzového klubu z Reduty z Prahy. Já na ten večer nikdy nezapomenu. Když mi Václav Havel dal saxofon, já jsem začal hrát a on hrál na tu svoji malou tamburinku, tak tam přišel další člověk a začal hrát se mnou. A byl mnohem lepší než já, byl skvělý. Byl to český účetní z Milwaukee a on mi řekl, že přijel, protože ho teď jeho domovina potřebuje víc než Amerika.
1: Celý rozhovor s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem najdete na serveru iRozhlas a uslyšíte ho také v nočním Radiožurnálu po zprávách v 1 hodinu. Sport. České fotbalisty dnes čeká poslední utkání v aktuálním programu Ligy národů. O premiérové body v elitní skupině zabojují ve Wembley proti domácí Anglii. Té před týdnem v Edenu podlehli 0-2. Do reprezentační sestavy by se po 2zápasové pauze mohl vrátit uzdravený obránce Vladimír Coufal, který v minulosti odehrál 5 sezon za londýnský West Ham.
24: Je to jako být zpátky doma zase po dlouhé době. Nesmírně jsem se tady těšil, doufal jsem, že mě to koleno se uzdraví, abych tady mohl případně nastoupit nebo aspoň si tady zatrénovat. Spoustu hráčů tady z anglického národňáku znám, léta jsem proti ním nastupoval a obecně mám Anglii strašně rád, takže pro mě to je fajn být tady.
1: Zápas Anglie-Česko začne ve 20 hodin a 45 minut našeho času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
25: Nehoda na 35C za Paceřicemi a omezení na pražském okruhu u Barrandova. Na silnici 35 z Liberce do Turnova překáží nehoda za Paceřicemi. U převráceného nákladního auta zasahují záchranáři. Pravý pruh je neprůjezdný, místem se projíždí pomaleji. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se zpomaluje v okolí sjezdu na Barrandov. Na 16. kilometru silničáři provádějí údržbu mostu. Projíždí se pouze levým pruhem, aktuálně bez kolony. Na D10 z Prahy do Turnova počítejte s omezením před Mladou Boleslaví. Od Bezděčína po Boleslav, tedy mezi 41. a 45. kilometrem, bude až do rána uzavřený pravý pruh kvůli práci na vozovce. A v Praze neprojedete Letenským tunelem. Z provozu ho vyřadila noční údržba. Uzavřené jsou oba směry. Uzavírka má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jihozápadě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 16. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
0: Jak se časem mění vnímání osobnosti Václava Havla veřejností, díky čemu ho nejpříznivěji hodnotí mladá generace a kde vidí společnost jeho největší přínos? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitelka výzkumu analytického ústavu STEM Jitka Uhrová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Podle vašeho průzkumu se vnímání bývalého českého prezidenta Václava Havla českou veřejností v čase mírně zlepšuje. Pozitivně ho teď hodnotí 76% obyvatel, v roce 2002 to bylo 71%. Čím to je?
3: Pokud bych měla odpovědět šířeji, tak to je opravdu to zpětné hodnocení. To znamená, že tu otázku jsme ve STEMu položili až vlastně v roce 2002 a potom po delší době v roce 2019 a teď u příležitosti jeho výročí. Je tu určitě nějaký zpětný pohled na to, jak ho česká veřejnost vnímá. Není tam ten odraz té aktuální situace, té aktuální politiky, protože to nám pak nabízí poněkud odlišný pohled. A to, co máme k dispozici v archivu STEM, jsou i výzkumy z tehdejší doby, kdy vlastně i ta míra přijetí českou veřejností prezidenta Václava Havla vždy byla spíše pozitivní i v tehdejší době. A to, co bylo zajímavé, bylo, že ho veřejnost napříč různými charakteristikami vnímala velmi podobně, nevidělovala se tam nějaká jako specifická, já nevím, vzdělanostní věková skupina. To, co bylo odlišné, bylo samozřejmě z pohledu politických postojů, ideologických, a tam samozřejmě byly skupiny obyvatel, kteří již tehdy k němu zaujímali kritičtější postoje. A to, co teď, když se vrátím do toho současného výzkumu, tak jak jste ji řekl, tak ta převaha těch, kteří si myslí, že pro vývoj v naší zemi sehrál pozitivní roli, je zcela jasná. Je to více než těch 70%, ale tady už nějaké rozdíly pozorujeme.
0: No, právě v té interpretaci jsem četl, že hodnocení Havla rozděluje společnost. Proč? Jak tomu rozumět, když ti, kteří ho berou pozitivně, výrazně převažují?
3: Já bych možná trošku zmírnila to slovo rozděluje. Je zřejmé, že tam jsou určité rozdíly, ale i v těch skupinách, které ho vnímají kritičtěji, pořád je to hodnocení pozitivní v převaze. Když bych měla vytáhnout právě třeba rozdíly podle vzdělání, tak tam je zhruba 68% těch, kteří ho vnímají pozitivně u lidí, kteří mají nižší vzdělání, to znamená buď základní nebo vyučení, a u těch vysokoškolsky vzdělaných je to 85%. Takže vidíte, že i v té kategorii toho nižšího vzdělání ta převaha je. A podobně to funguje i třeba podle věku, kdy ti mladší ho vnímají jasně pozitivně a starší trochu kritičtěji. A ještě bych doplnila, to souvisí i samozřejmě s tím vzděláním, jsou nějaké rozdíly podle finančního zajištění domácnosti, podle toho, jak se sami respondenti vnímají, zda jejich domácnost je na tom dobře nebo špatně. Tam ty rozdíly jsou taky patrné.
0: A může stoupající Havlova popularita pramenit i ze zklamání z politiků, kteří nastoupili po něm?
3: Určitě ano, je zřejmé, že tam do toho vstupuje i ten odraz toho, jak lidé vnímají celkově polistopadový vývoj. Zda asi s tím vývojem splňují nějaká nenaplněná očekávání. A samozřejmě i pak nějaká reflexe toho, jak vnímají tu současnou politickou reprezentaci, anebo tu vlastně nastupující další prezidenty, kteří přišli do úřadu po Václavu Havlovi.
0: A je překvapivé, že ho kladně vnímají hlavně mladší lidé?
3: Myslím si, že to není tak překvapivé, protože právě u těch starších se do toho promítá nějaká žitá zkušenost. U těch mladších ta zkušenost samozřejmě chybí. A my tady můžeme třeba ještě připomenout výzkum, který jsme dělali zhruba před dvěma lety, ano, pro tehdejší knihovnu Václava Havla, a ten výzkum se zaměřil na mladé lidi ve věku 15 až 20 let a my jsme se ptali za prvé na to, co si spojují s 90. lety, co je jakoby ta hlavní asociace. A pro velkou část z nich to byla doba přechodu k demokracii, proměny celé společnosti, sametová revoluce. A pak jsme se ptali i na osobnost, která pro ně 90. léta symbolizuje. A to byl jednoznačně Václav Havel. Ti další politici, jako Miloš Zeman nebo Václav Klaus, byli zastoupeni mnohem méně v těch odpovědích mladých lidí. My jsme se ptali otevřenou otázku, to znamená, že sami měli uvést tu osobnost. A Václav Havel to prostě na celé čáře vyhrál.
0: A co na Václavu Havlovi oceňuje ta nejmladší generace zejména?
3: Myslím si, že je to nějaký symbol té doby, symbol přechodu k demokracii, nějaký ideál toho, jak politika může fungovat, a do značné míry i symbol nějaké zahraniční orientace země. Myslím si, že pro řadu mladých je to spojeno s tím, jaké renomé získal v zahraničí, nejen jako sám osobně, ale i pro Českou republiku, jakým způsobem se zasloužil o vstup do Severoatlantické aliance a Evropské unie, protože pro mladé lidi jsou tato členství pro naši republiku velmi důležitá, vnímají je mnohem pozitivněji než starší generace. Je to pro ně nějaká součást té jejich reality, kterou považují za důležitou.
0: Ono z toho výzkumu vyplývá, že nejčastěji je dnes vnímán jako světově významná osobnost boje za lidská práva. Díky čemu může se v tom odrážet třeba jeho přátelský vztah s Dalajlámou?
3: Ano, ano, určitě. Myslím si, že to i třeba je jedno z témat, které může třeba pro část mladé generace, která je orientovaná třeba východními směrem nebo nějakou východní filozofií, tak to může být i toto zajímavé. Je to i nějaká dimenze toho jako nějakého ideálu, který jako stělesňuje. A zároveň ale pro tu mladou generaci je i ten hodnocen jako nejlepší polistopadový prezident. To je tam jako u nich také poměrně silné. My jsme tady tu otázku, kterou jste teď citoval, položili způsobem, že lidé měli vybrat jenom jednu odpověď, a to pak bylo pro ně třeba těžší i si zvolit, jestli je to spíš pro ně osobnost boje za lidská práva anebo nejlepší polistopadový prezident, takže ta volba třeba mohla být pro někoho obtížná.
0: No, s tím souvisí zřejmě i velmi kladné hodnocení jeho úspěchů v zahraniční politice, kterých konkrétně byl to zejména ten slavný projev v americkém kongresu 21. února 1990.
3: Ano, ale myslím si, že to už je možná i pro část těch pamětníků, pro které to jistě byl velmi silný zážitek, a je to i něco, co se jako dál traduje, a je to jako takový jako symbol toho úspěchu v zahraničí. Ale myslím si, že třeba pro tu mladší generaci to může být to, o čem už jsem se zmínila, to, že se zasloužil o vstup do Evropské unie, do NATO a vůbec do začlenění České republiky do společenství demokratických států.
0: Dá se říct, že mezi těmi, kdo osobnost Václava Havla hodnotí kladně, převažují příznivci nynějších opozičních stran?
3: Ano, ten rozdíl tam byl zcela zřejmý, jak jsme už se bavili o těch rozdílech třeba podle věku vzdělání, tak ty rozdíly ještě podle té politické orientace jsou zcela jednoznačné, a fungovalo to i v té minulosti, jak jsem se zmínila, že byl prostě lépe vnímán tehdejšími, já nevím, když si vzpomeneme ještě historicky na tehdejší čtyřkoalici, Unii svobody, KDU, ČSL a další strany, tak ti ho prostě vnímali pozitivně mnohem častěji než tehdejší sociální demokracie, která byla tak někde ve středu, a komunisté, kteří ho ani tehdy neoceňovali. podobně to tedy funguje teďka, že prostě to jeho pozitivní ocenění je silnější u voličů opozičních stran a méně často u voličů současné vládní koalice.
0: Bude to 15 let, kdy Václav Havel zemřel. Jsou postupem času jeho kritici vůči němu smířlivější, anebo se to spíš nemění?
3: Řekla bych, že pro ty lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem k němu kritičtí, to znamená, že si se domnívají, že se hrál tu negativní roli, tak ty jejich výtky si myslím, že docela přetrvávají, protože mu vytýkají to, že byl nějakým způsobem naivní politik, že dělal politické chyby, že nás třeba nasměroval špatným směrem, tam pro některé ta jednoznačná orientace na západ vlastně není tím, jak si tu budoucnost představovali, ale je to spíše rys těch lidí, kteří třeba očekávali nějaký jiný vývoj po roce 89 a jsou nějakým způsobem zklamaní, že to nedopadlo tak, jak čekali a něco z toho třeba i vyčítají odkazu Václava Havla.
0: Jitka Uhrová z Ústavu empirických výzkumů je hostem 20 minut Radiožurnálu. No a proč mu tedy starší generace přičítá vinu na tom, co chápou jako negativní polistopadový vývoj?
3: Může tam být určitá rovina toho, že se nějakým způsobem nedostatečně vyrovnal s těmi pozůstatky komunistického režimu. To je jedna rovina. Další rovina tam je ta, že dělal nějaké politické chyby, to znamená, že udělal nějaká rozhodnutí, která třeba souvisela s tím, jak byl sám morálně nastaven a prostě ta jeho politika tím byla ovlivňovaná a s tím někteří lidé třeba nemuseli být v souladu. Pro část tam může být i nějaké výtky směrem ke klientelismu nebo k tomu, že prostě měl nějaký svůj okruh, který upřednostňoval.
0: Už jsem mluvil o tom, které Havlovi zásluhy veřejnost oceňuje asi nejvíc, ale kde zůstává, řekněme, rezervovaná nebo odmítavá?
3: My jsme tam, pokud teda zůstanu u toho našeho průzkumu, tak my jsme se spíš ptali těch lidí, kteří ho vnímají pozitivně, no. Co na něm oceňují a to už jsme jako probírali, že to byly nejenom teda ty úspěchy v zahraniční politice, ale i to, jak byl odvážný, nebo jaké postoje zastával před rokem 89 a pak třeba i nějaká jeho autenticita, jako schopnost uvědomovat si vlastní chyby, připustit ty chyby, vrátit se k ním a zajmout k ním nějaký postoj.
0: A třeba upřímnost, je to vlastnost, kterou dokážou lidi ocenit na politikovi?
3: Já si myslím, že ano, že i ta současná poptávka po politické reprezentaci, po tom, aby byli schopni reagovat autenticky i třeba připustit právě nějakou míru chyby nebo naslouchat ostatním, to je třeba ta poptávka, která je teď a nějaký ideál, který je vztahovaný k Václavu Havlovi, může i z toho vycházet.
0: A jak lidé oceňují jeho odvahu a jak hodnotí jeho disidentskou minulost?
3: To si myslím, že právě se promítá hodně do toho pozitivního jeho obrazu, i když samozřejmě určitě tu může docházet i k nějaké idealizaci vzhledem k tomu, jak doba plyne a jak vlastně lidé někdy pak mají tendenci zapomínat na nějakou tu praktickou politiku, protože když jsme kdysi tedy ve STEMu sledovali míru důvěry tehdy v prezidenta Václava Havla, tak tam ty odrazy té bezprostřední politické situace byly i jako v tom patrné a že některá ta praktická rozhodnutí mu pak třeba někteří lidé i tehdy neměli nějak vyčítali nebo prostě s tím nebyli v souladu.
0: No, jak jste tedy zaměřili to dotazování, protože hodně záleží na tom, jak jste volili otázky.
3: My jsme se právě ptali teda tu základní na to, jakou roli se hrál, zda pozitivní nebo negativní a těch, kteří zmínili, že pozitivní, jsme se dále doptávali a u těch negativních nás pak zajímalo, co je vede k tomu, že ho takto vnímají a to právě bylo to, že si lidé spojují s jeho osobností na špatné nasměrování vývoje po roce 89. nějakou oddanost Západu Americe, Spojeným státům a tomu, co tato část světa stělesňuje, nějakou i naivní pohled na politiku, jeho představu nepolitické politiky, kterou už tehdy, kdy se o ní mluvilo, mu vyčítala tehdejší politická reprezentace a samozřejmě, že lidé, kteří se přikláněli tehdy k Václavu Klausovi, asi těžko mohou zaujímat jasně pozitivní vztah k Václavu Havlovi.
0: A prospívá Havlovi, že před vstupem do politiky byl už poměrně známou osobností, řekněme, s vysokým kreditem?
3: To je trošku jako pro sociologa obtížnější otázka, je to spíše na historiky a myslím si, že ona se v současné době trochu přeceňuje možná to, jak byl tehdy znám. Jako on, Václav Havel, měl nějaký kredit v zahraničí jako uznávaný dramatik, literát, měl velké povědomí v intelektuálních nebo disidentských kruzích, protože ty jeho postoje byly pevné a zcela zřejmé a byl velmi aktivní. Pro širokou veřejnost už nemusel být až tak známý, protože přece jenom část z nich měla přístup nebo sledovala Svobodnou Evropu, Samizdat, ale část ho mohla znát spíše z té tehdejší propagandy režimní a teprve ty týdny listopadu, prosince 89 mu přinesly tu zcela jednoznačnou veřejnou známost a stal se tváří sametové revoluce.
0: A zkoumali jste u dotazovaných, jak dobře Václav Havla jeho práci nebo literární dílo znají?
3: Tak to do detailů jsme nešli. Je to i pak patrné z některých těch odpovědí, že vlastně to, že byl uznávaným literátem a dramatikem, vlastně se tolik do těch pozitivních odpovědí nepropsalo. To prostě to jeho vnímání je více směřované k těm postojům politickým, morálním a vůbec jako lidskoprávním.
0: No, Václav Havel měl, řekněme, silnou slabost pro ženy. Tuhle jeho lidskou stránku jste v průzkumu asi nějak nezohledňovali. Lépe řečeno, neptali jste se na postoj veřejnosti.
3: Ne, na to jsme se neptali. Já si jenom pamatuju, že jsme právě v těch historických výzkumech tehdy zkoumali i třeba některé otázky spojené s fungováním první dámy kdysi, ale to bylo v té době, kdy byl tím praktickým politikem a teďka si myslím, že by to byla otázka pak více už pro tu starší generaci, která opravdu si ty věci nebo ten vývoj pamatuje a může k tomu zastávat nějaký ve znalostech nebo vzpomínkách ukotvený postoj, než velká část společnosti, která tu má jenom z doslechu. A to bylo i patrné třeba v tom výzkumu těch mladých lidí, který jsem zmiňovala, kdy oni ty informace, které třeba právě o 90. letech čerpají, tak je mají zprostředkovaně, ať už od rodičů, prarodičů, anebo ze školy, kde ale ta míra informovanosti je výrazně nižší a poptávka mladých lidí potom, aby se o té nedávné historii dovídali ve škole.

0: věku.
1: A jsou ty parametry těch předchozích dotazování srovnatelné?
0: Jsou srovnatelné, jediné, co se trochu mění, je metodika dotazování, kdy v současnosti je mnohem častější online dotazování. Vlastně tento výzkum byl realizovaný prostřednictvím online dotazování, kdežto rozhodně v tom roce 2002 to bylo klasickým způsobem dotazování prostřednictvím tazatele, to znamená osobním dotazováním. Ale jinak ten práce s těmi daty a ten způsob výběru respondentů je stejný.
1: A mohl vyznění průzkumu ovlivnit ten nedávný skandál, dá-li se to tak nazvat, kolem knihovny donedávna nesoucího jméno?
0: Nemyslím si, že by to mělo až tak velký dopad, protože to je, nemám k tomu data, my jsme se na to neptali, ale z těch našich zkušeností, z toho, jak se některé události do veřejného mínění propisují, bych si spíše odhadovala, že to mělo spíš menší dopad, mohlo to nějakým způsobem aktualizovat jeho osobnost, to ano. Ale myslím si, že pro velkou část veřejnosti je to poněkud nepřehledné a možná tomu nevěnují až tolik pozornosti.
1: Má STEM srovnatelné řady průzkumu oblíbenosti Václava Klause, Miloše Zemana a jiných lídrů, pokud ano, jak vyznívají?
0: My jsme se úplně přesně takto neptali na to, jakou roli se hráli ve vývoji po roce 89. My máme data, která sledují míru důvěry v jednotlivé prezidenty v období, kdy byli v úřadu. O tom se třeba můžeme bavit. A pak máme i otázku na to, jak ti jednotliví prezidenti přispěli ke zvýšení vážnosti úřadu prezidenta jako takové, jako instituce. Mm-hmm. Tak k tomu máme data, tam můžeme porovnávat Václava Havla, Václava Klause a Miloše Zemana.
1: Je možné z toho průzkumu o Václavu Havlovi vyčíst nebo odhadnout něco o stavu české společnosti dnes? Přání vidět v politice podobnou osobnost, jakou byl on?
0: Myslím si, že to do toho rozhodně vstupuje, protože z těch výzkumů, které máme k dispozici, je zřejmé, že pro velkou část veřejnosti je současná politika nějakým zklamáním, desiluzí toho, že vyčítají současné politické reprezentaci, že nedostatečně naslouchá jejich problémům, že je uzavřena do svých bublin, svých problémů. A možná je tam i nějaká poptávka po určité morální autoritě, po nějakém morálním kreditu, což podle toho, co respondenti třeba, když vedeme kvalitativní výzkum, kde s lidmi máme ten bezprostřední kontakt, tak teďka v té současné politice nenacházejí.
1: A k čemu je nám dobré vědět, jak lidé smýšlejí o Václavu Havlovi bezmála 15 let po jeho odchodu?
0: Myslím si, že to je rozhodně důležitá součást české historie, která se ale právě propisuje i do té současné situace. A vidíme to v tom, jak lidé hodnotí ten polistopadový vývoj. A to, jakým pohledem se na to dívají, se dost často propisuje do těch jejich současných postojů. A má to pak tedy i dopad na to, jak třeba o politice přemýšlejí, jaká témata jsou pro ně důležitá a ve výsledku i to, které politické strany je oslovují. Tudíž to, jak se dívají i na tu minulost, má velký význam na současnost.
1: A myslíte, že už jsme jako společnost význam a odkaz této osobnosti plně docenili?
0: Nevím, asi bych tady použila tuhletu odpověď. Je samozřejmě otázka, jestli tu nedochází spíš k nějaké i míře i idealizace osobnosti Václava Havla. Myslím si, že pro část té mladé generace to může být nějaký ideál. Někdy se mluví o tom, že o něm začínáme přemýšlet podobným způsobem jako o Tomáši Garriku Masarykovi, že to je prostě nějaký ideál na piedestalu a že by se spíš mělo více přemýšlet o těch jeho myšlenkách, které mohou mít i velmi významný dopad nebo inspiraci pro dnešní dobu.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s hlavní analytičkou analytického ústavu STEM Jitkou Uhrovou. Moc děkuji. Nashledanou.
0: Díky za pozvání.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál. Každý.

0: Den s vámi.
1: Repríza 20 minut radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce je za námi a právě teď máme 4 minuty po půl jedné. Dagmar Mudrová a krátké zprávy.
2: Neúspěšný kandidát motoristů do sněmovny Jakub Svoboda se má veřejně omluvit aktivistce a dokumentaristce Ivoně Remundové. Nařídil mu to obvodní soud pro Prahu 3. Podle nepravomocného rozsudku o ní na Facebooku šířil lži. Sdílel totiž fotografii z demonstrace proti motoristům, kde podle něj aktivistka hajlovala. Podle soudu ve skutečnosti zdviženou rukou organizovala DAF. Svoboda musí kromě omluvy také příspěvek odstranit a zaplatit Remundové 50 000 korun. Za zdražováním benzínu jsou podle amerického prezidenta Donalda Trumpa ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie. Konflikt Spojených států s Iránem podle něj za vyšší ceny pohonných hmot nemůže. Napsal to na své sociální síti True Social. Tvrzení odůvodnil obnoveným provozem v Hormuzském průlivu s tím, že úžinou teď skoro denně proudí rekordní množství barelů. Policisté o víkendu odhalili stovky prohřešků v souvislosti s ilegálním srazem tuningových aut v Česku. Téměř 70 řidičů bylo pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Nejčastěji ale policie řešila nepřiměřenou rychlost, za to uložila pokuty za skoro 3 miliony korun. Častým prohřeškem byl také nevyhovující technický stav vozu. Účastníci srazu se pohybovali v Praze a středních Čechách, pak pokračovali do Brna a Olomouce. V Česku bude tento týden pokračovat slunečné babí léto. Meteorologové očekávají teploty až kolem 24 stupňů. Rána ale budou chladnější, místy se objeví mlhy nebo přízemní mrazíky. Počasí se má změnit koncem týdne. Během čtvrtka začne přibývat mraků i srážek a v pátek se výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů Celsia. A teploty zůstanou pod 20 stupni i o víkendu. Sport. Francouzští fotbalisté zvítězili v Lize národů v Saint-Denis nad Belgií 4-1. Ještě čtvrt hodiny před koncem přitom prohrávali. Po čtyřech kolech tak vedou elitní divizi o 3 body před Itálií, která v souběžně hraném utkání v Boloni zdolala Turecko 3-1. V druhé lize vyhrála Bosna a Hercegovina nad Polskem 1-0, Rumunsko prohrálo doma se Švédskem 0-1, Ukrajina podlehla Maďarsku 1-2 a Severní Irsko hrálo s Gruzií bez branek 0-0. Gól nepadl ani v zápase třetí ligy mezi Černou horou a Arménií. Kypr zdolal Lotyšsko 2-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody jsou na D1 u Mirošovice na silnici 35 za Paceřicemi. Na dálnici D1 z Brna do Prahy překáží nehoda u nájezdu od Benešova. Na 21. kilometru se střetlo nákladní auto s autobusem. Vyšetřuje se to v odstavném pruhu, je tam policie a šipka silničářů. Na D1 z Vyškova do Brna teď čerstvá nehoda také za odbočkou na Uherské Hradiště. Dejte pozor na kilometru 209,5. Na silnici 35 z Liberce do Turnova se uklízí po nehodě za Paceřicemi. Převrátilo se tam nákladní auto a skončilo v příkopu. Z pravého pruhu zasahují záchranáři a v místě se zpomaluje. S omezením počítejte na D1 z Brna do Vyškova. Mezi Holubicemi a Rousínovem se mezi kilometry 212 a 214 jezdí v každém směru pouze jedním pruhem, opravují tam vozovku. A v Praze pokračuje noční odstávka Letenského tunelu. Obousměrná uzavírka kvůli údržbě je naplánovaná až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jeho západě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. Nočním radiožurnálem vás provede Adam Carda.
1: Posloucháte noční radiožurnál 8 minut po půl jedné, dnes je úterý 6. října a asi každý z nás někdy hrál oblíbenou deskovou hru Dosti a sázky. A tak určitě znáte jméno koně z oranžové stáje Phantom. To byl úplně první vítěz Velké Pardubické v roce 1874 a právě o začátcích slavného dostihu za chvíli uslyšíte víc na úvod nočního radiožurnálu.
3: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: To jsou buty v nočním radiožurnálu a největší český dostihový svátek se blíží. Už v neděli se poběží 136. ročník Velké Pardubické. Poprvé se konala v roce 1874, kdy vyhrál francouzský kůň Phantom s britským žokejem Georgem Sirsayem. Počátky slavného dostihu sají ještě o několik desítek let zpátky.
1: Jednalo se o parforzní hony, což zjednodušeně řečeno byla v podstatě štvanice na jelena. Byla to velmi významná společenská a sportovní událost té doby a do Pardubic přijížděly mnohé významné osobnosti evropské šlechty.
2: Povídal odborník na historii Velké Pardubické Martin Šabata při výročí 140 let od prvního ročníku. Jeden z nejtěžších překážkových dostihů na světě si ale musel svůj věhlas vybojovat postupem času.
1: Ta první Velká Pardubická toho roku 1874 se jela v neobvyklý den. Byl to čtvrtek, startovalo v ní 14 koní a bylo to ve 13 hodin 30 minut. A bylo to vlastně proto, že v době Rakouska-Uherska se na území tehdejšího Rakouska jel významný dostih a ta Pardubická neměla v podstatě v té době žádný význam.
2: Během jednoho a půl století ale Velká Pardubická prošla mnoha významnými změnami. Jednou z nich byla úprava některých překážek, včetně slavného Taxisu. Ten sice je bezpečnější a hlavně příkop za živým plotem není tolik hluboký, ale i tak teď musí kuň předvést zhruba 9-metrový skok. A několikrát se měnil i kurz téměř 7-kilometrového dostihu.
1: Původní Velká Pardubická předválečná se běhala nejen v tom prostoru, jak jsou diváci zvyklí dnes, to znamená před tribunami, ale běhala se i v zadní části směrem k letišti. Takže diváci na těch původních dřevěných tribunách vlastně přecházeli z jedné strany tribuny na druhou.
2: A jediným dokladem toho, že se dřív závodilo i v místech současného pedoku, kde si dnes fanoušci před závody prohlížejí koně, je původní Poplerův skok. Po pádu na této nemoc těžké překážce zemřel vítěz Velké Pardubické a dvojnásobný účastník olympijských her v parkouru Rudolf Popler.
1: Kapitán Popler je jedinou obětí, musíme říkat, závodiště a té dlouhé historie, nikoli Velké Pardubické, protože ta jeho tragická smrt nastala v dostihu následném po Velké Pardubické.
2: Popisoval Martin Šabata. Současný Poplerův skok, který koně zdolávají při Velké Pardubické, tak není ten, který byl v roce 1932 osudným pro Rudolfa Poplera. Jakub Marek, Radiožurnál.

Carbona con Gianni Wayne. Sagabona con Gianni Wayne.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Zpravodajský přehled doplní Dagmar Mudrová.
1: Vláda připravuje lepší ochranu objektů kritické infrastruktury před neznámými drony. Německé námořnictvo bude mít na pobřeží Severního moře novou základnu. Jan Kivěch obsadil na plochodrážním Tomíčkově memoriálu druhé místo. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Objekty kritické infrastruktury mají být lépe chráněny před neznámými drony. Bezpilotní letadla by mohli policisté a vojáci střežící například vojenské objekty, ropovody, energetickou infrastrukturu a další důležité objekty sami likvidovat od poloviny příštího roku. Počítá s tím novela zákona, kterou má v říjnu projednat vláda. Návrh už prošel připomínkovým řízením, jak říká ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
3: Předpokládám, že ten selský rozum tam zůstal, tam bylo prostý zadání udělat to tak, ať se může efektivněji zasahovat vůči dronu, který narušuje prostor kritické infrastruktury.
1: Německé námořnictvo získá nový přístav v Severním moři. Rozhodnutí padlo na město Emden ve východním Frýsku. Oznámil to ministr obrany Boris Pistorius. Na pobřeží očekávají miliardové investice a výhledově také asi 2000 stálých služebních míst.
4: Díky novému přístavu bude Německo podle ministra Pistoria méně předvídatelné v případě vážného konfliktu a taky bude mít větší operativní možnosti. V užším výběru bylo i město Bremerhaven, ale podle severoněmeckého rozhlasu Emden dostal přednost i proto, že leží západněji a tím pádem těsně mimo dosah ruských raket středního doletu. V přístavu by měly od příští dekády kotvit fregaty, minolovky i tažné lodě. Ministr Pistorius dodal, že německé námořnictvo je teď nejmenší za svou historii, ale přitom má nejvíc úkolů. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Polské Poznani odhalili putovní výstavu fotografií Václava Havla. Jejich autorem je fotograf Ondřej Němec. Výstava je součástí Českých dnů v Poznani.
5: Soubor vystavených fotografií zachycuje Václava Havla v letech 1976 až 2011. Snímky ho neukazují jenom jako disidenta, umělce, politika a státníka, ale také jako člověka v kruhu rodiny, přátel a spolupracovníků. Fotografie jsou vystavené v hlavní hale budovy Collegium Maius Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani a ke shlédnutí budou do 14. října, kdy uzavření výstavy doprovodí společné čtení fragmentů Havlových děl. Z Polska Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Sport. Plochodrážní závodník Jan Kvěch obsadil den po triumfu na Zlaté přilbě druhé místo na memoriálu Luboše Tomíčka. V Praze na stadionu Markéta zvítězil Lotyš Lebeděvs. Český závodník má za sebou několik náročných dnů a pro Radiožurnál Sport mluvil o tom, že význam nedělní výhry v Pardubicích mu ještě nedochází.
6: Myslím si, že mi to dorazí. Úterý, středa se vrátím z Anglie. Čtvrtek, v pátek, až trošku opadnou emoce, zregeneruju a budu se cítit líp, tak to možná dojde. Teďka to ani nedochází tím, jak říkám, jak jsem vyčerpaný, tak jsem si noc neužil. Dnešek jsem si užil určitě na stadionu na dráze tím, že zase nějaký adrenalin, emoce byly.
1: Třetí místo obsadil na memoriálu Luboše Tomíčka Američan Luke Becker.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D1 za Holubicemi a také u Mirošovic. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna pozor na nehodu za odbočkou na Slavkov. Na kilometru 209,5 havarovalo nákladní auto a autobus. Na místě už je policie, je to s opatrností průjezdné bez zdržení. Na D1 z Brna do Prahy stala velmi podobná nehoda u nájezdu od Benešova. Na 21. kilometru kolize nákladního auta s autobusem. Jsou v odstavném pruhu hned za exitem, i tam s opatrností projedete. Na silnici 35 z Liberce do Turnova pozor na nehodu za Paceřicemi. Převrátilo se tam nákladní auto do příkopu. Na místě zasahují záchranáři. Je zablokovaný pravý pruh, dá se s opatrností projet. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště vás zpomalí omezení u sjezdu na Barrandov. Kvůli údržbě mostu je na 16. kilometru uzavřený pravý pruh. A v Praze je dnes v noci kvůli údržbě uzavřený letenský tunel. Práce tam mají skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za hodinu.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc jasná nebo skoro jasná, postupně se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 9 až 4 stupně, v údolích místy kolem 2 a přízemní mrazíky. Přes den pak má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jihozápadě oblačnost přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
0: 1:05 pokračuje noční radiožurnál a včera jsme si připomněli 90 let od narození posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla. Vzpomínalo na něj mnoho osobností a my pro vás teď máme jeden exkluzivní rozhovor. Natočila ho naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cieglerová, se kterou si právě o Havlovi povídal bývalý americký prezident Bill Clinton. Rozhovor simultánně tlumočí Karel Janů.
8: Hi, hello, good morning. Hi, how are you? Thank you so much for making the time for us.
9: Já děkuji za příležitost, že si můžu znovu připomenout svůj vztah s jedním z těch vůbec nejzajímavějších lidí, které jsem za svůj život potkal.
10: Já jsem si úplně jistá, že by byl nesmírně pyšný, kdyby věděl, že jeho blízký přítel a obdivovaný politik si vyhradil čas, a já vím, že jste velmi zaneprázdněný, aby o něm promluvil v den takhle velkého výročí.
9: Víte, já bych si přál, aby tu mohl být s námi. Opravdu by se nám dneska hodil, to vám můžu říct.
10: Tak pojďme o tom mluvit. Co si myslíte, že by byl dneska jeho vzkaz? Co si myslíte, že by říkal na to, co se dneska děje?
9: No, myslím, že by řekl, že ten aktuální posun k vyššímu autoritářství na světě, kdy se země vzájemně od sebe spíše oddalují, že to není správná cesta, protože demokracie je nejlepší systém. Ne protože je perfektní, ale z toho důvodu, že když máte skutečnou demokracii, tak dokážeme nahradit svoje slabé stránky. Můžeme diskutovat, můžeme se snažit najít nejlepší řešení. A my máme program s prezidentem Bushem. A jen abych uvedl krátký příklad, to, co děláme společně, tak každý nominujeme 30 lidí, oni se potom sejdou v našich prezidentských knihovnách, studují různá témata a potom je vyzveme k tomu, aby si vybrali nějakou oblast, něco, co by rádi vylepšili, aby to společně prodebatovali. Oni se rozdělí do skupin, které jsou rovnoměrně rozdělené, půl lidí ode mě, půl lidí od prezidenta Bushe, a v 80% případů ti lidé se shodnou. Proč? Protože když se na začátku sejdou, tak mají společný cíl. Oni chtějí, aby se něco zlepšilo. A když tohle lidé chtějí, tak se to povede. Bohužel my dnes žijeme ve světě, ve kterém ten mediální ekosystém je tak roztříštěný, že lidé mají problém dostat se k pravdě. A je mnohem jednodušší někoho naštvat, než někoho přinutit k tomu, aby se zamyslel. A tohle Václav Havel chápal instinktivně. A on vždycky si myslel, že kdybychom jen dokázali udržet svobodu slova, svobodu přemýšlení, svobodu pohybu, že to dobře dopadne. A já tomu pořád věřím.
10: Věřil v to tak silně, že byl ochotný obětovat i svůj pohodlí svého života, jít kvůli tomu do vězení. Věřil v tyto ideály opravdu velmi silně.
9: Kéž by si každý mohl přečíst jeho dopisy o lze, dopisy z vězení. Opravdu je to velmi silné.
10: Was that the first book that you read? To byla první knížka od něj, kterou jste četl?
11: Yes.
9: Ano, to byla první kniha.
10: Protože vy jste se poprvé setkali v roce 1991, ale tou dobou vy už jste o něm dávno věděl a znal jste ho. Jak na vás tehdy zapůsobil, když jste se s ním konečně setkal?
9: No, ze všeho nejdřív jsem si pomyslel, že opravdu to, co jsem od něj četl, velmi přesně reprezentuje to, co jsem viděl. Byl to opravdový člověk. My jsme se seznámili díky Madeleine Albrightové, naší společné přítelkyni, a on byl opravdu velmi pohodový člověk, velmi jsme si to první setkání užili. A moje další, třetí reakce byla, že s tímhle člověkem se chci stýkat dál, protože se toho od něj opravdu hodně můžu naučit, jenom tím, že ho budu pozorovat. On měl takovou vlastnost, že vždycky dokázal vědět, co říct a v ten správný čas. Pamatuju si, že americký tisk se snažil ho nějakým způsobem vlákat do diskuzí ohledně toho, jestli republikáni dělali dobře nebo špatně v roce 1998, když po mně šli. A Václav Havel řekl, víte, já mám rád Ameriku. Moc mám rád Ameriku. Ale existují prostě věci, kterým nerozumím. A když něčemu nerozumím, tak se k tomu raději nevyjadřuju. Byla to absolutně perfektní odpověď. Každý na celém světě moc dobře věděl, co tím myslel, co on si myslí, ale přitom on to neřekl. Neporušil protokoly.
10: A také vám tím ukázal své přátelství. On se za vás tehdy postavil a stál na vaší straně.
9: Ano, přesně tak. Bylo to velmi zajímavé. Já jsem velmi dobře poznal dva ze tří lidí, kteří pomohli vyvolat demokratické revoluce bez toho, aniž by byl vystřelený jediný výstřel. Gandhi, který zemřel předtím, než jsem se dostal do velké politiky. Pak tu byl Nelson Mandela a Václav Havel. Oba, Mandela i Havel, přijeli do Ameriky, aby mi vyjádřili podporu. A já na to nikdy nezapomenu.
10: We tell Czechs about the connection Havel and Clinton. Když se Čechům řekne Clinton Havel, tak první, co si představí, je vy, jak hrajete na saxofon v Redutě, a vy potom, jak jdete na pivo s Václavem Havlem, normálně, jak kdyby se nic nedělo, do restaurace u Zlatého Tygra, do naší ikonické historické hospody. A
9: ano, přesně tak. To oboje se stalo. Pamatuju si to moc dobře, když jsme šli do toho jazzového klubu, do Reduty. A jedna z věcí, kterou Václav Havel tehdy dělal, bylo, že se snažil najít způsoby, jak urychlit to, aby se Česká republika znovu byla schopna stát úspěšnou, otevřenou ekonomikou ve světě. V průběhu studené války došlo samozřejmě ke znárodnění společností a Sovětský svaz se rozhodl centralizovat různé úkoly ve střední a východní Evropě. No a třeba hudební nástroje byly vyráběny centrálně pro armádní orchestry. A z mé perspektivy Československo mělo velké štěstí, protože tady se vyráběly saxofony. A Václav Havel se v podstatě dokázal dostat k téhle firmě, která vyráběla saxofony, a jeden mi pořídil. Byl s jeho podpisem, s jeho logem srdce a přímo v tom klubu na místě mi ho dal. A řekl mi, ať si na něj zkusím zahrát. A musím říct, že to byl fantastický nápad, krásný dárek od něj a ten saxofon byl opravdu velmi kvalitní, je úžasný. A dneska je na čestném místě v mé prezidentské knihovně. Ano, každý, kdo přijde na návštěvu mé prezidentské knihovny, tak ho vidí. Je tam na čestném místě saxofon od Václava Havla. Protože jsem si říkal, že to je opravdu perfektní představa toho, o co jsme se snažili. Byl to nádherný den a opravdu je mi líto, že na něj nemůžu hrát. A teď už mám vlastně dva saxofony z České republiky, mám taky saxofon od vlastně vynálezce tohohle nástroje, Belgičana Adolfa Saxe. A je potřeba říct, to známé klišé, že hudba prostě lidi svádí dohromady. A tohle Václav Havel chápal. Bylo to opravdu pro něj důležité.
10: Myslím, že tehdy spousta Čechů vůbec neměla ponětí o tom, že za A hrajete na saxofon a za B, že na něj hrajete tak dobře. Já jsem taky hrála na saxofon, ale hrála jsem na altku, takže dobře vím, že tenor, na který hrajete vy, že to je ten opravdický saxofon, to je úplně jiný level. Hrajete ještě dneska někdy?
9: Víte, je to hodně zajímavé. zajímavé. Myslím, že by mě Václav Havel pochválil. Asi si umíte představit, Amerika prochází nelehkým obdobím a já jsem se vrátil naplno do práce, což znamenalo, že jsem skoro na 3 roky přestal hrát na saxofon, ale nedávno jsem byl znovu požádán o to, abych zahrál. Jen jako při příležitosti toho, že jeden můj kolega odcházel z práce do důchodu a byl tam jeden mladý saxofonista, který je profesionál v Miami. Za ženu si vzal profesionální trumpetistku a on se tam u mě zastavil a začal hrát se mnou. A já říkám, jsem nehrál opravdu 3 roky. A po hodině toho, co jsme hráli spolu, mi řekl, no vy jste kdysi musel být hodně dobrý. A já jsem říkal, no jo. A víte, co mi řekl? Řekl mi, že ve vašem věku nemůžete na 3 roky přestat hrát na hudební nástroj. Teď, když je vám přes 75, musíte hrát, to vám prodlouží život. No a já se toho držím. Zase znovu hraju. Hodinu sem, hodinu tam. Zrovna tenhle týden jsem hrál.
8: Wow, that's great. Now, if this is the strongest memory of you,
10: jestli Čechům se vybaví vy a saxofon a Havel, tak co je vaše nejsilnější vzpomínka na Václava Havla?
9: Pro mě nejsilnější vzpomínka na Václava Havla se určitě a vždycky týká našich soukromých rozhovorů. Protože on mi pořád znovu a znovu opakoval, že musíme věřit svobodě, musíme věřit demokracii. Lidi často udělají nějaká rozhodnutí a my s tím budeme nesouhlasit. Někdy se věci posouvají k lepšímu, někdy k horšímu. Ale říkal, že pokud lidé jsou svobodní, opravdu svobodní, pokud tu máme systém, který umožňuje vládu většiny, ale zároveň respektuje práva menšin a který uchovává svobody jednotlivce, tak věci nakonec dopadnou dobře. A tomu musíme věřit. On tomu věřil a já tomu taky věřím. Proto vidíte, že ty vlády, které jsou autoritářské, a musím říct, že bohužel, včetně občas té současné americké, se snaží prostě umlčet kohokoliv, kdo si myslí cokoliv jiného. Zatímco demokratické vlády mají rády jiné nástroje. Oni chtějí, aby lidé říkali to, co si myslí. A věří v to, že v tom nedokonalém světě, ve kterém žijeme, rozmanití lidé, rozmanité skupiny se dokážou lépe rozhodnout, než když tu bude jen jedna skupina, která říká to stejné. A rozhodně se dokážou rozhodnout lépe než diktátoři.
8: What did you two have had in common when it
10: na spoustu věcí jste měli podobné názory, ale v čem jste se lišili? Na co jste měli jiný názor?
8: Where would you differ in your opinions?
11: Well, I think if it'd been up to him, I would have.
9: No, myslím, že kdyby bylo na Václavu Havlovi, tak se Česká republika dostala do NATO ještě o pár let dřív, než se nakonec stalo. Ale on věděl, že jsem se v té době taky snažil zachovat pozici ruského prezidenta Borise Jelcina, protože ze všech ruských politiků právě Boris Jelcin byl zdaleka nejvíc odhodlaný k tomu udržovat dobré vztahy se sousedy Ruska a nechat je jít vlastní cestou. Nechat je stavět svět spolupráce a ne konfliktu. Takže my jsme se sešli v Madridu. Tam jsme hlasovali pro to, aby se do aliance připojila Česká republika, Polsko a Maďarsko. A pak jsme to udělali, odhlasovali jsme to a otevřeli jsme dveře dalším 44 zemím, které byly v našem partnerství pro mír. A potom, co jsem odešel z úřadu, tak prezident Bush tuhle cestu podporoval. Podporoval další rozšíření NATO. A Spojené státy americké povětšinou velmi podporovali taky Ukrajinu v jejich konfliktu s Ruskem. Trumpova administrativa teď více váhá v téhle otázce, protože současný prezident má sklon mít v oblibě autoritativní osobnosti, ale já si nemyslím, že by takoví lidé činili lepší rozhodnutí. Pan prezident Putin rozhodně je chytrý muž, tomu nejde upřít, ale když se víc zabýváte tím, abyste si udrželi moc, tím, abyste se obohatili, tak nakonec je jasné, že nějaké lidi musíte z toho rozhodovacího procesu vyškrtnout, že je prostě musíte nechat za sebou.
10: Byl to Václav Havel, který vás přiměl k tomu, abyste chtěl rozšířit NATO, protože i vy jste čelil určité opozici, a to dokonce i ve vaší vlastní administrativě.
9: To máte pravdu. Ale neřekl bych, že to byl on. Madeleine Albrightová s tím měla hodně co dočinění. Protože já, když jsem kandidoval na prezidenta Spojených států amerických, tak já jsem se s ním už předtím potkal jednou, ale to bylo předtím, dlouho předtím, než jsme spolu začali pracovat. Tak já jsem už tenkrát byl pro rozšiřování NATO. A vím, že jsem tenkrát cestoval někde po středu Spojených států amerických, asi v Milwaukee to bylo. Bylo tam hodně lidí původem z střední a východní Evropy. A říkal jsem, prostě tohle musíme udělat, musíme těm lidem dát šanci, aby byli součástí svobodné společnosti. A to nejde bez nějakého bezpečnostního rámce. Bylo by naivní si myslet, že něco takového můžeme udělat, že ty země můžou prostě vzejít z rozpadlého Varšavského paktu, připojit se k nám, aniž by měli jakékoliv bezpečnostní záruky. A věděli jsme, že tyhle země nejsou v té době připravené pro to, aby se k NATO připojili, že by nedokázali dostát závazkům z toho vyplývajícím v různých jiných oblastech bezpečnosti. Ale právě proto začalo to partnerství pro mír. Pracovali jsme, měli jsme samozřejmě dlouholetou spolupráci. Někdy to trvalo roky. A potom, co jsem opustil úřad, tak jsem měl velkou radost z toho, že pan prezident Bush a kongres v tom pokračovali, že se na to rozšiřovalo. A myslím, že vlastně na tomhle byla úplná shoda napříč oběma stranami v Americe, až tedy do nedávna, až do posledních pár let. Takže myslím, že musíme prostě na tomhle tvrdě pracovat dál, nesmíme polevovat. A myslím si, co už jsem říkal, rozmanitost, diverzita funguje výrazně lépe, než když někdo opakuje jednu stejnou věc, a rozhodně lépe než diktatury. V to prostě věřím. A myslím si, že proto jsou taky jasné důkazy.
10: Václav Havel také řekl, že nebýt Spojených států, tak Česká republika by se nepřipojila k NATO. Ale když se na to díváme dneska, s tím, co se v Evropě děje, s tím, co se děje s válkou na Ukrajině, bylo rozšíření NATO podle vás ta správná varianta?
9: No jednoznačně ano. My jsme samozřejmě tenkrát nevěděli. V okamžiku, kdy jsem opustil úřad, tak jsme nemohli tušit, co se bude dít s Ukrajinou. Ale bylo zřejmé, že oni se považují za nezávislou zemi. Ale víte, pozice Vladimíra Putina byla taková, že on tvrdil, že Chruščev osvobodil Ukrajinu, když to tak řekneme, jeho slovy, jen proto, že ji považoval za nedílnou součást Sovětského svazu. To byla pozice Vladimíra Putina. A já si pamatuju, když jsem s ním mluvil, to bylo v roce 2010. Myslím, že to bylo naposledy, když jsem byl v Davosu. A on byl vlastně ve svém prvním období, kdy byl prezidentem, tenkrát byl ještě mnohem, řekněme, umírněnější, ale řekl to jasně. Vyjadřoval se úplně zřetelně a já jsem se vrátil zpátky do Spojených států amerických a tedy měl jsem schůzku s ministryní zahraničních věcí, což byla tehdy moje žena. A říkal jsem, že Vladimír Putin v tomhle rozhodně neblafuje, že si půjde pro Ukrajinu. A netrvalo to dlouho, Rusko obsadilo Krym. A potom o 4 roky později zaútočilo Rusko na zbytek Ukrajiny.
10: Kdybyste byl dneska prezidentem vy, co byste udělal s Ukrajinou jinak?
9: Jednoznačně bych jasně řekl, že já a mí partneři v NATO budeme podporovat Ukrajinu bezpodmínečně. A snažil bych se zajistit, že Ukrajině nedojdou zbraně. Samozřejmě, že válka se změnila, drony jsou aktuálně velmi důležité, ale Ukrajinci jsou v tom aktuálně velmi dobří, oni používají svoje vlastní technologie. Takže myslím, že mají dobrou šanci uspět. Problém ovšem je, že oni si nemůžou dovolit bojovat proti Rusku sami. A já si myslím, že prostě je máme bezpodmínečně podporovat do konce tohohle konfliktu. A pokud oni se rozhodnou, že už té války bylo dost, tak dobře, ale to musí být jejich rozhodnutí. My do té doby asi bychom měli říct, že ať oni se rozhodnou jakkoliv, tak je musíme podporovat. Tohle se týká samozřejmě i evropských zemí. Víte, je tu hodně kontroverzí, pochopitelně, ohledně téhle otázky, protože jeho východ Ukrajiny, to je oblast, která je nesmírně bohatá na nerostné suroviny. A tady je potřeba si uvědomit, že všechny velké země na světě samozřejmě by je rády dostali, protože potřebují jich čím dál tím více. Žijeme v době, kdy informační technologie, umělá inteligence a všechny tyhle věci chtějí víc a víc našich zdrojů. Ale já si opravdu myslím, že Ukrajinci jsou skvělí, že jsou neuvěřitelně stateční a že tu dál máme být s nimi.
10: Když jste se naposledy setkal s Václavem Havlem osobně, to bylo v roce 2010, pamatujete si, o čem jste se bavili?
9: Ano. V roce 2010 ze všeho nejdřív musím říct, že jsem netušil tenkrát, že už dlouho nebude naživu. Já jsem věděl samozřejmě, že léta bojoval s rakovinou, to je pravda, ale mluvili jsme hodně o tom, čemu Česká republika aktuálně čelila. A já si pamatuju, že jsem ho silně podporoval v tom, když dohlížel na mírové rozdělení Československa, na Českou republiku a Slovensko. On si opravdu myslel, že to je správné řešení, že to Slováci chtěli a on jim nechtěl stát v cestě. Že to byli prostě lidé, kteří měli svoje právo na svůj stát, tak jak on ho chtěl pro Čechy. A on byl toho názoru, že v obou dvou státech je opravdu dost skvělých lidí na to, aby obě dvě země mohly být úspěšné, i když politicky tam byly rozdíly. Takže v podstatě jsme tohle znovu procházeli a potom jsme mluvili o tom, co se bude dít v budoucnu. A museli jsme přiznat, že jsme nevěděli, jak to vypadá dál. Ale víte, co řekl? Řekl, musíte být ochotni zaplatit svým časem, svojí energií, svým odhodláním, boj za demokracii. Protože ztratit demokracii není těžké, ale je extrémně těžké se jí potom znovu snažit navrátit. A o tom jsme mluvili především. A jako vždycky jsme si to užili, bylo to velmi příjemné. Jako vždycky s ním ostatně. Já si pamatuju, že jednou jsem večeřel jen s Václavem Havlem a byla tam moje dcera ve třech. Pamatuju si, že jednou jsem s Václavem Havlem večeřel sám, jenom my dva, a na to nikdy nezapomenu. A hodně často jsme se setkávali u Madeleine Albrightové, u její rodiny.

0: Čas, který chtějí věnovat službě a potom, že mají pokračovat dál ve svých životech. A myslím, že k tomu bychom se měli vrátit.
1: Myslíte na Václava Havla často?
0: No samozřejmě, to víte, že ano. Vzpomínám na něj často, my pořád máme dům ve Washingtonu a kdybyste nás navštívila tam, tak po celém domě jsou na zdech fotografie našich setkání s lidmi, na kterých mi záleželo, se kterými jsme třeba spolupracovali. No a jsou tam samozřejmě na čestné místě. Je tam fotka z toho jazzového klubu z Reduty z Prahy. Já na ten večer nikdy nezapomenu. Když jsem začal hrát, Václav Havel mi dal ten saxofon a on hrál na tu svoji malou tamburínku, tak tam vešel jenom další člověk a začal hrát se mnou. A on byl opravdu mnohem, mnohem lepší než já, byl skvělý. A byl to účetní, český účetní z Milwaukee, ze Spojených států. Já jsem říkal, proč jste tady? Co tu děláte? A on říkal, prostě protože můj domov, země, kde jsem se narodil, mě potřebuje víc než Amerika. Když chcete budovat demokracii, tak samozřejmě účetní jsou důležití, potřebujete mít peníze v pořádku. A ten chlap byl neuvěřitelný. Byl to úžasný hudebník. A já jsem potom poslouchal tu nahrávku, která ten večer vznikla. A myslím, že vyšla v České republice. Ostatně myslím, že je dostupná, tak když si ji pustíte, tak tam uslyšíte, jak on je dobrý. A ano, to víte, že si na něj vzpomenu často, na Václava Havla a na to, co reprezentoval. Na to, jak důležitá pro něj byla svoboda. A tenhle muž, který měl dobrý život ve Spojených státech amerických, ale v souladu s tím, co říkal Václav Havel, když jeho země ho potřebovala, tak se vrátil do České republiky. A tohle potřebujete. Potřebujete lidi, kteří, když je to potřeba, tak se objeví, ukážou se a začnou pracovat. Vždycky je tu dobrý způsob říct, víte, já jsem nemohl udělat tohle, protože. Ale tenhle člověk to neudělal. Ten člověk prostě přišel. On si našel svůj čas, kromě své denní práce, přišel do Reduty večer a hrál jazz. A já myslím, že když si připomínáme 90. narozeniny Václava Havla, tak lidi by si měli pamatovat Václava Havla jako člověka, který nikdy neříkal, že zná všechny odpovědi, ale jako člověka, který vždycky věděl, jakým způsobem se má pracovat. A když někdo se rozhodl nějakým způsobem, se kterým on nesouhlasil, tak on pracoval dál. Pracoval tvrdě dál. A myslím, že takové lidi rozhodně potřebujeme i dnes. Potřebujeme, aby třeba i navzdory nějakému zklamání nebo neúspěchu tvrdě pracovali dál na zlepšování světa. Ne všechno se ve světě daří, to je jasné. Ale nemůže to být jen tak, že lidi si řeknou, víte, já jsem hlasoval pro demokracii a nemám se zas tak moc líp. Něco se mi nelíbí, ekonomika není pořád úžasná. Já jsem hlasoval pro demokracii, ale přál bych si, abychom tu neměli tolik imigrantů. Je to opravdu směšné, obzvlášť ve Spojených státech amerických, protože nikdo není postavený tak na příchodu lidí ze zahraničí jako Spojené státy americké. A my teď máme nižší porodnost než spousta evropských zemí. Je to strašně zajímavé. Poslední věc, kterou vám chci říct, je, já jsem nedávno viděl informaci, která, myslím, by Václava Havla potěšila a podpořila by ten jeho argument. Četl jsem v tisku ve Spojených státech amerických, kde se psalo, Amerika má za sebou dobrý měsíc. Vytvořili jsme 60 tisíc nových pracovních míst. Průměr za mého prezidentství bylo 220 tisíc. Průměr za těch 8 let. A my jsme přivítávali imigranty, lidi, kteří přicházeli z jiných zemí. A samozřejmě, že jsme je nepřijímali všechny, bezpodmínečně. Pořád tady byly kontroly. Spoustu lidí jsme poslali zpátky, odkud přišli. Ale lidi věděli, že průměrně

0: Celku chceme, aby Spojené státy americké byly úže navázány na další země. Nejenom, že chceme brát jejich peníze a že jim chceme brát moc. Já si pořád myslím, že je to takhle jednoduché. Ten vzorec je snadný. Prostě přičítat je lepší, než odečítat. Násobení je lepší, než dělení. Je to prostě lepší. A k tomu se musíme vrátit. A já bych si jen přál, aby tady Václav Havel s námi ještě pořád byl. Aby mohl napsat další dopisy, aby mohl přednést další projevy. Aby mohl lidi rozesmát. Protože on chápal velmi dobře, myslím, že lidi, když je rozlobíte, tak s nimi nepohnete. Že je to jasné, že se brání. Ale když je dokážete uvolnit, když je dokážete rozesmát, tak třeba dokážou naslouchat.
1: Vás taky dokázal rozesmát?
0: Ano, samozřejmě. Vždycky, pořád. Pokaždé mě rozesmál. Pamatuju si, víte, velmi zřetelně tolik našich rozhovorů. Vždycky to s ním bylo potěšení pro mě s ním mluvit. I když měl problémy se zdravím, tak se smál dál. Myslím, že byl vděčný za každý nový den, za to, že ráno vyšlo slunce. Myslím, že když ho viděl, tak oslavoval každý den, který byl na světě.
2: Říkal pro Radiožurnál o Václavu Havlovi bývalý americký prezident Bill Clinton. Rozhovor s ním vedla naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Vance Joy s vámi byl v nočním radiožurnálu s datem 6. října. A několik evropských států v poslední době varuje před možnými útoky. Například Polsko nebo Švédsko vydali příručky pro případ ohrožení, včetně leteckých úderů. A český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přiznal, že Česko čelí z ruské strany hybridní válce. Je na to Česko připraveno? A kdy se spustí systém varování v případě nouzových situací? Podrobnosti nabídneme za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Systém varování v nouzových situacích, takzvaný Cell Broadcast, má začít fungovat od února příštího roku. Lidem by měl jako krátké zprávy přímo na displeje mobilních telefonů zaslat varování a také rady, co dělat v případě krizových momentů, třeba povodní nebo dronového útoku. Stát zároveň kvůli aktuální bezpečnostní situaci ve světě připravuje i další úpravy zákonů.
1: Povodně, výpadek elektřiny, únik nebezpečných látek, ale i třeba dronový útok. V takových situacích má přijít jasné varování přímo do mobilů. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z ANO je teď nutné systém vyladit do posledního detailu.
2: Protože bude sloužit k ochraně životů, zdraví a bezpečnosti obyvatel. Dokáže poslat zprávy plošně do celé republiky, ale také do konkrétní obce.
1: Varování se na telefonu zobrazí i přes zamknutou obrazovku a vydá zvukový signál i přes vypnutá zvonění. Příprava systému začala už za bývalého ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN.
3: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, když takové události byly v Pobaltí, byly v Polsku, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili.
1: Kabinet chce teď také zvýšit bezpečnost kritické infrastruktury tím, že umožní likvidaci neznámých dronů nad vojenskými objekty, ropovody, energetickou infrastrukturou a dalšími objekty. Návrh zákona by měla během října podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD posoudit vláda.
4: Můj předpoklad je takový, že půlce roku 2027 by ta legislativa měla být živá a platná. Ty, který budou zasahovat, jsou vlastně policisté a v případě, že se tady něco zemele, tak už pak až armáda.
1: Předseda STAN Rakušan posilování bezpečnosti vítá. Podle něj je ale možnost, aby si objekty odstraňovaly drony sami, v Evropě i ve světě unikátní. To člen sněmovního výboru pro bezpečnost Samuel Volpe z Pirátů upozorňuje i na další hrozby, jako jsou třeba kybernetické útoky.
5: Za mě to je ještě pravděpodobnější, než kdyby došlo k nějakému otevřenému konfliktu. A teď samozřejmě to jsou ty ruské spící buňky. To jsou lidé, co by pracovali například pro Rusko a mohli by tady dělat různé operace. Můžeme si připomenout tragické Vrbětice, můžeme si připomenout zase Praze, jak zapalovali to depo. Tohle se prostě děje.
1: Metnar také s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD navíc připravuje komplexní revizi kritické legislativy. Daniela Brichtová, Radiožurnál.

0: John Bon Jovi v nočním radiožurnálu. A teď nás čeká sport. Jak se hokejová reprezentace promění pod novým realizačním týmem? Měsíc před prvními zápasy zazněly odpovědi na radiožurnálu Sport. Moderátor Tomáš Pancíř se ptal v pořadu Na rovinu generálního manažera národního týmu Patrika Eliáše. Právě on komunikuje s hráči a sleduje jejich výkony. Nově by ale mohl mít pomocníky v zámoří.
1: Řešíme vlastně spolupráci s dvouma, třema lidma v zámoří, který by nám pomáhali v rámci nějakého scoutingu a tím pádem...
2: Řeknete, kdo to bude?
1: Připadá v úvahu Jirka Fischer, člověk, který je na místě, má obrovskou zkušenost po všech stránkách, hlavně v tom scoutingu.
3: Dál zmínil Eliáš taky bývalého brankáře a dvojnásobného mistra světa Tomáše Vokouna. Co se týká Česka a domácí soutěže, to má trenérský tým podle Eliáše pokryté dostatečně.
1: Teď trenéři jezdí víceméně opravdu na skoro každý zápas, skoro každý kolo a scoutují hráče, který jim zapadají do nějaké jejich koncepce, která bude. V září jsem byl taky už na několika zápasech. Snažím se samozřejmě každý hokejový kolo sledovat, koukat.
3: Nejdřív koukat, sledovat a až přijde čas nominace, tak taky hodně telefonovat. V tom by se majitel dvou Stanley Cupů Eliáš rád inspiroval třeba u fotbalového trenéra Jesseho Marsha.
1: Trenér amerického nároďáku fotbalového řekl, hele, jako já tady nejsem o to, abych jim dával ty důvody, jasně mám mluvil, proč jsou vyřazeni. Ty kluci už to vědějí, pokud to nevědí, předtím, než jsou vyřazení nebo se nám nedostali, tak je to špatně ode mě. Ale jako myslím, že stojí oni, ani já o to, abych jim ještě týden nebo dva dny, tři dny potom volal, proč a promiň teda a tak dále. Jo. Ti kluci musí vědět jasnou komunikaci, hele, seš na hraně, nejseš na hraně, máš šanci, proto ses tam nedostal a tak dále. A pak jako všichni v tom mají jasno.
3: A když už jsme u fotbalu, v pořadu Na rovinu Eliáš chválil i české fotbalisty a jejich herní projev pod novým koučem Španělem Santim Deniou. Je něco takového potřeba i u hokejového národního týmu?
1: Nevím, jestli jako je potřeba zásadní změna, upřímně. Jo. Opět, bavíme se o tom a jsme všichni zajedno, že ten hokej je někde jinde teď. Je to o agresivitě, bruslení, pohybu, nasazení a věřím, že takhle se budeme chtít prezentovat i my.
3: Dodal Patrik Eliáš, kterému povídání s Tomášem Pancířem uteklo rychle.
2: Díky, že jste byl naším hostem, na viděnou, naslyšenou.
1: To už je konec?
2: To už je konec.
1: Tak Na rovinu, nashledanou.
3: Třeba si pořad Na rovinu užijete stejně jako Patrik Eliáš. Epizody můžete poslouchat živě každé pondělí po 13. hodině na radiožurnálu Sport a všechny díly najdete zpětně taky na webu radiožurnalsport.cz. Tak příjemný poslech. Adam Procházka, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Dagmar Mudrová, zazní zprávy.
1: Česko má novou státní kulturní politiku, dokument schválila vláda. Ukrajina posiluje obranu před ruskými proudovými drony. Běžec na lyžích Jiří Tuš nepojede Tour de Ski. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda schválila návrh státní kulturní politiky na roky 2026 až 2029. Po jednání kabinetu to řekl šéf rezortu kultury Otto Klempíř za Motoristy. Dokument počítá třeba s ochranou a obnovou kulturního dědictví, úpravou odměňování pracovníků nebo s novými zákony. Návrh ale čelí kritice některých kulturních organizací. Vadí jim totiž, že ho ministerstvo připravilo bez jejich účasti a chybí v něm některé oblasti. Poslanec ODS a bývalý ministr Martin Baxa upozornil, že návrh kulturní politiky pro stejné období vznikly už za jeho působení na rezortu.
3: Česko má státní kulturní politiku, která vznikla na základě zapojení stovek expertek a expertů, desítek organizací v participaci, nikoli o nás bez nás, a tu Otto Klempíř hodil pod stůl.
1: Ukrajinská protivzdušná obrana v posledních týdnech čelí nové hrozbě. Rusko stále více nasazuje do útoků proudové drony. Ukrajinci se proti nim snaží vyvinout nové stíhací bezpilotní letouny a další moderní systémy.
4: Po všemu světu znachodemo amuníči.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním poselství oznámil, že Ukrajina po celém světě nachází munici pro letouny F-16, které jsou podle něj jedním z hlavních nástrojů v boji s ruskými proudovými drony. Balíky munice už jsou na cestě a budou další, ujistil Zelenský. Připomněl, že v Kyjevě už funguje nejméně 12 robotických střeleckých věží určených k obraně před rychlými ruskými nepilotovanými letouny. Přetrvávají problémy s dodávkami střel do systémů schopných reagovat na útoky balistickými raketami, konstatoval Zelenský. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Nobelovu cenu v oboru fyziologie a lékařství si letos rozdělí 3 vědci. Němci Peter Hegemann, Georg Nagel a Američan Karl Deisseroth vyvinuli buněčné vypínače a položili základy takzvané optogenetiky. V pondělí to oznámil švédský Karolinský institut, který cenu uděluje.
6: Je to nástroj, který umí zapínat nebo vypínat jednotlivé buňky v mozku, vysvětlil při vyhlašování cen Abdel El Manira z Nobelova výboru pro medicínu. Vědcům to pomáhá mapovat, jakou funkci mají jednotlivé skupiny mozkových buněk a co se stane, když přestanou fungovat správně, dodává Anna Vedelová z Nobelova výboru. Díky tomu existují myší modely pro zkoumání demence, epilepsie a dalších nemocí. Martin Serp, Radiožurnál.
1: Dnes se dozvíme, kdo dostane Nobelovu cenu za fyziku. Sport. Český reprezentant v běhu na lyžích Jiří Tuš nebude startovat na Tour de Ski. Pátý muž z olympijského sprintu se vedle seniorského mistrovství světa ve Falunu zaměří i na lednový světový šampionát do 23 let. Na něm bude kvůli věku závodit naposledy.
7: Myslím si, že pro mě bude lepší se připravit na vysokou nadmořském kempu, pak odzávodit nějaký FESA Cup, kde je například třeba ta konkurence podobnější tomu mistrovství světa do 23 let. Takže to je ten plán a jako na 90% si myslím, že tam závodit nebudu. Tour de Ski pojedu ještě hodněkrát, věřím tomu. Mistrovství světa do 23 let mám poslední šanci.
1: Tour de Ski se pojede od 1. do 10. ledna a začne sprintem ve francouzském Le Roux. V programu Tour je volný styl i klasika, hromadné starty i distanční závody. Nechybí ani sprint nebo skiatlon.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 za Hlubicemi a na silnici 35 za Paceřicemi. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna vyšetřují nehodu za odbočkou na Slavkov. Na kilometru 209,5 havarovalo nákladní auto a autobus. Na místě je policie, je to označené světelnou šipkou. S opatrností se jede plynule. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště se zpomaluje v okolí sjezdu na Barrandov. Na 16. kilometru silničáři provádějí údržbu mostu. Projíždí se pouze levým pruhem, aktuálně bez kolony. Na silnici 35 z Liberce do Turnova překáží nehoda za Paceřicemi. U převráceného nákladního auta zasahují záchranáři. Pravý pruh je uzavřený, jede se pomaleji.